marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradí

90 let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem, dědečkovým životem.

ciziny. Přitom rok od roku tikali mu do kroku hodiny, které měl tolikrát. Život se dál vlek, za 90 let náhle zůstal stát. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

zaczet rok za rokiem. Celým naším životem a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když se rozletí.

choť do kláštera krásného víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve poradíme, jak obarvit látky přírodní cestou, tedy rostlinami. Vypravíme se také za zdatnými rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky. To se může hodit. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvyšší čas. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělemi duší Artur Kubica.

0: magazín. Od světle růžové přes žlutou, zelenou až k velmi tmavě hnědé. Nádherné tóny vykouzlíte při barvení látek nebo vlny přírodními materiály, tedy rostlinami. Jak na to a čím barvit? Tak to pro nás zjišťovala naše hobbyredaktorka Jolana Nováková na návštěvě u pražské botaničky, etnobotaničky a archeobotaničky Jarmily Skružné.
1: Zkoušeli jste někdy barvit oblečení s pomocí rostlin? No, dokázali to samozřejmě už naši předkové. Tvořili různé odstíny barev textilií pro své oblečení. A já se na to, kterými rostlinami se dá barvit, jak na to, aby barva byla stála i po letech, zeptám Jarmily Skružné, vedoucí oddělení etnobotaniky a prezentace botaniky z botanické zahrady hlavního města Prahy. Vy jste sebou přinesla takové nádherné vzorníky a myslím, že jste je dokonce vyráběla sama a že jsou hodně už staré.
2: Tady vidíme před sebou, že to jsou ústřižky vlny. Já bych odhadla, že jich je tam více než 40, možná 50 odstínů různých barev od světle růžové přes žlutou, světle hnědou, světle zelenou až po tmavou. Hena poskytuje v podstatě černou barvu.
1: Různě se barví textilie, které jsou rostlinného původu a které jsou živočišného původu, vidíte?
2: Ano, je potřeba pro ustálení té barvy a zvýšení trvanlivosti a zvýraznění odstínu použít i mořidlo. Mořidla jsou různé chemické sloučeniny, může se použít také ocet, může se použít kamenec, vinný kámen, ale i třeba moč. A každé to mořidlo vlastně ovlivňuje ten výsledný odstín. A je právě dobré vědět, že některá ta mořidla je dobré používat jenom pro vlnu a hedvábí, živočišná vlákna, a některá zase pro rostlinná.
1: A vy jste si něco už nabarvila na sebe?
2: Já jsem si nabarvila akorát tenhle ten vzorník před přibližně více než 20 lety a musím říct, že od té doby jsem se k tomu nevrátila. Možná by posluchače mohla odradit náročnost vlastně tvorby nejprve toho činidla, práce s mořidlem, ale musím říct, že pokud tomu ten čas věnujete, tak potom to samotné barvení už je vlastně strašně jednoduché a rychlé.
1: Kolem nás je spousta nádherných rostlin, jsme tady jako na louce a třeba tady ta žlutá, to je rmen, ale nějaký speciální rmen.
2: Je to rmen barvířský, kvete nádhernými úbory žlutých květů. Rmen barvířský můžeme použít také jako barvířskou rostlinu a zase záleží na mořidle, jak intenzivní odstín žluté barvy nám dá.
1: Tamhle je třezalka, ta určitě taky barví. Co ještě?
2: Třeba bez černý a z dalších našich rostlin můžeme barvit ostružiníkem, třeba jasanem nebo celíkem zlatobílem, světlicí barvířskou a těch rostlin je mnohem více.
1: Já si často obarvím prsty, ořechy, tak tam si myslím, že ta barva taky je.
2: Ještě bychom asi měli také říct, že záleží na tom, jakou část té rostliny pro tu přípravu barvířské lázně použijeme. Dost často jsou to podzemní orgány, kořeny, ale někdy jsou to třeba slupky z nedozrálých plodů a to je právě v případě ořešáku.
1: Tak my jsme tady pár rostlin už zmínili. Máte nějakou perličku, nějakou rostlinu, o které bychom nikdy neřekli, že barví a přesto barví pěkně?
2: Takový případ může být třeba aksamitník neboli afrikán, což jsou velice oblíbené letničky, které se sami přesejvají, nemusíme o ně ani moc pečovat a ty právě poskytují také různé odstíny žluté barvy zase v závislosti na použitém mořidle a používá se náť nebo samostatná květenství.
0: A jenom dodejme, že reportáž, článek a fotografie některých barvířských rostlin a vzorníků Jarmily Skružné, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Teď si pustíme pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy. Třeba tam dnes bude zrovna ten váš dotaz.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Když je také strašné sucho, jestli se může zalívat česnek? A jak často? A ještě bych chtěla, kdyby mě někdo poradil, do záhonku se k nám dostali krtičce. A to máme celé záhonky porité, že opravdu s tím suchem a ještě s těma krticama nebudeme mít asi žádnou vůbec úrodu.
0: Tak na to nám odpoví zahradník František Lubocký, náš stálý poradce.
2: Česnek je třeba zalévat, pokud je sucho a pokud je čistě zelený, pokud je ve stádiu růstu. Jakmile začne vytvářet ten květní stvol, v tu chvíli značí, že už ten česnek jde ke konci své vegetační doby, takže se zálivkou opatrně, ale nedoporučuje se už nechávat ty poupata nebo ty květy. A jakmile začnou konce listu žloutnout, přestat se zálivkou a sklízí se v době, když nad zemí, v tom krčku, když ten kousek toho stvolu nad zemí zmáčkneme v prstech a už je takový měkký i snadno by se dal ten česnek ohnout, tak to je doba ke sklizni.
3: Ale abychom nezamluvili ty krtky, protože to bylo součást ještě dotazu, který jsme nestihli zodpovědět. Zase v krátkosti, ono je to s nimi boj, takový marný.
2: Boj, tak jednak je to chráněné zvíře, je považované a chápu, že je užitečné, protože tak, jak si bydlí pod zemí, tak on se živí larvami. A většina larev pod zemí, to jsou chrousti a tak dále, pro nás škodlivé, tak on se živí. No tím, že si staví ty chodbičky, zase nám je nepříjemný, tak existují buď ty plašiče, anebo většinou jako zabírá dobře ostříhané vlasy, vyčesané chlupy ze psa, dokonce i hovínka a psí kočičí, někdo si nosí i ze zoologické zahrady, prostě vypudit ho takhle chemicky, protože ale on si zvyká, dává se i naftalinové kuličky a karbid vápenatej do těch nor a tak.
3: Vždycky si na to zvykne.
2: No, nesmí se počítat na 3 roky, no chce to jednou, aby si nezvyk.
0: Tak. A máme tady další dotaz.
4: Na jaře jsem ořezala všechny stromy jabloní a ostříhala znovu vyrostly výhonky, které jsou dlouhé až půl metra. Nevím, jestli mám tyto věce znovu ostříhat nebo počkat až po sklizni úrody.
0: Na stříhání jabloní jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
5: Ty nové výhonky, které na té jabloni máte, tak jim se říká lidově vlky. A pokud jich ta jabloň má opravdu hodně a je tam ten růst bujný, tak to pravděpodobně znamená, že se ta jabloň snaží zmladit. Je dost možné, že tam vlastně nějakým pravidelným intenzivním řezem, kde skutečně poctivě k tomu stromu přijdete nůžkem a stříháte každou větičku a přemýšlíte nad každým pupínkem, tak já dost často vydávám, že lidé ty stromy potom řežou tak, že jim tam zůstávají v podstatě jenom staré větve, na kterých ten strom už potom hůře plodí. Takže pokud je tam těch mladých výhonků, takzvaně vlků, hodně, tak to asi znamená, že ten strom se potřebuje nějakým způsobem přirozeně zmladit. Takže já bych vám doporučoval teď s tím nic nedělat, až přijde čas řezu jádrovin, což nějaké předjaří, tak se podívejte na ty výhony, ty vlky, proberte, nějakou část jich tam nechte, můžete je případně zastříhnout, aby se rozvětvili, a během třeba nějakých 2, 3, 4 let zkuste z těchto nových mladých výhonů zapěstovat nové větve a nový obrost toho stromu a ten starý obrost, ty staré větve postupně z toho stromu vyřezat. Tím byste ten strom měla zmladit, měl by lépe plodit a samozřejmě, pokud byste ty vlky, ty nové výhony intenzivně ořezávala, tak ten strom budete motivovat k tomu, aby bujně rostl a hůře plodil. Což znamená, není ve vašem zájmu všechno ořezávat. Spíš to využijte proto, abyste si zapěstovala nové větve, protože na nových mladých větvích obvykle roste pěknější a chutnější ovoce.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Některá místa v naší zemi nejsou příliš známa, ale svou malebností rozhodně stojí za povšimnutí. Příkladem je obec Příluka, nedaleko Litomyšle. Vesnice má dva kopce. Jeden se jmenuje Teplý a druhý Zmrzlý. Skýtají nádhernou vyhlídku do kraje. A taky tu mají dva rybníky, horní a dolní, a velmi aktivní rybáře, kterým velí Petr Chadima. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková si s dalšími rybáři nenechala ujít prohlídku zázemí místního rybářského spolku.
2: Vstupujeme, já nevím, jestli se tomu dá říkat rybárna, nebo jak bychom to řekli.
3: Rybárna, trucovna pro rybáře.
2: Tak jdeme dovnitř. Tady krásně uklizeno.
4: Snažíme se to tady udržovat v takovéto čistotě, aby jsme se tady mohli scházet a vykonávat vlastně takové ty naše koníčky, jak se tomu říká, tichý blázní u vody. Ty biče, co tady máme pověšený vlastně na zdi, tak to je kvůli tomu, že jednou ročně pořádáme tady dětské závody o přírodského karáska a těm dětem půjčujeme vybavení, který nemají.
2: Mm-hmm. No. Takže tady to žije, tady u toho rybníka. Vy tady máte dva, jeden menší, jeden větší?
4: Ano, ano, máme horní rybník, tam máme kousek nad ním pramen, takže to je horní rybník, pak vlastně to přetíká přepad sem do spodního rybníka. Máme ještě v plánu se starostou obnovit prostřední rybník, kde bychom udělali takový odchov malých ryb.
2: Mm-hmm. Může takhle pár dubák přijet a ulovit si tady něco?
4: Samozřejmě může, když mě bude kontaktovat, vlastně buď přímo mě, nebo na webových stránkách je kontakt na mě a můžu prodat buď denní povolenku na lov, anebo i roční povolenku. A u nás v rybníku můžete chytit kapra, amura a karase.
2: A potom si to tady i připravujete? Jsou nějaké takové dny, kdy ty ryby vylovíte a potom si tady ugrilujete?
4: Jak jsem zmínil, vlastně ten jeden den v roce, kdy tady jsou ty závody dětské od toho přírodského karáska, tak se snažíme vlastně těm návštěvníkům a rodičům tady připravit takovýto, řeknu, rybí gastro, jo, kde se tady snažíme udělat pochutiny z našich místních ryb. Jo, takže tady děláme rybí hranolky, filety, takže to tady mají možnost ochutnat to, co tady u nás plave. Ohlas je na to velmi, velmi kladnej.
2: Ale víte co, pojďme ještě ven podívat se na tu vodní plochu a říct si, anebo?
5: Do bourárny.
2: Jo, do bourárny, tak dobře, tak jdeme ještě do bourárny.
4: Tady vlastně je taková mini kuchyňka, kde vlastně tady máme takový to základní vybavení pro občerstvení a tady dále je vlastně bourárna, kterou jsme si vytvořili svými silami. Tady potom děláme předvánoční prodej kapru. Díky tomu, že vlastně neděláme výlovy, tak tady prodáváme toho vánočního kapra z rybářství Litomyšl.
2: Jo, takže místní lidi to mají perfektní bez práce.
4: Ano, ano, protože někteří to chtějí tady vykuchat, nafiletovat, takže děláme tady, děláme kompletní servis, plus samozřejmě tady přitom máme občerstvení, takže kdo si přijde pro rybu, tak si dá občerstvení, pivko, takže...
2: No je tady veselo zkrátka, žije to tady. A ještě, když už jste tady mluvil o tom Příludském karáskovi, kdy to je?
4: Třetí sobota v září, většinou se to snažíme dělat po těch prázdninách, protože během prázdnin ty akce jsou ohrožený, protože ty děti a rodiče jsou na dovolených, takže to vlastně děláme v září.
1: Pokud byste se chtěli zúčastnit rybářské akce v Příluce u Litomyšle, stačí zajet příští sobotu k dolnímu rybníku, anebo se tam vydejte jen tak, na výlet. Obec je součástí toulovcových maštalí a procházejí tudy jak turistické, tak cyklistické trasy. Teď si dáme pěknou písničku a pak pozvu k rádiu hlavně pány, protože se budeme věnovat pálence, tedy jak zpracovat ovoce v pěstitelských pálenicích.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Sucho se letos určitě podepíše i na úrodě ovoce. Jeho méně nemá potřebnou velikost a ze stromu padá. Hodně pěstitelských pálenic proto letos zahajuje sezónu dříve. Mít svou vlastní ovocnou pálenku, která v zimě zahřeje, nebo bude vhodným dárkem kamarádům nebo příbuzným, tak to nikdy není na škodu. Kolik ovoce budeme letos potřebovat na dostatečné množství lahodného moku, tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra. A právě proto navštívil emeritního prezidenta Unie destilatérů České republiky a také majitele parního lihovaru a pivovaru v Blatné Václava Šitnera.
2: V průměru počítáme, že na litr absolutního alkoholu, to je 100%, je potřeba tak 20 až 22 kg švestek, přepočtu okolo 10 až 11 kg na litr 50%. U hrušek potřebujete tak v průměru 33 kilo na litr 100%, tak okolo 17 kilo na litr 50. Co se týká jablek, tam doopravdy záleží na té úrodě druhu ovoce, protože ranní jabka, ty skoro vůbec netečou a ty podzimní, který už mají dostatek cukru, jsou nalitý, tak tam potřebujete v průměru 20 kg na litr alkoholu a 10 v průměru na litr 50.
3: Na Moravě si většinou pěstitelé vyrobí svůj kvas a odvezou ho do pěstitelské pálenice. Tady v Čechách přivezeme do pálenice ovoce a ona ho zpracuje. Kolik stojí to zpracování?
2: To zpracování je, jestli to ty pálenice dávají do přinesených nádob, jestli se to dává do lahví, jestli se na tu lahev přidává etiketa, ty lidi už si odvezou hotový lahve, anebo jestli si to odváží v kanistrech. Je to ještě závislý na tom, jak se pohybuje cena plynu, cena uhlí, cena lehkého tepného oleje, protože v posledních dvou letech všechny energie šly neskutečným způsobem nahoru.
3: Přejdeme tady k té spotřební dani, která je snížena u toho pěstitelského pálení.
2: Přístupová dohoda České republiky do Evropské unie, a to snad bylo jediné štěstí, bylo to, že v České republice daň na pěstitelské pálení vždy bude 50% ze spotřební daně. Ta spotřební daň za poslední 3 roky nám stát udělal to, že de facto zvyšoval každý rok o 10%, rok 24, 25 a na konci roku 25 to šlo o dalších 5%. To znamená, že ten nárůst od státu byl 25, ale ono to bylo za ty 3 roky, protože vždycky ten nárůst byl z té zvýšené spotřební daně rok dopředu. Ten nárůst byl doopravdy skorem 33%. A to je v dnešní době z 285 korun, která byla původní, se dnes na 410 korun 50 halířů. A pro pěstitele to znamená, že 50% je tudíž 206 korun, upozorňuji, za litr absolutního alkoholu. Začali lidi jezdit nakupovat lihoviny do zahraničí a rozšiřuje se černé pálení. Celníci, kteří dneska kontrolují tuto spotřební daň a toto pálení, nemůžou všechno obsáhnout.
3: Když se tady vrátím k té ceně litru 50% ovocné pálenky, tak jsem někde na částce přes 200 korun, je to tak?
2: Je to okolo tak 250 až 280 korun.
1: A ještě jedna rada na závěr. Ovoce, které do pálenice připravujete, přivezete, pokud z něj chcete mít kvalitní pálenku, tak to ovoce může mít na sobě stopy po poškození hmyzem. Může být spadané. ale v žádném případě nesmí být nahnilé anebo plesnivé. A vypálit si ho můžete nechat za určitých pravidel i docela velké množství, ale o tom uslyšíte od Václava Šitnera, který provozuje lihovar a pivovar v Blatné v jižních Čechách, více až v našem vysílání za 2 týdny. A v tomto hobby magazínu už nás čeká za chvíli jenom zahrádkářský kalendář a tam si zopakujeme, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Na Tobiáše mají rolníci déšť rádi, nejenom pro osení, ale i pro vinohrady. Tak to je pranostika na tuto sobotu. Nenechte se mýlit, že Tobiáš má svátek nejen 13. června, ale i 2. listopadu. Dříve, podle starého kalendáře, to měli všichni Tobiasové právě 12. září. A díval jsem se na moje vínko okolo pergoly a už to začíná dozrávat a měnit barvu. Tak snad letos ty hrozny budou mít dost sluníčka, aby byly chutné a slaňonké. V září nastává sklizeň léčivých plodů, jako je jeřáb, rakitník a keřová růže, plodící šípky. Postupně začínají zrát vlašské a lískové ořechy. Pokud chcete mít svoje letničky a trvalky na zahradě i příští rok, sklidte si z nich v září semínka. Pozor na cibuloviny, v teplých zářijových dnech můžete zasadit narcisy. Sadbu ostatních cibulovin nechte ale až na studenější dny. Ještě než začnete cibuloviny sázet, tak si připravte záhony. Zryjte je, nakypřete a potom přidejte kompost. Dejte si záležet na dostatečné hloubce, malé cibulky sázejte do hloubky asi 7 cm pod zem, ty větší pak do hloubky 15 cm. Malým cibulím bude stačit rozestup okolo 5 cm. Větší cibule vyžadují odstup asi 10 cm. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii odvodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Jako televizní a rádiový moderátor, moderátor různých akcí i diskjokej, jsem se setkal snad s každým a s mnohými dokonce mnohokrát. O to víc si vážím setkání se slovenskou zpěvačkou Marikou Gombitovou. Její jméno znám celou svou kariéru, ale prostě jsme na sebe neměli štěstí. Setkali jsme se jen jednou v životě při plavbě na jedné lodi po Vltavě v Praze, kde propagovala svůj pražský koncert nebo koncerty. Krátké, ale intenzivní setkání s hvězdou, jejíž kariéra začala už v 70. letech minulého století.

Jeden z mnoha hitů Mariky Gombitové, Slunečný kalendář. Marika Gombitová se narodila v první polovině září roku 1956. Zpěvák Richard Miller se narodil v první polovině září roku 1961. Jsou tedy od sebe 5 let. Oba se narodili v Československu, oba se narodili v první polovině září a mají toho mnoho společného. Jména obou jsou ve výsledcích anket Zlatý a Český slavík a také Slávik, což byla anketa, která se po rozdělení Československa pořádala na Slovensku. A ještě něco mají společného. Mezi autory jejich písní byl i Vašo Patejdl, který některé jejich písně i nahrával a produkoval, jako třeba hit Po schodoch.

Marika Gombitová je ročník 1956. Jaký byl ten rok tenkrát v Československu? V dubnu zasedal ústřední výbor Komunistické strany Československa a jednal o výsledcích 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu, hodnotícího výsledky Stalinova kultu osobnosti. Život ve východní Evropě se začal měnit. 22. dubna byl v Opavě ukončen provoz tramvají. 25. dubna byl ze stranických i státních funkcí odvolán ministr národní obrany Alexej Čepička. V červenci byl vyhlášen Moravský kras chráněnou krajinnou oblastí. 15. září byla založena společnost Saska a v rámci Bratislavského rozhlasu začalo 3. listopadu vysílání Slovenské televize. První úspěchy Mariky Gombitové přišly, když se stala součástí skupiny Modus. To bylo v roce 1976 a to byla doba, kdy se členové této slovenské kapely rozhodli vytvářet původní slovenské písničky. Ján Lehocký skládal hudbu, vymýšlel melodie a textaři Boris Filan, Luboš Zeman a hlavně pozdější dvorní textař Modusu Kamil Peteraj vymýšleli slogany a rýmy. Už s Miroslavem Žbirkou a právě Marikou Gombitovou v roce 1977 vyhráli s hitem Úsměv bratislavskou líru.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Když byla Marika Gombitová malá holka, tak na dveře sklepní místnosti prý napsala Hudba je můj život. I když ten život byl složitější, než mohla čekat, vyšlo to. Marika Gombitová se narodila 12. září 1956 jako Mária Gombitová. A to v malé vesničce u přehrady Domaša. Ta vesnička se jmenovala Turany nad Ondavou. Mária měla 3 bratry a 1 sestru, takže logicky byla jedním z 5 dětí. Tatínek hrál na housle a klavír a také zpíval. Asi právě po něm zdědila svůj talent. Jako malá pobrnkávala klávesami na klavíru a později se na něj na lidové škole umění naučila hrát. Na konzervatoři nepřijali a tak odešla do Košic na strojnickou průmyslovku a vedle studia zpívala. Na střední průmyslové škole strojní absolvovala v roce 1976 a od té doby, jak se tenkrát říkávalo, je ve svobodném povolání.

Marika Gombitová od 13 zpívala s maminčiným souhlasem s bratry v amatérské kapele Matador. V letech 1971 až 73 byla členkou další amatérské košické skupiny Profily. A pak krátce působila v košických tanečních orchestrech Julia Olajoše a Juraje Sabadoše. A s těmito orchestry natočila i první rozhlasové nahrávky. Pak už přišla zmíněná nabídka Janka Lehockého z kapely Modus, kde byla až do roku 1980, kdy začala její úspěšná solová kariéra. 30. listopadu toho roku se ale vše zhroutilo. Marika se společně s dalšími členy skupiny Modus vracela z koncertu a měli vážnou dopravní nehodu. Z ní si Marika odnesla trvalé následky. Těžké zranění páteře ji připoutalo na invalidní vozík a limitovalo její další uměleckou dráhu. Kariéra ale pokračovala i tak dál.

Za 30 let, co se v letech 1962 až 1991 vyhlašovala anketa Zlatý slavík, se Zlatou slavicí nestala ani jedna Slovenka. Ale Marika Gombitová obdržela nejen dva bronzové, ale také tři stříbrné slavíky a tím se stala nejúspěšnější Slovenkou ankety popularity. Do ankety vstoupila v roce 1977, a to na 46. místě, ještě pod jménem, jak je napsáno v těch výsledcích, Marie Gombitová. Hned rok na to byla čtvrtá a v roce 1979 už získala bronzového slavíka. Stříbrné slavíky má za roky 1980, 82 a 83. A to není všechno. V letech 1998 až 2012 se na Slovensku pořádala anketa Popularity Slávik. Anketu vyhlásila tenkrát agentura Forza, která byla na Slovensku. Když se sečetly všechny výsledky ze zmiňovaného období, je na třetím místě mezi zpěvačkami ta, která anketu Popularity nikdy nevyhrála. A to je právě Marika Gombitová s pěti stříbrnými a dvěma bronzovými Slávíky. Sečteme to. Celkem za svou kariéru v letech 1977 až 2012 získala Marika v Československu a na Slovensku 8 stříbrných a 4 bronzové slavíky a je populární i v současnosti.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Richard Miller se narodil na Slovensku v Lohovci 6. září roku 1961. Jaký byl ten rok v Československu tenkrát? Byla zahájena stavba Nechranické přehrady. Praha se stala poprvé ve své historii milionovým městem. 2. ledna poprvé promluvil z vysílání československého rozhlasu Hajaja. Rozhlasové pohádky na dobrou noc přežily do dalšího tisíciletí. 1. března se konalo sčítání lidu. V Československu žilo 13 745 377 obyvatel. 28. dubna navštívil Československo první člověk na světě, který se podíval do vesmíru, kosmonaut Jurij Gagarin. 7. července došlo k důlnímu neštěstí na dole Dukla v Havířově prostřední Suché. Neštěstí si vyžádalo 108 lidských životů. A 29. listopadu byl v Národním shromáždění přijat nový trestní zákon.

Susanne, lecker bist. Ja. Io ho carton album rec, attacchi porcellana. Svuoterei mazzi bulgama, tappeti parmesan. Zdá, že to není štěstí, ale...

0: Sí.
1: Málo kdo už si pamatuje, že Richard Miller začínal jako novinář a publicista. Studoval filmovou a televizní scénáristiku a dramaturgii na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. A já tenkrát, aniž bych věděl, kdo to je, četl jeho články ve slovenském časopisu Populár, který měl barevnou obálku, byl tam i plakát a těžko se v Praze scháněl. Psal i do Gramoreví a to byl český časopis, to byly vlastně takové noviny. První nahrávka Richarda Millera se jmenuje Rádio a natočili se skupinou Purčiak Pavla Daněka.

Tehdejší slovenská nová vlna a úspěch písničky Rádio byl impuls pro vznik skupiny Banket, kterou Richard Miller založil v roce 1984 s kapelníkem a muzikantem Martinem Karvašem. Jejich první vystoupení bylo na bratislavské Lyře s písní Nespoznaný. Debutem Banketu bylo v roce 1986 album, které je dodnes populární a jmenovalo se Bioelektrovízia. Tohle album bylo plné hitů, Salieri, Po schodoch a také Tlakování.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Od roku 1992 je Richard Miller na velice úspěšné solové dráze. Nahrál více jak 20 alb, na kterých spolupracoval s mnoha autory, muzikanty a producenty. Jsou mezi nimi Jaro Filip, Petr Habka, Michal Horáček, Milan Lasica, Ivan Tásler, Michal Pavlíček, Petr Uličný nebo Ondřej Gregor Brzobohatý. Jeho první solové album se jmenovalo Neuč vtáka létať a byl na něm i hit Nebude to lehké.

0: Tancuje viac môj.
1: Za svou kariéru získal Richard Miller na Slovensku 18 prestižních cen Aurel, což je u nás anděl, a také 3 zlaté sláviky. V původní anketě popularity, anketě Zlatý slavík, je jeho jméno evidováno poprvé ve výsledcích za rok 1985 a bylo to tenkrát 44. místo. Jeho nejlepší umístění je z ročníku 1989 a to skončil 13. Před chvílí jsem zmínil, že Richard Miller 3x zvítězil ve slovenské obdobě ankety popularity Slávik. Jejíž výsledky se vyhlašovaly v letech 98 až 2012. Za těch 15 let, co anketa existovala, dostala Zlatého slavíka jen 5 zpěváků. Habera, Ráš, Žbirka, Cmorik a Miller. A právě on je 3. nejpopulárnějším zpěvákem historie této ankety. Zvítězil v ročnících 2003, 10 a 11. Richard má doma i 2 stříbrné sláviky a je králem těch bronzových. Dostal jich 5. Má také 2 sbírky slavíků.

0: Vždycky, když se s Richardem Millerem potkáme, je to jako kdybychom se rozešli včera a ne jako, že se nevidíme třeba 2, 3, 4 měsíce a někdy i půl roku, někdy i rok. Richard Miller má až neuvěřitelné osobní charisma. Ve všech oborech používá svůj výjimečný talent, má jasně rozpoznatelný, nezapomenutelný hlas. Za svou kariéru prodal více než 1 000 000 nosičů v Česku i na Slovensku a absolvuje desítky skvělých koncertů ročně. Shrnutí. To vše udělalo z textaře, skladatele a zpěváka žijící hudební legendu. Já zavírám obě krabice, do kterých jsme dnes dali úspěchy Mariky Gombitové a Richarda Millera. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Správa železnic vypsala soutěž na přestavbu trati mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí. Hasiči v Pardubickém kraji plánují nábor nových kolegů. Královéhradečtí hokejisté v přípravě porazili německý Straubing. Čeká nás oblačno s teplotami kolem 20 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Železniční trať mezi Hradcem Králové a Týništěm bude dvoukolejná a doprava v úseku se výrazně zrychlí. Povolená rychlost vlaků bude až 160 km v hodině. Správa železnic teď hledá firmu, která se o práce za téměř 7 miliard korun postará. Stavět by se mělo od března příštího roku do konce roku 2029.
2: Vedle plánované druhé koleje na trati, která je součástí záložní trasy hlavního koridoru přes Pardubice a Českou Třebovou, se opravdu dočkají i stanice a zastávky. Na všech vzniknou nová nástupiště s bezbariérovým přístupem a informačním systémem. V Třebechovicích a na Slezském Předměstí bude přístup k vlakům nově podchodem. Víc než 2 miliardy korun půjdou i do modernizace stanice v Týništi nad Orlicí, kde by mělo být hotovo v roce 2028. Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
0: Kvůli cyklistickému závodu Road Stage Hradec Králové jsou dnes dočasně omezené dva spoje linkového autobusu mezi Rychnovem nad Kněžnou a Pardubicemi. Spoj z Rychnova ve 12.02 a zpáteční spoj z Pardubic ve 14.10 neobslouží zastávky v Borohrádku, Zdelově a Kostelci nad Orlicí. Autobusy pojedou po objízdné trase přes Čestice a Častolovice bez zastavení. Omezení se týká pouze tohoto jednoho páru spojů. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje by chtěl přijmout nové hasiče. Nabírat by mohl na Orlicko-Ústecku a v Přelouči. Nejdřív ale čeká na schválení rozpočtu. Zájemci musí zvládnout fyzické testy, zdravotní prohlídku a psychologické vyšetření. V poslední době jim podle krajské mluvčí Lucie Pipiš dělají větší problémy fyzické testy.
3: Vždycky bylo největší překážkou psychologické vyšetření, což bývá i teď velice náročné, ale s postupujícím časem nám také vypadávají hodně u fyzických testů. My samozřejmě pořád nesnižujeme nároky, my opravdu potřebujeme, aby ti hasiči byli připravení.
0: V anketě o délce městských slavností v Chrastavě na Liberecku zvítězila třídenní varianta. Podle informací na webu města mohli lidé hlasovat, zda chtějí zachovat třídenní akci nebo ji o den zkrátit. Hlasovat mohli lidé starší 18 let s trvalým pobytem v Chrastavě. Ve městě je jich zhruba 4900. Do ankety se zapojilo 216 lidí. O výsledné délce akce definitivně rozhodne zastupitelstvo města. Sport. Hokejisté Hradce Králové v přípravě na novou sezónu porazili německý Straubing 3-1. Na pozici čárové rozhodčí byla netradičně žena. Výkon Kristýny Hajkové ocenil hradecký útočník Radovan Pavlík.
4: My jsme si toho chudák tak 2-3 minuty dokonce tam schytala i ránu, takže měla to peprný. A když to je už ve fotbale, když vidíme, že ženský pískají na čáře nebo u varu, tak proč ne v hokeji?
1: Počasí.
0: Čeká nás většinou oblačno, na horách se mohou ojediněle vyskytnout přehánky a večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách kolem 15 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý a biohlásí jedničku, mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici z České Skalice do Náchoda pokračuje oprava vozovky a provoz je řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné sobotní ráno, od mikrofonu zdraví Pavla Kindernajová. Máme 12. zářijový den, svátek slaví Marie, což je jméno biblické nejasného významu. Často se ale vykládá jako milovaná Bohem nebo jako moře hořkosti. Ke známým nositelkám patří zpěvačka Rotrová nebo režisérka Poledňáková. Všem Mariím přejeme hezký sváteční den, ale hrát pro to příjemné probouzení budeme samozřejmě úplně všem a k tomu přidáme i informace. K poznání věcí kolem kolem nás nám většinou stačí, že si je prohlédneme. Příroda ale taky voní, chutná, zní, hřeje i tlačí a je to stejně důležité jako barva a tvar. Jak ji vnímat všemi smysly, tak to řekneme v našem vysílání už za chvíli. Jsme Český rozhlas Hradec Králové. Hezké ráno.

0: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý hled.

0: Mese Krkonoš. Určen je jak zrakově postiženým, tak ale i vidoucím. Zejména dětem totiž nabízí jedinečnou příležitost poznat, jak asi vnímají svět kolem sebe nevidomí a zapojit kromě zraku i ostatní smysly.
1: Tma přede mnou. Tradiční už výchovní program.
2: Je věnován životu nevidomých, aby děti si tady vyzkoušejí na vlastní kůži, jak to nevidomí mají složitý, aby jim mohli pomoci třeba na ulici.
1: Daniel Bílek z Krkonošského národního parku. Dotkněme se, Krkonoš má i velký ohlas u nevidomých.
3: Je to pro ně asi nevšední zážitek, protože se seznámí s věcma, které nejenom, že neviděli, ale ani necítili. Jdou i bosy po různých materiálech přírodních, třeba bukvice, jehličí, rašelina, mech, oblásky, ostřejší kameny, různé druhy šišek, sláma, seno.
4: Jsou to úseky, tak řekněme, na dva dětské kroky.
3: To jsou na dva kroky, když je člověk vidí. U této stezky zpravidla bereme za ruku, to projdou tak za 7 až 10 minut a na konci si omejou nožky v teplý vodě, osušejí se a je to v pořádku.
1: Kdo se těší?
5: No, já bych řekla, že všichni.
1: Tady břidlice.
6: Šišky.
5: A víš, z jakého stromečku?
6: Velk?
5: Jo.
6: To je sláma. Kamínky. Uh-huh. Taky ty malinký.
7: Zazvedni nožičky pořádně. Na čem seš?
6: Na mechu.
1: A v zámeckém parku u cesty?
8: Máme takový stanoviště, kde máme 4 druhy ptáků a děti se postupně naučí jejich hlasy.
1: Tady jsou vycpaněny, že mají přiřadit ten správný hlas ke správnému ptáčkovi?
8: Uh-huh. Je tady sojka, rory, setřívek.
1: Pustíme si sojku?
8: Takže už tam tady řeve sojka.
1: Tetřívek trošku štěká.
8: No a jediný pěvec, který se potápí za potravou, skorec.
1: A tady 4 krabice a v nich nejrůznější plody. Od těch nejpíchavějších až po ty nejhladší jablíčky.
5: Píchavý je kaštan jedlý, ano, ano.
1: Kamila Nejvltová.
5: Zaděláme si oči.
6: Hruška.
9: Švestka.
5: Švestky tam jsou kaštán, taky dvě.
9: Kaštan.
5: Výborně, kaštan. 3 druhy šišek, jablka, hrušky, švestky, žaludy, kaštany. A úkolem těch skupinek, když mají zadělané oči, je poznat plody, které jsem tady nazbírala v zámeckém parku a je vidět, že děti to baví.
1: A což teprve vodící Fenka Kešu, její paní Milena Dohelská už po několik ročinků vypráví dětem, jak i oni mohou pomáhat. Z Krkonoš Eliška Pilařová, Český rozhlas.
10: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Boniem nám zpívali v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. A teď už pohled na teploměry. Ráno sobotní je chladnější. Počítejte s tím, že teploty se aktuálně pohybují od 5 do 9 stupňů Celsia. Trutnovsko nejchladnější. Tam je aktuálně v okresním městě 5 stupňů. Náchod má 6, Trychnov 7, Hradec Králové. Ne, tak 6, 9 stupňů. 9 stupňů má Hradec Králové a taky Jičín.
1: Počasí.
0: Na východě Čech v Královéhradeckém kraji našem nás dnes čeká většinou oblačná obloha. Na horách se mohou ojediněle vyskytnout i přeháňky a večer pak bude oblačnosti ubývat. Maxima se vyšplhají k 19 až 22 stupňům Celsia. K letním hodnotám se dnes nedostaneme. Na horách se budou držet kolem 15. Vítr nám to ochlazovat nebude, neměl by. Foukat by měl pouze slabý proměnlivý a biozátěž hlásí jedničku, tedy mírnou zátěž.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: studio.hradec@rozhlas.cz, to je naše mailová adresa, kterou používáte i pokud máte nějaký spotřebitelský problém. A dnes se v naší poradně ptáte na náhradní díly ke zboží, jak kdo by vám je měl pomoci sehnat. Ve spotřebitelském servisu odpovídá Josef Černý.
1: Pan Přemek marně schání baterii do mobilu, který už není v záruce. Prodejce to prý nezajímá a servis novou nemá. Prodejce opravdu nemá povinnost baterii zajistit? Pane posluchači, bohužel vás musím zklamat, ale prodejce opravdu v tomto případě žádnou odpovědnost nemá, protože se nejedná o záruční opravu. Ale nevěřím, že by existovala baterie, která se nedá sehnat. Zkuste jiný servis, ideální takový, který opravuje vaši značku, případně e-shop, který se specializuje na prodej baterií.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

0: šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Dnes si připomínáme Světový den první pomoci. Více uslyšíte v dalších zprávách. Ve Vamberku dnes pokračují oslavy 100 let bednářovy chaty na vyhlídce. V 9 hodin startuje z Husova náměstí zhruba 5-kilometrový pochod na vyhlídku. Sněmovna schválila zpřísnění podmínek pro poskytování spotřebitelských úvěrů. Novela poprvé stanoví maximální cenu půjčky. Nově nemá přesáhnout 48% spůjčené částky. V Česku je kvůli neschopnosti platit své zakázky v exekuci skoro 590 tisíc lidí. Muzeum Krkonoš ve Vrchlabí dnes přichystalo lidové oslavy konce léta a sklizně. Mezi 14. a 18. hodinou se postupně představí folklorní taneční soubory a v programu je například i loutkové divadlo. Hokejisté Hradce Králové se na středeční start extraligy naladili vítězně. V přípravném utkání porazili německý Straubing 3-1. Čeká nás většinou oblačno, na horách se mohou ojediněle vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách kolem 15 stupňů. Biohlásí jedničku mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Ve Vamberku dejte pozor v ulici Vlímkova, kde pokračují práce na silnici a provoz je řízen kyvadlově. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A po zprávách opět trocha hudby. Připravený je duet Lenky Filipové s její dcerou Leny a potom také Michal Tučný. A samozřejmě i v sobotu 12. září nám dorazily noviny, takže přibližně za 6 minut do nich dnes poprvé nahlédneme.

0: právě Deň tisk.
1: Ano, tak se jdeme podívat do dnešních novin. Jako první tady mám Právo, které informuje o tom, že začala zahrada Čech. Už několik desítek minut před otevřením stály včera ráno před branami litoměřického výstaviště první stovky nedočkavců. Chtěli se prodrat na zahradu Čech, tradiční největší tuzemský zahradnický veletrh zaměřený na zahrádkáře, chalupáře, kutily a taky milovníky přírody. Ten je letos jubilejní 50. Organizátoři věří v návštěvnický rekord, přičemž loni festival navštívilo přes 57 tisíc lidí. Tak možná i mnozí východočeši vyrazí za hranice našeho kraje. My se každopádně zahradnické tématice budeme věnovat ve vysílání v úterý v radioporadně, kdy přijde František Hlubocký. Další téma opět zpráva, protože Právo tady píše i o našem Klicperově divadle a informuje o tom, že se vrací premiéra Hany, obnovená premiéra Hany, tedy po roční pauze se do Klicperova divadla v Hradci Králové vrací představení Hana. Dramatizaci románu Aleny Mornštajnové uvede divadlo v obnovené premiéře dnes ve studiu Beseda. Do titulní role se vrací Lucie Andělová. Inscenace se představí v částečně obměněném obsazení. Ale dívala jsem se, pokud byste měli chuť, tak představení je vyprodané, takže budeme určitě sledovat dál, ale je to prostě žádané představení. Teď ale ještě do třetice z témat Mladá fronta taky přede mnou a Mladá fronta píše na příklad o křížové cestě, která je jako nová. U Teplic nad Metují na Náchodsku představili za téměř 1 700 000 korun obnovenou křížovou cestu. Soubor 14 zastavení z 19. století v místní části Javor je opravdu výjimečnou ukázkou sochařského a kamenického řemesla v regionu, sdělila mluvčí radnice Barbora Fialová. Město na záchranu téměř zaniklé památky získalo z evropských fondů necelých 1,5 milionu korun. Většina zastavení byla zakrytá zeminou nebo zarostlá, polovina byla rozlámaná a některé fragmenty se už nedochovaly, ale teď tedy obnovená, takže možný výlet pro všechny zájemce, kteří jsou s námi. Tolik z prvního výběru dnešních novin, ten další určitě nabídneme zase za hodinu. Je 5 hodin 40 minut. Hezké ráno.

0: počasí.
1: Venku je zatím tma, svítat začne přibližně za půl hodiny, ale sluníčka tolik nebude, nebude nás tolik těšit, protože na východě Čech se očekává, že bude většinou obloha oblačná, na horách se mohou ojediněle vyskytnout přeháňky, ale nebude to nijak velké, protože by spadnout mělo jen do 1 mm vody. Večer pak bude oblačnosti ubývat, maxima se nám dostanou na 19 až 22 stupňů Celsia, na horách se budou držet kolem 15. Vítr k tomu pouze slabý, proměnlivý a biozátěž hlásí jedničku, tedy mírnou zátěž.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám moderátorku AZ Kvízu Evu Machourkovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FK Teplice? Příští týden poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 20. září ve 13 hodin. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: Píseň v tom naspívali v roce 1988. Karel Černoch, Iveta Bartošová zazněla v oblíbeném filmovém pokračování Jak básníkům chutná život. No, píseň propojila tehdy zkušený hlas Karla Černocha se začínající, ale už tehdy velmi populární mladou zpěvačkou Ivetou Bartošovou. A jak hezky to fungovalo, fungovalo určitě dodnes. A tu dobrou náladu, která snad mezi vás přišla s tou písničkou, dodají navíc i děti, které teď pustíme k mikrofonu. Jedno známé české přísloví mluví o tom, že bychom neměli kritizovat dárky ani hledat chyby na tom, co jsme dostali zadarmo. Víte, které přísloví dnešní možná těžké téma pro předškoláky a taky redaktorku Terezu Beránkovou?
1: Co to znamená, když se řekne darovanému koni na zuby nehleď?
2: Nekoukat do očí koníkovi.
3: Nekoukat na koně.
4: Nekoukat na zuby.
1: A co ty si myslíš, že to znamená?
5: Když dostaneš dárek, který se ti nelíbí, tak nebuď na ně naštvaný.
1: A ty už jsi někdy dostal něco, co se ti nelíbilo?
5: Já super hrdiny.
1: A ty jsi někdy dostal něco, co se ti nelíbilo?
6: Nějaký takový mačkací hračka, ale pak se mi zalíbily.
1: Takže se ti nakonec líbily?
6: Já.
1: A ty už jsi někdy dostala něco, co se ti nelíbilo?
7: Nevím.
1: Takže dostáváš jenom dárky, které se ti líbějí?
7: Jo. Já jsem a mně se tam hezky líbilo.
1: A co pak si dostala?
7: Tablet k Vánocům.
8: Já jsem si přišel k narozkám kufr, ve kterým jsem měl samý sladký.
1: A to se ti líbilo?
8: Jo.
1: A děti, víte, co znamená, když se řekne lepší vrabec v hrsti než holub na střeše?
5: Já nevím. Že holub nesmí být na střeše.
1: A proč nesmí být na střeše?
5: Protože by ti pak mohl pokadit dům.
9: A takhle to vidíme my.

Je sobota 12. září, no a právě ten dnešní den je světovým dnem první pomoci. Na co je letošní kampaně zaměřena, to uslyšíte v našich dalších zprávách, které nabídneme ve vysílání za 8 minut. Hezké ráno.

0: Pilot Aleš Svoboda zahajuje přípravu na let na kosmickou stanici. Vlákna, která vznikají jako cukrová vata, mohou pomoci při léčbě akné. Španělští a egyptští archeologové objevili u Káhiry 4300 let starou hrobku. Začalo přihlašování do mise Zero G. Vybraní žáci budou moci zažít stav bez tíže. Česká vědecká expedice dokončila výzkum v Kyrgyzstánu. Tyto zajímavosti vám nabídneme v magazínu Techno. Pořad o vědě a technice vysíláme každou sobotu 5 minut po 8:30 ráno. Těší se na vás Michal Klokočník.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Dnes je Světový den první pomoci. Vojtěch Šůstek po 8 letech skončil ve vedení oblastní charity v Hradci Králové. Čeští volejbalisté zvládli vstup do mistrovství Evropy. Čeká nás oblačnost s teplotami kolem 20 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Na dnešek připadá Světový den první pomoci. Každoročně připomíná, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Letos kampaň upozorňuje třeba na jazykové a kulturní rozdíly, které můžou lidem při záchraně druhého komplikovat situaci, vysvětluje ředitel Českého červeného kříže Marek Jukla.
3: V současném světě se lidé velice často přesouvají z místa na místo. Mohou to být třeba váleční uprchlíci, lidé, kteří dlouhodobě pobývají jako turisté v nějaké zemi, lidé, kteří se přesídlili za prací. Chceme vlastně zdůraznit, že poskytování první pomoci nemůže být vázáno na příslušnost k národnosti, rase, náboženskému vyznání a podobně.
2: Podle Jukla dělá lidem při poskytování první pomoci největší problém nepřipravenost nebo strach. S tím můžou pomoci praktické kurzy. Červený kříž nově nabízí také možnost vyzkoušet si konkrétní kritické situace ve virtuální realitě. Oblastní charita v Hradci Králové hledá nového ředitele. Vojtěch Šůstek, který neziskovou organizaci vedl 8 let, ve funkci z osobních důvodů skončil k 31. srpnu. Diecézní katolická charita už proto vyhlásila výběrové řízení. Zájemci se do něj můžou hlásit do konce září. Nový ředitel nebo ředitelka může nastoupit 1. listopadu.
4: V době Šůstkova působení vznikl například nový lůžkový hospic ve Stěžerách u Hradce Králové. Stavbu za zhruba 200 milionů korun charita otevřela letos na jaře. V areálu bývalé školy poskytuje lůžkovou, hospicovou a odlehčovací péči, po které byla v Královéhradeckém kraji dlouhodobě velká poptávka. Ředitelé oblastních charit jsou jmenováni na 4 roky. Vojtěch Šůstek ve funkci strávil 2 období. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: Nové město nad Metují se dnes připojuje ke dnům evropského dědictví. Návštěvníkům se otevřou místní památky a na Husově náměstí se odehraje hlavní program tradičních slavností. Jejich součástí je historický průvod, ukázky řemesel a zámecké vinobraní. Počet potvrzených případů eboly v Demokratické republice Kongo přesáhl 7 tisíc. Nemoc se rozšířila už do 7. provincie, Jižní Ubangi, tentokrát na severozápadě země, daleko od epicentra nákazy. Podle koňských úřadů jde o nejrychleji se šířící epidemii eboly v historii země. Krvácivé horečce od letošního května podlehly přes 3 tisíce lidí. Sport. Čeští volejbalisté zvládli vstup do mistrovství Evropy. V italském Modeně porazili Řecko 3-1 na sety. Od 16 hodin čeká národní tým druhý duel na šampionátu proti Švédsku. Počasí. Čeká nás většinou oblačno, na horách se mohou ojediněle vyskytnout přehánky a večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách kolem 15 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý a biohlásí jedničku, mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Červeném Kostelci neprojedete ulicí Dvořáčkova, kde pokračují opravy. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 4 minuty po 6. hodině. Dobré ráno přejeme z Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září nabízíme rady, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Ale nebudou chybět ani hradecké minuty. Před 500 lety začaly na našem území fungovat poštovní služby. Kudy vedly poštovní trasy v Hradci Králové a pod jakou byly doručovatelé speciální ochranou? Tak to se dnes dozvíte od historičky Jany Vojtěchové před 6:30.
1: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou.
1: Šedesátý léta se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploupet,

0: Petr Spálený a jeho 60. léta. Po jeho skladbě už si jdeme osvěžit i pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Takže dnes si povíme, jak postupovat při nehodě v zahraničí. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Cesta za hranice sebou nese spoustu těšení, ale stačí sekunda nepozornosti a ideál se může změnit v obrovský stres plný papírování v cizím jazyce. Jak postupovat při nehodě v zahraničí, vy víte? Teď už má slovo plukovník Jan Straka.
3: Pokud mám nehodu v zahraničí, tak samozřejmě tam česká policie toho moc nezmůže a tam bych měl já před tou cestou si samozřejmě zjistit ta pravidla, která platí v těch konkrétních zemích. Zároveň doporučuji mít i nějaké kontakty třeba na zastoupení České republiky v tom konkrétním státě a tam potom požadovat poskytnutí nějaké pomoci, rady nebo tlumočení nebo něčeho takového. To znamená, vždycky bych měl vědět, jaká pravidla platí v té konkrétní zemi, kam cestuji.
2: Současně plukovník Straka připomíná ty nejdůležitější pravidla.
3: Jestli je v případě,

0: Vesele vyhráváme z Českého rozhlasu Hradec Králové, aby vám bylo i v sobotu ráno příjemně. Pokud byste měli chuť i na něco vážnějšího, tak varhany poprvé zazní taky v Adršpachu, v kostele Povýšení svatého kříže v Horním Adršpachu právě dnes v 15 hodin. Farář před poutní mší požehná s restaurovaným varhanám. V 17 hodin tam začne první koncert 7. ročníku festivalu Vzkříšené varhany kraje, na které bude hrát Václav Uhlíř a zpívat bude Jakub Hrubý.
1: Počasí.
0: Počasí bude příjemné, i když v tom podzimním charakteru už v těchto dnech čeká nás většinou oblačná obloha. Na horách se mohou ojediněle vyskytnout i přehánky, ale bude to do 1 mm, takže opravdu velmi slabé. Večer pak navíc bude oblačnosti ubývat. Maxima teplotní budou šplhat k 19 až k 22 stupňům, na horách se nám budou držet kolem 15. Vítr k tomu slabý proměnlivý, biozátěž hlásí jedničku, tedy mírnou zátěž.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Kudy vedla cesta od českého tolaru k americkému dolaru? Na cestách s profesorem Petrem Vorlem z Univerzity Pardubice se vydáme světem platidel napříč kontinenty. Dovíte se, proč tolar zamířil při přerodu názvu v dolar přes Španělsko i kde mají pohledné bankovky. Do světa s penězi nebo kartami. Také o tom v pondělí na cestách jako obvykle po 18. hodině.

0: Dalším dílem teď pokračuje seriál k dějinám města Hradce Králové, který pro nás připravují historičky Jana Vojtíšková a Pavla Korytenská. Všechny odvysílené díly připomeňme i s obrázky a opravdu velmi zajímavými fotografiemi najdete i na našem rozhlasovém webu hradec.rozhlas.cz. No a jak jistě víte, pravidelní posluchači, tak soboty patří Janě Vojtíškové z Univerzity Hradec Králové, která nám právě dnes v tuto chvíli přiblíží i vznik doručovatelských služeb.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Milí posluchači, věděli jste, že počátky poštovních služeb spadají do období nástupu Habsburků? Vůbec první poštovní spoj totiž vznikl v době Ferdinanda I. Habsburského, který si tak nechal poslat zprávu o svém zvolení za českého krále. A protože je rok 2026, máme kulaté 500. výročí. Protože Hradec patřil mezi přední města království, nepřekvapí, že náležel mezi první lokality, které byly zapojeny do vznikající sítě poštovních tras. V době předbělohorské Hradcem vedl spoj ve směru od Prahy na Slezskou Vratislav a na polský Krakov. Předpokládejme, že k výměně koní docházelo někde na pražském předměstí, snad v blízkosti pražské brány. Pramenné doklady, jež by dokázaly stanici lokalizovat, bohužel scházejí. Nečekejme ovšem zpočátku žádné pravidelné spojení. Navíc v období 16. a 17. století bylo často dlouhodoběji přerušováno, zvláště pak za 30leté války. Přestože se habsburští panovníci snažili posilovat svůj monopol v oblasti poštovního spojení, města, šlechta i církev si nadále udržovali svůj systém doručování zásilek. Od středověku totiž k tomu byli využíváni jejich poslové, kteří cestovali pěšky nebo koňmo. Zemské právo je ochraňovalo. Za zabití posla hrozil hrdelní trest. Aby byli identifikovatelní, nosili štítek se znakem svého pána. I přes řadu panovnických nařízení si tyto lokální poselské služby udržovaly svůj význam až do 19. století. A jak to bylo v Hradci s poštou po 30leté válce, to si povíme zase příště.
1: Hradecké minuty.

0: večer v České televizi. ČT1. Slavný český písničkář Jaromír Nohavica nechává nahlédnout do svého světa. Premiéra dokumentu Jarek. ČT2. Přišla o všechno a všechno je také rozhodnutá získat zpět. Své postavení, tituly i jmění. Romanticko-dobrodružný film Báječná Angelika. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea Arnošta Goldflama jeho komedii Dámská šatna, inscenovanou v Pražském divadle u Valšů. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Univerzita Hradec Králové zřejmě získá od Královéhradeckého kraje na nový bakalářský studijní program všeobecné ošetřovatelství celkem 24 milionů korun. Na vzdělávání všeobecných sester, kterých je v kraji nedostatek, uvolní hejtmanství v letech 2026 až 2028 každoročně 8 milionů. Horská služba dnes pořádá mezinárodní závody v Bílém potoce v Jizerských horách. Dvoučlenné týmy z Česka, Polska a Slovenska čeká 20-kilometrová trať s úkoly, jako je například dolání feraty nebo slaňování. Odpůrci výstavby větrných elektráren v Úpici na Trutnovsku požadují referendum během říjnových komunálních voleb. Na městský úřad odevzdali petici s více než tisícovkou podpisů. Zástupci radnice mají na vyjádření k petici 30 dnů. V centru Chrudimi dnes čekají dopravní omezení. Odpoledne tam začíná pouliční festival. Uzavření proto bude Reslovo náměstí, navazující ulice i parkoviště. Omezení platí od 14. hodiny. Mistr světa Jakub Krejčí zakončil světový pohár vodních slalomářů čtvrtým místem v závodě kajakářů ve finále seriálu v Seu. V celkovém hodnocení obsadil český reprezentant třetí pozici. Čeká nás většinou oblačno, nejvyšší teploty 19 až 22, na horách kolem 15 stupňů. Vyohlásí jedničku mírnou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Nové Pace pokračují opravy v ulici Pražská. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Hradečtí hokejisté mají za sebou úspěšnou generálku na novou extraligovou sezónu, ve které porazili německý Straubing 3-1. Zápas byl ale zajímavý i z pohledu rozhodčích, protože čárovou sudí byla žena a dvojice hlavních hlásila vyloučení přes mikroporty. I o tom budeme před 7 hodinou mluvit v našem vysílání s hradeckým útočníkem Radovanem Pavlíkem. Ale předtím samozřejmě i trocha hudby a za chvíli i další novinová téma.

0: Denní tisk.
1: Ano, jdeme si opět začít do dnešních novin s datem 12. září. Právo informuje o tom, že do Hradce se vrací družstevní výstavba. Demolicí stávajících objektů začala v Hradci Králové v sousedství areálu dopravního podniku výstavba rezidence Pouchov. Půjde o bytový dům budovaný formou družstevního bydlení. Nový družstevní dům se v krajském městě začíná stavět po 40 let. Nabídne byty o velikosti 1 kk až po prostorné 4 kk. A přes 150 parkovacích míst. Družstevníkem se přitom může stát kdokoliv, není věková ani jiná hranice, ale samozřejmě ten zájem je obrovský, je to bydlení bez hypotéky a během prázdnin, kdy firma pustila na trh prvních 25 bytových jednotek, tak během 3 neděl už bylo obsazeno, takže je nutné zkrátka toto sledovat, jak informuje i dnešní Právo. Další téma už z jičínského deníku, který píše o tom, že řidiče čeká změna u biografu v Jičíně. Město upraví přednost kvůli kolonám. Řidiče v Jičíně čeká v nejbližších dnech výrazná změna na frekventované křižovatce u biografu Český ráj. Město kvůli dopravním komplikacím způsobeným rekonstrukcí ulic Poděbradova a Ruská dočasně změní přednost v jízdě. Cílem je zrychlit průjezd jedním z nejvytíženějších míst ve městě a omezit tak vznik kolon. A do třetice Mladá fronta dnes také u nás ve studiu a ta informuje a možná i zve k výletu, protože právě dnes se bude otevírat opravený Milíř, rozhledna. Ode dneška se turisté znovu podívají na rozhlednu Milíř ve Vysoké nad Labem na Královéhradecku. Už před 5 lety stavbu sužovaly patálie s hnilobou a taky strakapoudy, kvůli čemuž se měnily některé prvky. Letos obec nechala provést zásadní opravu za téměř 3 miliony korun bez započtení daně. Letos byla tedy vyhlídka zavřená. V srpnu firma jeřábem snesla vyhlídkovou plošinu se střechou, no a právě dnes bude opravený Milíř znovu otevřen. Takže kdo by měl chuť, tak je to možný atraktivní výlet v našem regionu. Teď už Bad Boys Blue ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Teploty se nám aktuálně v Královéhradeckém kraji pohybují od 5 do 9 stupňů Celsia. Už se vám stýská po tom větším teple. No, když se podíváme do minulosti, tak přesně před 10 lety byl tady tropický den. Teploměry ukazovaly více než 30 stupňů Celsia. Naopak nejnižší teplota byla zaznamenána roku 1936, kdy teploměry ukazovaly plus 4 stupně. Takže dneska jsme se sklouzli k těm zápornějším hodnotám, protože ty ranní teploty spíše směřují k těm minimum, které byly zaznamenány v našem regionu.
1: Počasí.
0: K rekordům ale směřovat nebudeme a je před námi, řekněme, příjemný den s podzimním charakterem počasí, i když meteorolog Tomáš Popelka to mírně upravil a přidal informaci o tom, že během dne bude slunečno. Ta oblačnost, která je teď v našem regionu na oblaze, by se měla tedy rozpouštět trošku dříve. Teď po ránu počítejme s tím, že ta oblačnost bude zůstávat, bude obloha i zatažená během dne, ale postupně oblačno až polojasno. A odpoledne na horách při zvětšené oblačnosti slabé přehánky se mohou vyskytovat. Teploty zůstávají neměnné 19 až 22 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat kolem těch 15 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý. Rozptylové podmínky teď ráno, večer mírně nepříznivé až nepříznivé. Během dne by měly být ale dobré. A biozátěž na jedničce.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
4: O vztahu k východním Čechám, stříbrné svatbě a šarmantních osobnostech bude rozhovor s moderátorem Alešem Cibulkou. V módních trendech probereme koženou módu jako nadčasový trend. Máte-li rádi klobouky, poradíme, jaké se budou nosit na podzim. V pravidlech etikety odpovíme na dotazy týkající se výchovy dětí. A v konci Šarmu si se sportovní instruktorkou Gabrielou Baškovou představíme lekce Body and Mind.
3: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: sport.
1: Ano, hokejové téma pro vás dnes máme. Hokejisté Hradce Králové se na středeční start extraligy naladili výhrou. V přípravném utkání porazili německý Straubing 3-1, když zápas nepostrádal ani napětí a emoce. V samotném závěru dokonce došlo i na šarvátky a bitky, přičemž podle hradeckého útočníka Radovana Pavlíka to do utkání patřilo.
2: Každý tým si nenechá, když to řeknu, štvát na hlavu. Takže patří to k tomu, hokej je takovej a vždycky bude a ukázali jsme, že jsme tým a že se semkneme.
3: Pro vás to mohlo být i trochu zajímavější v tom, že brankovišti Straubingu je Jakub Škarek, kterého vlastně znáte z minulosti i ze společného působení v nároďáku.
2: Dáme, no, tak my jsme celou mládež proti sobě hráli, že jo. I Hlava měla kvalitní tým mládeži a takže to byly krásné zápasy a skvělý golman vysoký a bude mít dobrou sezónu, přeju mu to a ať se mu daří.
3: Ukázali Němci to, co jste očekávali, je to tým, který má ve svých řadách spoustu Kanaďanů, Američanů, důraz tam byl.
2: Mělo to všechno a takový zápas jsme očekávali. Myslím si, že ty německý týmy takhle hrajou. Já si myslím, že nás dobře prověřili, jsme připravení a za mě dobrá generálka.
3: Radované, všiml jste si vůbec během utkání, že v zápase byla čárová rozhodčí žena?
2: Všimli jsme si toho, chudák, tak 2-3 minuty dokonce tam schytala i ránu, takže měla to peprný a když to je už ve fotbale, když vidíme, že ženský pískají na čáře nebo u varu, tak proč ne? Hokej.
3: Ona pískala i zápas na olympijských hrách, co se týče ženského turnaje.
2: To jsem ani nevěděl. Proč ne, jak říkám, jenom si myslím, že prostě si bude muset potom srovnat s tou rychlostí trošku. I ty bule byly někdy za mě moc pomalé hozený, ale to se spraví, když bude častěji pískat, si myslím, s těma chlapama, takže ty zkušenosti získá.
3: Bylo to poprvé, co jste vůbec takhle měli v zápase v dospělém hokeji ženu na pozici rozhodčí?
2: Já si myslím, že ano.
3: Další novinkou je, že mají rozhodčí mikroporty, to budou mít i v průběhu extraligové sezony, takže hlásí fauly, vyloučení a další situace, ale někdy nevypnou zařízení a něco jim tam uletí do hry. To jste asi také museli slyšet.
2: Já si myslím, že nezapomenou vypnout, že to vypnou a jak to mají v kapse nebo někde na boku, že omylem, jak jsou v pohybu, že se jim to zapne. A já si myslím, že tohle se bude i stávat vize. Oni to mají podle mě ze strany někde v kapse nebo připlí. A jak udělá ten pohyb, že bruslí, tak se to omylem někdy zapne. No.
3: Je to nepříjemný pro hráče třeba v tu chvíli.
2: No, tak spíš jsme se na střídačce smáli, co to je, jako kdo to je. On se tam snaží ještě omlouvat. Já si myslím, že ať nemluví a nechá to být a tak se to stane, je to příprava, myslím si, že do středy to vyladě.
3: Takže to je spíš, že vás to pobaví a možná trochu i dostane z konceptu v tu chvíli.
2: Spíš je to pro pobavení, ale je to chvilkový, takže sranda asi byla.
3: Říká hokejový útočník Hradce Králové Radovan Pavlík po vítězství v přípravném utkání nad německým Straubingem 3-1. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Pacientům s plicními fibrozami pomůže v Česku nový lék. Královéhradecké Klicperovo divadlo vrací na jeviště úspěšnou inscenaci Hana. Klub českých turistů si ve Vamberku připomíná 100 let bednářovy chaty na vyhlídce. Čeká nás oblačnost s teplotami kolem 20 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. V Česku se léčí první pacienti s plicní fibrózou novým lékem. Jeho účinnou látkou je nerandomilast. Plně dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Podle klinických studií dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrózy o 43% oproti dosavadním lékům. Pomůže tak například pacientům s idiopatickou plicní fibrózou, kterou popisuje pneumoložka Martina Šterclová.
3: Dochází k postupnému prostupování plicí zvamy. Laicky se to nechá představit, jako kdyby plíce se měnily v jizvy, jako kdyby tuhly, takže kyslík z vnitřku plicního sklípku přestupuje do krve méně ochotně než u pacientů, kteří mají plíce v pořádku.
2: Do Klicperova divadla v Hradci Králové se po více než roční pauze znovu vrací dramatizace románu Aleny Monštajnové Hana. Jednu ze svých dlouhodobě nejúspěšnějších inscenací uvede divadlo v obnovené premiéře dnes večer ve studiu Beseda. Do titulní role se po mateřské pauze vrací Lucie Andělová. Zbylé obsazení ale bude podle mluvčího divadla Martina Sedláčka z části obměněné.
4: Hana měla premiéru v Klicperově divadle v červnu 2021 a od té doby dosáhla 84 repríz nejen v Hradci Králové, ale také na řadě zájezdů po celé České republice. Patří k inscenacím, ke kterým mají naši diváci velmi silný vztah a které se nám dařilo opakovaně uvádět před zaplněnými hledišti.
2: Ve Vamberku dnes pokračují oslavy 100 let bednářovy chaty na vyhlídce. V 9 hodin startuje z Husova náměstí zhruba 5-kilometrový pochod na vyhlídku. Ještě před jeho začátkem si lidé můžou prohlédnout bednářovu vilu, kde sídlí muzeum krajky a bednářův besední domek s městskou knihovnou.
5: Program na chatě začne ve 12 hodin. Po slavnostním zahájení promluví současný předseda klubu českých turistů Pavel Přílepka a jeho emeritní předseda Jan Havelka. Od 14:30 pak naváže pásmo přednášek o historii chaty Antonínu Bednářově mladším a osobnostech, které jsou s chatou spojené. Připravená je také výstava historických fotografií, pohlednice předmětů a promítání dobových snímků. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Několik balistických raket vypálených Severní Koreou dopadlo do moře východně od korejského poloostrova. Informovalo o tom jihokorejské ministerstvo obrany. Podle vyjádření tamní prezidentské kanceláře jde o porušení rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Incident se stal den po ukončení společného vojenského cvičení Jižní Koreje, Spojených států a Japonska. Sport. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel nepostoupila do finále nového ultimátního šampionátu pro elitní atlety v Budapešti. Halová mistryně světa doběhla ve druhém semifinále 7. Od postupové 4. pozice jí dělily 0,2 sekundy.
0: Počasí.
2: Čeká nás většinou oblačno, na horách se mohou ojediněle vyskytnout přehánky a večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách kolem 15 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý a biohlásí jedničku, mírnou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Hlavní tahy Královéhradeckého kraje jsou v tuto chvíli průjezdné bez omezení. Nehody aktuálně hlášené nemáme. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. Je sobota 12. září, svátek mají Marie a my jsme rádi, že vstáváte s námi. Určitě i víkendové ráno okořeníme v našem vysílání víkendovou soutěží, ranní soutěží, ve které si tentokrát zahrajeme o vstupenky na koncert Šesti na chodníku, kde u příležitosti jejich jubilea vystoupí i velmi známí umělci, takže budete moci zkusit o vstupenky zabojovat. Ale ještě předtím vás vezmeme i do Jičí Čína za pohádkami. Příjemně s námi nový den odstartujte.
0: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: 13 minut po 7 hodině, teď už slíbený Jičín, Hajaja nebo Háj a já. Tak pod tímto názvem právě dnes vstupuje 36. ročník festivalu Jičín město pohádky do svého předposledního programového dne. Pohádková sobota zároveň bývá pomyslným vrcholem festivalového dění, takže jaká bude, o to se zajímala Vlaďka Vildová, která pro nás má aktuální pozvání.
1: Máme před sebou ten nejstěžejnější festivalový den. Tady je se mnou ředitelka festivalu Jičín město pohádky zapsaného ústavu Tereza Poršová.
2: Když přijdou návštěvníci na náměstí, ale ať už na

0: bude to vlastně příběh o té šišce, která se bojí, ale vlastně se dostane do dobrého háje, což bude pohádková výtvarná výzva. Děti se mohou těšit na své výtvory přímo ve videomappingu.
1: Ten videomapping je svým způsobem i hezká náhrada za někdejší ohňostroj.
0: Ano, je to tak.
1: Kdo se v sobotu představí tady zřejmě v Zámeckém parku na pódiu?
0: Tak můžete se těšit na Leny, na Michala Horáka, určitě jičínská Zuška, která pro nás připravila vlastně slavnostní odhalení pohádkové fanfáry. Také se můžete těšit na DJ Rockstara, který ukončí sobotní program. Určitě zavítejte do jezuitské koleje, kde na vás bude čekat kočovná herná sládkovna, přívěs plný her, nostalgie, zábavy, vtipu.
1: Tradičně festival Jičín město pohádky spolupracuje i s organizacemi, se znevýhodněnými dětmi a lidmi.
0: Ano, máme spolupráci s Apropo, ty nám pomáhají vytvořit bezbariérový přístup, zároveň mají hotlinku, na kterou se můžou obrátit znevýhodnění.
2: Jsme s vámi i na Jičínsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: sobota 12. září a právě dnes slaví své kulaté narozeniny, 70. narozeniny legendární Marika Gombitová. První dáma slovenské pop music má na kontě přes milion prodaných desek, nezapomenutelný hit Vyznaní je i role v muzikálu Neberte nám princeznu. No přestože je těžká nehoda na vrcholu kariéry připoutala na vozík, tak ona tu hudbu nikdy nevzdala, vrátila se na pódia a vyprodala i pražskou O2 arénu, takže Marice Gombitové určitě přejeme krásný narozeninový den a možná v písničkách si právě i tu její skladbu budete přát.
1: Počasí.
0: Teď už opět ten výhled počasí, co je před námi. Nad rozhlasem, Českým rozhlasem Hradec Králové, se nám obloha protrhává, už je vidět i modrá obloha, i když teď v průběhu raního času

0: času. Meteorologové předpovídají, že spíše bude velká oblačnost a zatažená obloha. Východ slunce nebyl vidět, ale mělo by se to změnit, protože to protrhávání by mělo být čím dál větší a během dne postupně by mohlo být až polojasno. Odpoledne ale počítejte s tím, že na horách při zvětšené oblačnosti se mohou vyskytnout i slabé přehánky. Teploty dnes 19 až 22 stupňů Celsia v těch maximech, na horách teploty do 16 stupňů. Vítr ten bude pouze slabý, proměnlivý, rozptylové podmínky po ránu mírně nepříznivé, ale během dne už by měly být většinou dobré a biozátěž máme na jedničce.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FK Teplice? Příští týden poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 20. září ve 13 hodin. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: Je tady ranní soutěž a dnešní bleskovka nás zavede do světa humoru, nezapomenutelných rolí a nezaměnitelné tváře, na kterou si myslím, že se jednoduše nedá zapomenout. Zahrajeme si o propisku s logem Českého rozhlasu Hradec Králové a k tomu ty slíbené dvě vstupenky na koncert Šesti na chodníku. Kapela oslaví své jubileum 20 let tam, kde se psaly její důležité kapitoly na jevišti Městského divadla doktora Josefa Číška v Náchodě 24. září od 19 hodin a bude tam spoustu hostů, herec a zpěvák Jan Vápeník, kytarista Oldřich Bohadlo, producent a performer Milan Cimfe, producent, skladatel a textař Pavel Sonda, taky básník Pavel Bělobrádek, jazzová zpěvačka Jana Koupková a nehrající kapitán Milon Čepelka se tam taky objeví, takže kdo má chuť, máte chuť, já to vidím, tady to bliká úplně všechno, co může. Zkoušíte a ještě nevíte ani otázku, poslouchejte dobře. Právě dnes by své narozeniny slavila jedna z nejvýraznějších a nejoriginálnějších českých hereček, navíc od nás z východních Čech. Žena, která dokázala s geniálním výrazem stvárnit jak roztomilé babičky, tak bytosti, ze kterých šel tak trochu mráz po zádech. Byla to skvělá divadelní i filmová herečka a paní s obrovským smyslem pro nadsázku. Ráda líčila i veselé divadelní historky, takže tady je jedna z nich.
1: My jsme měli takového výborného, usměvavého, vtipného inspicienta, nějaký Zdeněk Novák, který bohužel už taky není mezi námi. On byl jak malý harant, vymýšlel všechny možný legrácky a dal tomu Kmuničkovi do té helmy olomoucký syrečky. No, celý představení to bylo smradu jak v hradu. Co vám mám povídat?
0: No, určitě si to dovedete představit. Slyšeli jste osobitý projev, charakteristický hlas. Takže kdo je tato královna rázovitých rolí, která se narodila 12. září roku 1917?
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tak vyzkoušíme, kdo se k nám probojoval, jste to vy. Vítejte v Bleskovce, dobrý den.
3: Dobré ráno, Ivana u telefonu.
0: Tak paní Ivano, jste to vy, kdo, komu se podařilo jako první dovolat a věřím, že uslyšíme hned na poprvé tu správnou odpověď. Koho jste poznala?
3: Já si myslím, že to je paní Valérie Kaplanová.
0: A myslíte si to správně? Ano. Byla to Valérie Kaplanová, člověk, který dokázal rozesmát i vystrašit, myslím, generace diváků a jejíž charisma bylo naprosto neopakovatelné. Měla jste příležitost vidět jej třeba v Pardubickém divadle na Prknech?
3: Ale pohádce a v televizi samozřejmě.
0: No jasně, no mnohým se vybaví jako děsivá kmotra s kosou v pohádkách a v těch 90. letech pobláznila celé Česko v televizní reklamě jako legendární...
3: Tutovka.
0: Ano, bába tutovka, je to tak. Paní Ivano, máte v rodině taky někoho s takovým originálním smyslem pro humor a nezdolnou energií?
3: Je můj manžel.
0: Manžel, no tak to nemáte o zábavu nouzi určitě, ale my vás každopádně strašit ani mystifikovat nebudeme a výhra ta je vaše. Ať se vám dál daří. A hodně legrace s manželem. Pozdravujeme i manžela. Naschledanou, hezké dny. Naschledanou.

0: Pilot Aleš Svoboda zahajuje přípravu na let na kosmickou stanici. Vlákna, která vznikají jako cukrová vata, mohou pomoci při léčbě akné. Španělští a egyptští archeologové objevili u Káhiry 4300 let starou hrobku. Začalo přihlašování do mise Zero G. Vybraní žáci budou moci zažít stav bez tíže. Česká vědecká expedice dokončila výzkum v Kyrgyzstánu. Tyto zajímavosti vám nabídneme v magazínu Techno. Pořad o vědě a technice vysíláme každou sobotu 5 minut po 8:30 ráno. Těší se na vás Michal Klokočník.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Železniční trať mezi Hradcem Králové a Týništěm bude dvoukolejná a doprava v úseku se výrazně zrychlí. Více uslyšíte v dalších zprávách. Dnes si připomínáme Světový den první pomoci. Jeho úkolem je ukázat, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Kampaň tento rok upozorňuje na jazykové a kulturní rozdíly, které při záchraně druhého můžou komplikovat situaci. Sněmovna schválila zpřísnění podmínek pro poskytování spotřebitelských úvěrů. Novela poprvé stanoví maximální cenu půjčky. Nově nemá přesáhnout 48% z půjčené částky. V Česku je kvůli neschopnosti platit své zakázky v exekuci skoro 590 tisíc lidí. Muzeum Krkonoš ve Vrchlabí dnes přichystalo lidové oslavy konce léta a sklizně. Mezi 14. a 18. hodinou se postupně představí folklorní taneční soubory. V programu je například i loutkové divadlo. Hokejisté Hradce Králové se na středeční start extraligy naladili vítězně. V přípravném utkání porazili německý Straubing 3-1. Čeká nás většinou oblačno, na horách se mohou ojediněle vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách kolem 15 stupňů. Biohlásí jedničku mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na 60. kilometru dálnice D11 směru na Prahu máme hlášené práce na silnici. V tomto úseku dejte pozor na zúženou vozovku a jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové i v sobotu nabídneme rubriku Co v učebnicích nebylo. A tentokrát to bude o zajímavostech o mrtvém moři s Martinem Písaříkem. No ale předtím samozřejmě trocha hudby, Pavel Bobek, Olympik a pak dnes i poslední pohled do dnešních novin. Hezké sobotní ráno.

0: je Deň tisk.
1: Ano, půl 8 minut před námi opět dnešní noviny. Mladá fronta dnes píše o tom, že horentní sumu žádá po Hradci předžalobní výzvou společnost Endeta, která vyčíslila škodu při přípravě stavby nákupního centra. Město požadavek odmítá. Do konce září zaplaťte 322 milionů korun a pokud bude naše investice zmařená, zcela škoda bude činit už více než 1,5 miliardy. Takovému problému už několik dnů čelí Hradec Králové. Předžalobní výzvou se zabývají právníci města, vedení nehodlá zaplatit ani korunu a zastupitelé čekají na informace. Investoru připomeňme, projekt Nová zelená v Kuklenách začal připravovat už před 16 lety, ale zóna o rozloze 25,5 hektarů se 14 halami a téměř 1900 parkovacími místy se stále ještě stavět nezačala. Vloni v květnu se zrodila příkazní smlouva s investorem, podle níž měl developer ještě před otevřením parku zprovoznit novou silnici za 200 milionů korun. Radiála pojmenovaná Nová zelená by odvedla dopravu mimo městskou čtvrť, jenomže problém je, že nezískala povolení do konce platnosti starého územního plánu. Radnice považuje předžalobní výzvu za formu nátlaku, platit nehodlá, ale co je podstatné, obě strany avizují vůli pokračovat v tom jednání, jak informuje tedy dnešní Mladá fronta. Dnes. Další téma už vybírám z hradeckého deníku, který píše o tom, že ve Svobodných dvorech se bude měřit hluk z D11, jak už je od nás víte. Sousedství s dálnicí D11 přináší obyvatelům hradecké čtvrti Svobodné dvory neustálou akustickou zátěž. Radnice se proto rozhodla zakročit a investuje téměř 310 tisíc korun do rozsáhlého týdenního monitoringu na 7 vybraných místech. Získaná data mají posloužit jako hlavní argument pro dostavbu protihlukových stěn. A ještě do třetice v rychlosti jedno téma. Všechny dnešní noviny, včetně Práva, nás zvou do Nového Města nad Metují, kde bude festival měřit délku smíchu. 12 českých komedií zhlédnou během příštího týdne návštěvníci 48. ročníku festivalu České filmové komedie, který začne v neděli v Novém Městě nad Metují na Náchodsku. Soutěžní klání vyvrcholí příští sobotu předáním cen a unikátní projekcí filmu Pupendo z klasického 35mm filmového pásu. Mimořádný bude i start festivalu. V exkluzivní předpremiéře bude promítán film Šipkaři, který se do běžné české kinodistribuce dostane až v říjnu. Pokud byste chtěli detaily, tak protože jsme tady měli organizátory, tak samozřejmě rozsáhlý článek i s rozhovorem najdete i na našich webových stránkách hradec.rozhlas.cz.

0: Rusnou zpívá v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Zajímavostí je, že Diana hrála obrovskou roli i v životě Michaela Jacksona. Pomohla jeho skupině proniknout k širšímu publiku. Michael k ní prý hluboce vzhlížel a v autobiografii ji popisoval jako kombinaci matky, přítelkyně a taky idolu.
1: Počasí.
0: Během dne by mělo být na obloze slunečno, zatím to úplně nevypadá, protože ráno je zatažené oblačné na většině míst Královéhradeckého kraje, ale postupně by se nám ta oblačnost měla rozpouštět. Odpoledne na horách tedy musíme počítat i s tím, že při zvětšené oblačnosti se mohou vyskytnout slabé přehánky. Maxima teplotní 19 až 22 stupňů Celsia, na horách teploty do 16, vítr ten bude foukat jen slabý proměnlivý a Tylové podmínky, ty jsou ráno sice nepříznivé, ale během dne už bychom je měli mít dobré.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
2: Prvním poprázdninovým hostem naší rozhlasové kavárny bude novinář a spisovatel Martin Moravec, autor oceňované série knižních rozhovorů s výjimečnými osobnostmi. Přestože se o něm ví, že se rád ptá, tentokrát se budeme ptát my, a to už po 10. hodině. Po 11. pak v kavárně přivítáme náchodskou kapelu 6 na chodníku, se kterou si připomeneme 20 let na scéně.
1: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Thank you.

0: Muzeum slavné dětské stavebnice Merkur v Polici nad Metují dnes od 12 hodin oslaví ne těch divu krásných 19, ale rovných 20 let. 20 let od otevření. Vstup je zdarma, otevřeno bude i v Muzeu papírových modelů nebo v Zeleném domečku. Ve 14.15 pak bude křest pamětní medaile dětství za socialismu, kdo by měl chuť. Další tipy na výlety v Královéhradeckém kraji určitě nabídneme v našem vysílání i po 8. hodině. Teď zajímavosti o mrtvém moři.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Mrtvé moře je nejníže položená souš na Zemi? Mrtvé moře leží v tektonické depresi mezi Izraelem a Jordánskem v oblasti Judské pouště. Jeho hladina se nachází přibližně 439 metrů pod úrovní světového oceánu. Jde o uzavřené slané jezero bez odtoku, které je extrémně citlivé na změny přítoku vody. Dnes do něj řeka Jordán přivádí jen zhruba 5% vody oproti minulosti, což zásadně mění jeho vodní bilanci. Hladina Mrtvého moře dlouhodobě klesá. Měření uvádějí pokles přibližně o 1 metr ročně, přičemž hodnota se může mezi jednotlivými roky lišit podle klimatických podmínek a vodního hospodaření v povodí. Do situace výrazně vstupuje i využívání vody v regionu. Na jihu Mrtvého moře je část vody odčerpávána pro průmyslovou těžbu minerálů, což dále snižuje její objem. V některých oblastech tak vznikají rozsáhlé propady a suché zóny v místech, kde dříve byla souvislá vodní plocha. Mrtvé moře každoročně přiláká přibližně 2,5 milionu návštěvníků, kteří přijíždějí kvůli extrémně slané vodě. Obsah solí je téměř 10x vyšší než v oceánech a vysoká hustota vody umožňuje snadné nadnášení při plavání.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Správa železnic vypsala soutěž na přestavbu trati mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí. Do Pardubických ulic se vrátí pomocníci strážníků na přechodech. Barokní kuks hostí vinobraní. Čeká nás oblačno s teplotami kolem 20 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Železniční trať mezi Hradcem Králové a Týništěm bude dvoukolejná a doprava v úseku se výrazně zrychlí. Povolená rychlost vlaků bude až 160 km v hodině. Správa železnic teď hledá firmu, která se o práce za téměř 7 miliard korun postará. Stavět by se mělo od března příštího roku do konce roku 2029.
4: Vedle plánované druhé koleje na trati, která je součástí záložní trasy hlavního koridoru přes Pardubice a Českou Třebovou, se opravdu dočkají i stanice a zastávky. Na všech vzniknou nová nástupiště s bezbariérovým přístupem a informačním systémem. V Třebechovicích a na Slezském předměstí bude přístup k vlakům nově podchodem. Víc než 2 miliardy korun půjdou i do modernizace stanice v Týništi nad Orlicí, kde by mělo být hotovo v roce 2028. Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
3: Městská policie Pardubice vybrala 6 budoucích asistentů strážníků u přechodů pro chodce. Budou společně s hlídkami pomáhat dětem před začátkem vyučování přecházet silnici. U vybraných škol by se měly objevit už koncem září. Nejprve ale musí projít výcvikem, doplňuje mluvčí Jiří Sejkora.
5: Projdou si teoretickým zácvikem, projdou si školením o bezpečnosti práce, dostanou i ten praktický nácvik. Od nás budou vybaveni, dostanou smlouvu pracovní a budeme se s nima domlouvat pro jednotlivé dny, aby jsme dokázali tu situaci v tom městě právě uřídit s jejich pomocí.
3: Kuksu na Trutnovsku dnes pořádají tradiční vinobraní. Program slavnosti vína a burčáku potrvá do 6 večer. Jeho součástí je podle organizátora Petra Jedlinského i víno tekoucí po kaskádovém schodišti.
6: Již po 19. poteče v barokním areálu Kuks víno po schodech tak, jako za dob hraběte Šporka. Kromě vína po schodech se samozřejmě můžete těšit na stánky více než 20 vinařů z Čech a Moravy, vinné lázně a stánky z burčáky. Sport.
3: Nevidomý plavec David Kratochvíl vyhrál i svůj 5. závod na mistrovství Evropy v paraplavání v tureckém Gebze. Ve své silné disciplíně 100 metrů volný způsob navíc o 31 setin překonal vlastní světový rekord. Paralympijský šampion z Paříže a pětinásobný mistr světa v minulých dnech zvítězil i na tratích 50 a 400 metrů volný způsob a 100 metrů motýlek. Dnes ho ještě čeká závod na trati 100 metrů znak.
0: Počasí.
3: Dnes nás čeká oblačno až zataženo, během dne postupně oblačno až polojasno, na horách se mohou odpoledne ojediněle vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách kolem 15 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý a biohlásí jedničku, mírnou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na Gočárově okruhu v Hradci Králové u křižovatky ulic Brněnská a Víta Nejedlého pokračuje oprava vozovky. V tomto místě očekávejte možné zdržení a jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: 4 minuty po 8 hodině zdravíme všude, kde posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. I vás, kteří jste teď vstali, máme víkend, tak proč si nepoležet, pokud je to možné trošku déle. Svátek připomíná mají Marie, narozeniny třeba Marika Gombitová, Petr Jungmann určitě za chvíli výročí doplní. Meteorolog Tomáš Popelka pak přidá v této hodině detaily k počasí, pokud se někam chystáte, a za chvíli pro vás, kteří program teprve vymýšlíte, přidáme i víkendové typy, které budou spojené především se dny evropského dědictví. Hezký sobotní čas, připomínám, že je 12. září.
0: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: šešano, napadá mě šepot, šelest, šramot a přesně tyto zvuky vás tento víkend čekají, pokud vyrazíte i na hradní nádvoří nebo například do zámeckých komnat. K září totiž už tradičně patří i dny evropského dědictví, akce, při které památky otevírají i svá jindy přísně střežená a nepřístupná zákoutí. Hrady, zámky k tomu navíc přihazují i bohatý doprovodný program a velmi často vstup zdarma, což je tedy kombinace, která potěší nejen duši, ale i milovníky historie a taky vaši peněženku. Takže ta dnešní víkendová nabídka s typy logicky patří právě této kulturní aktivitě.
1: V Dobrušce na Rychnovsku se dnes loučí s létem. Při příležitosti Dnů evropského dědictví jsou dnes všechny expozice místního vlastivědného muzea přístupné zdarma. Hlavní program se odehrává na dvorku rodného domku FL Věka. Jak potvrzuje vedoucí muzea Pavla Žďárková, připravená je také komentovaná prohlídka části naučné stezky Dobruškou s Františkem Kupkou.
2: Sobotní odpoledne v areálu domku FL Věka jsme připravili opravdu pro celou rodinu. Čeká na vás živá hudba, výtvarné tvoření pro děti i pro dospělé, malování na obličej, kresba s Adélou Ručkovou, což je dobrušská malířka, která nám ilustrovala i naučnou stezku. Čeká vás ochutnávka výborných moravských vín, káva i občerstvení. Půjdeme po stopách malíře Františka Kupky procházkou po Dobrušce a celý ten program začne ve 13 hodin.
1: Dalším místem, kam vás pozvu, je Kuks na Trutnovsku. Tam dnes mají tradiční vinobraní. Program začíná v 10 hodin dopoledne a přiblíží nám ho pořadatel Petr Jedlinský.
3: Dobré ráno z barokního areálu hospitalu Kuks. Při pohledu na oblohu nás dnes pravděpodobně čeká příjemné počasí, vybízející k návštěvě letošního vinobraní. Stánky vinařů jsou rozestavěny na nádvoří a v blinkové zahradě. První vinaři již připravují svá vína a víno ve vinných lázních a k proudění po schodech už také čeká.
1: Ochutnávání vína můžete samozřejmě zpestřit také prohlídkou barokní památky hospitálu, který je po dobu vinobraní přístupný. Když mluvíme o víně, tak se rovnou přesuneme do Nového Města nad Metují. I tam dnes totiž mají tradiční zámecké vinobraní. Zámek je jinak v těchto dnech kvůli natáčení pohádky Líné království uzavřený. Vinobraní je výjimkou, jak potvrzuje kastelán zámku Ondřej Daněk.
4: V sobotu 12. září proběhne od 10 do 18 hodin tradiční zámecké vinobraní v rámci Dnů evropského dědictví. Bohatý celodenní program pro malé i velké vyvrcholí velkou afterparty na nádvoří zámku s kapelou JK Band.
1: A teď zamíříme rovnou na další zámky. V Ratibořicích pořádají mimořádné prohlídky s názvem Příběh zámku a zámek příběhů. Návštěvníkům připomenou 160 let staré události, které tehdy zasáhly do životu obyvatel na Náchodsku. I další památky v kraji mají co nabídnout. Nádvoří zámku Hrádek u Nechanic například zaplní automobiloví veteráni. A pozvu vás ještě do pevnosti Josefov na Náchodku, kde zažijete oživlé prohlídky. To vše při příležitosti Dnů evropského dědictví. Poslední dnešní pozvánka míří do Bělovezského skanzenu v Náchodě, kde dnes slaví 40. výročí založení klubu vojenské historie Náchod. V 10 hodin dopoledne uvidíte u pěchotního srubu voda prvorepublikové vojenské ležení a přehlídku obrněné techniky. Z Královéhradeckého kraje Jana Házová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Ano, už jsme ve spojení s meteorologem Tomášem Popelkou. Pane Popelko, krásné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jsem říkala, že chci, abyste nám řekl něco hezkého, a vy jste říkal, že nevíte, jestli tam něco hezkého máte, ale sluníčko nám svítilo tady nad rozhlasem před chvílí, tak nevím, kolik ho bude v průběhu dne.
2: Tak, myslím, že dnešek bude celkem příjemný. V podstatě už bude jako je oblačné až polojasné počasí. Na některých místech bude přechodně i jasno. No a přehánky by si objevily pouze na horách v odpoledních hodinách a byly by ještě hodně slabé. Teploty dneska by se dostaly většinou mezi 19 až 22 stupňů a vítr bude foukat slabý, proměnlivý do 4 metrů.
1: Jen ta rána jsou chladnější. Dnes to bylo od těch 5 do 9. Bude to v noci podobné zase?
2: No, v noci už nám začne přibývat oblačnost v druhé polovině noci, takže už ty teploty nebudou tak nízké, bude to od 11 do 8 a vítr bude foukat v noci slabý, proměnlivý do 3 metrů nebo bude úplně bez větří.
1: A teploty v průběhu neděle se nám dostanou kam?
2: Zítra to bude o něco chladnější, 15 až 18, protože už bude sice převážně zataženo, ale v polední hodinách se k nám dostane od severozápadu. Postupně se oblast srážek, bude se odpoledne rozšiřovat déšť, později na horách i přehánky. No a proto ty teploty budou nižší, jak jsem říkal, 15 až 18 stupňů. Vítr to ještě bude po ránu slabý, proměnlivý do 3 metrů a během dne bude zesilovat nemírný západní od 2 do 5 metrů.
1: No už jsem zaregistrovala i nějaké povzdechy, že léto končí pomalu a už aby tady bylo znova. Máte to podobně? Stýská se vám už po těch letních hodnotách, nebo teď je to ideální?
2: Ty vědra nemusím, ale těch 25 a 20 jako odpoledne, myslím, že je celkem příjemný.
1: Bylo by to fajn, no ale není všem dnům konec, babí léto ještě nenastalo, tak třeba se ještě dočkáme, to budeme určitě spolu s vámi upřesňovat, ale teď víme, že dnes tady teploty do 22 a sluníčko se na nás taky usměje. Děkujeme, pane Popelko, mějte se krásně.
2: No, hezký den.
0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my si společně opět po čase tu sobotu pořádně osladíme. Připravíme si tradiční český sladký nákyp s ovocem. Uděláme si žemlovku. Ale místo jablek si ji vylepšíme malinami, rybízem a borůvkami. A nakonec ji ještě dozdobíme zapečeným sněhem. To bude něco.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Sobota, 12. září. Dnes gratulujeme k svátku všem Mariím. To se vykládá jako milovaná, krásná paní. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Obec Libeň byla slavnostně připojena k Praze před 125 lety v roce 1901. Stala se její osmou čtvrtí. Zajímavostí je, že sousední a ku Praze výrazně bližší Karlín se spojil s Prahou až o 20 let později. Českoslovenští volejbalisté se stali na šampionátu v Paříži před 70 lety v roce 1956 poprvé mistry světa. Bez jediného dne přesně za 10 let v roce 1966 byli světovými šampiony doma podruhé. Seriál FL Věk měl premiéru na televizních obrazovkách přesně před 55 lety v roce 1971.
3: Požehnej pán Bůh.
2: Seriál o českém vlastenci, publicistovi a skladateli z doby národního obrození podle románu Aloise Jiráska se dočkal 13 dílů.
4: Hledal jsem v knížkách odpověď, ale vždycky jsem nalezal samé nové a nové otázky.
2: Do titulní role byl obsazen Radoslav Brzo Bohatý. První hovor mobilním telefonem u nás se uskutečnil před 35 lety v roce 1991. Tehdy v první ještě analogové síti Eurotel NMT. Do kapsy ani kabelky se tehdejší první telefony nevešly. Byly velké jako menší kufříka, vážily 4 kila. Přístroj stál kolem 35 tisíc a jenom aktivace byla za 10 tisíc. Drahé byly i hovory. To byly tehdy obrovské peníze. A tak se není čemu divit, že ještě dalších skoro 5 let mělo mobil u nás jen 55 tisíc zákazníků. Kulatých 70 je dneska zpěvačce Marice Gombitové. Po dopravní nehodě v listopadu 1980 upoutané na invalidní vozík. Stala se přesto hudební ikonou, získala mnohá ocenění jako zpěvačka století nebo žena 21. století. Její píseň Vyznaně zvítězila ve slovenské anketě Hit století. A já přeju hezkou sobotu.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Queen Anniversary Swing Gala 2026. Koncertní oslava Freddyho 80. v plném lesku. Pirate Swing Band Jiřího Ševčíka v jedinečné show rokových pecek ve swingovém hávu. Plus smyčcový orchestr Michal Kluch a Mercuryho osobní tajemník Peter Freestone. Pouze 3 exkluzivní představení unikátního projektu 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Domě hudby v Pardubicích. V rámci koncertů poprvé v České republice i výstava raritních Queen artefaktů a Freddyho kostýmů.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Univerzita Hradec Králové zřejmě získá od Královéhradeckého kraje na nový bakalářský studijní program všeobecné ošetřovatelství celkem 24 milionů korun. Na vzdělávání všeobecných sester, kterých je v kraji nedostatek, uvolní hejtmanství v letech 2026 až 2028 každoročně 8 milionů. Horská služba dnes pořádá mezinárodní závody v Bílém potoce v Jizerských horách. Dvoučlenné týmy z Česka, Polska a Slovenska čeká 20-kilometrová trať s úkoly, jako je například zdolání feraty nebo slaňování. Odpůrci výstavby větrných elektráren v Úpici na Trutnovsku požadují referendum během říjnových komunálních voleb. Na městský úřad odevzdají petici s více než 1000 podpisů. Zástupci radnice mají na vyjádření k petici 30 dnů. V centru Chrudimi dnes čekají dopravní omezení. Odpoledne tam začíná pouliční festival. Uzavřené proto bude Reslovo náměstí, navazující ulice i parkoviště. Omezení platí od 14. hodiny. Mistr světa Jakub Krejčí zakončil světový pohár vodních slalomářů 4. místem v závodě kajakářů ve finále seriálu v Seu. Čeká nás většinou oblačno, nejvyšší teploty 19 až 22, na horách kolem 15 stupňů. Biohlásí jedničku mírnou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Trutnově neprojedete ulicí Tovární, kde pokračují opravy. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Vlákna, která vznikají jako cukrová vata, mohou pomoci při léčbě akné. Tak i o tom bude řeč v magazínu Techno, který nabízíme každou sobotu v tomto čase. Tak si ho určitě nenechte ujít. Nabídneme ho hned, jak dospívají Rangers a teď taky Kateřina Marie Tichá. Ať její plamen, skladba příjemně hřeje i vás a naladí na ty následující minuty.

0: Hezký den, začíná další vydání pořadu Techno, vašeho pravidelného přehledu novinek ze světa vědy, techniky a inovací. Od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové vás zdraví Michal Klokočník. Pokud vás zajímají vesmírné objevy, nové technologie, medicína, příroda nebo ekologické projekty, jste na správné frekvenci. Pojďme se společně podívat na to, co jsme pro vás vybrali. Pilot Aleš Svoboda zahajuje přípravu na let na kosmickou stanici. Vlákna, která vznikají jako cukrová vata, mohou pomoci při léčbě akné. Španělští a egyptští archeologové objevili u Káhiry 4300 let starou hrobku. Začalo přihlašování do mise Zero G. Vybraní žáci budou moci zažít stav bez tíže. Česká vědecká expedice dokončila výzkum v Kyrgyzstánu. Tyto zajímavosti v magazínu Techno. Stíhací pilot Aleš Svoboda zahajuje výcvik na první českou misi na Mezinárodní kosmickou stanici, včetně přípravy na pilotování kosmické lodi. Svobodu v následujících měsících čeká série výcvikových bloků v Evropě i Spojených státech. Bude se připravovat na jednotlivé fáze mise od startu kosmické lodi Dragon s posádkou na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX přes přiblížení a spojení se stanicí až po návrat na Zemi. Mise se má uskutečnit v roce 2027. V letech 2024 až 2026 už Svoboda absolvoval 3 fáze výcviku astronautů v záloze v Evropském středisku astronautů v Kolíně nad Rýnem. Nynější výcvik bude zaměřený na konkrétní misi VASTPM-1 v iniciativě americké NASA pro soukromé astronautické mise. Vlákna, která vznikají podobně jako cukrová vata, mohou pomoci při léčbě akné. Vyvinuli je vědci z výzkumného centra SEJTEC Vysokého učení technického v Brně. Speciálně upravená celulózová mikrovlákna, která v laboratorních testech účinně potlačovala bakterie, lze použít k výrobě pleťových masek. Akné patří mezi nejčastější kožní onemocnění. V dospívání postihuje až 85% lidí, u mnoha přetrvává i v dospělosti. Nový materiál tvoří mikrovlákna z acetátu celulózy, obohacená o oxid zinečnatý, která jsou následně upravená kyslíkovým plazmatem. Oxid se postupně uvolňuje do pokožky a působí antibakteriálně. Archeologové objevili nedaleko egyptské metropole Káhira 4300 let starou hrobku, která patří dvěma úředníkům. Hrobku v létě objevil egyptsko-španělský tým v nekropoli Mariet, severně od Sakáry, komplexu pyramid a hrobek nacházejícím se jižně od hlavního města. Vykopávky vedla autonomní univerzita v Barceloně ve spolupráci s egyptskou nejvyšší radou pro památky. Hrobka pochází z doby faraona Djedkarea z 5. dynastie, který vládl v letech 2381 až 2353 před naším letopočtem. Její součástí jsou dvě pohřební kaple, které nechal postavit vysoký úředník Junmen pro sebe a svého otce, nižšího úředníka Itiu. Junmen byl královský soudce, který měl naslouchat stížnostem lidí. Mezi nejvýznamnější prvky patří vysoce kvalitní násloupí a pohřební texty přizpůsobené postavení a funkcím majitele hrobky.
1: Posloucháte Techno. Aktuální informace ze světa vědy a techniky.
0: Jaké to je letět v letadle ve stavu bez tíže? Co musí zkusit astronauti, než se vydají do kosmu? To všechno brzy zažije další 20 mladých lidí, vybraných do studentské mise Zero G s pořadovým číslem 2. Můžete mezi ně patřit i vy nebo vaše děti. Přihlášky přijímá národní program Česká cesta do vesmíru až do 5. října. Natáčel Martin Srb.
2: Crazy.
3: Don't try to do crazy things. We have a lot.
2: prožívala stav bez tíže loňská posádka 26 mladých lidí z mise Zero G. Letadlo se speciálně vypolstrovaným prostorem na palubě s nimi létalo nahoru a zase dolů. Při každé vlně se na chvíli volně vznášeli v prostoru. Na podobný zážitek zvou organizátoři České cesty do vesmíru znovu. Speciální let bude ale jen závěrem delší mise, upozorňuje Tereza Kubicová z organizačního týmu.
3: A natočení videí, dále je čekají dvoje kognitivní testy, angličtina, fyzické testy a nakonec takový rozhovor s psychologi, etapa, kterou všichni kadeti z předchozího ročníku hodnotí jako tu nejstrašnější, protože opravdu musíme vybrat velmi silné jedince.
2: Co to má společného a čím se to naopak liší od skutečného výcviku astronautů?
3: Co se týká úplně přesných specifikací astronautského výcviku, tak to je velmi tajné. Každý, kdo se přihlásí do toho výběrového řízení na reálného astronauta, tak vlastně podepisuje mlčenlivost dokumenty, že nesmí z toho nic vypustit. Musí mít perfektní angličtinu, musí mít skvělé kognitivní schopnosti, opravdu nad průměrem, perfektně na tom fyzicky, protože to je klíčové pro to, aby potom zvládali prostě různé ty zátěže a podobně.
2: I závěrečný let ve stavu bez tíže důkladně prověřil schopnosti posádky, jak se při minulé misi svěřila nejmladší účastnice Anna.
4: Trošku jsme teď blbě, jak jsme stoupali, ale nepopsatelný zážitek.
5: Těch několik parabol v tom Zero G bylo to super, zkusili jsme se rozrotovat, zkusili jsme Supermana, já myslím, že všichni to užívají.
2: Komentoval Aleš Svoboda, český astronaut ve výcviku a jeden z velitelů studentské mise. Její náplně přizpůsobená věku zdůrazňuje další z pořadatelů a jeden z českých zástupců v Evropské kosmické agentuře ESA, Václav Kobera z Ministerstva průmyslu a obchodu.
6: Výzva je otevřená pro studenty a žáky od 13 do 18 let. Stačí navštívit stránky českacestadovesmíru.cz a vyplnit formulář hned na první straně.
2: Pro pobyt v kosmu je důležité, aby lidé byli zároveň tělesně zdatní a zároveň měli vědomosti. Pro druhou misi Zero G proto pořadatelé přidali i novinku.
3: My jim právě už při druhé etapě dáme k dispozici studijní materiál. Oni ho budou mít 2-3 měsíce a můžou si ho nastudovat tam a zpátky. Pátá etapa je právě tady ten vědomostní kvíz. Všichni, kdo postoupí po druhé etapě dál, tak dostanou možnost se vlastně naučit a dozvědět spoustu informací o Aleši Svobodovi, české cestě do vesmíru, ale i o českých kosmických úspěších a

0: Vědecko-technické novinky na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Česká vědecká expedice dokončila výzkum v Kyrgyzstánu. V lokalitě Ravat pátrala po stopách lidí, kteří tam před tisíci lety zpracovávali železo a dokázali hospodařit s nedostatkem vody. Poslední část expedice se vrátila do Česka. Ještě v Kyrgyzstánu se s jejími organizátory, archeology Lenkou Lisou a Attilou Vatanseverem ze Společnosti pro výzkum Střední Asie spojil reportér Marek Hensel.
2: Zdravím z Česka do Kyrgyzstánu, kde jsem vás zastihl.
3: Momentálně sedíme kvůli signálu na okraji ledovcové morény a máme výhled do širokého kraje, protože jsme v jižním Tianšanu, takže vidíme před sebou hřbety, na obzoru je opar.
2: Zkoumali jste místa, kde se v minulosti zpracovávala železná ruda. Co jste tam zjistili?
4: No, jedna z velmi překvapivých věcí byl rozsah právě toho výrobního areálu na zpracování železa. Skutečně jsme nečekali, že ten areál je takto rozsáhlý.
2: Věnovali jste se také tomu, jak lidé v téhle vyprahlé krajině hospodařili s vodou. Co vás překvapilo?
3: Mě asi překvapilo nejvíc ten rozsah těch kanálů. Ta práce s tou vodou tak vlastně mnohem složitější je, než jsme si původně představovali.
2: Z expedice si ale určitě neodvážíte jen vědecká data. Zažili jste tam i poměrně dobrodružné chvíle. Co bylo nejintenzivnější?
4: Zajímavý zážitek jsme měli právě během cesty sem na lokalitu Saimalit Nahžizek, jelikož se zde nachází pravděpodobně největší množství skalního umění na světě. Nicméně ta cesta na samotnou lokalitu je vedoucí úzkými soutěskami. Samozřejmě jsme transportovali většinu vybavení za pomocí koní. No a takhle se nám stalo, že jeden z těch koní se mu převrátila ta zavazadla a on společně se mnou spadl na úpatí rokle, takže jsme následně odřezávali zavazadla, která se nám skoulela hluboko do údolí, kde jsme museli zase hledat.
2: Součástí výzkumu byly i rozhovory s místními. Co vás na jejich vztahu ke krajině překvapilo?
3: To jsou lidé, kteří přestože mají často hluboko do kapsy, tak jsou hrdí na tu svoji zemi a na svoje předky. Oni se hodně aktivně zajímají o historii a spoustu z nich je paradoxně hodně vzdělaných, přestože žijí na vesnici. Mně se teďkon stalo, že jsem třeba potkala jednoho člověka, ptala jsem se, čím se zabýváte, a on říká, no já tady chovám ty zvířata. No a pak z něj vylezlo, že teda jako mimo jiné učí na univerzitě v Batkenu. Ale první na místě bylo to, že ten vztah k té zemi, ten je teda neuvěřitelný.
2: Co si tedy z Ravatu přivážíte?
4: Samozřejmě si přivezeme velké množství zážitků, o kterých jsme mluvili, ale také velké množství vědeckých poznatků, které nám pomohou lépe pochopit, jak se tato krajina vyvíjela a vyvíjí do současnosti, jak se prolínají na jednom místě památky a příběhy od pravěku až do současnosti.
2: Říkají organizátoři vědecké expedice do kyrgyzského Ravatu Attila Vatansever a Lenka Lisá ze Společnosti pro výzkum Střední Asie.
0: Techno. Magazín o vědě a technice.
1: Z dnešního Techna je to vše. Děkujeme, že jste byli s námi. Další zajímavosti ze světa vědy a techniky uslyšíte opět za týden. Archiv všech dílů najdete na portálu můjrozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Michal Klokočník. Děkuji za pozornost a přeji vám hezké dny, třeba ve společnosti Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Život je fajn, život je jako jahoda. Co tě našle, háčku daj.
1: Dobré ráno východním Čechám, ještě 7 minut, než nám začne dopoledne, ale přidejme i tu skvělou zprávu z tenisových kurtů, která zaručeně zvedla nejednomu z nás náladu. Hradecká rodačka, světová deblová jednička Kateřina Síňáková zapsala do statistik další obrovský úspěch. Z amerického US Open totiž veze domů cenou trofej z ženské čtyřhry. Společně se svou americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou zvládli náročné třísetové finále na slavném kurtu Artura Ashe v New Yorku a zaslouženě určitě slaví titul. Pro Kateřinu už je to 13. Grand Slamový titul, čímž tedy znovu potvrzuje svou absolutní dominanci na světovém okruhu. Celý náš region je na její výkony náležitě hrdý, objevuje se to v mnoha zprávách i na internetu a za celé rádio, za rozhlasí k tomuto fantastickému triumfu určitě také gratulujeme. Ať je tato vítězná energie skvělou inspirací i pro vás. Bez ohledu na to, jaké výzvy dnes čekají právě vás, Pavla Kindernajová přeje úspěšný den a pevnou vůli jít si za svým cílem. Ideálně dál s námi, s Českým rozhlasem Hradec Králové. Hezkou sobotu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Na dnešek připadá Světový den první pomoci. Sportovní kluby v Třebechovicích pod Orebem dnes představují veřejnosti svoji činnost. O ženský titul na US Open se dnes utkají Běloruska Arina Sabalenková a Jelena Rybakinová z Kazachstánu. Čeká nás oblačnost s teplotami kolem 20 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Dnes je Světový den první pomoci. Připomíná, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Loni přitom Evropská resuscitační rada změnila doporučení, jak v takové situaci postupovat. Zatímco dříve měl člověk nejprve zkontrolovat dýchání, teď má jako první zavolat záchrannou službu. Češi se podle Jany Djakov z České resuscitační rady první pomoci nebojí a patří k nejaktivnějším v Evropě.
2: My máme jednu z nejvyšších vlastně vůbec celé Evropy ochotu těm lidem nějak pomoct. Je to i tím, že vlastně ta povinnost pomoct tomu druhému člověku je u nás dána jako zákonem, ale my máme i velice vysokou úroveň právě zahajování takzvané laické resuscitace, je na úrovni až kolem 80% všech případů, ke kterým se vlastně vyjíždí.
0: Podle ředitele Českého červeného kříže Marka Jukla dělá lidem při poskytování první pomoci největší problém nepřipravenost nebo strach. Pacienti v Česku dostanou nový lék na idiopatickou plicní fibrózu. Jeho účinnou látkou je nerandomilast a léčí se s ním už první lidé. Plně dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Klinické studie ukazují, že nový lék dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrózy o 43% oproti dosavadním lékům. V Třebechovicích pod Orebem na Královéhradecku dnes děti můžou poznat činnost místních sportovních klubů. Součástí akce v areálu hřiště Bor jsou mezi 10. a 16. hodinou ukázky práce hasičů nebo policie a hlavním smyslem je podle organizátorky Petry Jánové právě představení 6 oddílů.
3: Náborový den by měl posloužit k tomu, že si děti vyzkouší jednotlivé sporty. Mohou si vlastně vyzkoušet, takže fotbal, kuželky, máme tam i voda. Ukázku a tím, že si to vyzkouší, tak se vlastně pro ten sport mohou natchnout a přihlásit se do té organizace.
0: Nové město nad Metují se dnes připojuje ke dnům evropského dědictví. Návštěvníkům se otevřou místní památky a na Husově náměstí se odehraje hlavní program tradičních slavností. Jejich součástí je historický průvod, ukázky řemesel a zámecké vinobraní. Sport. O ženský titul na US Open se dnes utkají Běloruska Arina Sabalenková a Jelena Rybakinová z Kazachstánu. Ve finále si zopakují letošní souboj s Australian Open, kde zvítězila Rybakinová. Bez ohledu na výsledek si obě tenistky v pondělí prohodí pozice v čele světového žebříčku. Kazachstánka se po 99 týdnech vystřídá Sabalenkovou. Počasí. Čeká nás oblačno až zataženo, během dne postupně oblačno až polojasno. Na horách se mohou odpoledne ojediněle vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách kolem 15 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý a vyohlásí jedničku, mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na 55. kilometru dálnice D11 ze směru na Prahu máme hlášené porouchané auto. V tomto místě uberte plyn a jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
4: Domácí hospic Cesta domů oslaví své 25. narozeniny benefičním koncertem. Poprvé za téměř 700 let opustil Česko fragment Evangelia svatého Marka, který do Prahy přivezl Karel IV. Vzácný rukopis si lidé budou moct prohlédnout na mezinárodní výstavě v italské Aquileji. Velmi netradiční hřbitov s náhrobky a nápisy mají od roku 1935 na severu Rumunska. Karel Sladký zjišťoval víc. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Petra Vaďury, kazatele Evangelické církve metodistické. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: Janu Kratochvílovou pro vás jsme hráli teď v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Svůj život si všichni chceme užít naplno a nemyslíme na jeho konec. O to větší šok často bývá, když smrt přece jen přijde. Tuto situaci se u nás už 25 let snaží lidem ulehčit nezisková organizace Cesta domů. Prostřednictvím domácího i lůžkového hospice a dalších služeb pečuje o nevyléčitelně nemocné a umírající v prostředí, kde se cítí bezpečně. Na 16. října chystá Cesta domů benefiční koncert v La Fabrice v pražských Holešovicích, kde své 25. narozeniny oslaví. Noemi Fingerlandová natáčela s PR manažerkou Cesty domů Lindou Tichotovou.
1: Vybírali jsme hudebníky, kteří jsou nám nějak blízcí. Monika Načeva s kapelou představí svůj aktuální koncertní program Jdem temným dnem. Daniel Žižka je 23-letý zpěvák a skladatel, finalista letošní Eurovize a zahraje své vlastní autorské písně v žánru indie pop. A Marie Putnerová vystoupí se svou hudbou na pomezí folku, alternativy a rocku. Kromě toho fotograf Štěpán Hon představí nové vydání svého unikátního fotokalendáře Doma, ve kterém se představí 12 osobností u sebe doma. A prodej tohoto kalendáře také podporuje Cestu domů.
2: Říká Linda Tichotová, která má v Cestě domů na starosti PR a komunikaci. Na benefičním koncertě v La Fabrice bude také první ředitelka a spoluzakladatelka Cesty domů Martina Špinková.
1: Představí svoji novou knížku nejen pro děti, Matouš v lítacím domě.
2: Na co Cesta domů použije vybrané finance?
1: Návštěvníci koncertu koupí vstupenky, podpoří přímo provoz Cesty domů, tedy služby pro lidi v závěru života a jejich blízké. Vstupenky jsou v prodeji online, a to přes web cestadomu.cz.
2: Letošní koncert bude výjimečný. Cesta domů na něm totiž oslaví už 25 let od svého založení.
1: Těch 25 let z mého pohledu přineslo hlavně velký rozvoj. Začínali jsme jako malá poradna pro rodiny pečující a umírající. Přidal se domácí hospic, další služby, pozůstalostní podpora. V minulém roce jsme otevřeli i lůžkový hospic. A kromě této přímé péče se věnujeme i osvětě v podobě vzdělávání odborníků i široké veřejnosti. Vydáváme knížky ve vlastním nakladatelství. Máme 3 dobročinné obchody v Praze, které posluchači mohou znát, takže je toho hodně.
2: Povědomí o paliativní péči se podle Lindy Tichotové i díky Cestě domů za těch 25 let v Česku výrazně zvýšilo.
1: Hlavní je vlastně, aby lidé věděli, jaké jsou možnosti pečovat o jejich blízkého, když se ocitne v závěru života, takže aby věděli, jaké jsou služby, kam se mohou obrátit, že to často jde zvládnout i doma, pokud si to tak přejí.
2: Do budoucna má Cesta domů další plány.
1: Kapacity nejsou dostatečné, snažíme se nabídnout lidem alespoň podporu prostřednictvím naší poradny. A plánujeme rozvoj formou stavby nového lůžkového hospice, kde by se tedy ty kapacity měly výrazně navýšit.
2: Co je vlastně v péči o umírající a jejich blízké nejdůležitější?
1: Mít nějaký plán, vědět, že ať se stane cokoliv, tak to nějak zvládnou s pomocí nás nebo jiné organizace. To je důležitý.
2: Být na blízku umírajícím a smrti není vždy snadné.
1: To téma je závažný, ale zároveň má velký význam, takže to člověka nějak jako těší, že dělá dobrou věc. A vím, že co říkají kolegové zdravotníci nebo i ze sociálních služeb, tak je vlastně nabíjí ta pozitivní zpětná vazba z rodin a pečujících. Takže těžký to je, ale zároveň to dává velký smysl, podporujeme se i navzájem.
2: Dodává Linda Tichotová z Cesty domů.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Důvěru veřejnosti v církev podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla vážně narušila podezření na mravní a majetkové delikty, které se v nedávné minulosti odehrály na církevní půdě i přímo v sídle arcibiskupství. Ve svém prvním pastýřském listě od letošního nástupu do čela České katolické církve Přibyl zdůraznil, že kvůli těmto odsouzeníhodným případům cítí bolest, frustraci a stud ze způsobeného pohoršení. Vyzval věřící, aby se spolu s ním zúčastnili kající pouť do Hájku u Prahy, která se uskuteční 5. října. Olomoucké arcibiskupství získalo 2 cenné předměty spjaté se jmény dvou významných olomouckých biskupů. Jde o vzácnou pergamenovou listinu pocházející z roku 1893, která se váže k arcibiskupovi Teodoru Kónovi a pečeť ze španělského vosku patřící biskupovi Karlu II. Z Lichtenštejna Castelcorna, který diecézi vedl ve druhé polovině 17. století. Arcibiskupství je věnovala rodina, která ji nalezla v pozůstalosti. Cenné artefakty z jejich rukou převzal současný metropolita moravský Josef Nuzík. Oprava ochozu chrámu svatého Bartoloměje v Kolíně by měla skončit do konce října, případně začátkem listopadu. Ochoz, který byl dosud přístupný jen příležitostně, se má stát zřejmě od jara příštího roku součástí prohlídkového okruhu zahrnujícího kostel a kostnici. Letošní práce uzavřou poslední etapu současného projektu obnovy chrámu za zhruba 20 milionů korun, která zahrnovala i loňské opravy pláště zvonice. Evropská dotace z integrovaného regionálního operačního programu činí 12 milionů korun. Součástí prací na vnějším ochozu je restaurování a čištění kamenných sloupů a podlahy. Projekt zahrnuje také úpravy v kryptě a interiéru chrámu. I to jste se od nás dnes dozvěděli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: kapelu Činasky jsme hráli v magazínu Mezi nebem a zemí, kde teď navštívíme velmi netradiční hřbitov, který je od roku 1935 na severu Rumunska. Jde o takzvaný veselý hřbitov, který je vyhledáván poutníky z celého světa. Jsou na něm totiž netradiční vyobrazení i nápisy. Přestože Rumuni se hlásí především ke katolické víře, toto duchovní místo je pro něm odkazem předků. Na hřbitov se vypravil se štábem České televize i publicista Petr Voldán, který tam natáčel další z postřehů odjinut. Ty se na obrazovkách objeví už koncem roku. Kolegu Karla Sladkého zajímalo víc.
1: Na hřbitov jsme zvyklí chodit trošku nostalgičtí, trošku zadumaní. Obecně v Rumunsku to platí, ale na tomhle hřbitově ve městě Sapenca, no městě, ona je to spíš vesnička, tak tam od roku 1935 je hřbitov, který rozesměje snad každého. V roce 1935 tam místní řezbář, který byl i tesař a tak trošku vtipálek a měl rád legraci a byl to dobrý řemeslník, Stano Patraš umístil první náhrobek, řekněme, nebo takový to, na co jsme zvyklí my z mramoru, tu informaci o tom, kdo je tam pochován, z dubu. A vypadalo to asi takhle, já tady mám takovou maketku. Má to střížku, je to modré, je tam vyobrazen nějaký výjev a pod tím je text. A ty texty jsou povětšině vtipné.
2: To já tedy nepřeložím, Petře.
1: Já to taky nepřeložím úplně, ale je tady něco v tom smyslu. Je tady muž, venkovan namalovaný a má v ruce lahev. Je to i v tom textu napsáno, že se dost hlavně v zimě zabýval pitím. A tím také skončil. Bývají ty epigramy takové sarkastické, někdy si je dokonce prý ti, kteří se už loučili s tím naším světem, tak si je vymýšleli sami, co jim má ten lidový umělec na ten náhrobek napsat, na ten dřevěný a jaký má být ten obrázek. Určitě z každého toho obrázku je jasné profese anebo způsob, jakým ten člověk odešel. Je tam tkadlena, nebo je tam učitel, je tam voják, horník a podobně, to je z toho naprosto jasné a pod tím jsou ty texty. A řada z nich je opravdu vtipných, i když ne úplně všechny výjimky potvrzují pravidlo. A my jsme natočili zblízka i epitaf, na kterém dívka, myslím, že to byla 13-letá holčička, si stěžuje, vlastně mluví k taxíkáři, který ji porazil a zabil. Proč jsi vybral zrovna tuhle silnici a proč mě a podobně. Ale jinak jsou tam opravdu vtipné věci. Lidé tam chodí, usmívají se, fotí, je to nádherná záležitost a turistů je tam spousta. Nám se povedlo najít dokonce i pokračovatele, protože samozřejmě tenhle ten první zakladatel toho hřbitova, který to tam začal v roce 1935, už zemřel.
2: A to byl?
1: To byl ten Stano Patraš, pak po něm byl další a teď jsme našli jeho pokračovatele, mladého řezbáře, který nám i ukazoval, jak se to dělá, jak se to i maluje. Měli jsme štěstí, byli jsme v dílně. A to je vlastně stejnojmenný pokračovatel. Je ze širšího příbuzenstva opět Stano Patraš. Takže ta tradice pokračuje. On zrovna instaloval i jeden ten náhrobek. Není to dokonce levné, když tam někdo nebydlí a objedná si to, tak to stojí dost peněz, takový náhrobek. Ale pořád ta tradice se drží, tak to se nám líbilo.
2: Ještě jednou připomeňte veselý hřbitov v Rumunsku. Kde?
1: Veselý hřbitov na severu Rumunska, v podstatě poblíž hranic jak s Maďarskem, tak s Ukrajinou a městečko nebo vesnice spíš se jmenuje Sapenca.
2: Jak to vůbec Rumuni mají s vírou, s náboženstvím?
1: No, oni se hlásí ke katolickému náboženství, je tam spousta, ale pravoslavných kostelů a pravoslavných věřících. Neřekl bych, že jsou až tak příliš ortodoxně věřící, ale jsou místa, kde ty kostely jsou hodně navštěvované. Mnoho z nich je krásnými památkami, to třeba je v Bukovině a podobně. Řada z těch kostelů má své výlučnosti, jsou zajímavě namalované, nebo jsou i opevněné kostely, takže jsou třeba na seznamech UNESCO a podobně.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Pěkné dopoledne přejeme. Mezi sbírkové předměty našich muzeí patří běžně církevní předměty. Od velkých sakrálních obrazů až po drobné růžence. A najít se dají i zajímavé kusy. Tak jako v Městském muzeu v České Třebové, kde se po restaurování 100 let starého sbírkového předmětu zaskvěl relikviář svaté Anny s černou rukou, která patří už po staletí k jejímu kultu. Právě o něm se s ředitelkou a badatelkou muzea povídala kolegyně Víta Balcarová.
1: Byl to prostě předmět, černá pravá ruka a netušili jsme, kterého svatého by to ruka mohla být a to teprve při restaurování odhalila paní doktorka Marie Foltínová z Prahy. Takže jsme zjistili, že se jedná o relikviář s rukou svaté Anny a jsou tam i ostatky dalších svatých, dalších mučedníků.
2: Pojďme si tady povědět o životě této světice trochu víc.
1: Obecně je známo, že svatá Anna byla matkou Panny Marie. Její životní osud ovšem není popsán v kanonických textech Bible, ale je až z novozákonních apokryfů. Podle nich žila Anna dlouho se svým manželem Joachimem v bezdětném manželství, což bylo tenkrát vnímáno jako trest boží a tak se dlouho za to děťátko modlili, až konečně počali dítě, narodila se dcera Marie. Ta měla prorokováno, že v dospělosti dosáhne velkých skutků a stala se v dospělosti matkou Ježíše Krista a kult svaté Anny se tím začíná potom šířit.
2: Jak se ten kult šířil dál, paní ředitelko?
1: K nám tady do našeho prostoru západního se dostává až někdy v 7. století a následně potom v době křižáckých výprav a teprve ve středověku tady víceméně zdomácněl, takže potom významné panovnické rody, ať už to byli naši Přemyslovci, Lucemburkové a následně Habsburkové, potom tento kult měli v náležité úctě.
2: Svatá Anna byla tak adorovaná, že se někdy ve světě začala i vyrábět její ruka jako ochranný předmět. Je to tak?
1: Ano, bude to i případ toho našeho relikviáře, který tedy neobsahuje autentické ostatky svaté Anny, ale jedná se o takzvané kontaktní ostatky. Skutečný ostatek se má nacházet ve Vídni v kostele svaté Anny a dělali se právě potom z pilin, klihu, sádry, případně z vosku. Vlastně kopie, které představovaly tu drobnou pravou ruku světice a kontaktem takto vyrobeného předmětu s tím originálním ostatkem vlastně dochází k jeho posvěcení a tyto relikviáře se potom šíří.
2: Paní ředitelko, víte, kolik sakrálních sbírkových předmětů máte v Českotřebovském muzeu a dostanou se také někdy na odiv nás?
1: Přesné číslo vám neřeknu, ale jsou jich desítky. Od velkých rozměrných pláten, oltářních obrazů, až po třeba malé růžence, které sloužily k osobní zbožnosti. Čas od času je vystavujeme v rámci různých výstav, ať už jsou to výstavy výtvarného umění, anebo jsme dělali výstavu třeba k výročí založení našeho muzea, tak tam byly ty nejvýznamnější představeny. Chystáme výstavu pro farnost Česká Třebová, protože slavíme v letošním roce 225 let od dostavění svatojakubského chrámu a při té příležitosti jsme se domluvili s farností, že uděláme výstavu právě sakrálních předmětů z našich sbírek a ta se bude odehrávat přímo v kostele.

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne. Vzácný fragment Evangelia svatého Marka doputoval z Prahy do italské Aquileje. Rukopis, který do Prahy přivezl Karel IV., opustil české země téměř po 700 letech. V Itálii bude společně se zbývajícími částmi Evangelia součástí mezinárodní výstavy, která potrvá do konce dubna příštího roku. Natáčel Mikuláš Vochoska.
1: Tady například můžeme číst o poslední večeři, o odchodu do Getsemanské zahrady, o ukřižování a konec evangelia je věnovaný na nebestoupení páně.
2: Ukazuje mi archivářka Pražského hradu Lenka Kluková okopírované stránky, které podle legendy napsal v Benátkách sám evangelista Marek. Ty do českých zemí přivezl Karel IV.
1: Karel IV. Při své cestě za korunovací císařskou do Říma se zastavil v Aquileji u svého polovlastního bratra Mikuláše, který byl v té době patriarchou aquilejským. A ten mu vyšel vstříc právě s tímto evangeliem svatého Marka, neseným v průvodě.
2: Část Markova evangelia je psaná na jemný pergamen, který při skladování v depozitáři, ale také při přepravě, vyžaduje speciální teplotu a vlhkost.
1: Tady máme transportní kufry značky Rimowa, které jsou vyrobené primárně pro fototechniku do pralesa a jsou schopné uchovat tyto nejzácnější věci v požadovaném klimatu.
2: Bezpečnější převoz evangelia, které je pojištěné na desítky milionů eur, zajistil i speciální dvouvrstvý přepravní box.
1: Tyto bedny se navezou, otevřou se a nechají se, aby přijali to klima, které panuje v tom depozitáři. Máte kufr, ten je vložen do jedné bedny a ta je vložena ještě do druhé bedny. Tím je zaručeno to, že během toho transportu nedojde k žádným zbytečným otřesům.
2: Dodala archivářka Pražského hradu Lenka Kluková. Fragment bude více než půl roku vystavený pro veřejnost i se zbylými částmi, které jsou dnes uložené v Cividale del Friuli a v bazilice svatého Marka v italských Benátkách, říká kurátorka výstavy Martina Dlabajová.
3: Vlastně od té doby tento fragment Českou republiku neopustil, české země neopustil. Všechny ty fragmenty, které mají každý svůj jiný příběh, se poprvé po těch 700 letech spojí v Aquileji, tam, kde historie každého z nich vznikla, kde podle legendy celý tento rukopis vznikl.
2: Fragment je dnes součástí takzvaného svatovítského pokladu, který spravuje metropolitní kapitula u svatého Víta. Pražské arcibiskupství udělilo podle mluvčího Pavla Šrétra celé výstavě v Itálii záštitu.
4: Jde o unikátní projekt, který nám připomíná, že rukopisy nejsou jen vzácnými předměty uloženými v archivech a knihovnách. Souhlasem generací, které nám předali své poznání a svou víru a dokladem našich křesťanských kořenů.
2: Výstava v italské Aquileji začne v sobotu 12. září a potrvá do 25. dubna příštího roku.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes jsme z archivu vybrali zamyšlení Petra Vaďury, kazatele Evangelické církve metodistické. Krásný den, s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Pan Pinkus dostal večer telegram, že jeho tchyně zemřela. Bože, bože, vzdychal, to budu zítra rozčílenej. Tak tohle je přesně židovská anekdota z nádherné knihy Karla Poláčka, vydané poprvé už v roce 1933. Nevím, zda se židovské anekdoty vyprávějí i dnes. U nás v Tachově je vypráví pan Tomšů. Mimochodem překrásně. Dokáže nádherně měnit hlasy a to jeho Sára je nenapodobitelné. Snažil jsem se zjistit, čím je židovský humor specifický. Obrátil jsem se proto na znalce, který mě odkázal opět na Karla Poláčka. A tak si dovolím citovat z předmluvy k jeho stále živé knize Židovské anekdoty. Je to poetický výraz rasy, která prožila věky v opovržení, v ústrcích a ponížení. Židovskému lidu nebylo dopřáno, aby vybíjel svou energii v usilování po hodnostech, po světské moci a po činech válečnických. Ve dne se Žid zabýval obchodem, lichvou, lékařstvím a jiným opovržení hodným zaměstnáním. Večer pak stáhl záclony, odloučil se od světa a usedl ke stolu, aby přemítal a mudroval nad svatým písmem a Talmudem. Místo činu miloval slovo, svoji náklonost věnoval logice, nalezl zalíbení nejen v logickém obsahu slova, ale dovedl také pochopit druhou, skrytější stránku slova, která je zjevná dětem a básníkům, ale neznámá lidem hlučným a světským. Seznal, že slovo má mocnou sílu asociativní a že dovede žít samostatně. Dialektika teologických spisů přešla židům do krve, proto židovské anekdoty vynikají svou břitkou formou a logickým obsahem. Tolik Poláček. Musím však upřímně říci, že jeho vysvětlení podstaty židovského humoru mě vůbec neuspokojuje. Je to stejné, jako bychom chtěli dětem vysvětlit, proč je jejich králíček nejpřítulnější a začali bychom nákresem trávicí soustavy. Humor je vůbec cosi tajemného. Sám jej používám dost často, mnohdy v sebeobraně před vlastní důležitostí, škrobeností, ctihodností, konvencemi nebo jakoukoliv pošmourností. Kdo ví, třeba právě někde tady je zdroj i toho židovského humoru. Napadlo mě, zda je vůbec vhodné po tragédii holokaustu vyprávět židovské vtipy. Jenže kdybychom je nevyprávěli, znamenalo by to, že zlo zvítězilo. V tomto kontextu platí víc než jinde, že humor poráží zlo. Proto se vyprávěli vtipy o Husákovi, o policajtech nebo ty židovské. Myslím, že je dobré se anekdoty učit a v kruhu přátel je vyprávět. Zlo i lidská hloupost se totiž humoru bojí. A tak bude třeba svět potom malinko bezpečnější.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Královéhradecké Klicperovo divadlo vrací na jeviště úspěšnou inscenaci Hana. Hasiči v Pardubickém kraji plánují nábor nových kolegů. Cyklistický závod Road Stage dnes omezí hromadnou dopravu na Rychnovsku. Čeká nás oblačno s teplotami kolem 20 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Do Klicperova divadla v Hradci Králové se po více než roční pauze znovu vrací dramatizace románu Aleny Mornštajnové Hana. Jednu ze svých dlouhodobě nejúspěšnějších inscenací uvede divadlo v obnovené premiéře dnes večer ve studiu Beseda. Do titulní role se po mateřské pauze vrací Lucie Andělová. Pokračuje mluvčí divadla Martin Sedláček.
2: Hana měla premiéru v Klicperově divadle v červnu 2021 a od té doby dosáhla 84 repríz nejen v Hradci Králové, ale také na řadě zájezdů po celé České republice. Patří k inscenacím, ke kterým mají naši diváci velmi silný vztah a které se nám dařilo opakovaně uvádět před zaplněnými hledišti.
1: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje by chtěl přijmout nové hasiče. Nabírat by mohl na Orlicko-Ústecku a v Přelouči. Nejdřív ale čeká na schválení rozpočtu. Zájemci musí zvládnout fyzické testy, zdravotní prohlídku a psychologické vyšetření. V poslední době jim podle krajské mluvčí Lucie Pipiš dělají větší problémy fyzické testy.
3: Vždycky bylo největší překážkou psychologické vyšetření, což bývá i teď velice náročné, ale s postupujícím časem nám také vypadávají hodně u fyzických testů. My samozřejmě pořád nesnižujeme nároky, my opravdu potřebujeme, aby ti hasiči byli připravení.
1: Horská služba dnes v Bílém potoce v Jizerských horách pořádá mezinárodní závody. Dvoučlenné týmy z Česka, Polska a Slovenska čeká 20-kilometrová trať s úkoly, například zdoláním feraty nebo slaňováním. Letos poprvé bude součástí i program pro veřejnost, říká náčelník Horské služby Jizerských hor David Savický.
4: Měl by přiletět vrtulník Krištof 1.8 zdravotní záchranné služby, provést ukázku, máme tam stánky nějaké, živá hudba od 6 hodin, slack show, budeme tam vystavovat naši techniku.
1: Kvůli cyklistickému závodu Road Stage Hradec Králové jsou dnes dočasně omezené dva spoje linkového autobusu mezi Rychnovem nad Kněžnou a Pardubicemi. Spoj z Rychnova ve 12.02 a zpáteční spoj z Pardubic ve 14.10 neobslouží zastávky v Borohrádku, Zdelově a Kostelci nad Orlicí. Autobusy pojedou po objízdné trase přes Čestice a Častolovice bez zastavení. Omezení se týká pouze tohoto jednoho páru spojů. Sport. Hokejisté Liberce si připsali první výhru v Lize mistrů. Dánský Herning porazili 2-1 po samostatných nájezdech. Dařilo se i Plzni. Ta na ledě Freiburgu zvítězila 4-2 a dál prochází soutěží bez porážky. Hokejisté Škody jsou tak po 3 letech Ligy mistrů v tabulce druzí. Počasí. Čeká nás oblačno až zataženo, během dne postupně oblačno až polojasno. Na horách se mohou odpoledne ojediněle vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách kolem 15 stupňů. Vyohlásí jedničku mírnou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na 73. kilometru dálnice D11 ze směru na Prahu máme hlášený cizí předmět na vozovce. V tomto místě projíždějte s opatrností a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. co jsme pro vás dnes připravili. Tak nejprve poradíme, jak obarvit látky přírodní cestou, tedy rostlinami. Vypravíme se také za zdatnými rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky. To se může hodit. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvyšší čas. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Od světle růžové přes žlutou, zelenou až k velmi tmavě hnědé. Nádherné tóny vykouzlíte při barvení látek nebo vlny přírodními materiály, tedy rostlinami. Jak na to a čím barvit? Tak to pro nás zjišťovala naše hobby redaktorka Jolana Nováková na návštěvě u pražské botaničky, etnobotaničky a archeobotaničky Jarmily Skružné.
2: Zkoušeli jste někdy barvit oblečení s pomocí rostlin? No, dokázali to samozřejmě už naši předkové. Tvořili různé odstíny barev textilií pro své oblečení. A já se na to, kterými rostlinami se dá barvit, jak na to, aby barva byla stála i po letech, zeptám Jarmily Skružné, vedoucí oddělení etnobotaniky a prezentace botaniky z botanické zahrady hlavního města Prahy.
3: Vy jste sebou přinesla takové nádherné vzorníky a myslím, že jste je dokonce vyráběla sama a že jsou hodně už staré.
4: Tady vidíme před sebou, že to jsou ústřižky vlny. Já bych odhadla, že jich je tam více než 40, možná 50 odstínů různých barev od světle růžové přes žlutou, světle hnědou, světle zelenou až po tmavou. Hena poskytuje v podstatě černou barvu.
3: Různě se barví textilie, které jsou rostlinného původu a které jsou živočišného původu, vidíte?
4: Ano, je potřeba pro ustálení té barvy a zvýšení trvanlivosti a zvýraznění odstínu použít i mořidlo. Mořidla jsou různé chemické sloučeniny, může se použít také ocet, může se použít kamenec, vinný kámen, ale i třeba moč. A každé to mořidlo vlastně ovlivňuje ten výsledný odstín. A je právě dobré vědět, že některá ta mořidla je dobré používat jenom pro vlnu a hedvábí, živočišná vlákna, a některá zase pro rostlinná.
3: A vy jste si něco už nabarvila na sebe?
4: Já jsem si nabarvila akorát tenhle ten vzorník před přibližně více než 20 lety a musím říct, že od té doby jsem se k tomu nevrátila. Možná by posluchače mohla odradit náročnost vlastně tvorby nejprve toho činidla, práce s mořidlem, ale musím říct, že pokud tomu ten čas věnujete, tak potom to samotné barvení už je vlastně strašně jednoduché a rychlé.
3: Kolem nás je spousta nádherných rostlin, jsme tady jako na louce a třeba tady ta žlutá, to je rmen, ale nějaký speciální rmen.
4: Je to rmen barvířský, kvete nádhernými úbory žlutých květů. Rmen barvířský můžeme použít také jako barvířskou rostlinu a zase záleží na mořidle, jak intenzivní odstín žluté barvy nám dá.
3: Tamhle je třezalka, ta určitě taky barví. Co ještě?
4: Třeba bez černý a z dalších našich rostlin můžeme barvit ostruženíkem, třeba jasanem nebo celíkem zlatobílem, světlicí barvířskou, a těch rostlin je mnohem více.
3: Já si často obarvím prsty, ořechy, tak tam si myslím, že ta barva taky je.
4: Ještě bychom asi měli také říct, že záleží na tom, jakou část té rostliny pro tu přípravu barvířské lázně použijeme. Dost často jsou to podzemní orgány, kořeny, ale někdy jsou to třeba slupky z nedozrálých plodů, a to je právě v případě ořešáku.
3: Tak my jsme tady pár rostlin už zmínili. Máte nějakou perličku, nějakou rostlinu, o které bychom nikdy neřekli, že barví, a přesto barví pěkně?
4: Takový případ může být třeba aksamitník neboli afrikán, což jsou velice oblíbené letničky, které se sami přesejvají, nemusíme o ně ani moc pečovat, a ty právě poskytují také různé odstíny žluté barvy zase v závislosti na použitém mořidle a používá se náť nebo samostatná květenství.
1: A jenom dodejme, že reportáž, článek a fotografie některých barvířských rostlin a vzorníků Jarmily Skružné, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Teď si pustíme pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy. Třeba tam dnes bude zrovna ten váš dotaz.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Když je také strašné sucho, jestli se může zalívat česnek? A jak často? A ještě bych chtěla, kdyby mě někdo poradil, do záhonku se k nám dostali krtičce. A to máme celé záhonky porité, že opravdu s tím suchem a ještě s těma krticama nebudeme mít asi žádnou vůbec úrodu.
0: Tak na to nám odpoví zahradník František Hlubocký, náš stálý poradce.
2: Česnek je třeba zalévat, pokud je sucho a pokud je čistě zelený, pokud je ve stádiu růstu. Jakmile začne vytvářet ten květní stvol, v tu chvíli značí, že už ten česnek jde ke konci své vegetační doby, takže se zálivkou opatrně, ale nedoporučuje se už nechávat ty poupata nebo ty květy. A jakmile začnou konce listu žloutnout, přestat se zálivkou a sklízí se v době, když nad zemí v tom krčku, když ten kousek toho stvolu nad zemí zmáčkneme v prstech a už je takový měkký i snadno by se dal ten česnek ohnout, tak to je doba ke sklizni.
3: Ale abychom nezamluvili ty krtky, protože to bylo součást ještě dotazu, který jsme nestihli zodpovědět. Zase v krátkosti, ono je to s nimi boj, takový marný, že?
2: Boj, tak jednak je to chráněné zvíře, je považované a chápu, že užitečné, protože tak, jak si bydlí pod zemí, tak on se živí larvami. A většina larev pod zemí, to jsou chrousty a tak dále, pro nás škodlivé, tak on se živí. No tím, že si staví ty chodbičky, zase nám je nepříjemný, tak existují buď ty plašiče, anebo většinou jako zabírá dobře ostříhané vlasy, vyčesané chlupy ze psa, dokonce i hovínka a psí kočičí, někdo si nosí i ze zoologické zahrady, prostě vypudit ho takhle chemicky, protože ale on si zvyká, dává se i naftalinové kuličky a karbid vápenatej do těch nor a
3: vždycky si na to zvykne.
2: No, že nesmí se počítat na 3 roky, no chce to jednou to, jednou to, aby si nezvyk.
0: Tak. A máme tady další dotaz.
4: Na jaře jsem ořezala všechny stromy jabloní a ostříhala znovu, vyrostly výhonky, které jsou dlouhé až

0: metra. Nevím, jestli mám tyto věce znovu ostříhat nebo počkat, až posklizní úrody.
1: Na stříhání jabloní jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
2: Ty nové výhonky, které na té jabloni máte, tak jim se říká lidově vlky. A pokud jich ta jabloň má opravdu hodně a je tam ten růst bujný, tak to pravděpodobně znamená, že se ta jabloň snaží zmladit. Je dost možné, že tam vlastně nějakým pravidelným intenzivním řezem, kde skutečně poctivě k tomu stromu přijdete nůžkama, stříháte každou větičku a přemýšlíte nad každým pupínkem, tak já dost často vydávám, že lidé ty stromy potom řežou tak, že jim tam zůstávají v podstatě jenom staré větve, na kterých ten strom už potom hůře plodí. Takže pokud je tam těch mladých výhonků, takzvaně vlků, hodně, tak to asi znamená, že ten strom se potřebuje nějakým způsobem přirozeně zmladit. Takže já bych vám doporučoval teď s tím nic nedělat, až přijde čas řezu jádrovin, což nějaké předjaří, tak se podívejte na ty výhony, ty vlky, proberte, nějakou část těch tam nechte, můžete je případně zastříhnout, aby se rozvětvili a během třeba nějakých 2, 3, 4 let zkuste z těchto nových mladých výhonů zapěstovat nové větve a nový obrost toho stromu a ten starý obrost, ty staré větve postupně z toho stromu vyřezat. Tím byste ten strom měl zmladit, měl by lépe plodit a samozřejmě, pokud byste ty vlky, ty nové výhony intenzivně ořezávala, tak ten strom budete motivovat k tomu, aby bujně rostl a hůře plodil. Což znamená, není ve vašem zájmu všechno ořezávat. Spíš to využijte proto, abyste si zapěstovala nové větve, protože na nových malých větvích obvykle roste pěknější a chutnější ovoce.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Některá místa v naší zemi nejsou příliš známa, ale svou malebností rozhodně stojí za povšimnutí. Příkladem je obec Příluka, nedaleko Litomyšle. Vesnice má dva kopce. Jeden se jmenuje Teplý a druhý Zmrzlý. Skýtají nádhernou vyhlídku do kraje. A taky tu mají dva rybníky, horní a dolní, a velmi aktivní rybáře, kterým velí Petr Chadima. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková si s dalšími rybáři nenechala ujít prohlídku zázemí místního rybářského spolku.
2: Vstupujeme, já nevím, jestli se tomu dá říkat rybárna, nebo jak bychom to řekli.
3: Rybárna, trucovna pro rybáře.
2: Tak jdeme dovnitř, tady krásně uklizeno.
4: Snažíme se to tady udržovat v takovéto čistotě, aby jsme se tady mohli scházet a vykonávat vlastně takové ty naše koníčky, jak se tomu říká, tichý blázní u vody. Ty biče, co tady máme pověšený vlastně na zdi, tak to je kvůli tomu, že jednou ročně pořádáme tady dětské závody o přiluckého karáska a těm dětem půjčujeme vybavení, který nemají.
2: Mm-hmm. No. Takže tady to žije, tady u toho rybníka. Vy tady máte dva, jeden menší, jeden větší?
4: Ano, ano, máme horní rybník, tam máme kousek nad ním pramen, takže to je horní rybník, pak vlastně to přetíká přepad sem do spodního rybníka. Máme ještě v plánu se starostou obnovit prostřední rybník, kde bychom udělali takový odchov malých ryb.
2: Mm-hmm. Může takhle pár dubák přijet a ulovit si tady něco?
4: Samozřejmě může, když mě bude kontaktovat, vlastně buď přímo mě, nebo na webových stránkách je kontakt na mě a můžu prodat buď denní povolenku na lov, anebo i roční povolenku. A u nás v rybníku můžete chytit kapra, amura a karase.
2: A potom si to tady i připravujete? Jsou nějaké takové dny, kdy ty ryby vylovíte a potom si tady ugrilujete?
4: Jak jsem zmínil, vlastně ten jeden den v roce, kdy tady jsou ty závody dětské od toho přiluckého karáska, tak se snažíme vlastně těm návštěvníkům a rodičům tady připravit takovýto, řeknu, rybí gastro, jo, kde se tady snažíme udělat pochutiny z našich místních ryb. Jo, takže tady děláme rybí hranolky, filety, takže to tady mají možnost ochutnat to, co tady u nás plave. Ohlas je na to velmi, velmi kladnej.
2: Ale víte co, pojďme ještě ven podívat se na tu vodní plochu a říct si, anebo?
5: Do bourárny.
2: Jo, do bourárny, tak dobře, tak jdeme ještě do bourárny.
4: Tady vlastně je taková mini kuchyňka, kde vlastně tady máme takový to základní vybavení pro občerstvení a tady dále je vlastně bourárna, kterou jsme si vytvořili svými silami. Tady potom děláme předvánoční prodej kapru. Díky tomu, že vlastně neděláme výlovy, tak tady prodáváme toho vánočního kapra z rybářství Litomyšl.
2: Jo, takže místní lidi to mají perfektní bez práce.
4: Ano, ano, protože někteří to chtějí tady vykuchat, nafiletovat, aha, takže aha. Děláme tady, tady děláme kompletní servis, plus samozřejmě tady přitom máme občerstvení, takže kdo si přijde pro rybu, tak si dá občerstvení, pivko, takže...
2: No je tady veselo zkrátka, žije to tady. A ještě, když už jste tady mluvil o tom příludském karáskovi, kdy to je?
4: Třetí sobota v září, většinou se to snažíme dělat po těch prázdninách, protože během prázdnin ty akce jsou ohrožený, protože ty děti a rodiče jsou na dovolených, takže to vlastně děláme v září.
1: Pokud byste se chtěli zúčastnit rybářské akce v Příluce u Litomyšle, stačí zajet příští sobotu k dolnímu rybníku, anebo se tam vydejte jen tak, na výlet. Obec je součástí Toulovcových maštalí a procházejí tudy jak turistické, tak cyklistické trasy. Teď si dáme pěknou písničku a pak pozvu k rádiu hlavně pány, protože se budeme věnovat pálence, tedy jak zpracovat ovoce v pěstitelských pálenicích.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Sucho se letos určitě podepíše i na úrodě ovoce. Jeho méně nemá potřebnou velikost a ze stromu padá. Hodně pěstitelských pálenic proto letos zahajuje sezónu dříve. Mít svou vlastní ovocnou pálenku, která v zimě zahřeje, nebo bude vhodným dárkem kamarádům nebo příbuzným, tak to nikdy není na škodu. Kolik ovoce budeme letos potřebovat na dostatečné množství lahodného moku, tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra. A právě proto navštívil emeritního prezidenta Unie destilatérů České republiky a také majitele parního lihovaru a pivovaru v Blatné Václava Šitnera.
2: V průměru počítáme, že na litr absolutního alkoholu, to je 100%, je potřeba tak 20 až 22 kg švestek, přepočtu okolo 10 až 11 kg na litr 50%. U hrušek potřebujete tak v průměru 33 kg na litr 100%, tak okolo 17 kg na litr 50. Co se týká jablek, tam doopravdy záleží na té úrodě druhu ovoce, protože ranní jabka, ty skorem vůbec netečou a ty podzimní, který už mají dostatek cukru, jsou nalitý, tak tam potřebujete v průměru 20 kg na litr alkoholu a 10 v průměru na litr 50.
3: Na Moravě si většinou pěstitelé vyrobí svůj kvas a odvezou ho do pěstitelské pálenice. Tady v Čechách přivezeme do pálenice ovoce a ona ho zpracuje. Kolik stojí to zpracování?
2: To zpracování je, jestli to ty pálenice dávají do přinesených nádob, jestli se to dává do lahví, jestli se na tu lahev přidává etiketa, ty lidi už si odvezou hotový lahve, anebo jestli si to odváží v kanistrech. Je to ještě závislý na tom, jak se pohybuje cena plynu, cena uhlí, cena lehkého tepného oleje, protože v posledních dvou letech všechny energie šly neskutečným způsobem nahoru.
3: Přejdeme tady k té spotřební dani, která je snížena u toho pěstitelského pálení.
2: Přístupová dohoda České republiky do Evropské unie, a to snad bylo jediný štěstí, bylo to, že v České republice daň na pěstitelské pálení vždy bude 50% ze spotřební daně. Ta spotřební daň za poslední 3 roky nám stát udělal to, že de facto zvyšoval každý rok o 10%, rok 24, 25 a na konci roku 25 to šlo o dalších 5%. To znamená, že ten nárůst od státu byl 25, ale ono to bylo za ty 3 roky, protože vždycky ten nárůst byl z té zvýšené spotřební daně rok dopředu. Ten nárůst byl doopravdy skorem 33%. A to je v dnešní době z 285 korun, která byla původní, se dnes na 410 korun 50 halířů. A pro pěstitele to znamená, že 50% je tudíž 206 korun, upozorňuji, za litr absolutního alkoholu. Začali lidi jezdit, nakupovat lihoviny do zahraničí a rozšiřuje se černé pálení. Celníci, kteří dneska kontrolují tuto spotřební daň a toto pálení, nemůžou všechno obsáhnout.
3: Když se tady vrátím k té ceně litru 50% ovocné pálenky, tak jsem někde na částce přes 200 korun, je to tak?
2: Je to okolo tak 250 až 280 korun.
1: A ještě jedna rada na závěr. Ovoce, které do pálenice připravujete, přivezete, pokud z něj chcete mít kvalitní pálenku, tak to ovoce může mít na sobě stopy po poškození hmyzem. Může být spadané, ale v žádném případě nesmí být nahnilé anebo plesnivé. A vypálit si ho můžete nechat za určitých pravidel i docela velké množství, ale o tom uslyšíte od Václava Šitnera, který provozuje lihovar a pivovar v Blatné v jižních Čechách, více až v našem vysílání za 2 týdny. A v tomto hobby magazínu už nás čeká za chvíli jenom zahrádkářský kalendář a tam si zopakujeme, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Na Tobiáše mají rolníci déšť rádi, nejenom pro osení, ale i pro vinohrady. Tak to je pranostika na tuto sobotu. Nenechte se mýlit, že Tobiáš má svátek nejen 13. června, ale i 2. listopadu. Dříve, podle starého kalendáře, to měli všichni Tobiasové právě 12. září. A díval jsem se na moje vínko okolo pergoly a už to začíná dozrávat a měnit barvu. Tak snad letos ty hrozny budou mít dost sluníčka, aby byly chutné a slaďonké. V září nastává sklizeň léčivých plodů, jako je jeřáb, rakytník a keřová růže, plodící šípky. Postupně začínají zrát vlašské a lískové ořechy. Pokud chcete mít svoje letničky a trvalky na zahradě i příští rok, sklidte si z nich v září semínka. Pozor na cibuloviny, v teplých zářijových dnech můžete zasadit narcisy. Sadbu ostatních cibulovin nechte ale až na studenější dny. Ještě než začnete cibuloviny sázet, tak si připravte záhony. Zryjte je, nakypřete a potom přidejte kompost. Dejte si záležet na dostatečné hloubce, malé cibulky sázejte do hloubky asi 7 cm pod zem, ty větší pak do hloubky 15 cm. Malým cibulím bude stačit rozestup okolo 5 cm. Větší cibule vyžadují odstup asi 10 cm. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám moderátorku AZ Kvízu Evu Machourkovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
3: Jsem trošku rebel.
2: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
3: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
2: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
3: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Oprava knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně je hotová. V Hradci Králové pokračuje Mezinárodní festival hudby a architektury Architóny. Čeští volejbalisté vyhráli v úvodu mistrovství Evropy nad Řeckem 3-1. Čeká nás oblačnost s teplotami kolem 20 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Město Jičín dokončilo 3 roky trvající rekonstrukci knihovny Václava Čtvrtka. Veřejnosti se oficiálně otevře 29. září. Informovala o tom radnice. Proti plánu to je téměř o rok později. Hlavním důvodem zdržení byly práce navíc při sanaci a opravě sklepa, kde vznikl sklad knih. Cena díla kvůli pracím navíc a inflační doložce vzrostla na 82 milionů korun z původních 70 milionů. Na stavbu má Jičín evropskou dotaci 60 milionů korun. Budova knihovny pochází z roku 1924. Původně se jednalo o studentský dům. Její rekonstrukci radnice připravovala od roku 2015. Bývalý řidič prezidenta Petra Pavla Vojtěch Kop, odsouzený za opilství za volantem, podal dovolání k nejvyššímu soudu. Zjistil to server i rozhlas. Při nehodě loni v únoru v České Černé na Náchodsku narazil služebním BMW do zaparkovaného auta a z místa odjel. Zhruba hodinu po nehodě mu policisté naměřili téměř 1,5 promile alkoholu. V červnu dostal řidič pravomocný trest zákaz řízení na 18 měsíců a peněžitý trest 52,5 tisíce korun. Kop tvrdí, že trest je v rozporu se zákonem a že soudy jeho jednání špatně právně posoudily. V Hradci Králové druhým dnem pokračuje Mezinárodní festival hudby a architektury Architóny. Dnes dopoledne měli možnost návštěvníci v prostorách centrály ČSOB shlédnout výstavu a komentovanou prohlídku historických houslí 500 let a večer je naplánován koncert. Jeho program upřesňuje houslový virtuos Jaroslav Svěcený.
5: Večer v sobotu zazní koncert, který má název Vivaldi u Kotěry, je to v Muzeu východních Čech a zazní známé i takřka neznámé skladby Antonia Vivaldiho pro housle, flétnu a komorní orchestr.
0: Sport.
4: Čeští volejbalisté porazili v úvodu mistrovství Evropy Řecko 3-1 na sety. Trenér Jiří Novák vyzdvihl plnění taktických úkolů při bránění nejlepšího řeckého smečaře Atanasiose Protopsaltise.
6: Jsme věděli, že v podstatě ten tým bude táhnout, když on bude táhnout, takže jsme se ho snažili eliminovat. Podařilo se nám to, dá se říct, velice slušně, ale zase jsme se nevypořádali se střídajícíma hráčema ve třetím sezdu, takže na jednu stranu spokojenost, na druhou stranu zvednutý obočí. No.
4: Druhý zápas evropského šampionátu odehrají čeští volejbalisté v 16 hodin proti Švédsku.
0: Počasí.
4: Čeká nás oblačno až zataženo, nejvyšší teploty 19 až 22, na horách kolem 15 stupňů. Biohlásí jedničku mírnou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: sousedním Pardubickém kraji máme hlášenou nehodu v úseku Slatíňany na Savrky, kde se srazila tři auta. V tomto úseku očekávejte možné dopravní komplikace a jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vaříme s habadějem.
7: Krásné sobotní dopoledne vám opět po týdnu od mikrofonu, ale hlavně z naší rozhlasové kuchyně přeje Zdena Kabourková a i dnes už na vás čekám, abychom si společně připravili oběd. A dnes potěšíme opět po čase vás, kteří jste na sladké, uděláme si totiž žemlovku. Ovšem nebude to obyčejná žemlovka, vylepšíme si ji nejen ovocem, ale hlavně zapečeným sněhem. Takže si nejen pochutnáme, ale bude to i krásně vypadat. Já dodnes vzpomínám na žemlovku, kterou dělala maminka a na vrchu byla vysoká vrstva dozlatova upečeného sněhu. Myslím, že asi každý si tuhletu poctivou žemlovku pamatuje z dětství. A taky si myslím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že to je nádherně voněvá vzpomínka. No ale abychom nezůstali jen u vzpomínání, tak si ji dnes společně připravíme. A ať už tam budete dávat jablka nebo švestky nebo drobné ovoce jako my, věřím, že se vám povede. Tak ať je vám s námi i dnes hezky.

žemlovku s ovocem a zapečeným sněhem budeme dnes podávat. Co byste měli mít po ruce? Suroviny, které potřebujete. 400 ml mléka, balení toustového chleba, 3 vejce, 500 gramů měkkého tvarohu, 2 žloutky, 200 gramů cukru moučka, sáček vanilkového cukru, 400 gramů drobného ovoce, 50 gramů másla a sůl. Tak to jsou suroviny, které potřebujeme dnes, co vám ještě nabídneme. Rychlou dýňovou polévku tu máme, dýňové pyré, smažené hrušky, hruškový koláč, aby těch sladkostí nebylo málo, tak taky ještě jablkový trhanec. No, jsem zvědavá, jestli to všechno stihneme. Taky si můžeme pochopitelně povídat i po telefonu, pokud máte recept na nějakou tu dobrotu, nejlépe sladkou. A kdyby tam byly hrušky, jablíčka, švestky, tak jak se to teď hodí, budeme jenom rádi. Znáte číslo, že? 726 46 46 46 do třetice. Tak taková je tady naše nabídka. Doufám, že se vám líbí.

0: 11 hodin, 11 minut, dáme se do vaření.
1: Recept pro dnešní den.
0: A bude to žemlovka s ovocem a zapečeným sněhem. A já vám poprvé řeknu, jak na to. Takže nejprve rozšláháme mléko se třemi vejci a špetkou soli. Dáme stranou. Tvaroh smícháme se dvěma žloutky a moučkovým i vanilkovým cukrem. Zapékací misku vymažeme máslem a vysypeme strouhankou nebo třeba kokosem podle toho, jak to máte rádi. Do zapékací misky na dno dáme plátky chleba namočené z obou stran do mléka s vejci, pak rozetřeme polovinu tvarohové náplně, na ní rozložíme polovinu drobného ovoce. Na ovoce naskládáme druhou vrstvu namočeného chleba, potřeme zbylou tvarohovou náplní a rozložíme další, tedy ovoce. No a poslední vrstva, to je jasné, bude namočený chléb. Na povrch ještě dáme tenké plátky nakrájeného másla a pečeme. Teď tedy při 160 stupních nejprve, tak asi těch 30 minut. Mezitím si vyšleháme z bílku a cukru pevný sníh, naplníme do cukrářského sáčku, nejlépe s tou řezanou trubičkou, aby to hezky vypadalo, a ozdobně nastříkáme na povrch zapečené žemlovky. No a pak už jenom krátce zapečeme, nejlépe asi tak těch 220 stupňů, aby ta trouba měla, pečeme hezky do zlatová, pak pochopitelně podáváme teplé a pochutnáme si. Bye.

0: Dnes budeme podávat žemlovku s ovocem a zapečeným sněhem a víc sladkostí si dnes připravíme. Pokud jste poslouchali od začátku, tak to víte. No ale taky by to chtělo ještě předtím si dát třeba polévku. Tak myslím, že neuděláme chybu. Když si ji uděláme, tak jakou byste si dali? Co takhle dýňovou? Zajímavý recept nám nedávno nabídnul Petr Klíma. A stojí za to si ho poslechnout a pak pochopitelně vyzkoušet.
1: Takže určitě doporučuji dýni nakrájet a předem, než vaříme polévku, ji polít olivovým olejem, posypat trošku provencálského koření a strčit do pekáče a upíct. Získá to takovou jakoby oříškovou chuť, takovou jakoby až kaštanovou a vždycky to té polívce dodá nějaký pozitivum. Potom si klasicky osmahneme cibulku, zalijeme vodou a dáme tam ještě třeba jednu bramboru nebo kousek řapíkatého celeru a dusíme to. Můžeme tam přisypat právě tu červenou čočku, co já ještě třeba do základu dávám, tak je koření kary nebo kurkumu nebo trošku zázvoru. Pak to podusíme trošku s tou bramborou a v dostatečném množství vody a ke konci tam přidáváme i tu pečenou dýni, kterou rozmixujeme, nebo můžeme to tam jenom tak jakoby rozmačkat a polévka je hotová.

0: Žemlovku. Žemlovku s ovocem a zapečeným sněhem budeme dávat my. A jak na to? Nejprve rozšleháme mléko s třemi vejci a špetkou soli, tvaroh smícháme se dvěma žloutky a moučkovým i vanilkovým cukrem, zapékací misku vymažeme máslem a vysypeme strouhankou nebo kokosem podle chuti, tak to už určitě máte. Do zapékací misky na dno dáme plátky chleba namočené z obou stran do mléka s vejci, pak rozetřeme polovinu tvarohové náplně a na ní rozložíme to drobné ovoce, polovinu pouze. Na ovoce naskládáme druhou vrstvu namočeného chleba, potřeme zbylou tvarohovou náplní a rozložíme zbytek ovoce. Poslední vrstva bude pochopitelně ten namočený toastový chléb. Na povrch dáme ještě nakrájené máslo, hezky na tenké plátky a pečeme. Asi tak půl hodiny při těch 160 stupních, mezi tím si vyšleháme z bílku a cukru pevný sníh, dáme do sáčku a ozdobně nastříkáme na povrch té zapečené žemlovky a ještě krátce zapečeme, to už tedy máme troubu na těch 220 stupňů a pečeme hezky do zlatova. Tak, to je recept pro dnešní den a protože dnes jsme si řekli, že si tu sobotu pořádně osladíme, přidáme další dobrotu, něco, jak se říká, na zub, třeba na odpoledne ke kávě, tak co to bude? Na čem si pochutnáme? Recept pro nás natočila Jana Kudivejsová, která mi řekla, že se jedná o hodně lahodný recept. A já myslím, že vybrala moc dobře. Je to něco, co neděláme tak často a tuhle tu dobrotu nám připraví šéfkuchař Pavel Hubálek.
1: Smažené hrušky ve vinném těstíčku, které můžeme podávat s různými druhy omáček a to si přiblížíme společně s receptem.
2: A podávají se teplé nebo můžou být i studené potom?
1: Rozhodně doporučuji teplé.
2: Kromě hrušek, co budeme potřebovat a budou to celé hrušky nebo je budeme nějak krájet?
1: Krájíme na měsíčky, vykrojíme ten jadřinec. Pokud víme, že jsou hrušky měkké a nemají tuhou slupku, nemusíme je ani loupat. Pokud ty hrušky už pak spíš ty pozdní mají tu slupku tuší, tak je doporučuji i oloupat. No a pak si připravíme jednoduché těstíčko z vajíčka, hladké mouky, bílého vína, trochu oleje, cukru a soli a do těstíčka vmícháme nakonec ušlehané bílky. No a v tomto těstíčku ty hrušky obalíme a pak je smažíme v oleji pěkně do zlatova.
2: Kolik vína?
1: Na zhruba 250 gramů hladké mouky, dvě vajíčka, přijde 4 litr bílého vína, 40 gramů oleje, 40 gramů cukru, trochu soli. Vajíčka samozřejmě oddělíme bílky, žloutky, takže přidáváme do těstíčka žloutky a bílky, až nakonec ušleháme jako sníh.
2: A když tu hrušku potom osmažíme, tak jaký podáváme, nebo jaký podáváte vy, abychom měli nějakou inspiraci?
1: S vanilkovou omáčkou, ale hrušky potom, co je usmažíme, obalíme ve skořicovém cukru, ale v cukru, do kterého použijeme cukr krupici, nikoli v moučku. Ty hrušky v něm obalíme, no a pak do teplé omáčky pěkně ty hrušky položíme, přidáme třeba snítek máty nebo trošku moučkového cukru. Dá se samozřejmě podávat s jahodovou omáčkou, s malinovou, s meruňkovou, s borůvkovou.
2: Vanilková omáčka, to je něco jako puding?
1: Ano, v podstatě ano, v podstatě je to puding. My předáváme teda ještě čerstvou vanilku, aby jsme podpořili a zintenzivnili tu vanilkovou chuť a jenom ho nesmíme připravovat tak, jako když si děláme třeba puding doma do skleničky nebo do mističky pro děti ke svačině, jenom ho prostě musíme udělat trošičku řidčí. No. A určitě neuškodí kápnout kapku rumu.

0: Máte rádi hrušky?
1: Pak věřím, že se vám recept šéfkuchaře Pavla Hubálka, který jsme vám nabídli před chvílí, líbil. A předpokládám, že by se vám mohl hodit i recept, který pro nás vybrala etnografka Vladimíra Jakoubijová. Ta nám dnes spolu s redaktorem Jaroslavem Hořením nabídne hruškový koláč.
2: Hruška odedávna patří mezi tradiční podzimní ovoce se sladkou až medovou chutí. Konzumovaly se syrové, ale také se z nich připravovalo mnoho dobrot. Pečené moučníky přidávaly se do teplých zeleninových směsí, omáček i pod maso. Z hrušek se také vařily džemy, kompoty i pečená hrušková povidla. Protože hrušky mají kratší skladovatelnost než jablka, často se také sušily na křížaly. Sušené hrušky měly ve staročeské kuchyni významné místo. Dělala se z nich takzvaná prachanda. Rozemletý prášek z křížel. Používal se na posypání ovocných koláčů, obilných kaší, nudlí či škubánku, no a místo cukru se také přidával do sladkých těst. My si dnes ale z hrušek upečeme koláč podle jednoho receptu ze všeně. Na koláč budeme potřebovat 30 dek hladké mouky, 30 dek polohrubé mouky, špetku soli, 2 lžíce cukru, 3 dl mléka, 2 vejce, 12 dek rozpuštěného másla, 3 dek droždí, no a hrušky. A na drobenku 2 hrstky hrubé mouky, 2 hrstky cukru, hrstku pomletých ořechů. Nejdříve si připravíme drobenku. Do misky dáme mouku, cukr a asi 3 lžíce másla, rukama zpracujeme, no a nakonec do toho zapracujeme ořechy. No a těsto budeme připravovat tak, že do teplého mléka dáme lžičku cukru a rozdrobené droždí a necháme vzejít kvásek. Do mísy nasypeme mouku, osolíme, přidáme vejce, rozpuštěné máslo a vzešlý kvásek. Vypracujeme a těsto necháme nakynout. Vykynuté pak rozdělíme na poloviny. Každou dáme na plech vyložený papírem na pečení a rukama roztlačíme po celém plechu. Poklademe na plátky pokrájenými hruškami, posypeme drobenkou a necháme na plechu chvíli ještě kynout. No a pak upečeme ve vyhřáté troubě do zrůžovění okraju. Po vytažení rychle pokapeme rozpuštěným máslem, dokud je koláč ještě horký, aby se

0: 11 hodin 43 minut. Nejvyšší čas zopakovat vám recept pro dnešní den. Žemlovka s ovocem a zapečeným sněhem. To bude tedy dnes na talíři. Jak na to? Nejprve rozšleháme mléko s třemi vejci a špetkou soli. Tvaroh smícháme se dvěma žloutky a moučkovým i vanilkovým cukrem. Zapékací misku vymažeme máslem, vysypeme strouhankou nebo kokosem. Do zapékací misky na dno dáme plátky chleba namočené s obou stran do mléka s vejci. Pak dáme polovinu tvarohové náplně, na to náplň dáme drobné ovoce. Na ovoce druhou vrstvu namočeného toustového chleba potřeme, zbylou tvarohovou náplní rozložíme zbylé ovoce. Poslední vrstva je namočený chléb, tenké plátky másla ještě na vrchu a pečeme tak asi půl hodinky při 160 stupních. Mezitím si vyšleháme z bílku a cukru pevný sníh, to už teď určitě máte, takže teď ještě naplnit do cukrářského sáčku a ozdobně nastříkat na povrch zapečené žemlovky. Nezapomeňte trouba na 220 stupňů, aby to bylo hezky do zlatova. No a podáváme pochopitelně teple. Tak ano, i studené, to potom bude odpoledne dobré. No, to byl recept pro dnešní den a protože se pomalu blížíme k závěru našeho vaření, tak tu pro vás ještě dvě dobroty máme. Nejprve si uděláme jablkový trhanec a ten nám připraví Viktor Kulhánek.
1: Trhanec určitě se dělat na několik způsobů, na několik variant. Já bych volil ten i s jablky, aby tam za prvý bylo nějaký ovoce a aby tam bylo něco jako takového trošku nakřupnutí. Jablka si oloupeme, nakrájíme na tenké plátky, necháme si je zatím připravené zvlášť. Můžeme si rovnou, někdo má rád rozinky si namočit do rumu, takže můžeme nechat zvlášť i namočené rozinky.
0: Tak to asi neuděláme chybu, když dáme rozinky do rumu, dáme je ten předem namočit.
1: Klidně můžeme, ale určitě stačí i třeba půl hodiny dopředu a můžeme si to klidně už rovnou zamíchat i s jablky a počkáme, než si připravíme těsto. Připravíme mouku, sůl, mléko, cukr a vymícháme se žloutky. Dejme tomu, že to je na 10 porcí. Dáme 240 gramů mouky, špetku soli, 400 ml mléka, 2 lžíce cukru a 8 žloutků.
0: Říkáte 2 lžíce cukru. Krupice nebo moučka?
1: Krupice, cukr krupice. Tohleto těstíčko si vymícháme a zvlášť si vyšleháme bílky, které vyšleháme na pevný sníh a potom vmícháme do připraveného těstíčka. Tímhletím vlastně máme těstíčko hotové. Můžeme samozřejmě doma, většina lidí to bude dělat na pánvičce jenom, takže do pánvičky si dáme rozpustit máslo. Necháme malinko rozpustit, přihodíme rozinky z jablky, necháme malinko opéct, aby jablka změkly a chytly takovou tu zlatavou karamelovou barvu. Můžeme přisypat malinko cukru, aby i ten cukr nám začal karamelizovat a aby to udělalo krásnou tu tmavou barvu. Pak můžeme už přilít připravené těstíčko, necháme z jedné strany opéct, otočíme, necháme do zlatova opéct, otočíme a roztrháme vidličkou. Po půl minuce, když se to peče z té druhé strany a trhanec máme hotový. Natrháme vidličkou, můžeme si dát do talíře a posypat už z vrchu jenom moučkovým cukrem, třeba se skořicí a můžeme ještě pokapat zase ještě trošku másla a máme hotovo. Chuťově to je prostě výborný a myslím si, že celá rodina by za to byla určitě ráda.
0: No tak to bychom určitě byli rádi, mimochodem my jsme ochutnali jablkový trhanec a byl vynikající, to byl tedy Viktor Kulhánek. A teď, já myslím, že to byste mi neodpustili, protože v úvodu vaření jsem slibovala dýňové pyré a to opravdu stojí za to. Dýňové pyré Moniky Kořínkové, to nedávno ochutnala Jitka Slezáková a doporučuje.
2: Já jsem přinesla základní recept na něj, které se dá zavařit a uchovávat v lednici do zásoby, tak to pak je taková základní surovina na strašně moc dezertů, které jsou během chvilky vyrobeny.
3: No tak jo, tak jdeme na něj, jdeme na pyré, jak na to?
2: Tak, úplně jednoduše. Zase vemete dýni, očistíte ji, vydlábnete, nakrájíte na kousky a upečete. Pak, když je upečená, tak rozmixujete a na 400 gramů toho pyré, které vám vznikne, přidáte 50 gramů másla a 100 gramů smetany, alespoň 30% ke šlehání. A teďka záleží na vás, co tam přidáte dál. Samozřejmě cukr můžete použít klasický nebo třtinový, tam to nechávám spíš podle chuti, takže přidejte, mixněte, ochutnejte, protože každý tu sladkost jako vnímá jistě trošku jinak a záleží na dýni, kterou použijete, protože některá je sladší a některá tolik ne. Takže cukr a pak přidáte, co máte rádi. Vanilku, skořici, kardamom nebo nějakou voňavou směs perníkového koření, s tím to hezky funguje. Pokud vylouhujete v té smetaně třeba černý čaj Earl Grey, tak tam dostanete vlastně chuť černého čaje, pokud máte rádi. Jde s tím skutečně experimentovat, taky se tam dá použít čokoláda. Nasekanou čokoládu na drobno, jak je ta dýně, to dýňové pyré ještě horké, tu smetanu taky přihřejte, tak když to dáte všechno dohromady, ta čokoláda se roztaví a uděláte si takovou dýňovou nutelu, když tam dáte čokoládu.
3: Je, vy nám děláte chuť. A to se pořádně rozmíchá?
2: To se pořádně rozmixuje tyčovým mixérem, ano. Úplně dohladka a naplníte tím skleničky. Pokud by se vám to zdálo hodně hustý, taky záleží na konzistence dýně, přidáte smetanu, abyste získali takovou jako hezkou krémovou konzistenci. Naplníte skleničky, zavaříte, můžete uchovávat raději v lednici, protože tam přece jenom je máslo a smetana, ale až 3 měsíce a pak s tím můžete dělat hrozně moc jako věcí.
3: Třeba ten americký dýňový.
2: Třeba ten americký dýňový koláč, dá se to použít, pak vlastně do tohohle toho pyré ještě použijete třeba tvaroh, trošku vajec, zamícháte a upečete na korpusu.
3: A já bych viděla i na jakýkoliv podklad, co děláme třeba s jablky nebo se švestkami, takové ty rychlé koláče,
2: zastačné,
3: s tímhle by to taky šlo.
2: A nebo použít klasicky jenom na lívance, na palačinky, jako krém.

Tak to byly dva, myslím si, že hodně dobré tipy. Na závěr jsem zvědavá, jestli vyzkoušíte, ať už ten trhanec nebo pyré, pokud vyzkoušíte, dejte vědět, jak vám chutnalo. No samozřejmě budu moc ráda, když vám bude chutnat i dnes. Dnes jsme si připravili žemlovku s ovocem a zapečeným sněhem a já si myslím, anebo alespoň doufám, že jste si ji udělali hodně, protože, jak jsem říkala, ona je pak i studená dobrá odpoledne. Pokud tedy zbyde pochopitelně, tak uvařeno máme, co nám zbývá, no samozřejmě suroviny na příští týden, to bude trošku ostřejší, protože si uděláme pikantní kuřecí prsa na sečuánský způsob. A co budete potřebovat? 500 gramů kuřecích prsou, 200 gramů žampionů, česnek, sojovou omáčku, med, kajenský pepř, svazek jarní cibulky, čili papričky, olej, sůl a pepř a taky jemný škrob kukuřičný. Takže 500 gramů kuřecích prsou, 200 gramů žampionů, česnek, sojová omáčka, med, kajenský pepř, svazek jarní cibulky, čili paprička, olej, sůl a pepř. Kontrola kuřecí prsa, žampiony, česnek, sojová omáčka, med, kajenský pepř, jarní cibulky, čili paprička, olej, sůl a pepř. To všechno budete potřebovat příští týden, pokud přijdete a budete vařit s námi. No a já doufám, že budete. Tak, co ještě? No samozřejmě přání od Zdeny Kabourkové. Tak tedy přeji vám dobrou chuť, mějte se hezky a ať budete dnes dělat, co budete, dělejte to rádi.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Železniční trať mezi Hradcem Králové a Týništěm čeká přestavba. V Kuksu na Trutnovsku pořádají tradiční vinobraní. David Kratochvíl bude bojovat na mistrovství Evropy v paraplavání na trati 100 metrů znak. A počasí oblačno až polojasno, teploty do 22 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké poledne. Železnice mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí bude dvoukolejná. Dopravu v úseku tak výrazně zrychlí. Správa železnic teď hledá zhotovitele. Stavět by se mělo od března příštího roku do konce roku 2029.
2: Vedle plánované druhé koleje na trati, která je součástí záložní trasy hlavního koridoru přes Pardubice a Českou Třebovou, se opravdu čekají i stanice a zastávky. Na všech vzniknou nová nástupiště s bezbariérovým přístupem a informačním systémem. V Třebechovicích a na Slezském předměstí bude přístup k vlakům nově podchodem. Víc než 2 miliardy korun půjdou i do modernizace stanice v Týništi nad Orlicí, kdyby mělo být hotovo v roce 2028. Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
0: Na dnešek připadá Světový den první pomoci. Připomíná, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Letos kampaň upozorňuje na jazykové a kulturní rozdíly, které můžou lidem komplikovat situaci, vysvětluje ředitel Českého červeného kříže Marek Jukl.
3: V současném světě se lidé velice často přesouvají z místa na místo. Mohou to být třeba váleční uprchlíci, lidé, kteří dlouhodobě pobývají jako turisté v nějaké zemi, lidé, kteří se sídly za prací. Chceme vlastně zdůraznit, že poskytování první pomoci nemůže být vázáno na příslušnost k národnosti, rase, náboženskému vyznání a podobně.
0: V Kuksu na Trutnovsku dnes pořádají tradiční vinobraní. Program slavností vína a borčáků potrvá do 18 hodin. Součástí akce je podle organizátora Petra Jedlinského víno tekoucí po kaskádovém schodišti.
4: Již po 19. poteče v barokním areálu Kuks víno po schodech tak, jako za dob hraběte Šporka. Kromě vína po schodech se samozřejmě můžete těšit na stánky více než 20 vinařů z Čech a Moravy, vinné lázně a stánky z burčáky.
0: Pro návštěvníky, kteří pojedou do Kuksu hromadnou dopravou, doplníme informaci, že ve stanici Kuks dnes budou zastavovat rychlíky. Sport. Nevidomého plavce Davida Kratochvíla dnes čeká poslední závod na mistrovství Evropy v paraplavání v Turecku. Nastoupí na trati 100 metrů znak. Na šampionátu zatím paralympijský šampion z Paříže vyhrál všech 5 závodů, do kterých nastoupil. Počasí. Odpoledne bude na východě Čech oblačno až polojasno. Slabé přeháněky hlavně na horách. Teploty 19 až 22 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V centru Jičína není možné projet ulicemi Ruská a Poděbradová, pokračují tam opravy. Držte se objízdné trasy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tak jste to před chvílí slyšeli, v Kuksu teče víno proudem po kaskádovém schodišti. No, každý má o sobotě jinou představu, pravdou je, že těch akcí v Královéhradeckém kraji je spousta. Jsou i na našem webu hradec.rozhlas.cz. Je tady víkend, tak neseďte doma, využijte možnosti někam vyrazit, podívat se, něco zažít s přáteli. Karel Sladký vás zdraví z Českého rozhlasu Hradci Králové. Provedu vás dnešním dobrým odpolednem. A čím začneme? No, tato hodina bude patřit vašim vzkazům, pozdravům i přáním. Jsou před námi písničky od srdce. Ale než se tak stane, tak také pohled do kalendária na události spojené s 12. zářím. Marím všechno nejlepší k dnešnímu svátku, vám všem krásnou sobotu a příjemný poslech Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Český rozhlas Hradec Králové.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Sobota 12. září. Dnes gratulujeme k svátku všem Mariím. To se vykládá jako milovaná, krásná paní. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Obec Libeň byla slavnostně připojena k Praze před 125 lety v roce 1901. Stala se její osmou čtvrtí. Zajímavostí je, že sousední a ku Praze výrazně bližší Karlín se spojil s Prahou až o 20 let později. Českoslovenští volejbalisté se stali na šampionátu v Paříži před 70 lety v roce 1956 poprvé mistry světa. Bez jediného dne přesně za 10 let v roce 1966 byli světovými šampiony doma podruhé. Seriál FL Věk měl premiéru na televizních obrazovkách přesně před 55 lety v roce 1971.
3: Požehnej pán Bůh.
2: Seriál o českém vlastenci, publicistovi a skladateli z doby národního obrození podle románu Aloise Jiráska se dočkal 13 dílů.
4: Hledal jsem v knížkách odpověď, ale vždycky jsem nalezal samé nové a nové otázky.
2: Do titulní role byl obsazen Radoslav Brzobohatý. První hovor mobilním telefonem u nás se uskutečnil před 35 lety v roce 1991. Tehdy v první ještě analogové síti Eurotel NMT. Do kapsy ani kabelky se tehdejší první telefony nevešly. Byly velké jako menší kufřík a vážily 4 kila. Přístroj stál kolem 35 tisíc a jenom aktivace byla za 10 tisíc. Drahé byly i hovory. To byly tehdy obrovské peníze. A tak se není čemu divit, že ještě dalších skoro 5 let mělo mobil u nás jen 55 tisíc zákazníků. Kulatých 70 je dneska zpěvačce Marice Gombitové. Po dopravní nehodě v listopadu 1980 upoutané na invalidní vozík. Stala se přesto hudební ikonou, získala mnohá ocenění jako zpěvačka století nebo žena 21. století. Její píseň Vyznaně zvítězila ve slovenské anketě Hit století. A já přeju hezkou sobotu.

0: Tady je Český rozhlas Hradec Králové, tato hodina patří vašim vzkazům, pozdravům, písničkám od srdce. Písničky a k tomu nějaké ty milé sobotní pozdravy, přání na oslavence určitě nezapomeňte, jak jsme před chvíli slyšeli v kalendáři od Petra. Dnes to jsou Marie, které slaví svátek, tak možná nějakou máte doma, nebo byste rádi nějakou kamarádku Marušku potěšili v této hodině. 726 46 46 46, telefonní číslo přímo do Českého rozhlasu Hradec Králové, máme e-mail, je aktivní 24 hodin, studio.hradec@rozhlas.cz, ale v tuto chvíli můžete poslat i krátký vzkaz, krátké přání formou SMS zprávy, napíšete Hradec, uděláte mezeru, po mezeře už text a odešlete na číslo 900 1104. Paní Naďa nic nikam odesílat nemusí, protože se dovolala do Českého rozhlasu. Hezkou sobotu, dobré odpoledne, paní Naďo.
1: Hezkou sobotu, dobré odpoledne. Ráda vás slyším po dlouhé době v písničkách a zdravím vás z města Pohádek. Teď tady začíná sluníčko, takže se to každý den tak nějak vydaří těm dětem a hodně lidí je, je to krásný.
0: Ano, vy se máte krásně pohádkově v těchto dnech. Kdo to může říct? Výčině to mohou říct.
1: Ano.
0: A my jsme u toho dnes odpoledne také nabídneme zase další postřehy právě z pohádkového Výčina, kde je teď určitě krásně. Paní Naďo, aby bylo ještě krásněji, tak nějaký milý vzkaz, pozdrav od vás od srdce, pro koho bude?
1: Ano, písnička. Ano. Chci pozdravit Marušku, co má Lidušku a všechny Marušky, mám jich hodně, ani bych je asi nevyjmenovala.
0: To si myslím.
1: Moc zdravíčka, štěstíčka, pohody a ať tak nějak jsme zdraví hlavně. A chtěla bych pozdravit kamarádku Janičku do Nového Bydžova, že jsme po dlouhý době spolu mluvili, že se těším, až nás navštíví, a Františka do Staré Paky, že přeju synovi Pavlovi, aby udělal autoškolu, takže byli u nás, tak jsme tady hovořili o autoškole, takže mu přeju, aby to udělal a aby byl tatínek spokojený. A tak všichni zdravím, vás Kájo taky, Pohádek, z města Pohádek, dneska je krásně. A takže bych vás tady taky ráda viděla v tom Jičíně.
0: Za jakou pohádkovou postavu bytost? To by mě tady zajímalo.
1: No tak to víte, že ne, je určitě Manka a Runca, jisto jako je každý rok.
0: Ne, za jakou pohádkovou postavu byste viděla ráda nějakého člověka? Přiřazujeme si třeba i k lidem právě podle typu, jakou takovou postavu by mohli být a čím by mohli být. No, fantazii se mezi nakladou Výčině v těchto dnech. Posíláme jí tam písničku. Vám krásné sobotní odpoledne, paní Naďo, mějte se moc hezky a pohodový, příjemný víkend.
1: Děkuju vám, Kájo, taky. Hezkou službu. Díky. A naslyšenou.
0: Naslyšenou. Hrajeme Marím, hrajeme všem dobrým lidem, hrajeme taky tomu žákovi, aby zvládl autoškolu. Zkrátka hrajeme vám všem pro hezkou sobotu. Krásné odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové.

0: Jsme Český rozhlas Hradec Králové, přejeme příjemné sobotní odpoledne v této hodině s písničkami od srdce a zdravím paní Petru, která se k nám dovolala. Hezký víkend, dobrý den.
1: Hezký víkend, pane sladký, a všem posluchačům.
0: Koho byste ráda písničkou potěšila?
1: Všechny Marušky.
0: A že jich asi je, jak jsme říkali, ani vyjmenovat by se to nestačilo. Já vidím, že třeba i Maruška Formanová, Poulová, Štěpařová dnes slaví svátek, hodně zdraví, štěstím přeje. Jana ze Sněžného taky na ně myslí. No tak všem Marím zahrajeme rádi a i pro vás, paní Petro, pro hezkou sobotu. Opatrujte se.
1: Děkuju, taky.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.

Sobota s Českým rozhlasem Hradec Králové a v této hodině písnička Mi od srdce. A je tady narozeninové přání. Saše do Valteřic k dnešním krásným narozeninám všechno nejlepší, hodně štěstí a lásky přejí Léňa, Jirka, Míša a Luky. Zdravíme oslavenkyni do Valteřic, Sašu, všechno nejlepší.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: O vztahu k východním Čechám, stříbrné svatbě a šarmantních osobnostech bude rozhovor s moderátorem Alešem Cibulkou. V módních trendech probereme koženou módu jako nadčasový trend. Máte-li rádi klobouky, poradíme, jaké se budou nosit na podzim. V pravidlech etikety odpovíme na dotazy týkající se výchovy dětí. A v konci Šarmu si se sportovní instruktorkou Gabrielou Baškovou představíme lekce Body and Mind.
2: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Malých Svatoňovic telefonuje do písniček od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové paní Marie. To dělá dobře, má dnes svátek, tak ji potěšíme a určitě i ostatní. Marie, paní Marie, dobrý den, hezkou sobotu.
1: No, já bych měla, pane Sladký, prosbu, jestli mě můžete zahrát ta naše písnička česká.
0: Určitě, je připravena k vašemu dnešnímu svátku.
1: Pro mě i pro moji maminku nahoru, na kterou moc...
0: Člověk myslí na mnohé lidi, kteří ovlivnili jeho život, má je v srdci, ano. A těch Marií je opravdu hodně, je to krásné jméno, Marie. Tak vám i ostatním Mariím rádi zahrajeme a tou písničkou takto popřejeme k dnešnímu svátku. Tak se opatrujte.
1: Ano, děkuju vám. Mějte se hezky.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A písnička bude také ještě pro paní Jiřinu k dnešním 75. narozeninám. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody. Přeji přátelé.
2: Ty naše písničky.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Teď už zdravím dobře naladěnou paní Lídu, sobotně víkendově. Paní Lído, hezké odpoledne, dobrý den.
2: Hezké odpoledne, Kájo, všem Maruškám přeju všechno nejlepší dneska, ty Marušce a ty Lidušce, jak má tu Lidušku a celou rodinu a přítele Péťu a kamarádku Naďu, i když jsme si se dlouho nevolali, ale pod na ní myslím. A měli jsme dobrý oběd a zpracovávám houby a měli jsme řízečky zub, takže dobrota.
1: To určitě.
2: No a vše. No a vás do rozhlasu všechny zdravím.
1: Děkujeme.
2: A hlavně ať jsme zdraví, pak a jo, a trochu si užíváme života, dokud jsme tady.
1: Tak a od toho je ten víkend. Víkend mají mnozí volný, tak ať užívají, jak jste říkala, i vy života. S úsměvem jde všechno lépe a písnička i pro vás, paní Lído. Mějte se hezky.
2: Děkuju. Naschle.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Dobré poledne, píše pan Josef z Potorlických hor. Zahrajte prosím pro moji kamarádku Lidu Jakubcovou, která bude mít ve středu svátek. Lidušce, hodně štěstí, lásky, zdraví, elánu, optimismu, hodně úspěchů, hodně energie a spokojenosti. To vše přeje kamarád Josef Ari Herzán.

0: malou chvíli budeme identifikovat hlas Milana Chladila. Určitě ho všichni poznáte. A pro koho bude písnička, to nám řekne paní Věra, která telefonuje z Trutnovska. Paní Věro, hezkou sobotu, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Mirikájo. Já bych chtěla pozdravit dodatečně, nebo Marušky, ve Vítězných jsou nějaké a okolí, tak se jim přeju vše nejlepší. Pak bych chtěla poděkovat všem seniorům, kteří se mnou jeli na zájezd jako od obce Vítězná. Byli vzorní, takže jako bych jim chtěla dát zahrát. A hlavně taky vám, pane Kájo, že já na vás nemůžu zapomenout, to ani náhodou.
0: Tak my vám posíláme písničku i za to, že byli ti vaši
1: a
0: seniori tak vzorní. Milana Chladila s Ivetou Simonovou mohou být?
1: Ne, tam náhodou, zůstal jsem sám.
0: Ta tady není, je tady, tak já vám řeknu, až na severní pól, bílá pláž, pak je tady Bílé růže, Milan Chladil, Buchty s mákem. Tak co si dáme, ať to nezdržujeme.
1: Tak ty Bílé růže.
0: Bílé růže, já myslím, že to je dobrá volba. Tak na Bílé růže Maruškám posíláme. Budou ano. I pro vás, paní Věro, a opatrujte se a mějte se moc hezky. Hezkou sobotu.
1: Tak, no, samou.

0: Hladila růže na přání paní Věry z Kocléřova, Milan Kladil dospíval. Karla Gotta už jste v této hodině také slyšeli, Václava Neckáře. Za malou chvíli to bude Jitka Zelenková. Jan je s námi v Klatovech, zdravíme do Klatov také, přejeme hezkou sobotu. Paní zde na nás poslouchá v Brně a v Poděbradech paní Lucie, která přeje všem dnešním oslavencům všechno nejlepší a všem posluchačům Českého rozhlasu Hradec Králové pohodový, příjemný víkend. To je krásné přání, ke kterému se rádi my v Českém rozhlase v Hradci Králové připojujeme, ať vás o víkendu potká něco moc hezkého.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FK Teplice? Příští týden poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 20. září ve 13 hodin. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Kudy vedla cesta od českého tolaru k americkému dolaru? Na cestách s profesorem Petrem Vorlem z Univerzity Pardubice se vydáme světem platidel napříč kontinenty. Dovíte se, proč tolar zamířil při přerodu názvu v dolar přes Španělsko i kde mají pohledné bankovky. Do světa s penězi nebo kartami? Také o tom v pondělí na cestách jako obvykle po 18. hodině.

0: to je spoledních písniček od srdce Českého rozhlasu Hradecká, ale všechno, ale repete si dáme dnes po 17. hodině. A dívám se do našeho mailu, po 17. už jste objednali mnohá přání, třeba i pro Marie k dnešnímu svátku. Budeme třeba hrát i k nástupu do 6. ročníku lékařské fakulty v Praze. Po 17. hodině, do té doby času ještě moře a spousta zajímavostí typů nejen z Královéhradeckého kraje. Ostatně hned po 13. hodině po zprávách můžete výletovat s Pavlem Kudrnou a po 14. hodině potom otevřeme Dobré odpoledne.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
0: Myšleno písničky od srdce, které skončily, můžete přehrát znovu oslavencům nebo i sami sebe potěšit oblíbeným interpretem. Právě po 14. hodině v Dobrém odpoledni se na vás těší Karel Sladký. To nejbližší to budou zprávy za 3,5 minuty, kdy bude 13 hodin. Jsme Český rozhlas Hradec Králové, jsme také na webu hradec.rozhlas.cz a jsme s vámi rádi. Pěkný víkend.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Část obyvatel Úpice protestuje proti možné stavbě větrných elektráren. Muzeum v Dobrušce připravilo na dnešek loučení s létem. Hokejisté Pardubice odehrají ve Finsku čtvrtý zápas Ligy mistrů. A počasí oblačno až polojasno, teploty do 22 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké odpoledne. Ocenění firma roku v našem kraji získala společnost TIO z Hořic. Zabývá se vývojem, výrobou a testováním pro automobilový, letecký a kosmický průmysl. Cenu pro živnostníka roku si odnesla Ellen Konečná z Hronova, která se věnuje fyzioterapii a rehabilitaci malých zvířat. Výsledky krajského kola vyhlásili pořadatelé v Hradci Králové.
2: Vítězná společnost z Hořic zaměstnává 150 lidí a vyvíjí například komponenty vozidel nebo zařízení pro testování baterií. Živnostnice roku Ellen Konečná se specializuje převážně na péči o psy. Původně přitom vystudovala filologii, tedy vědní obor, který zkoumá jazyk, literaturu a kulturu daného národa. Oba regionální vítězové postupují do prosincového celostátního finále v Praze. Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: Odpůrci stavby větrných elektráren v Úpici požadují referendum během říjnových komunálních voleb. Na městský úřad odevzdali petici s víc než tisícovkou podpisů. V ní usilují o konání referenda. Hlasovat chtějí o výstavbě větrných elektráren a souvisejícím nastavením územního plánu. Do Česka míří nový lék na idiopatickou plicní fibrózu. Léčí se s ním první pacienti. Plně dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Nemoc způsobuje postupné zjizvení plic vlivem špatné reakce imunitního systému. Vlastivědné muzeum v Dobrušce připravilo na dnešek loučení s létem. Jde o součást Dnů evropského dědictví. Přihlášené památky jsou přístupné za symbolické ceny nebo zdarma. Platí to pro všechny expozice Dobrušského muzea. Program akce popisuje vedoucí Pavla Žďárková.
3: Sobotní odpoledne v areálu domku FL Vika jsme připravili opravdu pro celou rodinu. Čeká na vás živá hudba, výtvarné tvoření pro děti i pro dospělé, malování na obličej, kresba s Adélou Ručkovou, což je dobrušská malířka, která nám ilustrovala i naučnou stezku. Čeká vás ochutnávka výborných moravských vín, káva i občerstvení.
1: A k tématu se vrátíme v našem vysílání po 14. hodině. Sport. Hokejisté Pardubice odehrají čtvrtý zápas Ligy mistrů. Ve Finsku se od 16 hodin utkají s Kuku Kuvola. Liberec zítra vyzve doma rakouský Graz a Plzeň se představí na ledě francouzského Bordeaux. Počasí. Na východě Čech bude oblačno až polojasno, odpoledne slabé přehánky, hlavně na horách. Teploty kolem 20 stupňů a biozátěž je dnes na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na dálnici D11 pozor na omezení u Předměřic nad Labem, kde je provoz veden zúženými pruhy kvůli stavbě dálniční odpočívky. Práce by měly skončit na podzim. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
4: Přeji vám moc pěkné odpoledne, od mikrofonu vás všechny zdraví. Jsou tady výlety, ano, výlety, které posloucháte pravidelně ze studia.
5: Ale tu a tam se vydáváme na cestu. No a když
4: se vydáme na cestu, tak to musí být už na... Zajímavé místo. Máme pro vás pořádný důvod k tomu, abychom se vypravili právě na toto místo. Trošku, teď jsme možná zápasili s mikrofonem, doufám, že jste slyšeli všechno. Já to vemu pěkně od začátku, kdyby se točilo, řeknu mažeme a jedeme znovu. Takže vítejte, výlety se vydali na cestu, od mikrofonu vás zdraví Pavel Kudrna. No a vydali jsme se na oblíbený podzimní veletrh Zahrada Čech, který patří mezi největší výstavy svého druhu, nejenom na severu Čech. Vstoupil totiž do svého 50. ročníku. A tak si tady přijdou na své zahrádkáři, chalupáři, kutilové, zahradnici a milovníci přírody. Obecně. Výstava včera slavnostně začala a potrvá do středy. A věřte, že naše dnešní výletní pozvánka, která, troufnu si říct, neslavně začala technicky, že dobře skončí. Srdečně vás vítáme, zdravíme, no a doufám, že se dovíte řadu zajímavých věcí. Výlety začínají.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Začaly živě vysílané výlety, jak se říká, z terénu. Ano, vydali jsme se na sever Čech, jsme na veletrhu Zahrada Čech, slaví 50. výročí. No a samozřejmě živé vysílání, které se vždycky, jak se říká, připraví tak trochu na půl, polovinu taky sázíme jaksi na improvizaci, tak jsem sám zvědav, jak to všechno dopadne. Musím říct, pozvali jsme si řadu hostů, dokonce jeden host je teď na pódiu, zpívá a myslím, že není žádným tajemstvím, že bude slavit stejné narozeniny jako zdejší výstava, tedy Zahrada Čech. Jestli zatím tápete, nevím, jestli slyšíte něco v pozadí, tak klidně přemýšlejte. Já mezi tím přivítám hosta, kterým je paní Michaela Mokrá, ředitelka kulturních zařízení města Litoměřice a také ředitelka zdejšího výstaviště. Paní ředitelko, po roce, dobrý den.
1: Krásné odpoledne všem.
0: No vy jste si říkáte krásné, nemohla ideálnější počasí přát. Ani vedro, ani zima. No ale musím vám říct tady hlava na hlavě a dokonce myslím, že bych zaparkoval mnohem snadněji na Václavském náměstí, než tady v Litoměřicích.
1: Máte pravdu, dneska je to opravdu velmi povedený den. My jsme za to z pohledu organizátora nesmírně vděční, protože to je vlastně to, co splňuje to naše očekávání a děkujeme každému návštěvníkovi, který dneska dorazil a měl teda trpělivost dorazit na výstaviště.
0: Já myslím, že se to vyplatí. My jsme to tady prošli s našimi kolegy a musím říct, kdo chtěl koupit něco na zahradu, tak rozhodně uspěl. No, máme tady kolem nás spoustu lidí, možná i některé vyspovídáme, ale paní ředitelko, výstaviště, 50. Zahrady Čech, je to totéž historie výstaviště a výstavy?
1: Ne, určitě ne. Ptáte se velmi správně, protože jakoby výstavnictví v Litoměřicích se píše už od roku 1946. Nejdřív se ta výstava jmenovala Oblastní výstava ovoce, zeleniny a chmele. Různě putovala po oblastech Litoměřicka, až v roce 68 zasídlila tady v tomhletom prostoru. Ale to ještě vlastně ani nebylo výstaviště. To se začalo tvořit právě od roku 68 do roku 71 a až v roce 72 Zahrada Čech nesla punc celonárodní výstavy.
0: Jak to tady vypadalo na začátku?
1: No, bylo to tak, že třeba z pavilonu K byl kravín, z pavilonu T tělocvična.
0: Počkejte, pavilon z kravína nebo z pavilonu kravín?
1: Pavilon z kravína.
0: Pavilon z kravína. Vy jste říkala, ano, že z pavilonu byl kravín, obráceně.
1: Ne, je to tak, že to, co je teďka pavilon K, byl kravín. Dříve kravín.
0: Tak jsem to
1: pochopil.
0: To,
1: co je teďka pavilon T, byla tělocvična.
0: Aha.
1: A to, co vidíte za mnou, ten prostor, tak to bylo fotbalové hřiště.
0: Ten areál jak je veliký?
1: 6,5 hektarů má.
0: A on se samozřejmě s průběhem času, s průběhem let měnil. Co tady bylo takovou největší, nejvýznamnější změnou?
1: Tak určitě výstavba nových pavilonů, nebo nových. Teď už tomu nemůžeme říkat nových, ale v tu dobu výstavba nových pavilonů. V tuhle chvíli sedíme u pavilonu A, to je jeden z nich. V zadním traktu je pavilon H, tam máme třeba tu centrální expozici s názvem Pohádka zahrady Čech a Nep, jak to všechno začalo. No a pak postupná transformace do parkového stylu.
0: Těch míst, kam lze se podívat, je samozřejmě hodně, ale dá se říct, že ještě máte vůbec místo, prostor pro vybudování něčeho? Budete tady ještě něco stavět?
1: Tak mně by se to samozřejmě strašně moc líbilo, abych ocenila nějaký multifunkční pavilon, který by splnil moderní trendy dnešní doby a určitě by se prostor tady našel, buď by to bylo tím, že by se musela likvidovat nějaká část výstaviště, která třeba teďka už stojí, ale není třeba tak funkčně využívána to výstavnictví, anebo zdemolovat některý pavilon a na tom místě vystavit nový multifunkční.
0: Včera to tady začalo, do středy to tady bude žít samozřejmě. A co se tady děje v průběhu roku? Tady je pusto, prázdno, nebo se tady konají nějaké akce?
1: Ne. My tu máme za rok několik desítek akcí. Vlastně ten areál funguje jako téměř celoroční. Nemůžu říct jako zimní, protože samozřejmě na zimu je potřeba ten areál zazimovat, ale od toho března zhruba do polovičky listopadu jedeme v plné tenzi a organizuje se tu řada různých akcí.
0: Tím, že to je 50. ročník, tak vy jste nachystali opravdu bohatý program. My se mu budeme věnovat za chvíli. Já ještě mezi tím připomenu milou soutěžní otázku a jenom k té nové, já ji hned tak neprozradím, ale řeknu, jestli jste už teď poslouchali a budete poslouchat i nadále, tak tu odpověď máte, jak se říká, v kapse a cena, kterou vám nabídneme, stojí opravdu za to. Živě vysílané výlety dnes z terénu z veletrhu Zahrada Čech v Litoměřicích, tak jsme rádi, že nás posloucháte.

Výlety vysílané živě, tentokrát vám nabízíme návštěvu Zahrady Čech 50. ročníku tohoto významného veletrhu. My jsme vlastně minule začali po prázdninové přestávce vysílat klasické výlety, o prázdninách jsme navštěvovali naše zámecké objekty, no a zadali jsme konečně také novou soutěžní otázku. My jsme se pro ně vydali díky reportáži do Karlových Varů, my jsme vám představili jednu velmi zajímavou podzemní lanovku, nejstrmější lanovku, která vlastně je i na našem území, vede z divadelního náměstí do hotelu Imperial. A ona má takovou zvláštní historii, protože si ji vlastně objednal, zadal majitel, aby mohl z toho náměstí, z toho spodku vozit do hotelu hosty, a nechtělo se mu platit na povrchu ty pozemky vykupovat, tak ji prostě dali něco jako metro pod zem. A tu jsme vám představili. No a ve Varech najdete ještě jednu lanovku, a to se právě týkala ta soutěžní otázka. Její spodní hranice je v uličce Mariánská, tam je ta zastávka, ta stanice. Ptali jsme se, kam vás tato klasická kolejová lanovka vyveze. Za A na výšinu Přátelství k rozhledně Diana, nebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal. Ačko je správně. Já myslím, že tam nebyla špatná odpověď, takže jinak mimochodem i ten výtah, který je z hotelu Thermal do těch bazénů, je zajímavý, protože vy tam nastoupíte a ten výtah jede šikmo až k těm bazénům. Takže i to je taková zajímavost. Takže kdo napsal do textovky Ačko, udělal dobře, byl ve slosování, hráli jsme o rychle schnoucí ručníky na cestu a vyhráli paní Miroslava Žižková Jeseník, paní Ludmila Hlebová Most, pan Jan Štefan Deštná, paní Markéta Tobiášová Borovnice a paní Lidia Vítková Domažlice. Všem samozřejmě gratulujeme. No a kdybyste teď přeslechli jenom své jméno nebo špatně slyšeli, tak zítra ve výletech pěkně ze studia všechno znovu zopakuji. Jinak hrajeme také o hlavní cenu za září, o výletnický batoh s reflexními prvky, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Nová soutěžní otázka, kdy budeme hrát o powerbanky, teprve padne, ale jestli jste dobře poslouchali, tak odpověď už padla, ale popřemýšlejte, protože tu otázku budu teprve zadávat po třetím zastavení tady na výstavišti Zahrada Čech. Výlety vysíláme živě.

0: tady kolem nás krouží nebo putují doslova stovky návštěvníků. Jsme tady tak trochu jako v akváriu, ten náš zelený stan Českého rozhlasu tady je krásně v cestě, takže nás nelze minout, ale vždycky zkouším chytit, jak se říká, nějakého návštěvníka, pozeptat se. A to, když někoho zastavíte, to já ne, to táta, to já mluvit nebudu, nebo utíkají, ale podařilo se mi tady zastavit návštěvníci. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Odkud jste přijela, jak se jmenujete?
1: Já se jmenuji Marta a přijela jsem z Mělníka.
0: No, vy tady máte v taškách nějaké rostliny, tak co to bylo na zahrádku?
1: No tak určitě sazeničky. Sazeničky, já miluju zahrádku a musela jsem samozřejmě teďko nakoupit nové sazenice na příští rok. Mám samý rostlinný materiál.
0: Teď tady zpívá Monika Absalonová, jdete se podívat?
1: No samozřejmě, od toho jsem taky tady.
0: Už vás nebudu zdržovat, je na pódiu a vy za kolinku mezi diváky. Děkuju, že jste zastavila u nás. Naschledanou. No a já poprosím opět paní ředitelku výstaviště Michaelu Mokrou. Paní ředitelko, ten letošní jubilejní 50. ročník, no vy jste ho určitě vyšperkovali. Je tady k vidění řada věcí v areálu, ale vlastně i mimo areál.
2: Přesně tak, my jsme se rozhodli letos zahradu Čech roztáhnout za hranice výstaviště a domluvili jsme se s litoměřickou diecézí, která nám propůjčila kostely a my je jako zahrada Čech nazdobili. Děláme tomu komentované prohlídky, které jsou pro návštěvníky zcela zdarma a pan arcibiskup byl natolik vřelý, že nám vlastně půjčil i rezidenci.
0: No, tady mezi hlavní taháky, tady na výstavišti, tady čtu pohádka Zahrady Čech, a ne jak to všechno začalo. Co to je?
2: To je vlastně příběh, který by měl vyprávět to, jaká Zahrada Čech bývávala dřív, jaká je vlastně teď a jaké jsou naše vize do budoucna té Zahrady Čech, co se všechno jako bude v rámci toho výstavnictví měnit.
0: Kdo všechno se vůbec zapojil do toho letošního ročníku? Já tady vidím i studenti, že nějak přispěli.
2: Přesně tak. My jsme se tentokrát domluvili s různými zahradnickými školami na tom, aby nám pomohli vytvořit samotnou expozici, aby nám vlastně pomohli

0: uklidit areál, aby si vlastně vyzkoušeli ty zahradnické obory, to, co to tady vlastně všechno jako obnáší.
1: No a pódium je také v permanenci. Jaké hvězdy jste letos pozvali?
0: Tak včera tu zazářil Michal David, dneska září Monika Absolonová, kterou tady za chvilku budete mít, a já to já tím doufám, pádem propálila teďka.
1: Ne, to ne v pohodě, ale já doufám, že to stihne, protože to je skutečně na minuty, na vteřiny.
0: Na knop, ano. Uvidíme, ona bude dobíhat, když tak máme to zajištěné s ochrankou. Zítra vystoupí pan Jiří Korn, bude tu Heidi Janku, bude tu Iveta Blanarovičová a na závěr tu máme Kolárovce.
1: No máte toho hodně, takže já držím palce, aby počasí tak, jako je dneska, aby vydrželo. Návštěvníky, posluchače Českého rozhlasu zvu, přijďte, protože je to tady opravdu, myslím, velmi zajímavé. No a když nebudete chtít nic kupovat, tak ten program na pódiu tak rozhodně stojí za to. Paní ředitelko, děkuju, mějte se krásně.
0: Taky si mějte, moc krát děkuju, nashledanou.
1: A gratuluju k té 50.
0: Děkujeme.
1: Nashledanou. No za chvíli pokračujeme.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Petr Spálený také přispěl do dnešních živě vysílaných výletů z veletrhu Zahradaček v Litoměřicích. My jsme před prázdninami vysílali z Krokodýlí zoo z Protivína, pak jsme byli také v Papouští zoo v Bošovicích a musím říct, to byl takový balzám na nervy. Tam jenom občas papoušci trošku se probudili po té polední pauze. Tady je to opravdu, jak se říká, hlava na hlavě. Já mám obavu, že nám občas pohltí i trochu signálu, protože tady ty davy, které jsou, tak dovedou ten rozhlasový signál pohltit, ale doufám, že slyšíte dobře. Když sem přijedete, tak nemusíte jenom na výstaviště, protože oslavy se rozšířily také do města, do Litoměřic. Ve spolupráci s litoměřickým arcibiskupstvím vznikl projekt Rozkvetlé dědictví zahrady Čech, no a přináší květinové instalace do historických objektů i veřejného prostoru. No a designérem, floristou je náš další návštěvník, pan Zdeněk Kupilík, který je pod ním podepsán. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak co všechno můžeme mimo areál tady vidět?
1: Tak mimo areál výstaviště jsme vlastně zdobili kostel svatého Vojtěcha, kostel všech svatých, svatého Jakuba, biskupskou rezidenci a hrad Litoměřice.
0: Říkáte zdobili, jak a čím? A máte nějaký námět nebo jen tak, jak vás napadlo?
1: Určitě. Tak my vlastně s kolegou Matějem Tesárkem, ze který jsme vlastně celý projekt připravovali, jsme si ty památky jednotlivě prošli, aby jsme načerpali vlastně tu inspiraci v místě jako takovém, protože ne vždycky z fotografií člověk jako vycítí takového toho genia loci a vždycky je to lepší i pro takové to prostorové zvýraznění a nějakou představivost. A většinou jsme se snažili odrazit od nějakého vlastně světce, kterým je vlastně ten kostel zasvěcen, a prozkoumat de facto jeho historii, jeho život a následně vlastně i tu památku jako takovou.
0: Vy jste třeba s biskupstvím museli nějak konzultovat, co chcete instalovat, schvalovali vám, nebo to bylo plně na vás?
1: My jsme vlastně, co se týče biskupství, udělali jakoby hrubý návrh, ale vlastně místní biskupství a celkově vlastně všichni, co ty kostely starají, jsou absolutně jako nastandardně jako přízniví těm dekoracím a de facto bylo na nás, co my tam vytvoříme.
0: Když se vůbec zaměříme na květiny, podléhá aranžování květin nějaké modě?
1: Určitě, co se týče zvláště právě jako sakrálních památek, tak si musíme dát opravdu velký pozor na to, jaké květiny používáme. Jsou určené květiny, které by se používat neměly, dávat si pozor i třeba na velké množství jakoby umělých květin, které by se v kostelech používat neměly vůbec. A určitě vždycky dávat pozor na to, o jakou akci nebo o jakou událost vlastně jedná, a na to právě potom navazovat jednotlivé dekorace.
0: Jaká květina letos, jak se říká, frčí?
1: Letos také už dlouhodobým trendem jsou pivoňky a pivoňkové růže, které vlastně jsou takový ten prim v dnešní floristice. Používají se vlastně ve floristice jak svatební, tak i dárkové, a to nepřeberné množství, které teď momentálně na trhu díky novým šlechtěním, je opravdu krásné a ty zákazníci opravdu jako po nich baží.
0: Máte vůbec možnost získat jako třeba moda, tak řekněme, módní návrháři jezdí do Paříže pro inspiraci? Kam jezdíte vy?
1: My tak jezdíme do celého světa, protože ta floristika je de facto jakoby celosvětový fenomén a díky vlastně dnešním sociálním sítím vidíme, co dělají kolegové v Americe, co dělají kolegové v Jižní Africe, a myslím, že se každý inspirujeme od každého a většinou se snažíme navazovat vlastně na tu zemi, ze které pocházíme, a používat prioritně rostliny, vlastně, které jsou tady domácí.
0: No a vůbec co nového třeba, dá se říct, se používá do květinových vazeb dneska?
1: Tak trendem vlastně letošního roku jsou látky. Takové poměrně jako opomíné téma, a opravdu letos na každé akci, ať je to ples, svatba, by mělo být zastoupené větší množství vlastně jakoby sitých látek s pevnější strukturou, který vlastně jako doplňují ty dekorace květinové a tvoří vlastně celkový ten vizuál teda na akce.
0: Vaše největší práce, řekněme největší aranž květin?
1: Tím, že já se vlastně specializuji na výstavnictví a dělám vlastně výstavy jak tady pro Litoměřice, tak i pro Floru Olomouc, tak to jsou vlastně takové ty naše stěžení akce, ale potom se specializuji na velkokapacitní svatby, takže jsme dělali i svatby v řádech jako milionů pouze za květiny.
0: Tak já vám poděkuju, ať se všechny ty vaše aranže líbí, ať se návštěvníci přijdou na své. Připomínám, nejenom tady v areálu 50. ročníku máte možnost vidět práce našeho hosta Zdeňka Kuplíka, ale i mimo něj. Děkuji za návštěvu a
1: děkuji a krásný den.
0: No a já jsem slíbil po třetím vstupu, nebo bývá to alespoň pravidlem, že po třetím vstupu následuje soutěžní otázka. Ta odpověď je dnes tak jednoduchá, že se vsadím, nebude špatné odpovědi v textových zprávách. Já nejprve řeknu, jak se píší. Výlety, mezera A nebo B, pak opět mezera, přidáte jméno, příjmení a adresu a to pošlete do nedělní půlnoci, tedy do zítřka na telefon 90 011 04. Zpráva stojí 4 koruny, poskytuje ji ATS Praha. No a pozor, otázka. Oblíbený podzimní veletrh zahrada Čech Litoměřicích, který patří mezi největší výstavy svého druhu, nejenom na severu Čech, vstoupil do svého jubilejního ročníku. Kolikáté slaví výročí? Za A 50. nebo za B 60. Tak to je dnešní otázka. Hrajeme o powerbanky, hrajeme také o hlavní cenu za měsíc září, o výletnický batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. No a za chvíli už přivítáme dalšího vzácného hosta. Posloucháte Výlety, živě vysílaný, jak se říká, z terénu.

0: No, možná teď, pokud tady návštěvníci nejsou úplně, jak se říká v obraze, myslím tady na veletrhu Zahrada Čech, tak mohli mít představu, že přijel prezident, protože ochranka davy lidí. A ona je to nikoliv prezidentka, ale řekněme naše slavice. A jenom já, abych udělal trochu tajemno, tak přesně v době, kdy tady byl ten první ročník, tak ji mohli vést kolem z porodnice. Monika Absalonová, dobrý den.
1: Dobrý den. Já jsem teda, se přiznám, byla taky překvapená tím davem a i tou ochrankou, ale asi to tady organizátoři takhle připravili.
0: Výborně to připravili, protože jinak byste se sem nedostala. Teď tady kolem jsou davy návštěvníků, kteří si vás fotografují. Doufám, že to odstřihnou, protože já bych vám to poměrně kazil.
1: Určitě ne.
0: Kor ze strany při té nadváze, pochopitelně. No ale musím se zeptat, vy jste dospívala, tak teď vezmete nákupní tašky a půjdete do areálu a nakoupíte, co půjde na zahradu.
1: Nepůjdu, protože zaprvé nejdřív mám rozhovor s vámi a pak jsem součást nějakého podcastu na jevišti, takže já ještě se vrátím zase zpátky, odkud jsem přišla. A za třetí, já ještě nemám zahradu, já mám chalupu a zahrada je poslední věc, která mě jako čeká, takže já ještě nemám co kam kupovat a určitě bych něco koupila špatně. Já nejsem úplně jako dobrý zahrádkář. Paradoxně mě doma třeba květiny jako rostou krásně, ale není to přepéčí. Je to naopak, že na ně trošku kašlu a oni asi přežívají díky tomu.
0: Já si myslím, že to říkáte naprosto přesně, protože já to vždycky uzalévám, přehnojím to a když se na to pak, jak se říká, vykašlu, tak je to v pohodě. No já musím říct, Monika Absalonová mě docela pobavila, protože my jsme tady koupili lilie, nádherně kvetou a na otázku, a jak dlouho kvetou, já jsem řekl 14 dní, tak na to bych se mohla teď vykašlat, jste řekl trošku.
1: Trošku ostřejš, no, protože tak jako kvůli 14 dnům takového prdění okolo, to mi teda přijde jako strašně náročné. Takže já určitě, až teď budu dělat tu zahradu, nebo mi budou pomáhat i úžasní zahradníci, tak bych chtěla něco samoobslužného. Vím, že to u přírody úplně nejde, ale chtěla bych vlastně, aby to byla vesnická jako zahrada a aby to byly nějaké věci, které jako vydrží kvést dlouho.
0: A jste kutil třeba i? Dokážete si třeba, já nevím, přibít hřebík nebo...
1: No, tak přibít hřebík umím, protože můj děda byl velký kutil a spoustu toho i postavil, i vyrobil a já mu vždycky pomáhala a dokonce mám na chalupě i pong, což je neuvěřitelný. Mám pong, spoustu náčiní.
0: Máte pong, máte náčiní, ale jestli na něj máte i ty ruce?
1: No ne, ještě jsem na něm nic nedělala, zatím jsou na něm sklenici s okurkama a je tam med a tak, to je takový úložiště, odkladiště, ale očekávám, že do budoucnosti, já jsem si teď třeba v létě koupila pilu. Já jsem jako nečekala, mně to přišlo strašně zábavný, jsem přišla do toho obchodu a řekla jsem, že bych potřebovala kamarádovi koupit řetěz na jeho pilu, protože jsme to zničili, když jsme řezali dříví a že bych se teda ráda koupila pilu a on jakou chcete, já říkám, no já bych chtěla vědět, jakou vy si myslíte, že bych měla mít. Tak pán byl trošku překvapený. Pilu mi doporučil, mám velkou pilu. Je mi teda k prdu, protože ji neumím ovládat, ale když mi někdo bude chtít pomoct, tak pilu mám.
0: Jste podobně na tom jako já. Jedna značka tady v České republice má velmi levné ceny, ano. Tak já tohle koupím, kdybych to někdy potřeboval.
1: Jo.
0: A mám to pak v dílně, kdyby náhodou.
1: Ano, to říká náš děda. Děda mi taky říkal, že on má pilu, proč jsem ji kupovala, ale já chci mít vlastní. Pro pilu mít vlastní.
0: Monika Absalonová má pilu, má i řadu představení. Kdy nejbližší, co vás čeká teď?
1: Zítra zrovna jedu do divadla Studio 2, který je taková domovská scéna, hrát představení Lovci bobrů, pak tam hraju ještě představení Judy, který mám moc ráda, který je takový dramatický, naopak Lovci jsou zase krásná komedie Patrika Hartla, takže to je takový vyvážený. No a teď mě čeká můj velký koncert k tomu jubileu, který má stejně jako takhle Zahrada Čech je stejně jako já stará.
0: Takže
1: perfektní ročník. Takže k tomu chystám takový koncert a ušila jsem si na sebe byt, protože on nikdo neřekl, jak ten koncert má vypadat, ale já jsem si řekla, že bych tam chtěla dělat nějaký jiný věci, než jsem dělala doteď a zatím z toho mám jenom stres a spoustu práce, tak doufám, že ten výsledek se nějak jako dostaví.
0: Podívejte, tento rozhovor jsme taky nepřipravovali, dopadl dobře, stejně dobře dopadne i ta vaše oslava. Monika Absalonová, moc vám děkuju, že jste si udělala
1: čas.
0: Já
1: moc děkuju a jsem moc ráda, že jsem tady mohla být, protože mě to jako těší a vlastně je mi ctí, že při 50. ročníku může být 50letá zpěvačka. Děkuju moc.
0: Tak aktivujeme ochranku. Provoďte jí zdárně zase na pódium. Monika Absalonová, ještě jednou moc děkuju.
1: Krásný den všem posluchačům, nashledanou.
0: No a ještě nás čeká za chvíli jeden vzácný host, rovněž vzácný. Posloucháte živě vysílané výlety ze Zahrady Čech.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: tak je David Dale, vysíláme živě, vysíláme ze Zahradiček v Litoměřicích z 50. jubilejního ročníku. No a jak se říká, to nejlepší nakonec, teď to řeknu, protože Monika už odešla, tak to klidně vzhledem k našemu dalšímu hostu, poslednímu hostu mohu říct, pan Jiří Pačinek z Pačinek Glas, slavná světově, nejenom v České republice, ale světově uznávaná sklárna. Dobrý den přeji.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: No, vaše plastiky jsou v Hollywoodu, jsou ve Vatikánu, prý si dokonce zahráli ve filmu, v jakém filmu?
1: Je to pravda, naše plastiky si zahrály vlastně ve filmu Glass Onion, Na nože, sága, kde hrál Daniel Craig a bylo to, už v roce 2021 se to točilo, no, bylo to tajný, tak dva roky jsme museli vydržet do roku 2023, když se to, vlastně vyšlo na povrch.
0: A co jste tam vystavoval, nebo jak bych to řekl, co tam hrálo od vás? A
1: nám tam hrálo vlastně naše křišťálové plastiky skulpturního charakteru, kdy si vlastně oni sami, ty umělci a z toho filmu vymysleli nebo navrhli různé tvary žen a různých figurativních věcí a vlastně jsme to z křišťálového skla stvárnili a bylo jich dohromady 65 kusů. A posledně je rozmasakrovali, všechny to zmlátili.
0: Kdo?
1: No, v tom filmu to bylo takový děj, že jo? Takže nakonec to prostě mělo jako se rozbít.
0: A jako doopravdy se rozbili.
1: Doopravdy, ano.
0: Já myslím, že si neskončili třeba u Krejka na zahradě.
1: No, tak ono jich asi půlka jako opravdu se zničila a nějakou půlku prý něco rozkradli a něco údajně, a to nikomu nemůžu dokázat, ale vím to z tajných zdrojů mýho kamaráda, který tam vlastně sám byl.
0: Hollywood,
1: takže to nějak si rozbrali i herci, ale bohužel to nemůžu potvrdit.
0: Tak já věřím, že vaše dílo tady na zahradě všech neskončí podobně. Co tady vystavujete?
1: No, to je právě nádherný, že my to máme v pavilonu H, kde máme krásnou spolupráci vlastně našeho skla a vůbec jako propojení úžasné výtvarnice a kurátorky Kláry Vavříčkové, kde vlastně jsme se strojili, společně jsme vytvořili krásnou instalaci s jak ovoce a zeleniny a z tomu naše sklo. Takže máme tady plastiky, máme tady vázy, tam jsou nějaký vlastně tři daný místečka, jako je historie, jako minulost, současnost a budoucnost. Takže máme tam nějaký ambrové, jantarové vázy ohromné, jsem dělal přímo pro tuto akci. Pak jsou tam takové barevné, ohromné vázy z takových střípečků barevných, které zase holky naaranžovaly krásně. A to poslední místo, to je ta budoucnost, tam máme uranové sklo, naše oblíbené, kde vlastně i ze stropu visí a přesto jde voda, nasvícené, je to nádherný. A jak dneska jsem registroval, jak lidi to vidí, tak jsou z toho nadšený, což mě baví a těší, protože opravdu to splnilo ten nějaký náš jako plán, že jo, takže je to fajn.
0: No a nějaký film bude opět?
1: Film se nějaký teď na nás neblíží, ale můžu už prostě, teď už to není tajný, teď běží nebo poběží, už brzy bude v televizi nebo v kinech určitě seriál Táta. A tam máme naši jednu plastiku, která v Novém Boru, on to točil v Novém Boru totiž část a v Novém Boru, bylo to v zimě, vlastně jsme zapůjčili naši jednu krásnou plastiku, kterou oni zapasovali do jednoho dílu ze seriálu.
0: Jinak dílnu pana Jiřího Pačinka, dnešního hosta, najdete v Kunraticích u Cvikova. Kdybyste se chtěli přesvědčit na vlastní oči, tak se zastavte. Pan Jiří Pačinek, naším posledním hostem, děkuju a hezký den.
1: Já děkuji za pozvání a jako Litoměřičák se tomu zvážím.
0: My si vážíme, že jste přišel. No a samozřejmě zvu vás na Zahradu Čech. Ještě musím připomenout soutěžní otázku, to už spíše dárek než otázka. Kolikátý ročník se tady letos slaví? Za A 50., za B 60. Pošlete textovou zprávu, jak se píše, najdete na webu výlety.rozhlas.cz. Pavel Kudrna, děkuji za pozornost, za celý tým výletů, za přenosy. No, musím říct, někdy je to dobrodružství. Prostě, jak říká náš jeden technický kolega, lidi nám žerou signál. Prostě. Někdy prostě přes návštěvníky nebo řekněme ten DAF neprojde. Tak se mějte pěkně a těším se zítra po 13. hodině u dalšího vysílání výletů už ze studia. Hezký den.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Voda v řekách a v potocích v našem regionu ubývá. Opozice kritizuje schůzku Tomia Okamury s íránským velvyslancem. Klitperovo divadlo v Hradci Králové vrací na jeviště úspěšnou inscenaci Hana. A počasí oblačno až polojasno, teploty do 22 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké odpoledne. Vodohospodáři povodí Labe upozorňují na pokračující sucho v řekách a v potocích. Průtoky jsou na většině toků setrvalé nebo pomalu klesají. Mimořádně pod normální hladiny podzemní vody jsou v povodí Orlice. Na některých místech platí proto zákaz odběru vody.
2: V Kostelci nad Orlicí platí zákaz odběru z náhonu Alba. V Dobružce pak ze všech vodních toků a nádrží na území správního obvodu. Omezené jsou také odběry z Bělé u Kvasin. Zákaz odběru pitné vody z veřejného vodovodu pro zalévání nebo mytí aut platí také v Žacléři na Trutnovsku a Dobrém a Liberku na Rychnovsku. Vodohospodáři očekávají další pozvolný pokles průtoků. Zásoby ve vodárenských nádržích jsou ale zatím dostatečné. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD měl schůzku s íránským velvyslancem. V pátek napsal na sociální síti X, že velvyslance přijal na žádost íránské strany. Obsahem jednání byla podle něj situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Schůzku kritizuje opozice, pokračuje předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
3: Je to hrozný signál vzhledem k našim jaksi zahraničním kontaktům a pozici České republiky v diplomacii. Já nevím, jestli ještě Česká republika bude brána jako spolehlivý diplomatický zahraniční partner pro ten západní civilizovaný svět, když předseda poslanecké sněmovny dělá úplně opačnou diplomacii. Já se na to rozhodně budu ptát na plénu poslanecké sněmovny a budu žádat po panu předsedovi Okamurovi vysvětlení.
0: Předseda sněmovny Tomio Okamura hájí své rozhodnutí tím, že prosazuje aktivní komunikaci se zeměmi celého světa. Íránské ozbrojené síly přitom zařadily stanici Radio Farda, provozované z Prahy, na seznam svých vojenských cílů. Do Klitsperova divadla v Hradci Králové se vrací dramatizace románu Aleny Mornštajnové Hana. Jednu ze svých nejúspěšnějších inscenací uvede divadlo v obnovené premiéře dnes večer ve studiu Beseda. Do titulní role se vrací Lucie Andělová. Zbylé osazení bude podle mluvčího divadla Martina Sedláčka z části obměněné.
4: Hana měla premiéru v Klitsperově divadle v červnu 2021 a od té doby dosáhla 84 repríz nejen v Hradci Králové, ale také na řadě zájezdů po celé České republice. Patří k inscenacím, ke kterým mají naši diváci velmi silný vztah a které se nám dařilo opakovaně uvádět před zaplněnými hledišti. Sport.
0: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel nepostoupila do finále nového ultimátního šampionátu elitních atletů v Budapešti. Halová mistryně světa doběhla ve druhém semifinále sedmá. Od postupové čtvrté příčky ji dělily 0,2 sekundy. Kladivář Volodymyr Myslivčuk obsadil páté místo. Počasí. Na východě Čech bude oblačno až polojasno, odpoledne slabé přehánky, hlavně na horách. Teploty 19 až 22 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na výjezdu z obce Skřivany směrem na Nový Bydžov pozor na uzavírku, pokračuje tam oprava silnice. Držte se objízdné trasy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jsme Český rozhlas Hradec Králové, Karel Sladký vás zdraví z dobrého odpoledne víkendového sobotního. No a když víkend, tak spousta akcí v našem kraji. Třeba loučení s letem v Dobružce, které teď nabízí návštěvníkům bezplatné prohlídky muzea i další bohatý program. Ostatně uslyšíte na místě přímo v Dobružce máme reportéra. Ošetřovatelé domova svatého Josefa v Žirči vykonávají náročnou práci srdcem. Jednoho z nich vám představíme a budeme pro vás mít řidičskou abecedu. Asi víte, že až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici dálnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují, tak opět z naší řidičské abecedy dnes po 14. hodině 35. minutě. Z hudby Ilona Machálková, Pavel Bobek, Eláni, Marie Rotrová, Krištof, Tomáš Linka nebo Pink Floyd. Příjemnou sobotu ve společnosti Českého rozhlasu Hradec Králové. Dobré odpoledne.

0: to má.
1: Slavnost Jiřinek právě teď žije Česká Skalice na Náchodsku, pokračují do zítřka, do neděle 13. září. Jiřinky. Je to tradice od roku 1837 se zaměřením na dobu Boženy Němcové. Součástí výstavy je také soutěž o nejkrásnější Jiřinku a další doprovodný program se koná v prostorách muzea v České Skalici. Studenti oborů zahradník, pekař a cukrář střední školy služeb obchodu a gastronomie Hradec Králové představují také svůj třeba i bylinky, čarověníky, slyšeli jste o nich někdy, ale i další dřeviny. Připraveny jsou ukázky a aranžování květin. Tak to je v České Skalici na Náchodsku. Loučení s létem připravili na dnešek v Dobrušce na Rychnovsku a co všechno nabízí, uslyšíte už za 4 minuty z Dobrého odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Zdravíme vás, pěkný den.

0: 14 hodin 15 minut je s vámi Český rozhlas Hradec Králové a vy jste možná v Dobrušce. Vlastivědné muzeum na Rychnovsku připravilo na dnešek symbolické loučení s létem. Právě v Dobrušce se tak připojili ke dnům evropského dědictví, během kterých jsou vypřihlášené památky každý rok přístupné za symbolické ceny nebo zdarma. To dnes platí pro všechny expozice Dobrušského vlastivědného muzea. A přímo na Rychnovsku v Dobrušce máme reportéra Václava Plecháčka, kterého zdravím. Dobré sobotní odpoledne.
1: Hezké odpoledne, já jsem v areálu rodného domku FL Věka. Do 17 hodin tady hraje místní kapela Zloděj Kol. Tam má teď tedy chviličku krátkou pauzu, ale bude pokračovat skutečně až do těch 5. Je tady ochutnání burčák, guláš, samozřejmě pivo a nebo řada vín. V zahradě, která je jen pár kroků ode mě, program nabízí workshop figurální kresby. Herci jsou v kostýmech Františka Kupky a jeho první lásky. Maluje je Adéla Ručková, která vede zmiňovaný workshop, na kterém jsou lidé přihlášení, od těch nejmenších opravdu až po lidi, kteří jsou dříve narození, abych tak řekl. No a ten workshop, stejně jako všechny ostatní dnešní akce, jsou tady v Dobrušce zdarma.
0: Václave, součástí sobotního odpoledního programu je akce s názvem Po stopách malíře. Co pak nabídne?
1: Jde o komentovanou prohlídku naučné stezky s názvem Dobruškou s Františkem Kupkou. Začíná o 16:30, je asi na 45 minut a končí na hřbitově. A to z toho důvodu, že tam má František Kupka pohřbené rodiče. Na místě vedoucí muzea odhalí obnovený památník zasloužilým občanům Dobrušky, včetně Františka Kupky a FL Věka.
0: Řeč byla o tom, že jsou dnes v Dobrušce všechny expozice vlastivědného muzea přístupné zdarma. Jaké exponáty, zajímavosti v nich mohou návštěvníci vidět?
1: Je toho celá řada. V rodném domku FL Věka, tedy v reálu Františka Vladislava Heka, můžou lidé vidět třeba rodnou světničku a kupecký krám. K vidění jsou třeba předměty, které lidé znají ze seriálu České televize FL Věk. V radniční věži patří mezi ty nejvzácnější exponáty originály obrazu Františka Kupky z jeho rané tvorby. No a třeba v hlavní budově muzea je expozice věnovaná židovským dějinám Dobrušky, včetně přístupné rituální lázně.
0: Tak takové dnešní loučení s létem v Dobrušce, které nabízí návštěvníkům bezplatné prohlídky muzea, i další program, který nám přiblížil reportér Václav Plecháček. Děkujeme za to a do Dobrušky dobré odpoledne.
1: Napodobně, hezký den.
2: Jsme s vámi i na Rychnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
0: V dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové si teď dáme otázníky a pak také šarmantní Marii Rotrovou, její hvězdu supernovu. Český rozhlas Hradec Králové s vámi. Dobré sobotní odpoledne.

0: ošetřovatelé v domovech v Královéhradeckém kraji, klobouk dolů před nimi. Lukáš Rak je jedním z ošetřovatelů domova svatého Josefa v Žirči. Přestože je jeho práce velmi náročná, už několik let ji vykonává s láskou. A klienty Lukáš doprovází i na nejrůznější kulturní akce.
1: To je srdcovka téhle práce.
2: Čím je pro vás, co vám dává? Říkáte srdcovka, čím třeba i v tom životě vás ovlivňuje?
1: Víte co, když vidím spokojený klienty, když někam jedeme na výlety, na akce nebo i na oddělení, když prostě jim udělám, co potřebují a oni jsou vděční, ten úsměv v oči prostě, to mluví za vše.
2: To byli lidé, kteří dříve žili jako většina lidí, tancovali, zpívali, radovali se, teď jsou na vozíčcích. Co je pro ně podle vás nejdůležitější?
1: Aby žili dál, aby prostě se nezavřeli a nezůstali na vozíčku v místnosti, ale aby šli mezi lidi, cvičili na různé akce, výlety, prostě žít.
2: Jakým jako vy ošetřovatel a vůbec pracovníci domova svatého Josefa v Žirči u Dvora Králové pomáháte, co děláte všechno pro ně?
1: Jsou to běžné denní potřeby, že jo, ráno vstanou, děláme ranní hygieny, dáme je na vozíčky, mají rehabilitaci, různé cvičení, nějaké akce venku a pak vyjíždíme na tyhle různé akce, divadla, kina, výlety, kamkoliv.
2: Roztroušená skleroza je velmi vážné onemocnění, přesto je tam určité světlo, vidíte třeba i posun, protože ne každý tam je nastálo v té péči, ale někteří dojíždí zatím ambulantně.
1: Určitě se dá třeba zastavit, pozastavit, jo, to cvičení prostě pomáhá. I když jako je taky pravda, že jsou různé progresivní formy, někdo to má lehčí, někdo to má těžší, ale určitě

0: To cvičení pomůže a někdo přijede v lepším stavu, někdo v horším, ale bohužel se to zatím nedá nějak úplně zastavit nebo vyléčit. No.
1: Kolik klientů zhruba v současné době je ve vašem zařízení?
0: Co se týče zdravotních oddělení, tam je vlastně 28 klientů, co chodí na různý zdravotní pobyty, pak tam vlastně 29 je nastálo a pak tam jsou ještě respitní pobyty, taky 29.
1: Ale vy tu činnost, ten provoz stále rozšiřujete, snažíte se rozšiřovat a také modernizovat, posun tam je?
0: Určitě, tak jako každý rok se něco děje, ať už to je přímo, jakože se rozrostou lůžka pro klienty, anebo i upravují se různé budovy okolo, aby to tam vypadalo pěkně. Já si myslím, že se to nemění, že to je pořád stejný a pořád jsem tam spokojený i téměř po čtvrt století vlastně pomalu, neměnil bych to za nic jiného.
1: Takže nikdy se nedostavil takový ten syndrom vyhoření stavby?
0: To určitě ne. To kolikrát má třeba člověk problém doma, a když přijdu do ty práce, samozřejmě mám to v hlavě, ale jim je tam dobře.
1: Takže dá se říct, že vás i tito lidé dobíjejí?
0: Taky určitě. A hodně. Říkám, neměnil bych to. Jim je tam hrozně fajn. Říkala

0: To byl půlnoční kauboj Tomáš Linka. Pink Floydy si dáme za chvíli v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové nebo No Name, jejich večnost. Český rozhlas Hradec Králové je s vámi v sobotu 12. září. Přejeme dobré odpoledne. Po celé září si s námi můžete osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které často chybujeme. Dnes si povíme, jak postupovat při nehodě v zahraničí. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny Českého rozhlasu.
1: Řidičská abeceda.
2: Cesta za hranice sebou nese spoustu těšení, ale stačí sekunda nepozornosti a ideál se může změnit v obrovský stres plný papírování v cizím jazyce. Jak postupovat při nehodě v zahraničí, vy víte? Teď už má slovo plukovník Jan Straka.
3: Pokud mám nehodu v zahraničí, tak samozřejmě tam česká policie toho moc nezmůže a tam bych měl já před tou cestou si samozřejmě zjistit ta pravidla, která platí v těch konkrétních zemích. Zároveň doporučuji mít i nějaké kontakty třeba na zastoupení České republiky v tom konkrétním státě a tam potom požadovat poskytnutí nějaké pomoci, rady nebo tlumočení nebo něčeho takového. To znamená, vždycky bych měl vědět, jaká pravidla platí v té konkrétní zemi, kam cestuji.
2: Současně plukovník Straka připomíná ty nejdůležitější pravidla.
3: Jestli je v případě dopravní nehody nutné volat policii, jestli mi ta policie přijede, protože jsou státy, kde ta policie prostě nepřijede, pokud se tam stane jenom hmotná škoda, a samozřejmě další informace k tomu, abych věděl, jak mám postupovat.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A po celé září ji nabízí Český rozhlas Hradec Králové. Zítra si povíme, jak se chovat při objíždění cyklisty.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: zůstane šťastná.
1: Je sobota, věříme, že pro vás příjemný pohodový víkend a zítra po 18. hodině s námi můžete být na nedělní vlně z Hradce Králové. Romance pro křídlovku, kladivo na čarodějnice, Krakatit, Zlatá Reneta nebo husická trilogie. To je jen krátký výčet z více než 50 filmů režiséra Otakara Vávry. Zítřejší chvíle na nedělní vlně Hradce Králové budou patřit vzpomínce na tohoto známého filmového scénáristu, režiséra a také dlouholetého pedagoga. Po neděli, v úterý, tomu bude už 15 let od chvíle, kdy tento královéhradecký rodák ve svých 100 letech zemřel. Jeho dlouhý a bohatý život by sám o sobě vydal na silný filmový příběh, který by se určitě mohl měřit s více než 50 snímků, které Vávra natočil. Byl by to příběh o životě umělce v průběhu 20. století. My si ho tady připomeneme zítra po 18. hodině reprízou pořadu, který s ním v roce 1997 pro Český rozhlas Hradec Králové natočila Marta Růžičková. Vzpomínejte společně s námi zítra na nedělní vlně z Hradce Králové po 18. hodině.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas.

Český rozhlas Hradec Králové je s vámi a sobotní dobré odpoledne. Zprávy přidáváme na náš web hradec.rozhlas.cz. Podívejte se a pokud ještě přemýšlíte, kam byste mohli o tomto víkendu v Královéhradeckém kraji vyrazit, jsou tam i tipy. Hradec.rozhlas.cz.

Co čeká železniční trať mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí, povíme vám ve zprávách v 15 hodin. Také o Mezinárodním festivalu hudby a architektury Architony v Hradci Králové, čtyřdenní festival, parádní detaily v 15 hodin. No a mluvit budeme také o hokejistech Pardubic a samozřejmě o počasí. Předpověď pro Královéhradecký kraj vám nabídneme a stejně taky dopravní servis Zelenou vlnu, protože dobře víme, že jste s Českým rozhlasem Hradec Králové na cestách, tak aby se vám dobře a bezpečně jelo. Zprávy vám Český rozhlas Hradec Králové nabídne už za 4,5 minuty, kdy bude 15 hodin. Dobré odpoledne.

0: co připravili na dnešní večer kolegové ze sesterské České televize, to vám ještě před 15. hodinou stihneme říct.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Slavný český písničkář Jaromír Nohavica nechává nahlédnout do svého světa. Premiéra dokumentu Jarek. ČT2. Přišla o všechno a všechno je také rozhodnutá získat zpět. Své postavení, tituly i jmění. Romanticko-dobrodružný film Báječná Angelika. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea Arnošta Goldflama jeho komedii Dámská šatna, inscenovanou v Pražském divadle u Valšů. Sobotní večer s Českou televizí.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
3: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
4: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
5: Queen Anniversary Swing Gala 2026. Koncertní oslava Freddyho 80. v plném lesku. Pirate Swing Band Jiřího Ševčíka v jedinečné show rokových pecek ve swingovém hávu. Plus smyčcový orchestr Michal Kluch a Mercuryho osobní tajemník Peter Freestone. Pouze 3 exkluzivní představení unikátního projektu. 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Domě hudby v Pardubicích. V rámci koncertů poprvé v České republice i výstava raritních Queen artefaktů a Freddyho kostýmů.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Železniční trať mezi Hradcem Králové a Týništěm čeká přestavba. Město Hradec Králové hostí Mezinárodní festival hudby a architektury Architony. Hokejisté Pardubice odehrají ve Finsku čtvrtý zápas Ligy mistrů. A počasí oblačno až polojasno, teploty do 22 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké odpoledne. Železnice mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí bude dvoukolejná. Dopravu v úseku to výrazně zrychlí. Správa železnic teď hledá zhotovitele. Stavět by se mělo od března příštího roku do konce roku 2029.
2: Vedle plánované druhé koleje na trati, která je součástí záložní trasy hlavního koridoru přes Pardubice a Českou Třebovou, se opravdu dočkají i stanice a zastávky. Na všech vzniknou nová nástupiště s bezbariérovým přístupem a informačním systémem. V Třebechovicích a na Slezském předměstí bude přístup k vlakům nově podchodem. Víc než 2 miliardy korun půjdou i do modernizace stanice v Týništi nad Orlicí, kde by mělo být hotovo v roce 2028. Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
0: V Krkonošské Rokytnici nad Jizerou může vzniknout hotel v centru města. Rozhodli o tom zastupitelé. Změnou územního plánu připravovalo město 10 let. Dokument umožní mimo jiné i rozvoj tamního ski areálu. Na dnešek připadá Světový den první pomoci. Připomíná, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Letos kampaň upozorňuje na jazykové a kulturní rozdíly, které můžou lidem komplikovat situaci, vysvětluje ředitel Českého červeného kříže Marek Jukl.
3: V současném světě se lidé velice často přesouvají z místa na místo. Mohou to být třeba váleční uprchlíci, lidé, kteří dlouhodobě pobývají jako turisté v nějaké zemi, lidé, kteří se přesídlí za prací. Chceme vlastně zdůraznit, že poskytování první pomoci nemůže být vázáno na příslušnost k národnosti, rase, náboženskému vyznání a podobně.
0: V Hradci Králové pokračuje Mezinárodní festival hudby a architektury Architony. Propojuje živou hudbu a tamní architekturu. Dnes dopoledne měli návštěvníci možnost vidět v prostorách centrály ČSOB výstavu a komentovanou prohlídku historických houslí 500 let. Festival Architony večer nabídne koncert. Program upřesňuje houslový virtuos Jaroslav Svěcený.
4: Večer v sobotu zazní koncert, který má název Vivaldi u Kotěry, je to v Muzeu východních Čech a zazní známé i takřka neznámé skladby Antonia Vivaldiho pro housle, flétnu a komorní orchestr. Sport.
0: Hokejisté Pardubice odehrají čtvrtý zápas Ligy mistrů. Ve Finsku se od 16 hodin utkají s Kuku Kuvola. Liberec zítra vyzve doma rakouský Graz a Plzeň se představí na ledě francouzského Bordeaux.
1: Počasí.
0: Na východě Čech bude oblačno až polojasno, odpoledne slabé přehánky hlavně na horách. Teploty 19 až 22 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Jak už víte, z vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové Jičín žije od středy 36. ročníkem tradičního pohádkového festivalu. Vypravíme se tam za světýlky a večerníčkem. Karel Sladký přeje dobré odpoledne z Hradce Králové z Českého rozhlasu. Hradec.rozhlas.cz, digitální rádia. Vše určitě v pohotovosti, abyste o nic nepřišli a posloucháte nás. Nabídneme i zajímavé vědecko-technické novinky. K poznání věcí kolem nás nám většinou stačí, že si je prohlédneme. Příroda ale i voní a chutná, zní, hřeje i tlačí. A je to stejně důležité jako barva nebo tvar. Jak ji vnímat všemi smysly, tak právě o tom také v této hodině. A připomeneme, že před 500 lety začaly na našem území fungovat poštovní služby. Kudy vedly poštovní trasy v Hradci Králové a pod jakou byli doručovatelé speciální ochranou. To se dozvíte od historičky Jany Vojtíškové ve druhé polovině této hodiny po 15. hodině 35. minutě. A aby se v sobotu odpoledne Český rozhlas Hradec Králové hezky poslouchal, nabídneme Lenku Filipovou, Vítězslava Vávru, Helenu Vondráčkovou, skupinu Olympik, Marcelu Holanovou, ale hned teď to bude Petr Muk, Tak už ani muk.
6: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

0: Věděli jste, že Jindra Malík natočil s Lenkou Filipovou nádherný duet? Tady je.
1: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou.

Tak to jsou obyčejná slůvka, přitom možná neobyčejná, pokud jste pozorně poslouchali. 15 hodin 12,5 minuty, Český rozhlas Hradec Králové. O tomto víkendu se jede velká cena města Hradec Králové v cyklistice. Cyklistický závod s tradicí od roku 1964 se koná na Masarykově náměstí. Program vedle silničních závodů zahrnuje běžecké závody pro děti i dospělé. Je to i charitativní jízda, vhodná i pro rodiny s dětmi, koncert a nechybí ani gastrozóna. Hlavní závod startuje zítra v neděli 13. září.

0: teď do pohádkového Jičína za světýlky a také večerníčkem. Toto město v Královéhradeckém kraji od středy žije 36. ročníkem tradičního pohádkového festivalu. Dnes očekají večerní vyvrcholení. Jeho součástí budou od 9 hodin večery výsledky pohádkové výtvarné výzvy v podobě videomappingu na Valštejnský palác v Jičíně. Přijďte se podívat. My se ale teď s Vlaďkou Vildovou ohledneme za včerejším pátečním festivalovým vyvrcholením, kterým byl oblíbený průvod se světýlky.
1: Průvod se světýlky už se tady blíží k Čeřovce. Na dětském hřišti čeká na průvod večerníček. Už se tady pohupuje na houpačce.
2: Dobrý večer. Dneska je světýlkový průvod. Děti jdou celou Lipovou alejí až sem ke srubu se světýlkama.
1: Co už jste zažil na letošním ročníku festivalu Jičí město pohádky?
2: Spoustu skvělých vystoupení žáků naší umělecké školy. Ten průvod na začátku, ten byl opravdu super. Dneska jsme byli navštívit důchod jičínský a rozveselit.
1: Seniory?
2: Ano, ano.
1: Vy jste takovým patronem i pro jednoho známého spisovatele.
2: Pro Václava Čtvrtka. No, je to vlastně pro jeho pohádky.
1: Kromě Runcejze, třeba mohu říct Makovou panenku.
2: To všechno tady můžeme najít.
1: Křemílka a Vochomurku?
2: Ano, jistě, ty jsou tamhle.
1: Jaký máte úkol teď večerníčku?
2: Dohlížím na zbytek cesty a na to vyvrcholení dnešního večera.
1: Tak. Kam jste se vydali dnes?
3: Na nějakou cestu s lampionama.
1: A Vicky, máš tady rodiče, jdete spolu?
3: Jo, vzadu.
1: Kam až půjdete?
4: Sem. Na to fotbalový hřiště.
3: Tam budou výlety a vystoupení a potom se půjde domů.
5: Já ráda takhle cestuju.
1: A máš tady rodiče?
3: Jo.
4: A když jsme teď utekli?
3: Viktorie Jiříčková.
6: Štěpanka Bartešová.
7: Jdeme poprvé. Je to fajn, akorát by mohla být trošku větší tma.
1: To nejcennější na tom je, že ty děti s vámi jdou večer.
7: Přesně tak.
1: Což obyčejně asi nebývá.
7: Ne, my už máme skoro večerku, takže už máme na hraně a za chvilku půjdeme spinkat.
1: Děkuju, Terezo.
8: Milé děti a milí rodičové, vítám vás tady na našem světýlkovém průvodě. Já jsem skřítek Hajaja Jičínský. A dneska tady máme vzácnou návštěvu mého slavného bratrance. Je to Hajaja rozhlasový. Od středy je s námi a musím vám říct, že je strašně unavený. On totiž každý večer povídá pohádky. Nemůže si pořádně odpočinout. A dneska má tak trošku volno. Přišla za náma a my ho zkusíme společně uspat.

0: Bruno, ada Bruno.
1: Tak jaké to bylo? To uspávání.
2: Krásné, samozřejmě jako každý rok.
3: A už jdeme rovnou spinkat.
1: A jak vy jste spokojený?
4: Já dobře, ještě kdyby ty děti si chtěl ten hajaj chvilku zít, tak by to bylo fajn. Mám pohádky moc rád, už jako malej a mám je rád pořád, takže úplně super. Dobrou noc.
5: Popřál tatínek David Zičína, který si s maminkou Lucí, s dvojčaty a s dcerou Vicky nenechal ujít další průvodce světýlky včera večer v Jičíně. Oblíbenou součást festivalu Jičín město pohádky pro vás zaznamenala Vlačka Vildová.
6: Jsme s vámi i na Jičínsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
5: A v této hodině a za pár minut vyrazíme také do přírody ve Vrchlabí. Co je tam zajímavého, co nabídla v tomto týdnu zpráva Krkonošského národního parku, slyšíte. Ale teď o tom, jak svět přichází o básníky.

0: Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí nabídla v tomto týdnu program s názvem Tma přede mnou, anebo dotkněme se Krkonoš. Právě ve Vrchlabí. Určen byl jak zrakově postiženým, tak i vidícím. Hlavně dětem nabízí jedinečnou příležitost poznat, jak asi vnímají svět kolem sebe nevidomí a zapojit kromě zraku i ostatní naše smysly. Natáčela Eliška Pilařová.
1: Tma přede mnou. Tradiční už výchovní program.
2: Je věnován životu nevidomých, aby děti si tady vyzkoušejí na vlastní kůži, jak to nevidomí mají složitý, aby jim mohli pomoci třeba na ulici.
1: Daniel Bílek z Krkonošského národního parku. Dotkněme se, Krkonoš má i velký ohlas u nevidomých.
3: Je to pro ně asi nevšední zážitek, protože se seznámí s věcmi, které nejenom že neviděli, ale ani necítili. Jdou i bosy po různých materiálech přírodních, třeba bukvice, jehličí, rašelina, mech, oblásky, ostřejší kameny, různé druhy šišek, sláma, seno.
4: Jsou to úseky, tak řekněme, na dva dětské kroky.
3: To jsou na dva kroky, když je člověk vidí. U této stezky zpravidla bereme za ruku, to projdou tak za 7 až 10 minut a na konci si omejou nožky v teplý vodě, osušejí se a je to v pořádku.
1: Kdo se těší?
5: No, já bych řekla, že všichni.
1: Tady břidlice.
6: Šišky.
5: A víš, z jakého stromečku?
6: Velk?
5: Jo.
6: To je sláma. Kamínky. Uh-huh. Taky ty malinký.
7: To zazvení nožičky pořádně. Na čem seš?
6: Na mechu.
1: A v zámeckém parku u cesty?
8: Máme takový stanoviště, kde máme 4 druhy ptáků a děti se postupně naučí jejich hlasy.
1: Tady jsou vycpaněny, že mají přiřadit ten správný hlas ke správnému ptáčkovi?
8: Uh-huh. Je tady sojka, rory, setřívek.
1: Pustíme si sojku?
8: Takže už tam tady řeve sojka.

0: teď Šivek trošku štěká.
1: No a jediný pěvec, který se potápí za potravou, Skorec.
0: A tady 4 krabice a v nich nejrůznější plody. Od těch nejpíchavějších až po ty nejhladší jablíčky.
2: Píchavý je kaštan jedlý, ano, ano.
0: Kamila je nejvltavá.
2: Zaděláme si oči.
3: Hruška.
4: Švestka.
2: Švestky tam jsou kaštán, taky dvě.
4: Kaštan.
2: Výborně, kaštan. 3 druhy šišek, jablka, hrušky, švestky, žaludy, kaštany. A úkolem těch skupinek, když mají zadělané oči, je poznat plody, které jsem tady nazbírala v zámeckém parku a je vidět, že děti to baví.
0: A což teprve vodící Fenka Kešu, její paní Milena Dohelská už po několik ročinků vypráví dětem, jak i oni mohou pomáhat. Z Krkonoš, Eliška Pilařová, Český rozhlas.

0: Skupinu Olympic s frontmanem Petrem Jandou jsme nabídli v Dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. Žárlím zaspívá Marcela Holanová, nabídneme taky Black Milk nebo Richarda Millera. 15 hodin 36 minut. Velmi oblíbený je u vás posluchačů seriál K dějinám Hradce Králové. Ten připravují pro Český rozhlas historičky Jana Vojtišková a Pavla Korytenská. Na našem webu víc fotografie, také audia z odvysílaných dílů hradec.rozhlas.cz. No a dnešní díl, tak ten bude věnován vzniku doručovatelských služeb v Hradci Králové. A kdo vám ten vznik přiblíží? Jana Vojtišková z Univerzity Hradec Králové.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Milí posluchači, věděli jste, že počátky poštovních služeb spadají do období nástupu Habsburků? Vůbec první poštovní spoj totiž vznikl v době Ferdinanda I. Habsburského, který si tak nechal poslat zprávu o svém zvolení za českého krále. A protože je rok 2026, máme kulaté 500. výročí. Protože Hradec patřil mezi přední města království, nepřekvapí, že náležel mezi první lokality, které byly zapojeny do vznikající sítě poštovních tras. V době předbělohorské Hradcem vedl spoj ve směru od Prahy na Slezskou Vratislav a na polský Krakov. Předpokládejme, že k výměně koní docházelo někde na pražském předměstí, snad v blízkosti pražské brány. Pramenné doklady, jež by dokázaly stanici lokalizovat, bohužel scházejí. Nečekejme ovšem zpočátku žádné pravidelné spojení. Navíc v období 16. a 17. století bylo často dlouhodoběji přerušováno, zvláště pak za 30leté války. Přestože se habsburští panovníci snažili posilovat svůj monopol v oblasti poštovního spojení, města, šlechta i církev si nadále udržovali svůj systém doručování zásilek. Od středověku totiž k tomu byli využíváni jejich poslové, kteří cestovali pěšky nebo koňmo. Zemské právo je ochraňovalo. Za zabití posla hrozil hrdelní trest. Aby byli identifikovatelní, nosili štítek se znakem svého pána. I přes řadu panovnických nařízení si tyto lokální poselské služby udržovaly svůj význam až do 19. století. A jak to bylo v Hradci s poštou po 30leté válce, to si povíme zase příště.
1: Hradecké minuty.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: O vztahu k východním Čechám, stříbrné svatbě a šarmantních osobnostech bude rozhovor s moderátorem Alešem Cibulkou. V módních trendech probereme koženou módu jako nadčasový trend. Máte-li rádi klobouky, poradíme, jaké se budou nosit na podzim. V pravidlech etikety odpovíme na dotazy týkající se výchovy dětí. A v konci Šarmu si se sportovní instruktorkou Gabrielou Baškovou představíme lekce Body and Mind.
0: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

Nadšenci běhu a hlavně těch dovrchů si dnes nenechali ujít nádherný běh k Mohyle Hanče a Vrbaty. Cíl nebyl nikde jinde než u Mohyly, která leží ve výšce 1411 metrů nad mořem. No stále se můžete proběhnout v krásné přírodě Krkonoš, kdykoliv budete mít chuť, třeba i zítra. My vás zdravíme z Českého rozhlasu Hradci Králové a přejeme hezké sobotní odpoledne.

Řadu hostů jsme přivítali v tomto týdnu v Českém rozhlase v Hradci Králové. Jeden z nich mluvil o festivalu FLVK. Úvodní koncert 16. ročníku tradičního oblíbeného festivalu bude zítra v kostele svatého Václava v Dobrušce. Ve městě svých hudebních začátků se po 15 letech představí v roli interpreta a zakladatel této úspěšné hudební přehlídky Pavel Svoboda. Pavel si ke spolupráci přizval špičkovou hornistku Kateřinu Javůrkovou. V Dobrušce zazní zítra světová premiéra skladby z pera Jaroslava Tumy. Pokud chcete být u toho, budete mít možnost zítra úvodní koncert 16. ročníku festivalu FLVK. A jestliže jsem mluvil o hostech, tak vše je na našem webu hradec.rozhlas.cz, také na Facebooku. Můžete se podívat na všechny hosty, kteří v tomto týdnu prošli naším vysíláním a že jich bylo.

0: času je věc můj.
1: Byli jste někdy na nějakém konkurzu? Vzpomínám, jak jsem před desítkami let byl na konkurzu do Československého rozhlasu v Hradci Králové. Tenkrát u toho byli režisér Pavel Krejčí, Zdena Kabourková, kterou znáte, a Lada Klokočníková. No, jaké to je absolvovat nejrůznější konkurzy? Přesvědčovat jiné, že něco umíte, a dostat příležitost. O tom budou dnešní Hvězdné návraty a myslím, že se budete královsky bavit po 16. hodině. Uslyšíte, jak to kdo z komiků pojal, jaké konkurzní scény se odehrály ve filmech, jaké osobní zkušenosti s konkurzy mají známé osobnosti. Všeokoření ukázky z pořadů, seriálů, inscenací, Hvězdné návraty o konkurzech, jen si na to vzpomenu, už se chvěju, začnou dnes po 16. hodině v našem vysílání. A o konkurzu na lásku zaspívá třeba i Eva Hurichová. Po 16. hodině. Počkejte si.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Karel Sovky přeje pěkné odpoledne z Českého rozhlasu. Zprávy Českého rozhlasu Hradec Králové nabídne už za malou chvíli Radek Pulkrádek. Počkejte si na ně, bude 16 hodin.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Lékaři nabádají k obezřetnosti při sběru hub. V Hradci Králové vznikají družstevní byty. Tenistky Sabalenková a Rybakinová si zahrají o titul na US Open. A počasí zítra má být zataženo s deštěm, teploty do 18 stupňů. V Česku začaly růst houby. Lékaři upozorňují, aby lidé sbírali jen ty, které dobře znají. Nejhorší jsou otravy muchomůrkou zelenou. Patří mezi nejvíc jedovaté houby. Zamědit se dá za bedlu nebo žampion.
2: Adam přišel, že mu není dobře, následně padl do apatického stavu.
3: Popisuje Miroslav Kvapil. Před 7 lety si spletl muchomůrku zelenou s bedlou a spolu se svým synem je snědl. Chlapec bojoval v pražském IKEMu o život několik dnů. Nakonec ho opustil bez následků. Podle přednostky kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Evy Kyslichové by měli mít všichni houbaři v lékárničce černé uhlí.
4: Pokud máme podezření na otravu, spolknout 5 až 10 tablet, je na místě hydratace. Potom v nějakém zdravotnickém zařízení infuze.
3: V Česku skončí v nemocnici každoročně kvůli otravě houbami podle statistik až 200 lidí. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: V Hradci Králové v části Pouchov začala v těchto dnech stavba nového bytového domu. Nabídne celkem 126 družstevních bytů. První lidé by se do nich mohli nastěhovat v roce 2029, informuje o tom radnice. Zaniklé koupaliště v Jilemnici nahradí biotop. Práce jsou téměř hotové. Zkušební provoz zahájí areál ještě letos. První koupající přivítá v létě.
5: Přírodní biotop s biologickým čištěním vody nechala radnice vybudovat na místě bývalého klasického koupaliště, které ale kvůli špatnému stavu uzavřela téměř před 20 lety. Po celou dobu jezdili lidé za koupáním do okolních měst a obcí. Radnice zvažuje, jestli by bylo možné některé části areálu využívat ještě před zahájením koupací sezóny, například dětské a herní prvky nebo občerstvení. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Heldova knihovna v Třebechovicích pod Orebem má nové dětské oddělení. Přibyla tam například relaxační zóna nebo prostor pro společné aktivity. Práce stály zhruba 1 000 000 korun. Většinu nákladů pokryla podle zástupců knihovny dotace. Sport. O ženský titul na US Open se dnes utká běloruská Arina Sabalenková a Jelena Rybakinová z Kazachstánu. Ve finále si zopakují letošní souboj z Australian Open, kde zvítězila Jelena Rybakinová. Mužské finále zítra nabídne souboj Němce Zvereva s Američanem Shultonem. Počasí. Noc bude polojasná až oblačná s teplotami kolem 10 stupňů. Zítra čekáme zataženo, odpoledne déšť, teploty na východě Čech mezi 15 a 18 stupni, na horách kolem 12. Biozátěž bude zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na výjezdu z Miletína teď pozor na nehodu v Komenského ulici. Je to ve směru na Lázně Bělohrad. Srazilo se tam osobní auto s traktorem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
6: Je pěkný den, ale vy jste trochu nervózní. Před vámi je totiž okamžik, kdy vás bude někdo z něčeho zkoušet. Než si řekneme víc, o čem bude dnešní díl, nakoukněme do herecké kuchyně.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
6: Prosím ticho, uklidníme se a poprosím Naďu Konvalinkovou. Zahrajte nám veselou prodavačku, třeba třešní.
7: Dobrý den, pojďte blíž, pojďte, podívejte se, jak ty třešínky se na vás smějou. Vemte si, kupte si chrupčičky, jsou to sladoučky, výborný, skvělý.
6: Dost, to by stačilo. Paní Konvalinková, teď jste strašně naštvaná.
7: No tak vezměte si. No proč si nekupujete? Pojďte sem. No teď jsou nádherný, já nevím, tak mají snad lepru nebo co?
6: To nebylo tak špatný, já myslím, že ta Konvalinková je docela dobrá. Zkusíme ještě něco.
8: kdybyste nám zahrála ještě jednu prodavačku, tentokrát má splín a depresi. Musím zjistit, co s tím udělá.
9: Dobrý den. Jo, chcete to kilo? Já vám ho prodám. Jo, dobrý budou určitě. Já vám přidám ještě půl kila. Třeba mi to přinese štěstí.
8: To by stačilo.
10: Není to blbý?
8: Ne, dobrý. No, uvidíme.
6: Uhodli jste dnešní díl našeho

0: Budeme si dnes povídat o okamžicích, kdy se třeba ucházíme o práci. A jestli ji dostaneme, tak o tom rozhodují ti druzí. Na straně poroty nebo jakési výběrčí komise. Prostě a jednoduše budou nás bavit nejrůznější konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: No, někdy nezáleží jenom na nás, ale taky na zaměstnavateli, jestli nás vezme. Podobná situace byla nastolena i v komedii Petra Šulhofa Zítra to roztočíme, drahoušku. No a došlo také k okamžiku, kdy Stella Zázvorková byla nucena vzít práci a nechtěla, aby to bylo zrovna v místě bydliště. Vyrazila na konkurs, který vedl Petr Nárožník.

0: Nováková, Nováková Jiřina, Nováková Saskia, Nováková Karla, Nováková...
1: Božena, prosím, tu žádost jsem k vám podávala už před měsícem.
0: No a tady, Nováková Božena?
1: Ano, prosím, já bych měla o to místo totiž veliký zájem, pane personální. Manžel už je v důchodu, takže jistě chápete, že...
0: Ano, ano, jistě. Závodní rada s vaším přijetím taky souhlasí. Jenom jsme se všichni divili, že chcete dělat uklizečku právě u nás. Je to skoro přes půl Prahy, to by se nenašlo nic bližšího v místě vašeho bydliště?
1: Když já to chci, pane personální, právě co nejdál. Už kvůli lidem. Nemusí to přece každej vědět. Chápete to, ne?
0: Aha, chápu.
2: Konkurzy se často dělají a bývají hodně navštěvované, třeba i na post moderátorů, zprávařů nebo konferenciérů, jak se také kdysi říkalo. Na jeden takový vyrazila i v televarieté Jiřina Bohdalová. Její zkušenosti, znalosti, odvahu a talent posuzoval v první řadě mezi diváky Vladimír Dvořák. Tak držme Jiřince palce.
3: Dobrý den, dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Já vás vítám ke kvalifikační zkoušce.
1: Já vám děkuji, ano.
3: Já jsem předseda komise zkušební. Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět.
1: Pět.
3: Tak co jste si pro nás připravila?
1: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, ale to kůj pěkně. Ale já proto skáknu.
3: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská, nebo slečno?
1: Slečna, to ještě.
3: Ale ten rok narození souhlasí, 46.
1: Jo, ale prosinec.
3: Ano, tak slečno Rajská, my jsme si nerozuměli, já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
1: Promiňte, jako ke zkoušce, jo, jsem
3: ano.
1: Trošičku rozrušená.
3: Ale že? No, tak to je pochopitelné.
1: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový, si musím trošičku ten hlas,
3: no,
1: tak
3: dá. Se uklidněte, dobře, uklidněte
1: to
3: se.
1: To je rozrušení, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
3: Ano, ano, no, ano, ano. Tak prosím.
1: Ano, děkuji vám. Ano.
3: Tak můžete začít.
1: Jo, už takhle tam.
3: Kam jdete, halo?
1: Já to mám jako s příchodem, víte?
3: Aha, ano.
1: Že bych...
3: Ano, jistě, přijdu, to že? Prosím, tak si přijď.
1: Ještě takovou drobnost, jenom publikum je prosím kde?
3: Publikum je všude před vámi.
1: Ano, toky za vámi, že já okolo vás.
3: No, tak všude. Začněte.
1: Ano. Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale potom my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy jak vidím, vy budete ale prýma publikum, jo? To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná ženská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se tak, setne.
3: Řečno, to stačí, jako teda, to stačí, děkuji.
1: Stačí,
3: to
1: stačí, jsem celá z toho taková.
3: Ano, ano. Jak byste ohlásila houslistu, dávejte pozor.
1: Ano.
3: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka, dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé, bez přípravy.
1: To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to?
3: Ale nevím, ho máte ohlásit bez přípravy.
1: A on jako z přípravy?
3: On bude hrát na housle.
1: Jo. Já bych si zase jako přišla.
3: No prosím.
1: Já jsem na to zvykla.
3: No, tak my si zvykneme.
1: Koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si tam chudák podle mě nezasloužil. Tyk on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům.
3: Slečno, prosím, prosím vás. Máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé.
1: Ale k tomu já bych se bývala dostala.
3: Máte ohlásit pouze umělce.
1: Pouze? No nebo už mám, ale... Já bych si přišla.
3: No prosím.
1: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini.

0: Tentokrát to Jiřině Bohdalové moc nevyšlo, nicméně neohrozilo to její pozici moderovat další díly Televarieté. Ale vy se už za chvíli můžete těšit na další konkurs, kde bude vystupovat třeba Lubomír Lipský.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas, který vám nabízí pořad plný humoru. Tentokrát jsme si jako jednotné téma vybrali, tedy vybral jsem já, konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Patrik Rozehnal vás teď bere na další, kde uslyšíte například Lubomíra Lipského a dva adepty o jednu práci. O jakou? To už se dozvíte z ukázky a já vám přeju dobrou zábavu.
2: No tak vy, soudru Chvojko, tvrdíte, že venku je zima, že tam chumelí. A tady u mě v mé kanceláři, že je příjemné teploučko.
3: Jistě, že venku je minus 8 stupňů a tady, i když špatně vidím na teploměr, je, odhaduji, že je tak 22 stupňů.
2: No. A co když je tomu právě naopak?
3: Jak to naopak?
2: No naopak. Co když tady u mě v kanceláři jde přímo o zápal plic, jaká je tu zima? A venku, že kvetou třešně.
3: Ale už samotný fakt, že máme prosinec, to vaše tvrzení vylučuje. Kromě toho je tady zánovní ústřední topení, i když vidím byť i trochu sfušovaný.
2: No, já vidím, že jste člověk, kterému je pravda nade vše, že?
3: To je pravda. Už jsem se pokoušel několikrát proti tomu něco udělat, ale já už jinej nebudu, soudru osobně referente.
2: Nebudete. V tom případě je mi ovšem líto.
3: Já jsem prosím dobře nerozuměl. Jak líto?
2: No ne, vás mi není líto, vám naopak blahopřeji k takové povaze.
3: To znamená tedy, že jsem...
2: Ano, to znamená, že se nehodíte pro místo, o které se ucházíte. Děkuji vám.
3: To nechápu, mám nejlepší doporučení.
2: No vidíte, tak to zkuste někde jinde. Vaše schopnosti neodpovídají našim požadavkům.
3: Jak to můžete odhadnout jen tak, bez zkoušky?
2: Ne, zkoušky právě proběhly. Bohužel neúspěšně. Děkuji vám, mějte se hezky, zkuste to někde jinde. Další, prosím.
4: Já jsem nějaký pištor, soudru ředitel.
2: Já nejsem ředitel,
4: Můžu?
2: Samozřejmě, posaďte se. Tak vy jste soudru Pištoro, posaďte se.
4: Ano, já jsem.
2: Vy jste soudru Pištora Ignác a ucházíte se na základě našeho inzerátu o místo, že?
4: Ano, já jsem četl, že hledáte muže pro úkoly se zvláštní poslání, tedy oboru zvláštní poslání, soudru ředitel, já jsem vždycky měl...
2: A můžete mi říct si, proč přicházíte až dneska?
4: No, to máte.
2: Pardon, proč jste nepřišel včera, jak bylo domluveno?
4: To bylo domluveno. To máte tak, soudruhu, náměstku.
2: A nejsem náměstek.
4: Ale vy byste...
2: Podívejte, nebojte se nazývat věci pravý jmén.
4: Já se nebojím, jde pak, právě naopak snad. To máte, jak mě včera potkala taková zvláštní nehoda, babička najednou strašně zle a že tedy umře, nebo co, víte, no ne, to taky... Požehnaný věk, 96 let, taky vezu rychle do nemocnice, taky jsem ji tam dovezl, samozřejmě, že jsem si taky vyžádal potvrzení ošetřujícího lékaře.
2: Kde pak máte to potvrzení?
4: Vítr, ne? Já spěchám potom k vám, jdu po mostě, najednou vítr, pšc, a potvrzení bylo ve Vltavě, no.
2: Ovšem, vy jste si musel uvědomit důležitost takového dokumentu, ne?
4: To jsem si taky uvědomil. Samozřejmě, taková prekérní situace, já jsem okamžitě do té Vltavy vyskočil, abych to potvrzení zachránil, a ne? Než jsem kraulem vyplaval se šlajsny na ten vlnolám, co tam? Na lámu vlny. Potvrzení bylo pryč. Tak jsem vylez, stojím, koukám a vidím celý mokrý, říkám si, no takhle, Ignáci, přeci takhle mokrý. Ty můžeš jít žádat o místo pro úkoly se zvážním posláním. Vy jste nedostal telegram?
2: Ne, to jsem nedostal.
4: No prosím, tak ani na ten poštovní úřad se člověk nemůže spolehnout. Já to všecko vylíčil, věřte mě. 18.40 je zase pryč.
2: Dobře. Ostatně já jsem rád, že jste se neutopil.
4: Včera byla teplá voda přijela.
2: Jděte teď v prosinci?
4: No jistě. Promiňte. Já bych se vás nerad dotkl. Ano, nezlobte. Já jsem totiž členem klubu pražských otužilců. My jsme trénováni a zvyklí na plus 4 nad 0, tedy 4 Celsia. Včera bylo 6. Ale vy mě nevěříte, soudru doktor.
2: Ale soudce, bych vám nevěřil, samozřejmě. Já vidím, že máte velké štěstí.
4: Ano, to já.

0: později, až při zápisu do první třídy, ten na to přišel. Jenomže to víte, co za tu dobu všecko uplyne. Farář starý, sklerotik a latiník zemřel, přišel nový farář, byrokrát, no. Zůstalo při tom dceru, no ale měsíc tam, prosím, no. Mám na tom záleží, co druhu, docente?
1: Vůbec. Nejsem docent, vůbec mi na tom nezáleží. Naopak, já vám mohu sdělit, soudru Pištoru, že jste přijat.
0: Tak tohle oceňuji, blahopřeji k vašemu rozhodnutí.
1: Aby se tomu rozuměl, člověka jako jste vy hledáme už půl roku.
0: Můžu taky?
1: Jo, samozřejmě, prosím.
0: Jednu napak, potom, že?
1: Hledáme už, děkuji. Tak já si myslím, že vám práce u nás bude vyhovovat. Mm. Zajímavá, interesantní práce.
0: Kolik?
1: No tak dva a půl.
0: Dva a půl. Dva a půl.
1: No ne, no samozřejmě prémie.
0: Prémie?
1: Různé odměny, podíl ze zisku. Pokud nebydlíte, máte naději na přidělení podnikového bytu. Dáte si kafičko?
0: Velice rád.
1: Kafičko? Boženko, kafičko.
0: Boženko, kafičko.
1: No tak, aby se to bylo zvěděl.
0: Promiňte, já bych opravdu rád věděl, co tady budu dělat.
1: Občas se nám stane, že nesplníme plán. Nevyhovíme kontrahentovi.
0: Neběžné.
1: Lidé si stěžují. To víte, lidé jsou různí. Píší na nadřízená místa. Dokonce do novin.
0: Podívejte, jak žasno. Kde na to berou čas?
1: No? To víte, jsou takový šourové. No tak sem tam taky něco nedodáme, zmetek nám uteče, nebo zboží dojde na místo určení špatně zabalené, nebo rezate, nebo dokonce vůbec nedojde.
0: No v podstatě, sami lapáli. No.
1: Takže vaším jediným úkolem bude, abych tak řekl, zdůvodňování nedostatku, a abych to řekl zcela přesně, vymýšlení výmluv.
0: To je moje.
1: Tak pojďte sem, podívejte se, tady mám ještě několik restů pod vašem předchůdci. Tak, zítra pojedete do Peček a vysvětlíte, proč lokomotiva na 16. koleji, která tam stojí, jo, nejede. Jo? A kdyby si někdo všiml, že nemá uhlák, no, tak vy už si něco vymyslíte, že jo?
0: To je směšné, bude potlesk.
1: No, tak, pozítří navštívíte lázně v Pardubicích a pohovoříte, proč vany, které jsme jim dodali před týdnem, potečou za týden.
0: Neslyšíte? Já už ten potlesk slyším.
1: Výborně. No a konečně tady v Chrudimi budete jednat o ledničkách, které hřejou, ale nechladí.
0: Přesvědčím.
1: A tady je to ostatní, jo? Dobre. Tak si to vezmete a...
0: Prkotiny.
1: Jo, prosím vás, ještě jedna věc. Nezapomeňte si koupit teplé prádlo.
0: Já teplé prádlo? Tedy...
1: Teplé prádlo.
0: Promiňte, soudruhu, osobní referente, ale to je poprvé, co vám tedy přesně nerozumím.
1: No tak váš předchůdce totiž v nápravném zařízení trpí chladem. Rozumíte?
0: Beru.
2: Jestli i vás v brzké době čeká nějaký konkurs, možná vám poradíme i v dalších ukázkách, které už jsou přichystány, ale... Až po písničce.
3: Český rozhlas Hradec Králové.

0: společně se teď v našem pořadu vydáme zase na konkurzy. A mají jedno společné. Všechny se odehrávaly v divadle Semafor.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Ten jeden je smyšlený a je sehranou scénkou. A ten, který vás čeká teď přímo, ten je skutečný. Kdysi ho podnikla Naďa Urbánková a bojovala o místo ve hře Kdyby tisíc klarinetů.
2: Přišla jsem do Semaforu ve chvíli, kdy byla v sále tma. V tu chvíli se rozsvítilo světlo, já stála s tím papírem v ruce. Paní, taková ta asistentka, mě viděla, že stojím, říká: slečno, když stojíte, tak pojďte si to tady s panem Šlitrem odspívat. Já šla, já úplně zpitoměla, protože s tím dopisem jsem nakráčela na to jeviště, tam seděl za pianem Jirka Šlitr a teď se usmál, teď v první řadě Suchý a Roháč a celá tato svita. Já v tesilový, trapný venkovský sukince, takovým šedivým svetřičku, nenalíčená, bez brejlí tenkrát ještě, s tím dopisem a taštičkou takovou jsem stála. No, asi to vypadalo velmi komicky, protože se lidi začali smát a Šlitr, který se smál, říkal: tak slečno, co pak nám zaspíváte? A já jsem říkala: je, pane Šlitr, ale víte, já nic neumím. Já jsem totiž, a teď jsem začala hrabat ten dopis, já jsem totiž, tady píšete, že mám přijít na pohovor, tak já jsem přišla na pohovor. Začali se smát. A on říká: no ale tak přeci nějakou semaforskou umíte, ne? Já se říká: no to jo, tak třeba Clementine bych, ale já znám teda jenom první sloku. Šlitr řekl: to nevadí, budeme hrát první sloku, já budu modulovat. Víte, co je to, slečno, modulovat? Já jsem říkala: to já vím, já chodím totiž na hodiny zpěvu. Tak to je dobře, začal hrát, třikrát zopakoval, byla krásná, byla, já jsem modulovala, pak Roháč řekl: dost, a řekl: a teraz nám, volačo, zatancujte. Šlitr začal hrát twist, protože to bylo tenkrát moderní tanec. A já jsem se v té sukince začala vrtět, lidi se smáli a mě hlavou šlo: ty nano, pitoma, máš to v tomhle věku, jsem si připadala v těch 23 úplně stará, jo. Máš to zapotřeby, ale tak jsem se jako vrtěla v rytmu toho twistu, pak Šlitr zase a Roháč řekl: to stačí a teraz nám zaspěvajte Clementine jako operu. A to byla moje parketa, protože já chodila na klasiku, jo. Jsem nasadila hlavový tón a začala jsem zpívat. No tak to vyvolalo salvu smíchu, mě se to lehce dotklo, protože jsem se cítila jako v kravlecích. No a Roháč řekl: tak děkujem pěkně a my se vám ozveme. A já jsem se vypotácela do toho zákulisí, šla jsem tam rovnou do ty malý, do toho odchodu, tam byl takový ten vrátný ve vrátnici. Já, rozumíte, to bylo strašného něco, to bylo strašný. A když takhle jsem přemýšlela, najednou přišel pan Suchý a říká: slečno, neutíkejte, my jsme si vás totiž vybrali. A já jsem říkala: počkejte, pane Suchý, jste... Říká: ano, my jsme si vás vybrali, tak... A já v té radosti, jak jsem taková ta plná emocí, jsem se na něj vrhala, což on nečekal, a srazila jsem ho ve vrátnici na zem. Tak jsme se tam chvíli váleli. No a takhle jsem udělala teda konkurs do divadla Semafor.
0: Ano, takhle to mezi herci a těmi, kdo pracují v showbiznisu, vypadá. A jak to vypadá na jevišti, když se pomocí konkurzu mají diváci bavit a opět v divadle Semafor? To už vám předvedou pánové Miloslav Šimek a Jiří Grossman. Pořádají konkurs na Desdemonu.
3: Tak Desdemonu bude hrát Franta. To je jednou daný. Kde jsi, Desdemono?
4: Ale hledám takovej šáteček. Musím dostat mi vzat ten kapesník od hotela.
5: To je, pánové, to je klukovina. Brat, holce, památeční šnup tichl. Ta bestie ho za tomu škrtí.
4: Jo, a taky bych chtěl konečně vědět, kdo tu bestii bude hrát. Jednou je to můj druh a byl bych rád, kdyby to byl slušný člověk.
3: Vzhledem k tomu, že nikdo z nás není černoch, vybere se Otello konkurzem.
5: A to si představuješ jak?
3: Jednoduše. Kandidáti budou škrtit Desdemonu na čas a eleganci.
5: Vždycky najednou to budou jatka.
3: Proč najednou? Jeden po druhý. Franto, ty si lehneš a vždycky, když uvidíš červený kolečka, to odklepne a kandidátě pustí. Říkám, pustí, pánové! Tady je tragédie Krůček.
5: Tak prosím, sedajte se.
4: Chci škrtit
6: Pěkně podle velikosti. Nejmenší napřed.
7: Prosím, pane rozhodčí. Rozhodčí se také připravení, takže my můžeme začít. Jako první korčulě, kde se bude zvednu plukček. Škrtí na hudbu, proč by se sami těšili. Cestou kterou byl iba jednu pirueta, celá jasna postrádá skoku. Ale škrtí pes a už se bude pláca, pláca. Počkáme si na výrok rozhodcou. Čas 4-7, body 5-6. Bravo, svetopluk, mamka bude mať radost. Bravo.
6: Druhý se rozjíždí v Desdemóně, nadějný škrtič Prahy Pavel Kondelík. Výborný, jednoduchý salcho, promiňte, dvojitý.
7: Tu by se dodal markantně vidět práce trenérky Marty Záhořovej Ložovej.
6: Ovšem škoda, že nám Kondelík u mantinelu padá. Ale práce na krku za zvuku osudové patří k lahůdkám dnešní odpoledne. Desdemona plácá napětí vrcholí, pozor, pozor! A nízká známka rakouské rozočí nám bere vítr z plachet. Ovšem to nesportovní gesto při tomto jemném sportu se jí mohl Kondelík odpustit.
7: Kludný rozjazd laňského majstra Evropy Nopa dává tušit, že budeme svědkami výjimočného zážitku. Naznačuje, že se s Desdemonou nebude mazlit. Tak jo, vynechal klučky, oblůčky a jde rovnou po vaze. No nevím, či mě se neděla brasá holubička, vole já ozaj šťastně. Desdemona klepá, ale Nop nedbá. Konečně Desdemonu pulší efektní skok a 5-9, nejvyšší známka Desdemoni na memoriálu.
6: No gabro. Na loď bez prodlení dát sekci zprávu o tom dopuštění.
0: A když už nás tu Jiří Grossman bavil, a navíc tu ještě před ním byla i Naďa Urbánková, požádejme společně o jednu písničku.

0: Možná jste to ani netušili, že existuje takových konkurzů, u kterých je legrace. Tak si připomeňme ty další.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Jak takový konkurs na roli vypadá, o tom by mohl vyprávět už od dětství Ondřej Kepka.
2: Já jsem byl traget u konkurzu. Musím říct, co by tedy, jak si od dětství...
3: Jakože jste vždy skončil špatně?
2: Ano, já jsem na konkurs v podstatě nikdy nic nezískal. Já jsem byl antikonkurzní dítě a kdykoliv jsem měl tu možnost se účastnit konkurzu, tak to nedopadlo. Vždycky to musela být volba toho režiséra napřímo nebo v nějakém, dejme tomu, uším výběru, jako na první Arabelu byl konkurs, teda tak to byl snad jediný úspěšný, ale jinak jako...
3: Takže tím jste prošel, no.
2: Tím jsem prošel, no. A co by režisér, tak jsem
3: Pamatujete
2: taky...
3: si, co jste musel dělat, mimochodem?
2: Ano, pamatuju.
3: Co?
2: Pamatuju se, bylo to v bývalém filmovém klubu, v takovém salonku, vidím to jako teď, v 9 let, že jo, nebo 8 vlastně tehdy. A přelejzali jsme, já nevím proč, přelejzali jsme stolek a podlejzali jsme židle takhle s tou už tehdy Veronikou Tyblovou, tou první Mařenkou. A do toho jsme měli něco povídat. Jestli chtěl pan režisér zjistit, že se umíme hýbat, nebo protože jsme jakoby lezli po židlích a do toho jsme něco povídali. Režijní záměr jsem nepochopil, možná, že si to pamatuju špatně.
3: Nechtěl jste to sám nikdy po svých hercích?
2: Ne, já jsem a pozor, a co by režisér, tak je to další tragédie, já vždycky z konkurzy dopadám špatně. Jednou jsem rozplakal dítě natolik, že to vypadalo, že ho tam snad mlátím nebo co, protože maminka čekala venku a on tam byl tedy se mnou a s asistentkou naštěstí.
3: A chtěl jste, aby režijně plakal?
2: No ne, vůbec ne. Já jsem naopak strašně, ale opravdu, já jsem říkal, že v klidu, že je všechno fajn a tak jako právě protože jsem si vzpomínal na ty strašné zážitky z konkurzu, které jsou příšerný, opravdu moje, tak jsem byl takový milý, ale prostě pak se zjistilo, že dotyčná osoba není úplně vyrovnaná psychicky, prostě mám na to nějakou smůlu, ale když vám vyleze dítě, zarudlí se slzama, že ze dveří a tam čekají ty další rodiče s těmi svými dětmi,
3: otočí, jdou domů.
2: Tak jako to je, jako mám z toho trošku trauma a moc upřímně řečeno tomu nevěřím. Hmm. Jediný konkurs, který byl úspěšný a to bylo na jednu z povídek 3+1 s Mirkem Donutilem a tehdy na takový ale úzký herecký konkurs, ne nějaký široký, přišla neznámá Jitka Čvančarová tehdy ještě a přesně se hodila na tu roli a to byl také její start vlastně do televizního a filmového nebe. Takže to jsem měl takové jako štěstí a jsem rád, že jsem to mohl uskutečnit tehdy.
3: No tak Tomáš Holý třeba s Marí Poleňákovou taky měl to štěstí, taky ho vybrala, taky to nějak vyšlo. No tak
2: ale jo,
3: třeba ta šťastná doba u vás taky ještě přijde.
2: A nebo ještě řeknu, v krátkosti budu, zase zdržu, ale jenom jeden vlastně konkurs, ale to jsem byl sám, jediný adept. A vzpomínám si.
3: A dopadl se špatně.
2: Já to připomněl. Režisérka Šimková Plívová, známá dáma dětských filmů, vybírala hlas k jednomu filmu, protože hlavní představitel se jí nelíbil, jak mluví, měl nějakou vadu řeči. A já jsem přišel, ale byl jsem jediný. Jo, a ona se strašně rozčila, vůbec jsem nic neřekl. No to je teda jaký to je konkurs, tady prostě nikdo není. Tady já, tady Ondřej jediný, že jo, tak pojď. Já jsem říkal, no to začíná pěkně. No naštěstí jsem se jí natolik líbil, já jsem tehdy hodně už dělal v rádiu a daboval jsem a tak, takže to se jí hodilo v tu chvíli. Takže říká, no to je zázrak, že jsme tě to, ale vlastně to byl zase takový divný konkurs, protože jsem tam byl nikoliv svojí vinou, ale nějakým nedopatřením.
3: A co jste dal těm ostatním, aby nešli dovnitř?
2: Jste to odhalil.
0: Konkurzy jsou ale doménou i dnešní doby, tedy současnosti. Pořádají se nejčastěji na místo různých manažerů, ředitelů, vedoucích a sekčních šéfů. No, možná, že i v té vaší nemocnici byl nedávno konkurs třeba na ředitele. Takový podnikl kdysi ve filmu Jak básníci nestrácejí naději i Štěpán Šafránek. Co myslíte? Vyšlo mu to?
4: Kdo začne? Tak třeba já. Jakou máte vizi?
5: Chtěl bych maximálně minimalizovat negativní dopady insuficientního systému.
6: Odbouraté pesticidy,

0: Víme, že v naší nemocnici překračujeme reálnou potřebu o 120 lůžek.
1: Ano, to bezesporu, ale co je třeba mít zejména na mysli?
0: Nový informační systém?
2: To fundamentální, kolego.
0: Zejména je třeba levně nakupovat, draho prodávat a pozdě platit faktury.
3: Já myslím, kolegové budou se mnou souhlasit. Blahopřeji. Jmenování obdržíte od zřizovatele.
4: Jo, jo. Nakupovat levně, prodávat draze a hlavně pozdě platit faktury. Jen si z toho pro boha stali podnikatelé, neberte příklad. A raději si poslechněte písničku, která patří k filmu Dušana Kleina, Jak básníci nestrácejí naději.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Polož mi ruku do klína a zavři oči. Někdy tak všechno začíná a někdy končí.
1: Polož mi ruku do klína a zavři oči.

0: Ještě si projedeme v rychlosti v našem pořadu několik konkurzů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tak například se můžeme ocitnout i na konkurzu na film. Jak nám to předvedou pánové Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Poprvé jste scénku mohli vidět v televizi v pořadu Hit Šaráda.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: To už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, takhle sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režiséru čeká.

0: Dobrý den, pane režisére.
1: Servus, Uriš. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
0: Hrál ve dvou vašich filmech.
1: Ve dvou, OK.
0: OK. První film, kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
1: OK, OK. Celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
0: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
1: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop, jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
0: A režo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
1: Poslance. Jo? To je hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já... Rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
0: Aha, poslanec, takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
1: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň, tak to zkus.
2: Vám ale určitě bude bližší konkurs na nějaké to pracovní místo. Možná, že i dámy se ucházely o místo sekretářky a vědí, že to není jen tak jednoduché. Své by o tom mohly vyprávět i dvě dámy, které uslyšíte už za chvíli ve scénce Konkurs na místo sekretářky.
3: Tak další. Další!
4: Marcelka.
5: Dobrý den, Marcelko.
4: Tak jsem tady, pánové. Jo, vy tady nemáte kytičky.
5: No bohužel,
4: Jo, Jeminko, to pánové, jak tady můžete žít bez kytiče?
3: Vidíte, Václave, pořád plno flašek kolem a hojacinu. Hyacinta i člověk nezakopne.
6: Jestli dovolíte, tak já bych tady položil soudružce několik otážek.
4: Ale jen žádné intimity, ne, pánové. No, byť macku, až tady budeme sami, to bude jiná.
3: Slečna, prosím, no pro...
4: To bylo jen žertem. On žárlí, ale ne,
6: on žárlí. Dovolte, no. Tak prosím, tak přejdeme ke zkoušce, ano?
4: On se stydí, drahoušek mála. No, Luci, já vám řeknu, mně se tady mezi váma moc líbí.
3: No, tak to jsem rád, že jste u nás našla soudružské prostředí. Kytičky sice nemáme, ale za to píchám jako kaktus. No ne, zkouška je zkouška, tu musíme provést. Já když jsem začínal, tak jsem, než jsem se stal ředitelem, já jsem prošel tvrdou zkouškou.
4: Ne.
3: No, Václav, řekněte.
6: Ano, to myslíte, jak jste musel vypít tu lahev vodky X?
4: No. Ne.
3: Starým člověk. Tak prosím, jedem další.
6: Ano, tak co byste prosím dělala, kdybyste jako sekretářka měla požádat o vyšší plat?
4: Ale je, to přece není žádný problém. O kolik by se tak mělo jednat?
6: No tak děkuji, tak prosím, tak přijdeme k další otázce. Dejme tomu, tady soudruh ředitel je indisponován. Co prosím uděláte?
4: No, skočí mu pro okurku.
3: Bravo, ano, správně. Ta minula, tam je vařila šipkový čaj.
4: Ale.
6: Tak a teď vám něco nadiktuji.
4: No, když jinak nedáte.
6: Pište, prosím. Žádám tímto místo sekretářky, jméno, podpis, jméno.
4: Tak, máte ano. To ISMO adresou.
6: Ano, děkuji. A my vás vyrozumíme, prosím.
0: Ano.
3: Pane Václav, co tomu říkáte?
0: No, opravdu zajímavá. Výborná. Píše taky pěkně. Místo sekretářky, jinak dnes večer sedím v kavárně Savarín.
7: Kavárna Savary.
3: No, ano, vidíte, píše přesně, rychle a přímo k věci, ano. Skutečně, s touhle silou to bychom dokázali v obrovské věci.
6: Výborně.
3: Aby nám ten graf letěl nahoru, no tak...
6: Ovšem, máme tam ještě jednu, prosím.
3: Ještě jednu?
6: Ano.
3: Tak tu vememe hopem.
6: Další vrš, soudružka!
4: Dobrý den, soudruzi.
7: Dobrý den.
4: Vy jste ředitel?
7: Ne, já jsem Václav.
4: Vy jste ředitel? Tak mi nám skočte pro kafe.
6: No dovolte, já vám budu...
4: No, my budeme diktovat. Tak se posaďte. Pište. Přijímám tímto dnešním dnem na místo sekretářky soudružku Machovou.
7: Machovou.
4: Liduško.
7: Liduško.
4: Ale jde vám to dělat pomalu, to musí jít hopem. Podpiš jméno. Děkuji. Tak a zítra? 8.
7: Prosím to, kafíčko, jak...
4: Pozdě, pospíchám. Pánové, příště to musí jít. Hopem!
3: Ale kde to...
2: A čím se rozloučíme? Konkurzem na místo lékařky, ale ne té lidské. Té zvířecí, tedy veterinářky. Jedna z hlavních hrdinek seriálu o zvířatech a lidech v režii Hynka Bočana se propašovala na kliniku, aby tak trochu očíhla terén, jak se říká, a pak pod svým skutečným jménem vyrazila ucházet se o nové místo. Právě teď vstupuje do ordinace Ivana Chýlková.
8: Doktor Novotná.
9: Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Dobrý den.
10: Ale slečno Olgo, my tady dneska máme konkurzní řízení.
9: Ano. Fotokopii mého diplomu máte u přihlášky do konkurzu.
11: A navšpak máte toho medvěda, paní kolegyně?
12: Je nějaká provokace, ne?
10: No.
9: Medvěda a budík. Ten budík chci dát... Kde je? Do toho medvěda. Chtěla jsem se poradit.
12: Logické, my tu denně všíváme budíky.
11: O čem poradit?
9: No, jestli to tygře, jak se o něj máma nestará, neodmítá pít z dudlíku právě proto, že neslyší něco, jako je mateřské srdce. No, myslela jsem si, že když ten budík dám dovnitř, počkej, tak že by to mohlo vlastně matčino srdce nahradit. Je to možný?
11: No, ne, to vám někdo přednášel?
9: Ne, to jsem četla v beletry u Taylora nebo Harriota.
11: No, skvělí veterináři, ale ve svých populárních spisech trošku popustili úzdu své fantazii.
2: A tím se také pro dnešek loučíme. Nakonec zní už i melodie ze seriálu. Mějte se pěkně a jestli vás čeká konkurz, tak držím pěsti, ať to vyjde a máte štěstí. A když tak se zastavte zase u dalšího dílu našeho pořadu. Tady štěstí a radost rozdáváme rádi. Mějte se krásně.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
2: Město Hradec Králové nechá znovu změřit hluk z dálnice D11. Pacienti s plicní fibrózou budou mít k dispozici nový lék. Nehoda komplikuje provoz v Hradci Králové na Gočárově třídě. A počasí zítra má být zataženo s deštěm, teploty do 18 stupňů. Zprávy a Radek Pulčábek, hezké odpoledne. Odpůrci stavby větrných elektráren v Úpici požadují referendum během říjnových komunálních voleb. Na městský úřad odevzdali petici s víc než 1000 podpisů. V ní usilují o konání referenda. Hlasovat chtějí o výstavbě větrných elektráren a s tím souvisejícím nastavením územního plánu. Radnice v Hradci Králové nechá ve čtvrti Svobodné dvory znovu změřit hluk z dálnice D11. Výsledky využije při jednání s ředitelstvím silnic a dálnic o možném doplnění protihlukových stěn. Dálnice je otevřená od roku 2021. Stěny silničáři postavili později.
3: Nové měření, ke kterému dala podnět místní samospráva, potrvá nepřetržitě celý týden a uskuteční se na 7 místech. Radnice ho chce stihnout do konce října. Výsledky by měla mít do konce roku. Měření bude podrobnější než to z roku 2024 a zahrne taky hygienické vyhodnocení a sčítání dopravy na dálnici. Město za něj zaplatí 310 tisíc korun. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: Město Kostelec nad Orlicí pořídilo nový užitkový elektromobil. Využívat ho budou technické služby. Vůz stál téměř 760 tisíc korun. Na jeho pořízení město získalo dotaci z Národního plánu obnovy. Do Česka míří nový lék na idiopatickou plicní fibrózu. Léčí se s ním první pacienti. Plně dostupný a hrazený pojišťovnami by měl být od příštího roku.
4: Fibróza způsobuje postupné zizvení plic vlivem špatné reakce imunitního systému, pobytu ve znečištěném prostředí anebo kouření. Zpočátku se projevuje únavou a stále většími obtížemi s dýcháním při námaze, popisuje pneumoložka Martina Štertzlová.
5: Plíce jako kdyby tuhly, takže kyslík z vnitřku plicního sklípku přestupuje do krve méně ochotně.
4: Nový lék s účinnou látkou nerandomilast dokáže zmírnit následky zizvení plic a jeho účinnost je podle klinických studií vyšší než u dosud používaných léků. Popisuje Martina Koziar-Vašáková, přednostka pneumonologické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice.
6: Ten nový lék vypadá, že dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrózu až 43% ve srovnání s těmi ostatními léky.
4: Dodává ale, že bude nutné počkat si na účinnost v dlouhodobé léčbě. Krištof Jiřík, Český rozhlas. Sport.
2: Mistryně světa Tereza Kneblová zakončila světový pohár kanoistek na divoké vodě ziskem bronzu ve finále ve Španělsku. Třetí skončila i celkově.
0: Počasí.
2: Noc bude polojasná až oblačná, teploty kolem 10 stupňů. Zítra čekáme zataženo, odpoledne déšť, teploty na východě Čech mezi 15 a 18 stupni, na horách kolem 12. Biozátěž bude zítra na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Hradci Králové teď pozor na nehodu na Gočárově třídě, nedaleko od bočky k Tesku, což je Břetislavova ulice. Se tam srazilo osobní auto s motorkářem. Počítejte proto s komplikacemi.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na Gočárově třídě v Hradci Králové pozor, jinak doufáme, že máte pohodový, příjemný víkend, hezkou sobotu s datem 12. září. Český rozhlas Hradec Králové je s vámi a v této hodině je prostor pro vaše vzkazy, pozdraví a přání. Mnozí už jste využili mail studio.hradec@rozhlas.cz. Bylo to velmi bohaté a pestré už mezi 12. a 13. hodinou. Co jsme nestihli, tak vyřídíme snad v této hodině, protože těch vzkazů přání je opravdu hodně. Možnosti kontakty, telefonní číslo 726 46 46 46. Dovoláte se přímo do Českého rozhlasu Hradec Králové studio.hradec@rozhlas.cz. To je náš mail a poslat můžete i krátkou textovou zprávu. Napíšete Hradec, uděláte mezeru po mezeře už text a odešlete na číslo 900 1104. Krásnou sobotu vám přeje Karel Sladký. Hezké odpoledne.

0: Řeka zázraků Hana Zagorová, kterou jsme si připomněli v sobotním dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové. A teď už prostor pro vaše vzkazy, pozdravy a přání. Napsal děda Slávek, abychom popřáli k dnešnímu svátku Marušce Studené z Přerova. S přáním také úspěšného nástupu do 6. ročníku Lékařské fakulty v Praze. Marušku moc zdraví a srdečné pozdravy posílá děda Slávek. Napsala i paní Madla. Prosím o písničku pro všechny Marušky, co mne znají, k jejich dnešnímu svátku a že jim přeji hodně zdravíčka. Upřímně ze srdce Marie, tak vám také, paní Marie. A písničkou popřejeme i paní Marii Žilkové, písničkou od skupiny Jelen a Hradišťanů. Marie, vše nejlepší k svátku přejí Zdenka a Pavel.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Marím patří dnešní den, jejich jméno je v kalendáři, přejeme jim všechno nejlepší a ať se mají hezky.

0: Jelen s Hradišťanem a miluju tě, krásné vyznání a písnička pro Marie k dnešnímu svátku.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
0: Samozřejmě můžete i zatelefonovat, můžete se ozvat, někoho potěšit, pozdravit, popřát hezký víkend a nebo pogratulovat k svátku, k narozeninám, to už je na vás. Zdravím paní Janu Čermákovou, která se k nám dovolala. Paní Jano, hezké odpoledne.
2: Dobrý den, moc děkuju. Ráda bych popřála Maruškám na chatu do Sedloňova hodně štěstíčka a zdravíčka a přeje jim to Jana.
0: Zdravíme je na chatu do Sedloňova, no tak tam si to určitě dnes oslaví hezky společně, prožijí hezké ano. chvíle, okamžiky. Ano. Jana u toho sice nemůže být, děvčata, ale nezapomněla na vás, jak jste slyšeli, zatelefonovala, aby vám poslala to nejkrásnější přání k svátku. Paní Jano, tak se mějte hezky a příjemný zbytek dne. Naschledanou.
2: Děkuji, naschledanou.
0: Český rozhlas Hradec Králové a písničky od srdce.

0: Český rozhlas Hradec Králové je s vámi. V kalendáři je dnes krásné jméno Marie a do Trutnova zdravím paní Janu. Paní Jano, hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Můžete povídat.
1: Já vás špatně zase slyším, pane.
0: My vás slyšíme výborně, paní Jano, můžete povídat.
1: No, takže já bych chtěla pozdravit na mostek paní Marii a zároveň i její dceru Lidušku, protože paní Marie má svátek dneska a Liduška má svátek ve středu. A oběma děvčatům přeju hodně štěstí, hlavně hodně zdraví, co nejvíc, příjemnou životní pohodu a ať jim to pořád spolu dobře klape a ať si hezky na tom mostku spolu hospodaří a svátek ať si pěkně oslaví.
0: Popřála paní Jana, které přejeme hezký víkend. Mějte se krásně, paní Jano.
1: Hezký víkend.
0: Naschledanou. Paní Marie Válková z Poděbrad dnes slaví svátek. Maruško, máme tě všichni moc rádi. Posíláme srdečné pozdravy z Jičína. Písnička bude také pro Marii Holáskovou k dnešnímu svátku. Maruško, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody. Jsi naše sluníčko, tvoji přátelé.

0: Krásnou sobotu přejeme z Českého rozhlasu v Hradci Králové z písniček Od srdce. A teď už zdravím pana Petra, který rozhodl o dalším výběru a další písni, která nás čeká. Pane Petře, krásnou sobotu, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, tady Petr. Já jsem tentokrát vybral písničku I Like Chopin. Nechávám ji zahrát jednak všem příznivcům těchto evergreenů a všem

0: sobotní vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové pokračuje. Tato hodina patří písničkám od srdce, vašim vzkazům, pozdravům. Tak také pozdravím paní Jiřinu, která se k nám dovolala. Krásné odpoledne, paní Jiřino.
1: Taky přeju krásné odpoledne. A tuto písničku bych chtěla poslat pro všechny, protože bylo nádherné odpoledne.
0: Jste spokojená s počasím dnes.
1: Seděli jsme chvilku venku se sestrou a opravdu bylo nádherně.
0: Tak pozdrav i vaší sestře a krásný víkend i nadále. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
1: Taky. Naslyšenou. Moc děkuju.

0: na cestách s Petrem Voldánem.
1: Kudy vedla cesta od českého tolaru k americkému dolaru? Na cestách s profesorem Petrem Vorlem z Univerzity Pardubice se vydáme světem platidel napříč kontinenty. Dovíte se, proč tolar zamířil při přerodu názvu v dolar přes Španělsko i kde mají pohledné bankovky. Do světa s penězi nebo kartami, také o tom v pondělí na cestách jako obvykle po 18. hodině.
0: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové pokračují sobotní víkendové. Dobrý den, prosíme o písničku od Evy Farné Perpetuum mobile pro naši pravnučku Majku Petru Strutnova k dnešnímu svátku. Přejeme jí hodně štěstí, pohody, spokojenosti, zdraví a úspěchů v začínajícím školním roce. To vše jí přejí rodiče, sestřička Emma, děda Martin, babička Gábinka a děda Standa, tety Anička, Faninka, Mája a prababička Viruška a praděda Otík. Té gratulantů Majce Petru do Trutnova k dnešnímu svátku.

0: byla Vafarna, tak ta byla pro Majku do Trutnova k dnešnímu svátku.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Teď už zdravím pana Jirku. Pane Jirko, hezké odpoledne.
2: Krásné odpoledne, pane Kájo, já vás moc zdravím do Hradce Králové. A já budu dneska stručnej, jasnej a výstižnej. Já bych písničku dneska od doktora Albana It's My Life věnoval nám všem, kteří sledujeme hokejovou ligu mistrů. A to je jakýkoliv tým, hlavně, že to je český zástupce. Já samozřejmě sleduju Dynamo Pardubice, zatím je to před třetí třetinou 3-2. Zkrátka, a se naším českým týmům v té lize daří.
0: Říká pan Jirka, It's My Life. Mějte se hezky, pan Jirko. Naschledanou.
2: Děkuji, pane Kájo, mějte se krásně.

zdravíme do Poděbra s paní Marii a k dnešnímu svátku všechno nejlepší přejí Jitka a Ota. Dobrý den, prosíme o písničku od Tomáše Kluse Dokola pro sestru Marušku Hejnovou z Lampertic k jejímu dnešnímu svátku. Marušce přejeme všechno nejlepší, hodně spokojenosti, štěstí a zejména zdraví, to je nejdůležitější. Přejí manžel Standa, dcera Katka s vnukem Máťou a syn Stáník, dále sestry Věrka, já Zdeňka s rodinami. Taky Marušce Hejnové do Lampertic posíláme písničku k dnešnímu svátku.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Paní Jessica také s námi. Paní Jessico, zdravím vás, dobrý den, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne přeju všem posluchačům a tuhle písničku bych chtěla poslat prvé řadě moji babče, jak ji říkám, a velký kamarádce a prostě opravdu já se u nich cítím na zahradě jako doma u příbuzných.
1: To je dobře.
2: Majce Doubravový k dnešnímu svátku, samozřejmě jejímu manželovi Josefkovi, aby spolu ještě žili spoustu dalších spokojených let. A potom samozřejmě svým kamarádům, který mě poznali v Pohlavce, kdyby to jmenovala, bylo by to na dlouhý, ale opravdu všem a upřímně zdravím a vám do rozhlasu.
1: Díky.
2: A hlavně ať se vám to bláto, který bude zmiňovaný ty písnice, radši vyhejbá.
1: To je také důležité přání. A vy, ať se máte hezky na té zahradě u té Marie také, které teď budeme hrát a posílat písničku k dnešnímu svátku. Mějte se moc hezky a krásnou sobotu.
2: Vy taky, naslyšenou.

0: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
1: Prvním poprázdninovým hostem naší rozhlasové kavárny bude novinář a spisovatel Martin Moravec, autor oceňované série knižních rozhovorů s výjimečnými osobnostmi. Přestože se o něm ví, že se rád ptá, tentokrát se budeme ptát my, a to už po 10. hodině. Po 11. pak v kavárně přivítáme náchodskou kapelu 6 na chodníku, se kterou si připomeneme 20 let na scéně.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Jak napsala paní Marie Kastlová, těch Marie a Marušek je opravdu hodně, tak budeme ještě na závěr hrát všem Maruškám. I vám, paní Marie Kastlová, všechno nejlepší, hodně zdraví, pohody a spoustu krásných pohodových dnů a dobrou náladu. Mariím k dnešnímu svátku všechno nejlepší.

0: Tak a to je vše ze sobotních písniček od srdce, ale zítra po 12. a po 17. hodině budete mít opět příležitost.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
0: A po zprávách po 18. hodině už Lada Klokočníková a magazínu životním stylu Charm, tak si poslechněte rady, typy šarmantní osobnosti. Krásný večer s Českým rozhlasem Hradec Králové přeje Karel Sladký.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
1: Voda v řekách a potocích v našem regionu ubývá. Opravy dílen střední školy řemeslné v Jaroměři jsou hotové. Tomio Okamura se sešel s velvyslancem Íránu, opozice to kritizuje. A počasí zítra má být zataženo s deštěm, teploty do 18 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezký podvečer. Vodohospodáři povodí Labe upozorňují na pokračující sucho v řekách a potocích. Průtoky jsou na většině toků setrvalé nebo pomalu klesají. Mimořádně pod normální hladiny podzemní vody jsou v povodí Orlice. Na některých místech platí zákaz odběru vody.
2: V Kostelci nad Orlicí platí zákaz odběru z náhonu Alba. V Dobružce pak ze všech vodních toků a nádrží na území správního obvodu. Omezené jsou také odběry z Bělé u Kvasin. Zákaz odběru pitné vody z veřejného vodovodu pro zalévání nebo mytí aut platí také v Žacléři na Trutnovsku a Dobrém a Liberku na Rychnovsku. Vodohospodáři očekávají další pozvolný pokles průtoků. Zásoby ve vodárenských nádržích jsou ale zatím dostatečné. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
1: Opravy truhlářských dílen střední školy řemeslné v Jaroměři jsou hotové. Za práce zaplatilo hejtmanství zhruba 46 milionů korun, vysvětluje mluvčí kraje Dan Lechman.
3: Dílny se nachází v samostatném uzavřeném areálu v blízkosti železniční tratě. Rekonstrukce zachovala jejich dosavadní účel, výrazně ale zlepšila technický stav jednotlivých objektů i jejich energetické vlastnosti.
1: Ocenění firma roku v našem kraji získala společnost Tio z Hořic. Zabývá se vývojem, výrobou a testováním pro automobilový, letecký a kosmický průmysl. Cenu pro živnostníka roku si odnesla Ellen Konečná z Hronova, která se věnuje fyzioterapii a rehabilitaci malých zvířat. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD měl schůzku s íránským velvyslancem. V pátek napsal na sociální síti X, že velvyslance přijal na žádost íránské strany. Obsahem jednání byla podle něj situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Íránské ozbrojené síly přitom zařadily stanici Radio Farda provozované z Prahy na seznam vojenských cílů.
4: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů řekl, že o schůzce věděl. Šlo podle něj o obvyklé protokolární přijetí u příležitosti ukončení mise íránského velvyslance v Česku.
5: To bylo takové protokolární rozloučení, které se běžně dělá a pan předseda Okamura mě o tom samozřejmě předem informoval.
4: Schůzku kritizuje opozice, pokračuje předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
6: Já nevím, jestli ještě Česká republika bude brána jako spolehlivý diplomatický zahraniční partner pro ten západní civilizovaný svět, když předseda poslanecké sněmovny dělá úplně opačnou diplomacii.
4: Havel bude podle svých slov žádat, aby to Okamura vysvětlil na plénu sněmovny. Jana Čermáková, Český rozhlas. Sport.
1: Brněnské derby vyhráli fotbalisté Zbrojovky. Nad Artisem zvítězili v 8. kole šance ligy 2-1. Do čela neúplné tabulky se dostal tým Liberce, který porazil Mladou Boleslav 3-0. A vyhráli i Bohemians. Slovácko zdolali 2-0. Počasí. Noc bude polojasná až oblačná, teploty kolem 10 stupňů. Zítra čekáme zataženo, odpoledne déšť, teploty na východě Čech mezi 15 a 18 stupni, na horách kolem 12. Biozátěž bude zítra na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na výjezdu z obce Skřivany směrem na Nový Bydžov pozor na uzavírku, pokračuje tam oprava silnice. Držte se objízdné trasy.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Po týdnu vás opět v pravidelném čase zdraví Lada Klokočníková. Pěkný den. Přesně za měsíc nás čeká nejslavnější český dostih Velká Pardubická, prestižní společenská a kulturní událost, na které nesmí chybět ani klobouky. A tak v dnešním Šarmu vám s modistkou Miroslavou Sochorovou poradíme, jaké jsou letošní trendy. S blížícím se podzimem už taky saháme po koženém oblečení. O něm jako nadčasovém trendu bude rozhovor s návrhářkou Jitkou Šedovou. V pravidlech etikety odpovíme na některé dotazy, které se týkají především dětí. Se sportovní instruktorkou Gabrielou Baškovou představíme cvičení Body and Mind a v konci Šarmu si připomeneme nedožité 101. narozeniny šarmantní operní pěvkyně Soni Červené. Prvním hostem Šarmu ale bude už za malou chvíli sympatický, pohotový a vtipný moderátor Aleš Cibulka. Tak jdeme na to.

0: Utíká to velice rychle, skončily nám prázdniny, začal nový školní rok a mnohým z nás s ním přibyly nejen rodinné, ale často i nové pracovní povinnosti. O to raději se asi ještě pak vracíme do letního dvouměsíčního času, který umožnil i setkání, na které během roku nebyl čas. Pro mě to bylo například prázdninové natáčení našeho rádia Na cestách. Na jednom z nich, konkrétně v Hronově, jsem se koncem srpna měla možnost po čase se setkat s moderátorem Alešem Cibulkou. Slovo dalo slovo a tady je rozhovor pro náš magazín. Je radost zastihnout moderátora Aleše Cibulku ve východních Čechách. Aleši, dobrý den, vítej, my už si tykáme.
1: Vy. Ano, my už jsme si potykali asi třikrát, vždycky se potom nějaký čas nevidíme, znovu se začneme vykat, ale je to radost to potykávání si, takže dneska se budeme loučit a zase si začínáme vykat, jo?
0: Dobře, docela by mě zajímalo, když východní Čechy, tak jaký vztah ty máš k východním Čechám?
1: Je pravda, že díky mému povolání toho člověk hodně sjezdí. Ale ať je to Hradec, ať jsou to Pardubice, anebo vůbec tyhle ty dálnější končiny, dneska jsme v Hronově, ať je to Broumov, jsou to místa, kam se člověk díky práci dostává, ale bohužel nikdy nemá čas pořádně si je projít. Já si vzpomínám, že vždycky, když na táboře, což byly takové ty velké socialistické tábory, tak se volili nejlepší táborníci a ti jeli někam asi na 3 nebo 4denní výlet. A já si vzpomínám, že my jako děti ze Sokolovska jsme vyjeli a byl tam Náchod, Broumov, tyhle ty končiny, které pro nás byly prostě přes celou republiku, takže k těmhle těm místům Babičino údolí, Dvůr Králové nad Labem, vzpomínám si, jak jsem jako dítě měl pocit, že jsem opravdu, to bylo v době, kdy jsem ještě nebyl u moře a měl jsem pocit, že jsem byl tak daleko, jo, takže do dneška ty východní Čechy s tímhle tím mám spojené.
0: Ano, když tedy si teď zmiňoval ta místa a to dětství, tak nakonec, jaké jsou ty tvoje prázdniny?
1: My jsme pravidelně každý rok, když jsme ještě byli mladí, jezdívali s mým Michalem na Ibizu na 3 týdny, kterou jsme milovali a to je přesně ten extrém, to je to nejživější místo na světě, diskotéky, než bychom tam chodili, ale věděli jsme, že tam jsou. No a když jsme si potom v roce 2010 pořídili chaloupku, úžasnou, v loni slavila narozeniny, bylo jí 222 let, roubenku v Máchově kraji, nedaleko Máchova jezera, tak ten první rok jsme ještě jeli k moři a ta dovolená se sestávala z toho, že jsme leželi na pláži a vyprávěli jsme se o tom, jak to teď musí být krásný na té chalupě, jaký tam musí být klid. A jak vlastně to, co jsme začali pěstovat, teď plodí a tak podobně. Další rok už jsme nejeli a od té doby už jsme u toho moře nebyli. Takže my se vždycky, když to jde, zhruba v polovině června nebo koncem června odsouváme na chaloupku. A protahujeme si co nejvíc to léto, že jsme tam třeba až do poloviny září, ale samozřejmě sem tam v diáři něco je, třeba jako ten sympatický dnešek, který jsem rád kývnul, protože jsem rád jedu, za tebou rád jedu a člověk si ještě oskouší, že vůbec ještě umí promluvit do mikrofonu. Dneska jsem zjistil, že jo, a můžu si dát ještě měsíc.
0: Já si myslím, že ty tuhle tu zkoušku rozhodně nepotřebuješ, ale jestli se nepletu, tak vy jste s Michalem teď oslavili nějaké takové výročí.
1: No, my jsme slavili, to je neskutečný, my jsme v prosinci slavili stříbrnou svatbu, takže jako jedeme 26. sezónu, to je něco neskutečného, je to jako včera, když jsme se seznámili. No a příští rok tady máme 50. Takže vidíš to, ta šarmantní osobnost k těm 50. v tom příštím ročníku. Teď ještě skončit v tom rádiu, no ale když to tak dávám na misku vah, já nevím, tak já si možná počkám, než bych odcházel, až mě jednou z toho rádia vyhodí, tak pak si na tu šarmantní osobnost počkám. A když jsme dneska dávali dohromady ten průměrný věk, kdy se to dostává, tak mám ještě takových, no, 20 let čas.
0: No, jak jste slyšeli, Aleše Cibulku ještě má 20 let čas, ale já si myslím, že šarmu má na rozdávání a tak se na něho těšíme, že se s ním také 23. října na našem gala večeru Šarmantní osobnost roku uvidíme.

0: A už jsou to naše tradiční módní trendy a návrhářka Jitka Šedová. Dobrý den, ahoj Jitko.
1: Dobrý den.
0: No, my jsme minulý týden radili dámám, co vzít na letní šaty, teď už v tom období, kdy se blíží podzim. Myslím si, že letní šaty v nejbližší době odložíme, nebo už jsme odložili a teď se budeme dívat na ty podzimní módní trendy. A pojďme si říct, jestli tam patří i semiš a kožené oblečení, protože to je asi také taková stálice.
1: Přesně tak, jak říkáš, je to stálice, Lado, k tomu podzimnímu šatníku, ta kůže, ať už hladká nebo vroušená semiš, tak to k tomu patří a zkrátka nás to láká. Je to prostě něco, co si přes léto vezmeme okrajově, ale ten podzim, to je hodně o kůži a to patří do toho trendu.
0: Tak se můžeme těšit na kožené sukně, kožené kalhoty, kožené bundy.
1: Je tam vlastně opravdu jakoby všechno z té kůže, dlouhé kožené kabáty, bundy, samozřejmě výborně vypadají sukně, takové ty elegantnější, ať už rovné, nebo vlastně přes boky úzké a potom rozšířené jakoby do toho mírného áčka a samozřejmě kalhoty. A myslím si, že kalhoty třeba v té volnější siluetě, široká nohavice, když je ta kůže měkonka, tak to vypadá velice zajímavě a prostě neotřele.
0: Je to hlavně ta černá, anebo i tady jsou různé barvy a přece jenom už se trochu mění to, že když kůže, tak černá?
1: Ne, je to hlavně o barvách. Protože opravdu ta kůže teďka jde v barevnosti. Samozřejmě jsou tam ty podzimní tóny, je tam tmavě zelená, je tam hnědá, rezavá, vypadá skvěle bordo, tmavá, červená, klidně i jakoby žlutá, taková ta slunečnicová, anebo třeba i ty zelené limetkové tóny, vypadá to fantasticky.
0: Kdyby si nám poradila, jak tedy kombinovat to kožené oblečení s ostatním?
1: Té kůže je tam poměrně dost a tím pádem vypadá to dobře, když to zkombinujeme monochromaticky. Takže pokud k tomu vezmeme nějakou košili, svetr, úplet, aby to mělo tón v tomu, anebo úplně jakoby vyloženě ve stejné barvě, včetně doplňků, včetně punčoch. Vypadá to zajímavě a ta kůže se tím pozvedne.
0: Teď už jsi se dotkla doplňků. Kožené kabelky, to je klasika, tak jak kombinovat to kožené oblečení s koženou kabelkou, případně koženýma botama?
1: Tam platí pravidlo, že spíš tu kabelku třeba zvolit opravdu ve stejné barvě, ve stejném odstínu, aby takzvaně trošičku zanikla na tom oděvu, anebo boty do stejné barvy s oděvem, nevolit ty dvě součástky jakoby k sobě.
0: My za malou chvíli půjdeme do společnosti a budeme mluvit o tom, jaké budou klobouky na podzim a tak by mě docela zajímalo, co ty kožené klobouky.
1: Kožené klobouky spíš se teďka začínají nosit takové ty, já tomu trošku říkám, rybářské kloboučky z té kůže, kšiltovky, bekovky, takže klidně i z té kůže tyhle si doplňky na hlavu bez problému a je to v kombinaci stejně jak ta kabelka nebo boty. Většinou do tónu, po případě zvolit jednu barvičku ještě jako zkombinovat to takhle. Ta kůže by měla vyznít krásně v té barvě, v jaké je navržená nebo vyrobená, dobarvená a tohle to všechno nechat vyznít jako ten materiál.
0: Tak my jsme si teď krásně povídali o koženém oblečení, o kožených doplňcích, ale za malou chvíli to o té módě bude také. Teď děkuji návrhářce Jitce Šedové a přeji pěkný víkend. Naschledanou.
1: Krásný den. Naschledanou. Už jak

0: Charmem do společnosti.
1: Je to neuvěřitelné, ale 136. Velká Pardubická, nejtěžší dostih světa, klepe na dveře. Už 11. října se do Pardubic jedou ti nejlepší, kteří se do závodu probojovali v jednotlivých kvalifikacích. Ta poslední byla minulý týden a protože Velká Pardubická je nejen sportovní, ale také společenská událost, nemohly na ní chybět ani klobouky. A tak pokud chcete vědět, jaké jsou trendy, tady jsou rady jedné z nejlepších českých modistek. S Charmem jsme se dnes vypravili na poslední kvalifikaci na Velkou Pardubickou. A kdo tady nemůže chybět, to je modistka Mirka Sochorová. Dobrý den.
2: Dobrý den, mám velkou radost, že se vidíme.
1: Paní Mirko, krásný klobouk na vaší hlavě, aby ne. No a potom ta kolekce, kterou tady vidíme kolem nás, nádhera. Pojďme ji představit našim posluchačům.
2: Tak já mám velkou radost, že se tady můžeme potkávat, že tady můžete vidět zase nové klobouky, které jsem připravila. Je to podzimní kolekce, kterou můžou využít i na Velkou Pardubickou, anebo se můžou vybrat i kloboušek na běžné nošení. Ty materiály jsou z králičí pasti, takže je to klobouk, který zajisté vidí přes celý rok.
1: Vidím tady krásné takové podzimní barvy. Můžeme říci, jaké jsou tady ty trendy této kolekce a vlastně letošního podzimu a zimy?
2: Tak samozřejmě, co se týká barek, tak je to krásná hnědá, čokoládová barva v různých podstínech, vínová, tmavě modrá. Co se týká typu, tak oblíbené jsou kloboučky s plochou střechou typu boutr. Můžeme zde vidět i zajímavé klobouky typu ploše, falš 20. let, ale takové moderní úpravě. A pro letošní rok jsem připravila úplně novou, takovou minimalistickou, moderní kolekci, která se jmenuje Proměny.
1: Dá se říct, že každé ženě klobouk sluší, protože když budu mluvit za sebe, tak někdy mám pocit, že je velmi těžké si vybrat, aby mi klobouk slušel vzhledem k tvaru obličeje.
2: Víte co, potřebujete vždycky zajít osobě, která doopravdy se klobouku už nějakou dobu věnuje. Protože myslím si, že určitě se dá pro každou osobnost najít klobouk. Je to samozřejmě o tom, jestli ta dáma, klientka chce tu cestu ke klobouku hledat, protože samozřejmě pokud klientka tvrdí, že jí nic nesluší a uzavře se a nechce vlastně ten kloboukový svět otevírat, tak to nemá význam. Ale myslím si, že pro každou osobu, která chce najít klobouk, tak se opravdu dá najít klobouk právě s přihlédnutím k tomu, jaký ten tvar obličeje má. A není to jenom o obličeji, je to o tom, jaká je to osobnost, co vyzařuje. A vždycky je to na společné práci a hledání společně toho klobouku, které té klientce sluší a který odpovídá, prostě to bude jít já.
1: Hledejme všechny dámy, nenechme se odradit tvarem obličeje nebo věkem. Přesto se zeptám, jestli tady teď to nejsou spíš takové ty menší bonbonky než ty velké široké klobouky, které jsou v modě.
2: Samozřejmě jsou oblíbené právě tady tyhle ty typy bonbonků, kapek, že jo, když se odíváte, samozřejmě velká inspirace v Anglii. V Anglii mají na to krásný název, který se jmenuje Percher. My pro tenhle ten typ klobouku tady nemáme český vlastně jiraz. Samozřejmě jsou bez krempy, ale jsou větší než je takový ten malinkatý, jako malý se nám to.
1: Ještě něco, co byste, že nám vzkázala před tou Velkou Pardubickou?
2: No, na Velkou Pardubickou určitě, aby se nebáli i experimentu, aby se nebáli i právě nějakého výrazného zdobení. Myslím si, že třeba práce s peřím je věc zajímavá, ale ne v tom klasickém podání do nějakého prvka, ale to prostě se dá krásně upravovat, stříhat, takže znáte ty květin, které jsou velice krásné a zase, když máte si kravo, tak ten peří prostě vydrží.
1: My děkujeme za všechny rady, za to, že jste nás zasvětila do tajů krásných klobouků a těšíme se s Mirkou Sochorovou zase brzy někdy v našem vysílání. Naschledanou.
2: Děkuji moc krát za pozvání.

0: i dnes budeme s expertem na etiketu Danielem Šmídem odpovídat na vaše dotazy, milí posluchači. Dobrý den, vítám tady Daniela Šmída.
1: Dobrý den i vám, děkuji za pozvání.
0: Tak začneme otázkami, které se týkají stolování a týkají se dětí. Co je důležité tedy zachovávat u stolu, proč je důležité stolovat společně a je tady otázka, co mám dělat, když dítě nechce sedět u stolu, protože nemá hlad. Takže to je ta konkrétní otázka, na kterou budeme odpovídat.
1: U malých dětí je ponoukejme, aby co nejdéle vydrželi po tom jídle sedět u stolu. Minimálně tak dlouho, než všichni ostatní dojí. Pokud máte ale v plánu sedět u stolu další 2 hodiny u láhve vína, no tak je pochopitelné, že to děti nebude bavit. Neznamená to, že jsme tam přikovaní, pokud někdo musí na toaletu nebo potřebuje vyřešit cokoliv jiného důležitého tělesného, no tak musí jednoduše odejít. Stačí říct, omlouvám se, nemusí žádat o žádné povolení svých rodičů, jednoduše se omluví a zase přijde.
0: A co věta? Nepůjdeš od stolu, dokud to nesníš.
1: To je velmi silná manipulace a můžete tím natropit mnohem více škody než užitku. Je to možná dobře myšleno, že neplýtváme jídlem nebo že chcete, aby děti vás poslouchali, ale je to velmi, velmi věta, která je manipulativní a pokud to dítě nechce jíst, tak většina dětí ví nejlépe, co mají jíst a kolik toho mají jíst.
0: Mám tady také otázku, kdy začít trvat na tom, aby děti seděly spříjmeně u stolu.
1: Co nejdříve ukazovat těm dětem na vlastním příkladě, sedíme všichni spříjmeně, neopíráme se o opěradla.
0: Taková ta pravidla, co by měli, ano.
1: Ano, a když jim to ukazujeme, tak vlastně jim to nemusíme říkat. Většina dětí obkoukává to, co dělají rodiče a potom to přirozeně bez nějakého sekírování dělají. A pokud ne, tak na to můžeme upozornit, prosím, kolena dolů, děti mají tendenci si opírat i kolena o stůl a tak dále.
0: Takže i tady učit už děti, jistě, jak se sedí jistě u stolu, začínat co nejdříve.
1: Co nejdřív.
0: Dost časté dotazy, které přišly ještě před začátkem prázdnin, byly, že děti nosí ze školy občas takové ty starostlivé otázky, nebo spíš svěření se rodičům, že ve škole už se používají sprostá slova. Jak naložit se sprostými slovy, jak to dětem vysvětlit, když se vás zeptají, maminko, Pepíček mluví ve škole sprostě.
1: V prvé řadě tomu předcházet ještě předtím, než se vaše děti narodí, a to je zakázat si mluvit sprostě v rodině. Vždy v rodině nehovořit s prostými hrubými slovy, potom se vám bude lépe vysvětlovat, že takhle nemluvíme, že tohle neříkáme. Pokud klejete u zpráv, řvete sprostá slova na stadionu nebo na nějakého politika, který navštíví vaši obec, tak se potom nedivte, že to používají děti také. Pokud se to stane a děti přinesou toto slovo nebo ho použijí, jednoduše řekněte, takhle nemluvíme, tohle slovo nepoužíváme, tohle slovo není součástí naší rodiny.
0: Tolik tedy o dětech dnes, Daniel Šmíd, expert na etiketu, a my se těšíme za týden opět, na shledanou.
1: Já se těším, na shledanou.

0: Magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Jak už jsem slíbila, se začátkem nového školního roku vám postupně se sportovní instruktorkou Gabrielou Baškovou, kterou vítám v Šarmu, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dáváme rady, jak cvičit, jak dát do kondice naše tělo, abychom se cítili dobře. A co jsme slíbili dnes, Gabi? Na co se zaměříme?
2: Tak na dnešek jsme si slíbili promluvit o lekcích typu body and mind. Je to anglický výraz pro tělo a mysl, když to řeknu velmi zjednodušeně. To znamená, že se zabýváme tím, jak se cítíme ve vlastním těle, že ho vnímáme, a pokud se ozve nějaká bolest, je to většinou signál našeho těla, že je potřeba se mu více pověnovat a věnovat sami sobě péči a pozornost, protože často ta bolest v těle může být vyvolaná i změnami v organismu spojenými s hormonálními výkyvy, s nějakou náročnou životní situací, kde řešíme třeba zaměstnání nebo nějaký problém v rodině, a to všechno ovlivní nejenom naši psychiku, ale promítne se právě i do našeho těla.
1: My už jsme tady říkali, že po té 40, přesně tak, už to tělo někdy neposlouchá, a třeba to, co bychom zvládli v 20 letech, v těch 40 už nikoli. Ono se to týká například i těch bolestí kyčelních kloubů nebo vůbec celého těla. A vy jste říkala, ztrácíme také rovnováhu.
2: Ano, to je častý problém, že najednou už třeba klopítnutí tak nevybalancujeme, nebo se třeba přihodí i pád a přiměje nás to k zamyšlení, co se to najednou děje s mým tělem. Často se říká, že rovnováha je spojená třeba například v jogovém cvičení i se stabilitou psychiky. Takže když jsme rozrušení ve stresu, řešíme nějaké problémy, jsme zahlcení, tak často i ta naše rovnováha nebo koordinace může být horší a pocítíme to na sobě, jo? Že si řekneme, já jsem najednou v nepohodě, já se motám. Právě ta rovnováha se odvíjí třeba už od samotného chodidla. Takže já třeba pracuji s klienty formou cviků, které nám posílí chodidlo, procvičí, ale zároveň i jeho pružnost, stabilitu kotníku za pomocí různých míčků, válečků, balančních i plošinek, které jsou úžasné, že na nich můžeme potrénovat a promasírovat i akupresurní body na chodidle. Můžeme na té podložce sedět třeba i v zaměstnání, můžeme si podkládat balanční čočkou bedra, mezilopatkovou oblast. Takže i v běžném životě můžeme trošku cvičit po chvilkách, i třeba právě v tom zaměstnání nebo doma v průběhu vaření, úklidu, najít si takovou chviličku právě i pro tyto balanční polohy, které nás posílí směrem nahoru po celém těle.
1: Ano, ano, ale vy jste se zmínila také o tom dechovém cvičení, o té mysli, takže to jde úzce právě s tímto cvičením, o kterém jste se teď zmínila.
2: Ano, když právě mluvíme o té vyrovnané psychice nebo i hormonální disbalanci, tak všude v těchto případech pomáhá právě i cvičení dechu. Zní to tak jako jednoduše, nebo možná pro někoho, co si pod tím představit, tak je to úplně obyčejný plynulý nádech a výdech. To si posluchači mohou schválně vyzkoušet, když se posadíte pohodlně na židli s rovnou páteří a zavřete si oči, tak vlastně i vědomý nádech nosem a výdech přes ústa, jako byste si představili, že sfouknete svíčku, tak už i tento plynulý nádech a hluboký výdech nám může po minutce sklidnit naši mysl a i sklidnit náš krevní tlak. I jednoduchá technika hlubokého nádechu a výdechu, při kterém si napočítáme například do 5, nádech 2, 3, 4, 5, krátkou zádrž dechu, výdech 2, 3, 4, 5 a přiložíte si třeba dlaně jednu na hrudník a jednu na oblast břicha, zavřete oči, navnímáte svoje tělo, tak už i toto je jednoduché cvičení, jak se napojit sami na sebe a jak zůstat déle fit.
1: Kdybychom chtěli, aby nám to někdo takhle hezky ukázal a řekl na kurzu, je to ta hormonální yoga, nebo jaké druhy cvičení se na to zaměřují?
2: Může to přesně tak být. I hormonální yoga, nebo pak lekce typu jemná yoga, yin yoga, i relaxační yoga, restorativní yoga, to všechno jsou právě ty techniky ovlivňující naši psychiku a uvolnění napjatého těla.
1: Říká sportovní instruktorka Gabriela Bašková, které děkuji za návštěvu v Šarmu, no a těšíme se za týden. Co to bude za týden?
2: Tak za týden si dáme takové praktické rady, jak se udržet v tom cvičení v efektivitě. Co je takovým typem, jak vydržet u cvičení, aby nám přinášelo efekt a radost.
1: Těšíme se. Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Ve středu 9. září jsme si připomněli nedožité 101. narozeniny operní pěvkyně Soni Červené. Tahle šarmantní dáma první velikosti byla hned několikrát nominována v naší anketě Šarmantní osobnost roku a v roce 2012 na našem gala večeru Šarmantní osobnost roku obdržela mimořádnou cenu šarmu za spolupráci s rozhlasem. No a takhle se Českému rozhlasu vyznala z lásky k rodnému Hradci Králové, kde cenu přebírala.
1: Tady jsou moje kořeny, tady můj pradědeček stvořil tu světoznámou firmu Václav Červený a synové, nástrojařskou dílnu a potom továrnu. Tady on vymýšlel ty svoje modely těch trumpet a tady vlastně to všechno začalo, tady se potom narodil také jeho vnuk, můj otec Jiří Červený, který se ale potom se svým kabaretem Červená sedma, to byl literární kabaret, se přestěhoval do Prahy a tam já jsem se narodil. Ale přesto máte pravdu, že jsem cítím Hradečačkou.
0: Kdybychom se zastavili u rodu Červených, byl to tedy hlavně tatínek a ta Červená sedma, co způsobilo, že jste už od dětství toužila stát se herečkou a zpěvačkou a operní zpěvačkou a že se vám to podařilo?
1: Určitě, protože když zanikla Červená sedma, já jsem se teprve o tom později narodila, tak k nám chodili ti sedmičkáři a u nás se zpívalo, recitovalo, debatovalo. A já jako děcko jsem to všechno zažila, samozřejmě, když jsem musela jít spát, tak jsem nešla spát, někde jsem se ukryla v koutě a všechny ty písničky a ty debaty a ty scénky, divadelní scénky, které se tam taky, ty básničky, to jsem si prožívala a to jsem si zapamatovala. Tehdy už jsem si jako dítě, ačkoliv jsem netušila, jestli mám hlas nebo talent nebo vůbec zjev nebo cokoliv, jsem řekla tak a já budu herečkou. Tak to jsem si tehdy usmyslela a později jsem to změnila, že ne, nebudu herečkou, ale budu zpěvačkou. Mm-hmm.
0: Znamená to, že vy v životě vždycky, když jste si něco usmyslela, takže jste si zatím svým snem šla,
1: to
0: zatím
1: je pravda,
0: svým přáním.
1: Ano,
0: ano. Řekněte mi, musí člověk asi hodně, ale nějakým způsobem chtít, aby se mu to podařilo, protože mnozí si přejeme a potom to vzdáme a jsme smutní z toho, že se něco nezdařilo. Vy jste asi tady ten člověk, já nevím, v jakém jste znamení, paní Soňo?
1: Jsem hrozně pořádná pana, nesnesitelně pořádná.
0: Vážně?
1: Pana, ale to, co říkáte vy, že si člověk jde za svým cílem, já myslím, že to je za prvé věc silné vůle a za druhé věc disciplíny.
0: Tak to bylo krátké vyznání Soni Červené, kterou jsme si připomněli u příležitosti jejich nedožitých 103. narozenin. Celý rozhovor s touto šarmantní dámou najdete na našich webových stránkách.

A i dnes připomínám, že do konce září můžete posílat tipy na šarmantní osobnosti, jejich seznam najdete na našich internetových stránkách. Vy hlasy posíláte, my za to mnohokrát děkujeme, velice si toho vážíme. A i dnes je tu cena pro jednoho z vás, knížku a vstupenky na náš gala večer 23. října dnes posíláme panu Jiřímu Koldovi, který poslal e-mail a v něm píše: hlasuji v anketě Šarmantní osobnost roku pro Sasky Burešovou. Děkuji za možnost hlasovat. Tak pane Koldo, my děkujeme, že hlasujete, posíláme ceny. No a snad vás potěším i tím, že příští týden vám nabídneme v Šarmu rozhovor se Sasky Burešovou. Tak to je malá pozvánka k příštímu týdnu, ten dnešní Šarm končí. Mějte se pěkně, myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe. Loučí se s vámi Lada Klokočníková.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Lékaři nabádají k obezřetnosti při sběru hub. Železnice mezi Hradcem Králové a Týništěm bude dvoukolejná. Čeští volejbalisté uspěli na mistrovství Evropy i po druhé. A počasí zítra má být zataženo s deštěm, teploty do 18 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezký podvečer. V Česku rostou houby. Lékaři upozorňují, aby lidé sbírali jen ty, které dobře znají. Nejhorší jsou otravy muchomůrkou zelenou. Patří mezi nejvíc jedovaté houby. Zamědit se dá za bedlu nebo šampion.
2: Adam přišel, že mu není dobře, následně padl do apatického stavu.
3: Popisuje Miroslav Kvapil. Před 7 lety si spletl muchomůrku zelenou s bedlou a spolu se svým synem je snědl. Chlapec bojoval v pražském IKEMu o život několik dnů. Nakonec ho opustil bez následků. Podle přednostky kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Evy Kyslichové by měli mít všichni houbaři v lékárničce černé uhlí.
4: Pokud máme podezření na otravu, spolknout 5 až 10 tablet, je na místě hydratace, potom v nějakém zdravotnickém zařízení infuze.
3: V Česku skončí v nemocnici každoročně kvůli otravě houbami podle statistik až 200 lidí. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Železnice mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí bude dvoukolejná. Dopravu v úseku to výrazně urychlí. Správa železnic teď hledá zhotovitele. Stavět by se mělo od března příštího roku do konce roku 2029.
5: Vedle plánované druhé koleje na trati, která je součástí záložní trasy hlavního koridoru přes Pardubice a Českou Třebovou, se opravdu dočkají i stanice a zastávky. Na všech vzniknou nová nástupiště s bezbariérovým přístupem a informačním systémem. V Třebechovicích a na Slezském Předměstí bude přístup k vlakům nově podchodem. Víc než 2 miliardy korun půjdou i do modernizace stanice v Týništi nad Orlicí, kde by mělo být hotovo v roce 2028. Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
0: Skalní hrad Drábské Světničky v Českém ráji bude přístupný později. Státní lesy tam od loňska obnovují turistické trasy. Hotovo mělo být původně v září. Opravy se ale podle vedení lesů prodlouží do konce října. Důvodem jsou práce spojené s nestabilním podložím. Heldova knihovna v Třebechovicích pod Orebem má nové dětské oddělení. Přibyla tam například relaxační zóna nebo prostor pro společné aktivity. Práce stály zhruba 1 000 000 korun. Většinu nákladů pokryla podle zástupců knihovny dotace.
1: Sport.
0: Čeští volejbalisté uspěli na mistrovství Evropy i po druhé. Po výhře nad Řeckem porazili Švédsko, zvítězili 3-2 na sety. Dalším soupeřem národního týmu bude v italské Modeně v pondělí výběr Slovenska.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až oblačno, teploty kolem 10 stupňů. Zítra čekáme zataženo, odpoledne déšť, teploty na východě Čech mezi 15 a 18 stupni, na horách naměříme kolem 12. Biozátěž bude zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na trasech Valkovice, Choustníkovo hradiště, teď pozor na nehodu v části Horní Vlčkovice, kde havarovalo osobní auto, projíždějte opatrně. Tolik informace Zelené vlny. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Jinak honí seno koním, jinak zamilovaným, pravil polský básník a satirik Stanislav Jiří Lec. A jinak voní těm, kdož mají koně rádi a pečují o ně, a také těm, kdož o koních zpívají. Dnes se proto spolu vydáme do světa našich nejvzácnějších koní, starokladrubských. Díky nimž jsme od roku 2019 získali další zápis na seznamu UNESCO. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Koně slaví svůj světový den 11. července, ovšem měsícem našich starokladrubských koní je září. Konají se výkonnostní zkoušky, závody ve všestrannosti a důležité závody koňských spřežení. Dnes se za nimi vydáme do východočeského malebného Heřmanova městce, kde jsou výcvikové stáje pro starokladrubské vraníky.

jak sami slyšíte, o koních a lidech si dnes také hrajeme. A ještě uslyšíte ty nejkrásnější lidové písně v podání Orchestru lidových nástrojů Plzeňského kraje, Českobudějovického souboru Úsvit, žen z Mrákova, Plzeňského lidového souboru, muziky Bohemiky a Vysočanu. A také excelentní zpěváky, například Jaromíra Horáka nebo Věru Příkazkou. A tady už je další krásná koňská píseň.

0: Tak, milí posluchači, my se nacházíme v jednom ze srdcí Heřmanova městce a naším hlavním průvodcem bude ředitel Národního hřebčína v Kladrubech, Jiří Machek. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: Proč jsme v Heřmanově městci, pane řediteli? To bychom měli asi posluchačům vysvětlit.
1: Jsme tady proto, že v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem se nechovají starokladovští koně pouze v Kladrubech nad Labem, ale chovají se i v sesterském hřebčíně ve Slatiňanech. No a pod tento hřebčín ještě patří výcvikové středisko pro starokladovské vraníky, a to právě tady v bývalých knížecích stájích v Heřmanově městci.
0: Musíme otevřít zajímavou historii jednoho z významných knížecích rodů, že ano?
1: Ano, jedná se o knížecí rod Kinských, o chocenskou větev, a historie jejich působení tady v Heřmanově městci se začala psát v roce 1828. A kinští chovali koně především pro parforzní hony, koňské polo, chovali kočárový koně anebo dostihový koně, a ty právě chovali i ve zdejších stájích, které postavil Ferdinand Bonaventura Kinský v roce 1875. Kinští tyto stáje vlastně spravovali 70 let do roku 1945. No a právě od roku 1945 se vlastně píše historie starokladubských vraníků až do dnešních dnů, a to znamená, že ty stáje jsou staré 151 let.

0: My když jsme natáčeli u vás v Kladrubech v Národním hřebčíně, tak jsme si říkali, co vedlo Habsburky k tomu, že tam hřebčín národní speciální založili, protože k tomu vedla řada okolností, ale především tvar té krajiny. Bylo to to, co rozhodovalo i tady, nebo je to náhoda, že prostě Choceň leží relativně blízko? Tušíme, proč právě tady?
1: Je to vlastně podobné, jak jste uvedla, protože kinští měli samozřejmě více sídel, více zámků, ale tento byl jeden z nejoblíbenějších a ty stany tady právě postavili z toho důvodu, že to je vlastně Pardubický kraj, je to Polabí, je to kraj koním zastýbený, je tady rovina, i ten půdní podklad je velmi příznivý pro přípravu koní a nedaleké Pardubice, tam se především v 19. století a ještě na začátku 20. století konaly jak parforzní hony, z nich se pak rekrutovali překážkové dosti a známá Velká Pardubická. No a to je bylo všechno poblízku, takže naprosto ideální umístění jak pro stáje, tak pro zámek.

0: My tady máme ještě jednu průvodkyni, Marie Ellen Jirotková, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy uspokojíte všechny milovníky historie, protože víte úplně všechno o všech majitelích tady tohoto panství i toho hřebčína.
1: Vždycky začínáme prvním majitelem Rudolfem Kinským, který toto heřmanoměstecké panství zakoupil roku 1828 za 720 tisíc zlatých. Mladý kníže si svého panství moc neužil, bohužel umírá v nedožitých 34 letech na tyfus a majetek přechází poté na jeho manželku. A to do té doby, než dospívá jeho nejstarší syn Ferdinand Bonaventura. A právě Ferdinand Bonaventura nechává roku 1855 vystavět zdejší stáje, do kterých se půjdeme podívat. Ferdinand Bonaventura umírá na jaře roku 1904 na následek pádu z koně a majetek přechází na jeho nejstaršího syna Karla Rudolfa, vítěze Velké národní. Karla Rudolfa ráda zmiňuji, protože on byl prvním cizincem, který vyhrál Velkou národní a zároveň prvním a jediným Čechem.
0: My se tady shodou okolností díváme na pamětní desku jednoho docela významného muže, který hodně ovlivňoval naše dějiny na začátku a v první polovině 20. století.
2: Ano, my stojíme před budovou Medov, což bylo takové správní nebo hospodářská budova právě pro heřmanoměstecké panství. No a v této budově se narodil Jiří Stanislav Gut Jarkovský v polovině 19. století a ten je známý jako spisovatel, jako pedagog nebo jako sportovní funkcionář, ale pro nás to, co je důležité, tak je to, že byl prezidentským ceremoniářem. No a on se zasloužil o to, že součástí prezidentského protokolu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka bylo i koňské spřežení se starokladuskými koňmi. A tímto nepřímo se Československá republika přihlásila k bývalému habsburskému plemeni a to vlastně přispělo k záchraně jak starokladuského koně, tak kladuského hřebčína.

0: Tak milí posluchači, když vstoupíte z Masarykova náměstí tady v Heřmanově městci dovnitř, tak se stane zázrak, protože se před vámi otevře naprosto nečekaný a neuvěřitelný pohled. Tak jak to je, pane řediteli, a co vlastně vidíme teď?
1: Tak my stojíme před průčelím Heřmanoměstských stájí. Vidíme ten anglický vliv, protože ta stavba byla postavena teda v novorománském stylu. Jedná se o dva odstíny cihel. A ty cihly mají i atypickou velikost. Před 3 lety ta stavba prošla totální rekonstrukcí, vlastně ve své historii úplně poprvé. No a my jsme měli vlastně problém ten, že ty cihly vlastně nebyly k sehnání, takže aby jsme mohli vůbec ty stáje zrekonstruovat, tak jsme museli nechat vyrobit nějakých 8000 atypických cihel s těmi specifickými odstíny.
0: Teď jsme vstoupili dovnitř a je to atypicky členěná budova.
1: Hlavní budova se skládá ze 3 traktů a ten prostřední trakt je zasklený. A tak to bylo postaveno a tak to bylo zaskleno v tom roce 1875 za pana knížete.
0: Kolik je tady koní?
1: V současné době tady máme 24 starogodobských vraníků, o kterých se stará 7 zaměstnanců.
0: My jsme vstoupili do stáje a tady jsou ti nejkrásnější, nejušlechtilejší. Jsme tady se samými dívkami v tomto traktu, že ano, pane řediteli?
1: Ano, jsou to klisny, starogodobské vranky.
0: Vraníci a vranky jsou používáni hlavně na smuteční ceremonie, církevní ceremonie, nebo neplatí to takto jednoznačně? Jak...
1: Vraníci takhle k tomuto účelu, který jste zmínila, tak k tomu účelu byli vyšlechtěni, především pro funerální slavnosti. Chovali je samozřejmě i církevní hodnostáři a využívali, a tak tomu je i dodnes, ale starokrobští vraníci se v současné době využívají i pro moderní soutěže spřežení a využívají je velmi často i jízdní oddíly policie. No a nám se právě v loňském roce podařilo prodat 7 vraníků americké armádě. V rámci americké armády je taková kavalerie, takový speciální oddíl, který vlastně zajišťuje státní pohřby, včetně pohřbu amerických prezidentů. A teď tam mají od nás 7 starokladovských vraníků.

0: Mimochodem, jak ten výcvik probíhá?
1: Sem přijde mladý kůň, takzvaná remonta ve 3 letech z Říbárny ze Slavic a koně tady pak absolvují teda přibližně roční výcvik a v případě starogorobských koní, tak ten výcvik je jak v tahu, tak pod sedlem. No a na konci toho výcviku pak většina z nich absolvuje výkonnostní zkoušky, no a ty nejlepší jsou zařazeni do chovu a ty ostatní jsou určeni na prodej. No a ten výcvik probíhá tak, že prvně se ty koně učí navíkat na úzdečku, prvně se takzvaně lonžují, pak se učí navíkat na sedlo, na váhu jezdce, no a pak se učí navíkat na postroje, pak se takzvaně otahují, no a pak se začíná zapřahat, no a prvně se zapřahají s takzvaným učitelem, se zkušenějším koněm a úplně nakonec se zapřahají vlastně dva mladý koně do páru.
0: Předtím jsme nahlédli k dámám, teď jsme u mladých mužů. Je to neuvěřitelné, jak jsou ti koně nejenom tady krásní, ale i hodní. Mají starokladu do pští koně nějaký specifický povahový rys?
1: Tak oni jsou klidní a mají optimální temperament. A to je vlastně ten důvod, proč se právě využívají k ceremoniím, protože tam je naprosto důležitá spolehlivost těch koní. A to je jedno, jestli to je v kočáře, a nebo třeba v sedle, když třeba na nich jedou trumpetisté v rámci švédské královské jízdní gardy. Když jsem já skončil.

0: Tak milí posluchači, udělali jsme opravdu kus velkého kroku zpět do historie. Takže paní Marie Ellen, kde pak se to nacházíme?
1: Vstoupili jsme do původní sedlovny Kinských a tak, jak ji vidíme, tak opravdu za Kinských bývala. My teda rádi upozorňujeme naše návštěvníky hlavně na sedla dámská, která jsou výjimečná právě těmi rohy, protože dámy za monarchie nemohly jezdit na koních ob kročmo, platil pro naše země takzvaný španělský ceremoniál a podle něho se všechno řídilo, oblékání, stolování a jízda na koni. A dámy tedy musely jezdit v dámském sedle.
0: Z boku a tudíž se drželi těch dvou rohů, aby nespadly?
1: Ne, nedrželi se. Dáma sedí na koni bokem v tom dámském sedle, jednu nohu má vyvěšenou a druhou se ze spodu dotýká té skokové hlavy a nohu má v jednom třmeni.
0: Tak my tady vidíme nástroje na hraní koňského póla, vidíme tady ale i furu zajímavostí další.
2: Ano, vy jste zmínila takzvané malety, to jsou vlastně ty, když to řeknu laicky, takové pálky právě na koňské pólo a ten jezdec mýval vždycky na to utkání k dispozici 4 koně dokonce.
0: No já jsem tady objevila

0: Já jsem se tady píděla po nějakých zajímavostech a tady je jedna z největších, která je nejenom okrasná vizuálně, ale jak záhy uslyšíme, tak zvukově, takže audiovizuální zážitek nám poskytne. Tady ten předmět, co to je?
1: Je to rolničková dečka, která se používala na koně, když jeli v zimě kočárové saně.
0: A vy jste říkala, že každá ta rolnička zní jinak?
1: Každá má jiný zvuk a dohromady to potom vytváří ten hezký zvuk, který známe z pohádek třeba.
0: My jsme vstoupili do dalšího sálu.
2: My jsme v postrojovně. Na stěně vidíte hlavu laně, která se nazývala Bába. To byla taková legendární laň. Účastnice několika parforzních honů, protože ten anglický způsob parforzního honu, který byl praktikován tady na Pardubicku, tak ten se od toho francouzského způsobu lovu lišil v tom, že ta zvěř se nezabíjela, ale vlastně pouze štvala. A ta laně už vlastně tím, že absolvovala několik honů za sebou, tak už věděla, o co jde. Tak se někdy stalo, že běžela do Pardubic, do města, anebo se jim údajně někde schovala v lese a nemohli jí dokonce i několik dní najít. Tak pak z úcty k ní je nechali vlastně v oboře dožít a nikdy nebyla vlastně zabita.
3: Je

0: Také nějaké koňské slavnosti, pane řediteli?
1: Je tradicí, že v Hřbanově městě pořádáme na podzim v září jezdecké závody a v letošním roce třetí zářijový víkend tady budeme pořádat soutěže ve všestrannosti a poslední víkend v září budeme pořádat národní závody spřežení, což je memoriál Jiřího Škodného.
0: Mimochodem, úspěchy v tom závodění tady mají tradici, že ano?
1: Ano, mají, protože už je trošku zapomenut úspěch jednoho ze zdejších knížat, a to Karla Kinského, který vlastně převzal zdejší panství na začátku 20. století a zemřel po konci první světové války. No a on v roce 1883 vyhrál nejtěžší překážkový dostih světa, to velkou liverpoolskou, a vyhrál tento dostih jako první cizinec a jako první a zatím poslední Čech.
0: To byl velmi stručný exkurs do další součásti národního hřebčína v Kladrubech. Děkuji paní Marii Ellen Jirotkové.
2: Děkuji, nashledanou.
0: A také našemu hlavnímu průvodci všemi dvory, které národní hřebčín v Kladrubech spravuje, panu Jiřímu Machkovi. Díky a naslyšenou.
1: Také děkuji.

A tím se naše dnešní putování za našimi starokladrubskými vraníky v Heřmanově městci pomalu uzavírá. Připomínám, že už příští víkend, tedy 18. a 19. září, se právě v tomto krásném městečku konají závody ve všestrannosti a o týden později, tedy 26. a 27. září, memoriál Jiřího Škodného, což jsou závody koňských spřežení. Starokladrubské koně pak samozřejmě uvidíte i na slavnostní prezentaci v rámci Velké pardubické v říjnu. Ale nejkrásnější je zajet se za nimi podívat do Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem nebo do jeho pobočky ve Slatiňanech. Citátem o koních jsme začali, tak jim také skončíme. Jedno gruzínské přísloví říká: jezdec, který není koněm milován, daleko nedojede. Což se dá aplikovat i do jiných oblastí našeho života. Tak na to myslete, příští sobotu se na setkání s vámi i historií a lidovou kulturou

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Příjemný poslech od mikrofonu přeje Goranka Oljača. V pořadu uslyšíte ještě jednoho z hostů, kteří cítí, že patří do České republiky, ale zároveň i do své původní vlasti. Bruno Skokard se narodil v Belgii a v České republice žije 20 let. V rodné zemi pracoval 6 let jako zvukař v belgickém rozhlasu a tady se zabývá překladatelstvím z francouzštiny a angličtiny. Poznala jsem ho ve sdružení MIGACT, které se snaží o aktivnější začlenění expátů do české společnosti. Začlenit se do nového prostředí, změnit zaměstnání, poznat dosud neznámé lidi, jazyka, prostor, to všechno není lehké. A hlavně pro mladé lidi to bývá přitažlivé. Pokud k tomu dodáte city a naklonost k někomu, máte před sebou začátek života v Česku, jaký měl Bruno Skokard. Zdálo se mu, že tady není všechno rozděleno na sever a jih, jako v Belgii, kde je nejdůležitější příslušnost k Valonskému nebo Valonskému regionu. Proto mě zajímalo, jaký vztah mají Belgičané ke království. Vzpomíná si na to?
2: Nemám v hlavě žádné statistiky, ale je to jasný pro mě, že jsou velmi kontrastní názory a vidíme lidi, kterou jsou úplně nadšený a na druhou stranu lidi, kteří nesnáší monarchii. Ale mám pocit, že hlavně lidi mají rádi monarchii a monarchii v Belgii je to důležitý. Zase jednou to sjednocuje.
1: A vztahuje se to i k mladým lidem.
2: Žiju už tady 20 let a nevím, jak to je teď.
1: Ano. Nerada bych zapomněla na fakt, že Brusel je sídlo Evropské unie. Velice často slyšíme, jak vlastně je Brusel symbolem vztahu k jednotlivým zemím, které musí poslouchat ten Brusel. Jak Belgičané vnímají tu centrální část Evropské unie, která je u nich?
2: Když jsem tam žil předtím, o tom jsme moc nemluvili, tak asi předtím to nebylo moc téma, nebo to bylo současný život a asi transparentní, jako aspoň z mého perspektivu, to bylo samozřejmostí, jo. Ale nevím, jestli další lidi to taky.
1: Jak často jedete do Belgie a jaké vztahy udržujete?
2: Chtěl bych jít častěji, ale dvakrát, třikrát za rok. Ale teď po 20 let chybí mě Belgie, protože je to samozřejmě, když jsem žil 30 let, protože jsem 50 a se cítím, že patřím tam i tady a chtěl bych mít ideálně mít nomadský situace. Je to těžko žít současně na víc než jedno místo, ale no ideálně chtěl bych být víc tam, ale ještě i tady.
1: Tak to nějak dost migrantů vnímá. Někdo z toho má problém a někdo to cítí jako bohatství. Vy jak to vidíte?
2: To jsou samozřejmě oba, ale já mám rád se podívat na pozitivní, tak já vidím oba dva, ale radši se podívám na lepší část.
0: My a oni.
1: Jak jste slyšeli, Bruno Skokard žije v Česku už 20 let. Jeho první výlet do východních zemí je spojený s návštěvou kamarádce. Ta studovala v Praze v rámci Erasmus programu. Shodou okolností se Erasmus znovu objevil v jeho životě po návratu domů.
2: potkal jsem mladou ženu českou, která připravovala na Erasmus program v Belgii. No, zamilovali jsme se a potom po 6 měsíců ona musela jít zpátky do Čech, aby ukončila studie.
1: Ano.
2: No a proto jsem se rozhodl se stěhovat. To bylo taky, když jsem už neměl práci v rozhlasu kvůli tranzice digitální.
1: Nějaká jiná země vás nenapadla?
2: Ne, já jsem pořád měl rád Anglie, Velkou Británii. Tam jsem žil trošičku, jako 2 měsíce. Ale když jsem potkal ta žena, tak samozřejmě to nebylo otázka, na jaký zemí. No a dokonce jsem hodně rád, Praha jsem hodně líbila. To bylo pro mě, i místo bylo pro mě motivace.
1: Když jste se už tak rozhodl, přemýšlel jste o tom, kde budete pracovat, co budete dělat?
2: Samozřejmě ona byla a ještě je překladatelka a tlumočnice.
1: Ano.
2: Kvůli jazyk to bylo pro mě těžké něco vymýšlet. Samozřejmě jsem vůbec neumil češtiny. Tak začal jsem učit francouzsky, což je pro nás klasika. Ale pak jsem se taky všiml, že můžu taky překládat, ale to bylo už úplně online. Našel jsem klientů, kteří měli nějaké texty v angličtině a já jsem překládal do francouzštiny a takhle jsem začal pracovat jako překladatel. Začínal jsem pracovat na volné noze.
1: A s nadsázkou řečeno, tady by příběhu příslušela metafora o růžové zahrádce. Ve slibném začátku společného života hrála důležitou roli jazyková vybavenost partnerky Bruna Skokarta.
2: Je to dobrý, když máte přítelkyně, která může mluvit a všechno pořídit česky.
1: No. Tak vám byla velice nápomocná na začátku, že jo?
2: Ještě dodnes, jako jak slyšíte, mluvím docela dobře, ale ještě ne tak dobře. Samozřejmě je to mnohem lepší dneska, ale je to ještě těžký dobře komunikovat s lidmi. A kultura je samozřejmě jiný tady a v Belgii, ale ne tak hodně. Máme docela společně rozdíl mezi Češi a Belgičany. Nejsem jistý, ale pro mě to vypadá trošku, že rozdíl není větší než mezi vlámský lidi a valonský lidi.
1: My jsme se seznámili na schůzce MIG aktu.
2: Mm-hmm.
1: Tam byla skupina lidí pocházejících z různých zemí a to, co jim bylo společné, je, že si přejí více začlenit do české společnosti. Byl to a je to vaším cílem?
2: Určitě. Pro mě je důležité žít s lidmi, kteří už žijí tady dlouho. Chtěl bych žít mezi Čechy a nejenom mezi takzvané expats.
1: Cizinci.
2: Je to těžký ještě jednou kvůli jazyk. Proto jsem se učil češtinu. Je to pro mě velmi důležitý. No.

0: Máme se angažmá cizinců na komunální úrovni. A znáte svoje sousedy?
1: Moc ne. Vždycky jsem se taky stydil. Je to pro mě těžko najít lidi, kteří mají společný zájmy. To bylo takhle taky v Belgii pro mě. Ale mám tady dobrá kamarádka Češka. Je to pro mě jednoduchý kamarádky, kteří jsou cizinci, protože je to pro nás přirozenější se spojit. Jinak mám i další kamarádi, kteří jsou Češi. Aha. Je to super. I nedávno jsme byli na kulečník. Hodně zábava, samozřejmě taky na pivo. A potom taky procházky pro nás i pro Češi. V přírodě okolo Prahy. To hlavně spolu mluvit a trošku turistika.
0: Co byste vy v tom běžném životě chtěl, aby lépe fungovalo?
1: Zase jednou jazyk. Rozumím skoro všechno, ale někdy je to ještě moc těžký, když musím mluvit pro administrativní věci. Potřebuju pomoc a to ještě já zeptám na bývalou přítelkyni. Pro cizinci to by bylo dobrý mít všechno překládáno v angličtinu.
0: Jak to vidíte teď v bezprostřední budoucnosti? Vidíte budoucnost v Čechách?
1: Mám tady dceru, bude jí 16 brzo a ještě mám dobrý vztah s bývalou přítelkyní,
0: to je
1: matka ty dcery a další kamarády a tak mám koření.
0: Už
1: po 20 let. A proto jsem řekl, že pro mě ideálně chtěl bych být na ty dvě místa najednou, což, ale takhle cítím, že chtěl bych zůstat tady i být v Belgii, když mám taky rodinu a kamarády a mám tam 30 let života.
0: Říkáte, máte 16-letou dceru. Jakým jazykem komunikujete?
1: Oba, hlavně český, protože samozřejmě jsme v Čechách. Je dvojazyčný a umí perfektně francouzsky, taky anglicky a učí se španělštinu. Když člověk se učí aspoň dva jazyky od dětství, tak mozek má víc schopností na jazyky.
0: Tím uzavírá náš rozhovor Bruno Skokart. Děkuji mu za věnovaný čas a otevřenost, se kterou přistupoval i k tématům, která nejsou úplně příjemná. Na příští sobotu a pořad Mie Oni se jako obvykle těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Do pardubických ulic se vrátí pomocníci strážníků na přechodech. Nový pavilon nemocnice v Turnově bude kompletně hotový až začátkem příštího roku. Zítra bude převážně zataženo a během dne bude přechodně pršet. Teploty vystoupí až na 22 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Městská policie Pardubice vybrala 6 budoucích asistentů strážníků u přechodů pro chodce. Budou společně s hlídkami pomáhat dětem před začátkem vyučování přecházet. U vybraných škol by se měly objevit už koncem září. Nejprve ale musí projít výcvikem, doplňuje mluvčí Jiří Sejkora.
2: Projdou si teoretickým zácvikem, projdou si školením o bezpečnosti práce, dostanou i ten praktický nácvik. Od nás budou vybaveni, dostanou smlouvu pracovní a budeme se s nima domlouvat pro jednotlivé dny, aby jsme dokázali tu situaci v tom městě právě uřídit s jejich pomocí.
0: Nemocnice v Turnově začne po víkendu vybavovat přístroji novou jednotku intenzivní péče. Sloužit bude pacientům všech oddělení nemocnice po náročných operacích. Jednotka vznikla v nové přístavbě nemocnice za 200 milionů korun. Kromě ní bude v novém křídle ještě urgentní příjem a několik ambulancí. Ty zatím na dokončení čekají, říká vedoucí investičního oddělení krajské nemocnice Liberec Tomáš Martenek.
3: Ještě dojde přestavění stávajícího ára pro zázemí intenzivní péče a zbývá ještě dodělat patra pod a nad náma, kde nad náma bude spousta ambulancí a po patro níž bude takový menší urgentní příjem. Ze smlouvy by to mělo být hotový do Vánoc, stavebně pak se počítá, že ještě počátkem roku se to bude vybavovat nábytkem.
0: Jihlava se zapojuje do Evropského týdne mobility. Lidé můžou navštívit ode dneška do 24. září různé sportovní akce.
4: Letošním tématem týdne mobility je mezigenerační spravedlnost. Akce se proto zaměřují na různé věkové skupiny. Pro nejmenší bude v úterý připravený dětský den na dopravním hřišti. Ve čtvrtek budou týmy ze základních škol soutěžit v branném závodě v areálu na Stoupách a v pondělí 21. září chystají pořadatelé v parku Skalka pochod proti Alzheimerově chorobě. Tereza Pešou Český rozhlas. Sport.
0: Čeští volejbalisté uspěli na mistrovství Evropy i po druhé. Po výhře nad Řeckem porazili také Švédsko. Zvítězili 3-2 na sety. Dalším soupeřem českého národního týmu bude v italské Modeně v pondělí výběr Slovenska.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra převážně zataženo, během dne se v Čechách od severozápadu přidají občasný déšť nebo přehánky. Na Moravu a do Slezska dorazí srážky až později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na horách kolem 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy pomalu za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na 54. kilometru se dojíždí do kolony, provoz brzdí omezení. Na 52. a 5. kilometru se jede levým pruhem. Počítejte se zdržením asi 15 minut. A na silnici 50 z Brna do Uherského Hradiště opatrně v Pucholovických kopcích. V 6. zatáčce stojí porouchané vozidlo. Na místě se vybočuje. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už tu je pořad Slavíci v krabici.
1: Slavíci v krabici.
5: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Jako televizní a rádiový moderátor, moderátor různých akcí i diskjockey, jsem se setkal snad s každým a s mnohými dokonce mnohokrát. O to víc si vážím setkání se slovenskou zpěvačkou Marikou Gombitovou. Její jméno znám celou svou kariéru, ale prostě jsme na sebe neměli štěstí. Setkali jsme se jen jednou v životě při plavbě na jedné lodi po Vltavě v Praze, kde propagovala svůj pražský koncert nebo koncerty. Krátké, ale intenzivní setkání s hvězdou, jejíž kariéra začala už v 70. letech minulého století.

Jeden z mnoha hitů Mariky Gombitové, Sluneční kalendář. Marika Gombitová se narodila v první polovině září roku 1956. Zpěvák Richard Miller se narodil v první polovině září roku 1961. Jsou tedy od sebe 5 let. Oba se narodili v Československu, oba se narodili v první polovině září a mají toho mnoho společného. Jména obou jsou ve výsledcích anket Zlatý a Český slavík a také Slávik, což byla anketa, která se po rozdělení Československa pořádala na Slovensku. A ještě něco mají společného. Mezi autory jejich písní byl i Vašo Patejdl, který některé jejich písně i nahrával a produkoval, jako třeba hit Po schodoch.

Marika Gombitová je ročník 1956. Jaký byl ten rok tenkrát v Československu? V dubnu zasedal ústřední výbor Komunistické strany Československa a jednal o výsledcích 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu, hodnotícího výsledky Stalinova kultu osobnosti. Život ve východní Evropě se začal měnit. 22. dubna byl v Opavě ukončen provoz tramvají. 25. dubna byl ze stranických i státních funkcí odvolán ministr národní obrany Alexej Čepička. V červenci byl vyhlášen Moravský kras chráněnou krajinnou oblastí. 15. září byla založena společnost Saska a v rámci Bratislavského rozhlasu začalo 3. listopadu vysílání Slovenské televize. První úspěchy Mariky Gombitové přišly, když se stala součástí skupiny Modus. To bylo v roce 1976 a to byla doba, kdy se členové této slovenské kapely rozhodli vytvářet původní slovenské písničky. Ján Lehocký skládal hudbu, vymýšlel melodie a textaři Boris Filan, Luboš Zeman a hlavně pozdější dvorní textař Modusu Kamil Peteraj vymýšleli slogany a rýmy. Už s Miroslavem Žbirkou a právě Marikou Gombitovou v roce 1977 vyhráli s hitem Úsměv bratislavskou líru.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Když byla Marika Gombitová malá holka, tak na dveře sklepní místnosti prý napsala: hudba je můj život. I když ten život byl složitější, než mohla čekat, vyšlo to. Marika Gombitová se narodila 12. září 1956 jako Mária Gombitová. A to v malé vesničce u přehrady Domaša. Ta vesnička se jmenovala Turany nad Ondavou. Mária měla 3 bratry a 1 sestru, takže logicky byla jedním z 5 dětí. Tatínek hrál na housle a klavír a také zpíval. Asi právě po něm zdědila svůj talent. Jako malá pobrnkávala klávesami na klavíru a později se na něj na lidové škole umění naučila hrát. Na konzervatoři nepřijali a tak odešla do Košic na strojnickou průmyslovku a vedle studia zpívala. Na střední průmyslové škole strojní absolvovala v roce 1976 a od té doby, jak se tenkrát říkávalo, je ve svobodném povolání.

Marika Gombitová od 13 zpívala s maminčiným souhlasem s bratry v amatérské kapele Matador. V letech 1971 až 73 byla členkou další amatérské košické skupiny Profily. A pak krátce působila v košických tanečních orchestrech Julia Olajoše a Juraje Sabadoše. A s těmito orchestry natočila i první rozhlasové nahrávky. Pak už přišla zmíněná nabídka Janka Lehockého z kapely Modus, kde byla až do roku 1980, kdy začala její úspěšná solová kariéra. 30. listopadu toho roku se ale vše zhroutilo. Marika se společně s dalšími členy skupiny Modus vracela z koncertu a měli vážnou dopravní nehodu. Z ní si Marika odnesla trvalé následky. Těžké zranění páteře ji připoutalo na invalidní vozík a limitovalo její další uměleckou dráhu. Kariéra ale pokračovala i tak dál.

místě mezi zpěvačkami ta, která anketu popularity nikdy nevyhrála. A to je právě Marika Gombitová s 5 stříbrnými a 2 bronzovými slávíky. Sečteme to. Celkem za svou kariéru v letech 1977 až 2012 získala Marika v Československu a na Slovensku 8 stříbrných a 4 bronzové slavíky a je populární i v současnosti.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Richard Miller se narodil na Slovensku v Lohovci 6. září roku 1961. Jaký byl ten rok v Československu tenkrát? Byla zahájena stavba Nechranické přehrady. Praha se stala poprvé ve své historii milionovým městem. 2. ledna poprvé promluvil z vysílání československého rozhlasu Hajaja. Rozhlasové pohádky na dobrou noc přežily do dalšího tisíciletí. 1. března se konalo sčítání lidu. V Československu žilo 13 745 377 obyvatel. 28. dubna navštívil Československo první člověk na světě, který se podíval do vesmíru, kosmonaut Jurij Gagarin. 7. července došlo k důlnímu neštěstí na

Dukla v Havířově prostřední suché. Neštěstí si vyžádalo 108 lidských životů. A 29. listopadu byl v Národním shromáždění přijat nový trestní zákon.

si za nej lekko blíž. Jo, jo, karton na dvorek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Tak zdá, že to není štěstí.

0: Sí.
1: Málo kdo už si pamatuje, že Richard Miller začínal jako novinář a publicista. Studoval filmovou a televizní scénáristiku a dramaturgii na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. A já tenkrát, aniž bych věděl, kdo to je, četl jeho články ve slovenském časopisu Populár, který měl barevnou obálku, byl tam i plakát a těžko se v Praze scháněl. Psal i do Gramoreví a to byl český časopis, to byly vlastně takové noviny. První nahrávka Richarda Millera se jmenuje Rádio a natočili se skupinou Purčiak Pavla Daněka.

Tehdejší slovenská nová vlna a úspěch písničky Rádio byl impuls pro vznik skupiny Banket, kterou Richard Miller založil v roce 1984 s kapelníkem a muzikantem Martinem Karvašem. Jejich první vystoupení bylo na bratislavské Lyře s písní Nespoznaný. Debutem Banketu bylo v roce 1986 album, které je dodnes populární a jmenovalo se Bioelektrovízia. Tohle album bylo plné hitů, Salieri, Po schodoch a také Tlaková níž.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Od roku 1992 je Richard Miller na velice úspěšné solové dráze. Nahrál více jak 20 alb, na kterých spolupracoval s mnoha autory, muzikanty a producenty. Jsou mezi nimi Jaro Filip, Petr Habka, Michal Horáček, Milan Lasica, Ivan Tásler, Michal Pavlíček, Petr Uličný nebo Ondřej Gregor Brzobohatý. Jeho první solové album se jmenovalo Neuč vtáka létať a byl na něm i hit Nebude to lehké.

0: času je viac môj.
1: Za svou kariéru získal Richard Miller na Slovensku 18 prestižních cen Aurel, což je u nás anděl, a také 3 zlaté sláviky. V původní anketě popularity, anketě Zlatý slavík, je jeho jméno evidováno poprvé ve výsledcích za rok 1985 a bylo to tenkrát 44. místo. Jeho nejlepší umístění je z ročníku 1989 a to skončil 13. Před chvílí jsem zmínil, že Richard Miller 3x zvítězil ve slovenské obdobě ankety popularity Slávik. Jejíž výsledky se vyhlašovaly v letech 98 až 2012. Za těch 15 let, co anketa existovala, dostala Zlatého slavíka jen 5 zpěváků. Habera, Ráš, Žbirka, Cmorik a Miller. A právě on je 3. nejpopulárnějším zpěvákem historie této ankety. Zvítězil v ročnících 2003, 10 a 11. Richard má doma i 2 stříbrné sláviky a je králem těch bronzových. Dostal jich 5. Má také 2 sbírky slavíků.
0: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, strcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Vždycky, když se s Richardem Millerem potkáme, je to jako kdybychom se rozešli včera a ne jako, že se nevidíme třeba 2, 3, 4 měsíce a někdy i půl roku, někdy i rok. Richard Miller má až neuvěřitelné osobní charisma. Ve všech oborech používá svůj výjimečný talent, má jasně rozpoznatelný, nezapomenutelný hlas. Za svou kariéru prodal více než 1 000 000 nosičů v Česku i na Slovensku a absolvuje desítky skvělých koncertů ročně. Shrnutí. To vše udělalo z textaře, skladatele a zpěváka žijící hudební legendu. Já zavírám obě krabice, do kterých jsme dnes dali úspěchy Mariky Gombitové a Richarda Millera. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: V Ústí nad Labem začala víkendová uzavírka v přístavní ulici. Kamiony musí omezení objet přes dálnici. Sokolovská uhelná bude s městem Karlovy Vary spolupracovat dalších 20 let. Zítra bude převážně zataženo a během dne bude přechodně pršet. Teploty vystoupí na 22 stupňů Celsia. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Ústí nad Labem dnes ráno začala uzavírka v přístavní ulici. Dopravní omezení potrvají podle krajského úřadu do nedělních 20 hodin. Stavbaři kvůli opravám mostu doktora Edvarda Beneše uzavřou úsek od křižovatky se Střeleckou ulicí až k odbočce do ulice Předmostí. Kamiony musí uzavírku objet přes dálnici D8, Všebořice a Severní terasu. Karlovy Vary a Sokolovská uhelná prodlouží spolupráci na dalších 20 let. S rozhodnutí karlovarského zastupitelstva budou těžaři dál dodávat teplo do lázeňského města prostřednictvím dálkového přivaděče z Vřesové. Přivaděč postupně zmodernizují a zároveň zajistí teplo vyrobené z různých zdrojů, tak jak bude pokračovat útlum těžby hnědého uhlí, říká předseda dozorčích rad Sokolovské uhelné a uskupení SUAS Group Pavel Tomek.
2: Je to o dlouhodobé spolupráci, bavíme se tady opravdu o nějaké době 20 let plus nějakou opci 3 roky na možné prodloužení. Pro nás je to samozřejmě v tuto chvíli ten závazek plnit parametry vysoce účinné soustavy, to znamená zajistit, aby do těch horkovodních soustav vstupovalo teplo z poměrné části obnovitelných zdrojů a bylo postupně utlumováno to teplo, jehož původem jsou pevná nebo plynná fosilní paliva.
0: V Hradci Králové dnes začaly podzimní mobilní svozy odpadu. Sběrná auta během 4 nadcházejících víkendů postupně zastaví na 80 stanovištích po celém městě, odkud odpad odvezou k dotřídění a ekologické likvidaci. Zájemci o službu můžou odevzdat například barvy, oleje, žárovky, baterie, elektroniku, nábytek nebo koberce a další odpad, který nepatří do popelnic.
3: Mobilní svozy odpadu ve městě zajišťují pracovníci hradeckých služeb. Kompletní přehled termínů zájem si najdou na webových stránkách odpadové společnosti Marius Pedersen. Výjimku ze svozu tvoří odpady ze zahrad a zbytky stavebních materiálů. Ty je nutné odvést přímo do sběrných dvorů nebo do městské kompostárny na letišti. Adéla Kavříková, Český rozhlas. Sport.
0: Kateřina Siniaková vyhrála s Američankou Townsendovou dámskou čtyřhru na US Open. Stala se tak historicky první ženou, která ovládla všechny 4 grandslamové turnaje se 2 různými partnerkami. Poprvé se jí to podařilo před 4 lety po boku Barbory Krejčíkové. Počasí. V noci bude polojasno až oblačno, k ránu se na severozápadě přidá déšť a zejména na Moravě a ve Slezsku se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 8 stupňů. A počasí na zítra převážně zataženo, během dne se v Čechách od severozápadu přidají občasný déšť nebo přehánky. Na Moravu a do Slezska dorazí srážky až později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na horách kolem 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 65. kilometru ve směru na Prahu za exitem na Loket se srazilo osobní auto s nákladním a na D8 za exitem na Petrovice ve směru na Drážďany se porouchalo vozidlo. Počítejte se zdržením. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už začíná Hobby magazín.
1: Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve poradíme, jak obarvit látky přírodní cestou, tedy rostlinami. Vypravíme se také za zdatnými rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky. To se může hodit. Jako vždy i v tomto Hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvyšší čas. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje kutil tělemi duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín. Od světle růžové přes žlutou, zelenou až k velmi tmavě hnědé. Nádherné tóny vykouzlíte při barvení látek nebo vlny přírodními materiály, tedy rostlinami. Jak na to a čím barvit? Tak to pro nás zjišťovala naše hobby redaktorka Jolana Nováková na návštěvě u pražské botaničky, etnobotaničky a archeobotaničky Jarmily Skružné.
1: Zkoušeli jste někdy barvit oblečení s pomocí rostlin? No, dokázali to samozřejmě už naši předkové. Tvořili různé odstíny barev textilií pro své oblečení. A já se na to, kterými rostlinami se dá barvit, jak na to, aby barva byla stála i po letech, zeptám Jarmily Skružné, vedoucí oddělení etnobotaniky a prezentace botaniky z botanické zahrady hlavního města Prahy.
2: Vy jste sebou přinesla takové nádherné vzorníky a myslím, že jste je dokonce vyráběla sama a že jsou hodně už staré.
3: Tady vidíme před sebou, že to jsou ústřižky vlny. Já bych odhadla, že jich je tam více než 40, možná 50 odstínů různých barev od světle růžové přes žlutou, světle hnědou, světle zelenou až po tmavou. Hena poskytuje v podstatě černou barvu.
2: Různě se barví textilie, které jsou rostlinného původu a které jsou živočišného původu, vidíte?
3: Ano, je potřeba pro ustálení té barvy a zvýšení trvanlivosti a zvýraznění odstínu použít i mořidlo. Mořidla jsou různé chemické sloučeniny, může se použít také ocet, může se použít kamenec, vinný kámen, ale i třeba moč. A každé to mořidlo vlastně ovlivňuje ten výsledný odstín. A je právě dobré vědět, že některá ta mořidla je dobré používat jenom pro vlnu a hedvábí, živočišná vlákna, a některá zase pro rostlinná.
2: A vy jste si něco už nabarvila na sebe?
3: Já jsem si nabarvila akorát tenhle ten vzorník před přibližně více než 20 lety a musím říct, že od té doby jsem se k tomu nevrátila. Možná by posluchače mohla odradit náročnost vlastně tvorby nejprve toho činidla, práce s mořidlem, ale musím říct, že pokud tomu ten čas věnujete, tak potom to samotné barvení už je vlastně strašně jednoduché a rychlé.
2: Kolem nás je spousta nádherných rostlin, jsme tady jako na louce a třeba tady ta žlutá, to je rmen, ale nějaký speciální rmen.
3: Je to rmen barvířský, kvete nádhernými úbory žlutých květů. Rmen barvířský můžeme použít také jako barvířskou rostlinu a zase záleží na mořidle, jak intenzivní odstín žluté barvy nám dá.
2: Tamhle je třezalka, ta určitě taky barví. Co ještě?
3: Třeba bez černý a z dalších našich rostlin můžeme barvit ostružiníkem, třeba jasanem nebo celíkem zlatobílem, světlicí barvířskou, a těch rostlin je mnohem více.
2: Já si často obarvím prsty, ořechy, tak tam si myslím, že ta barva taky je.
3: Ještě bychom asi měli také říct, že záleží na tom, jakou část té rostliny pro tu přípravu barvířské lázně použijeme. Dost často jsou to podzemní orgány, kořeny, ale někdy jsou to třeba slupky z nedozrálých plodů, a to je právě v případě ořešáku.
2: Tak my jsme tady pár rostlin už zmínili. Máte nějakou perličku, nějakou rostlinu, o které bychom nikdy neřekli, že barví, a přesto barví pěkně?
3: Takový případ může být třeba aksamitník neboli afrikán, což jsou velice oblíbené letničky, které se sami přesejvají, nemusíme o ně ani moc pečovat, a ty právě poskytují také různé odstíny žluté barvy zase v závislosti na použitém mořidle a používá se náť nebo samostatná květenství.
0: A jenom dodejme, že reportáž, článek a fotografie některých barvířských rostlin a vzorníků Jarmily Skružné, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Teď si pustíme pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy. Třeba tam dnes bude zrovna ten váš dotaz.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Když je také strašné sucho, jestli se může zalívat česnek? A jak často? A ještě bych chtěla, kdyby mě někdo poradil, do záhonku se k nám dostali krtičce. A to máme celé záhonky porité, že opravdu s tím suchem a ještě s těma krticama nebudeme mít asi žádnou vůbec úrodu.
0: Tak na to nám odpoví zahradník František Hlubocký, náš stálý poradce.
2: Česnek je třeba zalévat, pokud je sucho a pokud je čistě zelený, pokud je ve stádiu růstu. Jakmile začne vytvářet ten květní stvol, v tu chvíli značí, že už ten česnek jde ke konci své vegetační doby, takže se zálivkou opatrně, ale nedoporučuje se už nechávat ty poupata nebo ty květy. A jakmile začnou konce listů žloutnout, přestat se zálivkou a sklízí se v době, když nad zemí, v tom krčku, když ten kousek toho stvolu nad zemí zmáčkneme v prstech a už je takový měkký i snadno by se dal ten česnek ohnout, tak to je doba ke sklizni.
3: Ale abychom nezamluvili ty krtky, protože to bylo součást ještě dotazu, který jsme nestihli zodpovědět. Zase v krátkosti, ono je to s nimi boj, takový marný.
2: Boj, tak jednak je to chráněné zvíře, je považované a chápu, že užitečné, protože tak, jak si bydlí pod zemí, tak on se živí larvami. A většina larev pod zemí, to jsou chrousty a tak dále, pro nás škodlivé, tak on se živí. No tím, že si staví ty chodbičky, zase nám je nepříjemný, tak existují buď ty plašiče, anebo většinou jako zabírá dobře ostříhané vlasy, vyčesané chlupy ze psa, dokonce i hovínka a psí kočičí, někdo si nosí i ze zoologické zahrady, prostě vypudit ho takhle chemicky, tože ale on si zvyká, dává se i naftalinové kuličky a karbid vápenatej do těch nor a tak.
3: Vždycky si na to zvykne.
2: No, nesmí se počítat na 3 roky, no chce to jednou to, jednou to, aby si nezvyk.
0: Tak. A máme tady další dotaz.
4: Na jaře jsem ořezala všechny stromy jabloní a ostříhala znovu vyrostly výhonky, které jsou dlouhé až půl metra. Nevím, jestli mám tyto větve znovu ostříhat nebo počkat až po sklizni úrody.
0: Na stříhání jabloní jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
5: Ty nové výhonky, které na té jabloni máte, tak jim se říká lidově vlky. A pokud jich ta jabloň má opravdu hodně a je tam ten růst bujný, tak to pravděpodobně znamená, že se ta jabloň snaží zmladit. Je dost možné, že tam vlastně nějakým pravidelným intenzivním řezem, kde skutečně poctivě k tomu stromu přijdete nůžkama, stříháte každou větičku a přemýšlíte nad každým pupínkem, tak já dost často vydávám, že lidé ty stromy potom řežou tak, že jim tam zůstávají v podstatě jenom staré větve, na kterých ten strom už potom hůře plodí. Takže pokud je tam těch mladých výhonků, takzvaně vlků, hodně, tak to asi znamená, že ten strom se potřebuje nějakým způsobem přirozeně zmladit. Takže já bych vám doporučoval teď s tím nic nedělat, až přijde čas řezu jádrovin, což nějaké předjaří, tak se podívejte na ty výhony, ty vlky, proberte, nějakou část jich tam nechte, můžete je případně zastříhnout, aby se rozvětvili, a během třeba nějakých 2, 3, 4 let zkuste z těchto nových mladých výhonů zapěstovat nové větve a nový obrost toho stromu a ten starý obrost, ty staré větve postupně z toho stromu vyřezat. Tím byste ten strom měla zmladit, měl by lépe plodit a samozřejmě, pokud byste ty vlky, ty nové výhony intenzivně ořezávala, tak ten strom budete motivovat k tomu, aby bujně rostl a hůře plodil. Což znamená, není ve vašem zájmu všechno ořezávat. Spíš to využijte proto, abyste si zapěstovala nové větve, protože na nových mladých větvích obvykle roste pěknější a chutnější ovoce.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Některá místa v naší zemi nejsou příliš známa, ale svou malebností rozhodně stojí za povšimnutí. Příkladem je obec Příluka nedaleko Litomyšle. Vesnice má dva kopce. Jeden se jmenuje Teplý a druhý Zmrzlý. Skýtají nádhernou vyhlídku do kraje. A taky tu mají dva rybníky, horní a dolní, a velmi aktivní rybáře, kterým velí Petr Chadima. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková si s dalšími rybáři nenechala ujít prohlídku zázemí místního rybářského spolku.
2: Vstupujeme, já nevím, jestli se tomu dá říkat rybárna, nebo jak bychom to řekli.
3: Rybárna, trucovna pro rybáře.
2: Tak jdeme dovnitř, tady krásně uklizeno.
4: Snažíme se to tady udržovat v takovéto čistotě, aby jsme se tady mohli scházet a vykonávat vlastně takové ty naše koníčky, jak se tomu říká, tichý blázní vody. Ty biče, co tady máme pověšený vlastně na zdi, tak to je kvůli tomu, že jednou ročně pořádáme tady dětské závody o přiluského karáska a těm dětem půjčujeme vybavení, který nemají.
2: No. Takže tady to žije, tady u toho rybníka. Vy tady máte dva, jeden menší, jeden větší?
4: Ano, ano, máme horní rybník, tam máme kousek nad ním pramen, takže to je horní rybník, pak vlastně to přetíká přepad do spodního rybníka. Máme ještě v plánu se starostou obnovit prostřední rybník, kde bychom udělali takový odchov malých ryb.
2: Mm-hmm. Může takhle pár dubák přijet a ulovit

0: tady něco?
1: Samozřejmě může, když mě bude kontaktovat, nebo vlastně buď přímo mě, nebo na webových stránkách je kontakt na mě a můžu prodat buď denní povolenku na lov, anebo i roční povolenku. A u nás v rybníku můžete chytit kapra, amura a karase.
0: A potom si to tady i připravujete? Jsou nějaké takové dny, kdy ty ryby vylovíte a potom si tady ugrilujete?
1: Jak jsem zmínil, vlastně ten jeden den v roce, kdy tady jsou ty závody dětské od toho přírodského karáska, tak se snažíme vlastně těm návštěvníkům a rodičům tady připravit takovýto, řeknu, rybí gastro, jo, kde se tady snažíme udělat pochutiny z našich místních ryb. Jo, takže tady děláme rybí hranolky, filety, takže to tady mají možnost ochutnat to, co tady u nás plave. Ohlas je na to velmi, velmi kladnej.
0: Ale víte co, pojďme ještě ven podívat se na tu vodní plochu a říct si, anebo?
2: Do bourárny.
0: Jo, do bourárny, tak dobře, tak jdeme ještě do bourárny.
1: Tady vlastně to... taková mini kuchyňka, kde vlastně tady máme takový to základní vybavení pro občerstvení a tady dál je vlastně bourárna, kterou jsme si vytvořili svými silami. Tady potom děláme předvánoční prodej kapru. Díky tomu, že vlastně neděláme výlovy, tak tady prodáváme toho vánočního kapra z rybářství Litomyšl.
0: Jo, takže místní lidi to mají perfektní bez práce.
1: Ano, ano, protože někteří to chtějí tady vykuchat, nafiletovat, takže děláme tady, děláme kompletní servis, plus samozřejmě tady přitom máme občerstvení, takže kdo si přijde pro rybu, tak si dá občerstvení, pivko, takže...
0: No je tady veselo zkrátka, žije to tady. A ještě, když už jste tady mluvil o tom přílučském karáskovi, kdy to je?
1: Třetí sobota v září, většinou se to snažíme dělat po těch prázdninách, protože během prázdnin ty akce jsou ohrožený, protože ty děti a rodiče jsou na dovolených, takže to vlastně děláme v září.
3: Pokud byste se chtěli zúčastnit rybářské akce v Příluce u Litomyšle, stačí zajet příští sobotu k Dolnímu rybníku, anebo se tam vydejte jen tak, na výlet. Obec je součástí toulovcových maštalí a procházejí tudy jak turistické, tak cyklistické trasy. Teď si dáme pěknou písničku a pak pozvu k rádiu hlavně pány, protože se budeme věnovat pálence, tedy jak zpracovat ovoce v pěstitelských pálenicích.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Sucho se letos určitě podepíše i na úrodě ovoce. Jeho méně nemá potřebnou velikost a ze stromu padá. Hodně pěstitelských pálenic proto letos zahajuje sezónu dříve. Mít svou vlastní ovocnou pálenku, která v zimě zahřeje, nebo bude vhodným dárkem kamarádům nebo příbuzným, tak to nikdy není na škodu. Kolik ovoce budeme letos potřebovat na dostatečné množství lahodného moku, tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra. A právě proto navštívil emeritního prezidenta Unie destilatérů České republiky a také majitele parního lihovaru a pivovaru v Blatné Václava Šitnera.
2: V průměru počítáme, že na litr absolutního alkoholu, to je 100%, je potřeba tak 20 až 22 kg švestek, přepočtu okolo 10 až 11 kilo na litr 50%. U hrušek potřebujete tak v průměru 33 kilo na litr 100%, tak okolo 17 kilo na litr 50. Co se týká jablek, tam doopravdy záleží na té úrodě druhu ovoce, protože ranní jabka, ty skorem vůbec netečou a ty podzimní, který už mají dostatek cukr, jsou nalitý, tak tam potřebujete v průměru 20 kilo na litr alkoholu a 10 v průměru na litr 50.
3: Na Moravě si většinou pěstitelé vyrobí svůj kvas a odvezou ho do pěstitelské pálenice. Tady v Čechách přivezeme do pálenice ovoce a ona ho zpracuje. Kolik stojí to zpracování?
2: To zpracování je, jestli to ty pálenice dávají do přinesených nádob, jestli se to dává do lahví, jestli se na tu lahev přidává etiketa, ty lidi už si odvezou hotový lahve, anebo jestli si to odváží v kanistrech. Je to ještě závislý na tom, jak se pohybuje cena plynu, cena uhlí, cena lehkého tepného oleje, protože v posledních dvou letech všechny energie šly neskutečným způsobem nahoru.
3: Přejdeme tady k té spotřební dani, která je snížena u toho pěstitelského pálení.
2: Přístupová dohoda České republiky do Evropské unie, a to snad bylo jediné štěstí, bylo to, že v České republice daň na pěstitelské pálení vždy bude 50% ze spotřební daně. Ta spotřební daň za poslední 3 roky nám stát udělal to, že de facto zvyšoval každý rok o 10%, rok 24, 25 a na konci roku 25 to šlo o dalších 5%. To znamená, že ten nárůst od státu byl 25, ale on nebyl 25, ale ono to bylo za ty 3 roky, protože vždycky ten nárůst byl z té zvýšené spotřební daně rok dopředu. Ten nárůst byl doopravdy skorem 33%. A to je v dnešní době z 285 korun, která byla původní, se dnes na 410 korun 50 halířů. A pro pěstitele to znamená, že 50% je tudíž 206 korun, upozorňuji, za litr absolutního alkoholu. Začali lidi jezdit nakupovat lihoviny do zahraničí a rozšiřuje se černé pálení. Celníci, kteří dneska kontrolují tuto spotřební daň a toto pálení, nemůžou všechno obsáhnout.
3: Když se tady vrátím k té ceně litru 50% ovocné pálenky, tak jsem někde na částce přes 200 korun, je to tak?
2: Je to okolo tak 250 až 280 korun.
1: A ještě jedna rada na závěr. Ovoce, které do pálenice připravujete, přivezete, pokud z něj chcete mít kvalitní pálenku, tak to ovoce může mít na sobě stopy po poškození hmyzem. Může být spadané, ale v žádném případě nesmí být nahnilé anebo plesnivé. A vypálit si ho můžete nechat za určitých pravidel i docela velké množství, ale o tom uslyšíte od Václava Šitnera, který provozuje lihovar a pivovar v Blatné v jižních Čechách, více až v našem vysílání za 2 týdny. A v tomto hobby magazínu už nás čeká za chvíli jenom zahrádkářský kalendář a tam si zopakujeme, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Na Tobiáše mají rolníci déšť rádi, nejenom pro osení, ale i pro vinohrady. Tak to je pranostika na tuto sobotu. Nenechte se mýlit, že Tobiáš má svátek nejen 13. června, ale i 2. listopadu. Dříve, podle starého kalendáře, to měli všichni Tobiasové právě 12. září. A díval jsem se na moje vínko okolo pergoly a už to začíná dozrávat a měnit barvu. Tak snad letos ty hrozny budou mít dost sluníčka, aby byly chutné a slaňonké. V září nastává sklizeň léčivých plodů, jako je jeřáb, rakytník a keřová růže, plodící šípky. Postupně začínají zrát vlašské a lískové ořechy. Pokud chcete mít svoje letničky a trvalky na zahradě i příští rok, sklidte si z nich v září semínka. Pozor na cibuloviny, v teplých zářijových dnech můžete zasadit narcisy. Sadbu ostatních cibulovin nechte ale až na studenější dny. Ještě než začnete cibuloviny sázet, tak si připravte záhony. Zryjte je, nakypřete a potom přidejte kompost. Dejte si záležet na dostatečné hloubce, malé cibulky sázejte do hloubky asi 7 cm pod zem, ty větší pak do hloubky 15 cm. Malým cibulím bude stačit rozestup okolo 5 cm. Větší cibule vyžadují odstup asi 10 cm. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas zprávy.
1: Dopravu na cyklistické Slezské magistrále omezí uzavřený most u Kravař na Opavsku. Na pomoc rodinám zasaženým požárem v Bezvěrově vznikl transparentní účet. Zítra bude převážně zataženo a během dne bude přechodně pršet. Teploty vystoupí na 22 stupňů Celsia. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Mezi Kravařemi a Mokrými Lasci na Opavsku bude dnes a zítra uzavřený most přes řeku Opavu. Je to na cyklostezce číslo 55, známé jako Slezská magistrála. Podle radnice v Kravařích budou dělníci dokončovat plánovanou renovaci mostní konstrukce. Práce by měly skončit v neděli v 16 hodin. Obec Bezvěrov na severním Plzeňsku zřídila finanční sbírku pro lidi, kteří při srpnovém požáru přišli o střechu nad hlavou. Do výzvy k pomoci se postupně přidávají i další obce a lidé v regionu. Vybrané peníze pomůžou zasaženým rodinám s obnovou domovů a návratem do běžného života.
2: Při ničivém nočním požáru 26. srpna vyhořely v Bezvěrově 4 rodinné domy. Přesná příčina neštěstí zatím stále není známá. Konečná výše škody zřejmě překročí původně odhadovaných 18 milionů korun. Číslo transparentního účtu pomoci najdou lidé na webových stránkách obce. Z Bezvěrova Pavel Hala, Český rozhlas.
1: Na průřez nejlepšími díly fotografické soutěže se lidi můžou podívat v Jindřichově Hradci. V Muzeu fotografie a moderních obrazových médií začala výstava 64. ročníku Česko-Budějovického mapového okruhu. K vidění jsou různé fotografické žánry a autorské přístupy, říká zástupce ředitele Muzea fotografie a moderních obrazových médií Jindřichův Hradec Petr Soukup.
3: Do letošního ročníku se zapojilo celkem 12 fotoklubů z Česka a Slovenska, které návštěvníkům představí to nejlepší ze své současné tvorby. Každý se zastoupený fotoklubu zde prezentuje 6 svých nejlepších fotografií, čili je výstava tvořena celkovým počtem 72 kusů fotografických děl. Sport.
1: Fotbalisté pražské Sparty zdolali v 8. kole šance ligy Jablonec 2-0. Derby brněnských týmů vyhrála Zbrojovka. Nad Artisem zvítězila 2-1. Uspěli i Bohemians nad Slováckem 2-0. A Slovan Liberec porazil Mladou Boleslav 3-0. Dostal se tak do čela neúplné tabulky. Počasí. V noci bude polojasno až oblačno, k ránu se na severozápadě přidá déšť a zejména na Moravě a ve Slezsku se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 8 stupňů Celsia. A počasí na zítra převážně zataženo, během dne se v Čechách od severozápadu přidají i občasný déšť nebo přehánky. Ty na Moravu a do Slezska dorazí až později odpoledne nebo večer. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na horách kolem 13 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Praze 10 na křižovatce Vršovické a Petrohradské ulice ve směru do centra se srazila tramvaj s osobním autem. A další nehodu máme hlášenou v Ostravě, v Janové, v Ostravské ulici se tam srazilo osobní auto s motorkou. Průjezd je na místě možný se zvýšenou opatrností. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Právě začínají hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
4: Dnes ten velký okruh českého humoru trochu zúžíme. Přesuneme se s ním na Moravu a bavit vás budou rozhodně jednotliví komici. Dnes takovým výstupům říkáme stand-upy, ale my je tady v rozhlase známe už pár desítek let zpátky. Dokážu vám to právě dnes výběrem archivních scének. To slibuje Patrik Rozehnal, tak se připravte, posaďte, zesilte si rádio. Začínáme.
5: Co říkáte, Praze? Nazdar. Praze vždycky říkám nazdar.
4: Tak ji i my dnes dáme vale a posvítíme si třeba na Brno. Tím se nám ten okruh komiků trochu taky zúží, ale i z Brna jich bylo docela hodně. Jen se nechte překvapit, jak vás dneska rozesmějí.
6: A teď rozcvička na bránici, smějeme se lehce, s popadáním za břicho, zuby ven.
4: Tak takhle nějak bychom si to představovali.
6: Správně, výborně, tak prosím ještě jednu.
4: Ne, to stačí. Další smích si necháme, až zazní první anekdoty a slavné monology. Zatím musíme začít nějakou muzikou.
7: Hledáme zpěváka pro Brno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: A co začít brněnskou skupinou Synkopy 61 a písničkou Bylo nám hej?

0: Přemýšlel jsem, čím, kým a jak vlastně začít to dnešní vysílání. No, ano, někdo se nám tady hlásí.
1: My musíme chtěj nechtěj začít námětem.
0: To souhlasím.
1: I když nám připadá sebe divnější, že na počátku tak moderního, velkorysého a technicky pokročilého podniku stojí něco tak starodávného a technicky primitivního, jako je pouhá myšlenka nebo literární fikce.
0: Máte pravdu, pane Hegře. Mám takový námět. Udělejme si dnes den moravského humoru. A odkud pocházela většina moravských komiků? Z Brna. Takže se tam vydejme.
2: Hvězdné návraty.
0: Právě tam se narodil i 17. června roku 1909 ve velké rodině jako 13. dítě na Mojmírově náměstí číslo 13 v Králově Poli nedaleko Brna, tehdy Karel Heger. Jeho tatínek byl bývalý voják a taky dělník z Královopolské cihelny v Brně. Měl o 25 let mladší manželku Marii a ta měla na stejné adrese skromný malý koloniál a později na nádraží kiosek s novinami a cukrovinkami. Už jako malý chlapec hrál se svými sourozenci Karel Heger loutkové divadlo a v 8 letech už byl členem brněnského souboru Bratrství. Jeho tatínek zemřel, když mu bylo 14 let a maminka musela zaopatřit celou rodinu. Karel tak vyrůstal v chudém, ale harmonickém prostředí se starostlivou péčí. Vychodil obecnou i měšťanskou školu a v letech 1924 se přihlásil na studium státního Českého ústavu učitelského v Brně. Maminka si totiž nepřála, aby si Karel zvolil tehdy pochybnou existenci hereckého povolání do života. Krátký čas tak sice působil ve vesnických školách v okolí Brna, ale už během vojenské prezenční služby stihl studovat herectví na konzervatoři v Brně. A v roce 1932 přijal i svou první profesionální smlouvu. A v roce 1940 dostal nabídku do Národního divadla v Praze. Ale tím už se dostáváme z Brna pryč. A to je dobrá chvíle, kdybychom si mohli dokázat, že i Karel Heger byl výborný komik. Máme pro vás baladu na A.
1: Pan táta Franta haštal, náramná mazavka. Spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála banda skavka na fas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa, a hafana jak malá kráva. A šlapal a bafal, má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla zavrata tam, jak stála kašna a dala chasám nadlabat. Bác, padla rána, pan táta haštal zná dát na frak. Hajná haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána. V rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala a havran zas traka, marná tvá námaha, nálada žádná. A straka začala nadávat. A pak kaprla ta má, mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták, ta babka straka, ta maškara stará, ta bachratá almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.

0: To byl tedy první komik z Brna, Karel Heger. Toho dalšího vám představíme hned po písničce.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
0: A další rodačka z Brna, Laďka Kozderková.

0: Mimochodem, dnes se bavíme moravsky, tedy mluvíme česky, ale je to takový moravský humor, který své centrum měl a dlouho má v Brně. Je to další komik z tohoto města.
1: Hvězdné návraty.
0: Lubomír Černík je tím mužem, na kterého budeme vzpomínat. Narodil se 9. října roku 1924 v rodině brněnského hudebního skladatele Josefa Černíka. V roce 1943 maturoval na reálném gymnáziu v Brně a o dva roky později začal i se studiem herectví a režie na brněnské JAMU. Už během studií založil spolu s Vladimírem Sísem a Alexandrem Resnikovem studentské divadlo Směr. Pak nastoupil do Horáckého divadla, později do brněnského divadla Julia Fučíka a spolupracoval i s brněnským mezinárodním varieté. V 70. letech pracoval jako dramaturg Československé televize v Brně a odtamtud odešel vést kabaret Netopír. Starší ročníky si ho budou možná pamatovat i jako konferenciéra tanečního orchestru Gustava Broma. Ve filmu se příliš neprosadil, jeho první filmovou rolí byla postava brigádníka ve filmu Velká příležitost. Největší filmovou rolí pak byla asi postava doktora Petery ve filmu Znamení raka z roku 66. Kromě hraní působil na poli kultury i v jiných úlohách, třeba jako dramatik, dramaturg a taky autor mnoha dramatických scének a skečů. Tak si pustíme třeba ten náš rozhlasový z roku 59. Silvestr pana Balvana.

Říká se, máš-li smůlu, pokouše tě i slimák. A pan Balvan smůlu měl, dlouhodobou. Kromě této smůly vlastnil také rozhlas po drátě. Jenomže tak dlouho se mrká na drát, až se člověk utrhne. A pan Balvan se onoho silvestrovského večera rovněž utrhnul a pravil. Dost! Já bych chtěl jednou nějaký ten špásovnej pořad taky slyšet na vlastní oči. A Škato vyrazil do ulic. Na počátku byla prýtma. Tady byl hned na počátku neonový nápis Varieté dvojitý silvestrovský superprogram. Pan Balvan zmužile přistoupil k pokladně a povídá, já bych prosil jeden lístek na večerní a taky na noční představení. Vy chcete jít večer a hned na to v noci? Diví se pokladna. Jo, povídá pan Balvan, já jsem totiž abstinent a rád bych jednou na Silvestra viděl taky něco dvakrát. Silvestrovská ulice plýtvala smíchem a nejroztodivnější muzikou. Pan Balvan právě míjel roztančená okna přeplněné vinárničky, odkud se linul gramofonový zpěv nekorunovaného černého krále jazzu. On the sidewalk, Sunday morning, lies the body oozing life. Someone speaking round the corner. Wow. It is someone. McDonald. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye.

0: Kdybych byl nachlazený, nespíval bych. Uvažoval právě pan Balván, když tu hle přes ulici v povážlivém předklonu a tedy nepodoben šikmé věži v Pize posunuje se zasmušilý jinoch. Pan Balván se neudržel.
1: Člověče, nestydíte se, teprve večer to začíná a vy takhle tohle.
0: Proč? Povídá ta šikmá věž. Já hledám tady automat na cigarety a tamhle naproti mi řekli, že mám jít šikmo přes ulici. A pochod pokračoval. Rozhlas už zahájil svá kouzla a odněkud možná v silvestrovském pořadu na přání hudebních redaktorů zaznívala jedna z poučných bajek doktora Arnošta Kafky.
2: Létá hejno supů oblohou, žádnou kořist najít nemohou. Klof, klof, klof, klof, tohle bude lov.
0: Mordie, tohle bude lov, říká si najednou pan Balván, neboť zjišťuje, že stojí přímo před vchodem do jakési kavárny ozdobené cedulí. Nejveselější Silvestr všech dob s Vlastou Buriánem, neváhejte. Pan Balván by nezaváhal, jenomže ten podnik střežili otáčivé dveře. Říká se tomu taky turniket, znáte to. Zavřel oči, rozběhl se, za chvílku zjistil, že je v těch otáčivých dveřích a že jde. Přešel v drobný klus zadní stěnu nalepenu na patách. Změnil tedy klus v pravidelný sprint a právě když se začal zaobírat myšlenkou, kde by asi tak mohl být vchod a kde východ z tohoto strašlivého stroje, ozval se vedle něj ponurý hlas.
3: Smířte se s osudem, příteli, ven už se asi nikdy nedostaneme.
0: Já osobně už tady takhle běhám přes hodinu. Nedělejte si legraci, říká pan Balván. Jsme na tom hůř, čověče, než si myslíte. Já jsem se tak těšil, že po letech uslyším nějakou fajn silvestrovskou anekdotu.
3: Můžu posloužit, povídá hlas ve tmě. Nový rok, představte si, ráno v posteli leží muž s ručníkem na temeni a rozjímá. To je zajímavé, jak ty boty jsou vlastně hrozně nezdravá věc. Mě vždycky, když se probudím obutej, hrozně bolí hlava.

To je starý, povídá pan Balvan. Ale to znáte, jak ten rozjařený občan na Silvestra obchází takový ten kulatý sloup, co jsou na něm plakáty, takhle potom sloupku ťape rukama kolem dokola, až se dostane zase na to místo, odkud vyšel. Zděšeně se zatváří a ustrašeně zvolá: Ježíš Maria, já jsem zaživa zazděnej.

Jo, říká ten soused, to já jsem tuhle slyšel Jana Wericha, jak vykládal. No, on to říká tak nějak. Karel IV. To se stalo za doby Karla IV., že nějaký takový obyčejný purkmistr přetáhl Silvestra. Přetáhl ho pořádně a potkal přítele a říká mu, já jdu Karlovi gratulovat. A přítel říká, prosím tě, teď přece dneska Karla není a purkmistr vece. To nevadí, ale je 4. To je ohromný, raduje se pan Balvan. Umíte ještě něco takového, ať nám to tady líp uběhne. Ještě umím Oldřicha Nového, jenomže ono se v běhu špatně zpívá, že bychom trochu zvolnili. Zvolnili a soused učinil pokus o zpěv. Dobrý večer. Mladá žena vychloubá se. Příteli, mám zlato v hlase, když já zpívám, toťkům štrizí, i publikum pro mne zmizí. Dirigent, jenž dobře znájí, dodá, přičemž úsměv tají. Tady všichni zmizí, věřím rád, to jim nelze zazlívat.

0: Z útrop kavárny zozněla tuš a v zápětí se ozval známý hlas.
1: To je samozřejmě. To je úplně samozřejmě to je. A víš, a to je to, a já jsem teďko, já mu, to je to, no to je ti podobný, hamba. A já mu říkám, ne, on mě říká, on říká, prosím tě, kde ty ses narodil? Já říkám, no já jsem se narodil v Praze. A on říká, no jo, v Praze, a která část? Já říkám, no to se, já jsem se teda náhodou narodil v Praze celý.

0: Pan Balvan zaúpiel. To je on, ja ho musím vidieť, ja sa pokusím proraziť. Potom pan Balvan nabral dech, zavřel oči a vypálil tak prúce, že téměř okamžite po startu musel dosáhnout druhé kosmické rýchlosti. Pan Balvan přibrzdil, blaženě vydechal a zvědavě pootevřel oči. Ale to neměl dělat. Neboť zjistil, že není v kavárně, ale že stojí uprostřed hlučící Silvestrovské ulice.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Původem z Brna je i slavný hudební textař Pavel Vrba. Stojí za zhruba 13 texty k českým písním. Jedna z nich je i tahle.

0: Dnes jsme se v našem pořadu zaměřili na komiky, kteří kdysi bavili na Silvestra a vystupovali sami. Ano, bavili svými monology, anekdotami a výstupy, které si mnohdy napsali i oni sami. A našli jsme ještě jeden důležitý spojovací prvek, vlastně dva. Jsou z Moravy a navíc i z Brna.
1: Hvězdné návraty.
0: Zastavujeme tedy u dalšího takového komika. Jeho jméno je Ruda Stolař. Jak se říká, byl to Brňák jako Brno. Stával na jevišti s kytarou a zpíval to svoje ane anekdoty. Ty má každý rád. A pak chrlil jeden vtip za druhým. Bylo to krátké, lidové a, jak on říkal, betálně vypoentované. Komedianti a kejklíři tehdy při jeho vystoupeních stávali za kulisami a poslouchali. Vždy totiž bylo co. Ruda byl fóry nabitý jako lajdenská flaška, jak se říkávalo. A taky byl jediný, kdo si mohl dovolit požádat diváky, třeba na zimním stadionu, aby mu volali, o čem chtějí anekdotu slyšet. A věřte nebo ne, nestalo se, že by se jí nedočkali.
2: Domlouvala jedna paní malířovi, říká, mistře, ale ta čárka, víte, ta linka tam u toho stropu, není nějak nakřivo, on říká, on je to mokrý, víte? Až to uschne, ono se to vyšponuje. Alebo taky povídá mušu doktora, pane doktore, prosím vás, řekněte mi, co mě je, prosím vás, řekněte mi to česky, víte, ne latinsky, abych tomu rozuměl. Doktor ho prohlíží a povídá po chvílce, tak já vám to řeknu na rovinu, víte, vy jste darebák, vy jste lump, vy jste chuligán, vám se nechce dělat, vy jste lenok. On říká, děkuji vám, pane doktore, a tak a teď mi to řekněte latinsky, jak to může říct doma taky manželce. A teď si představte zasněženou krajinku. Metr sněhu, tedy ne na délku, já myslím na výšku. Zasněžená krajinka. A teď tou krajinkou si to šupají takový vláček, kolejáček. A před tím vláčkem, kolejáčkem jede lyžař. Samozřejmě na lyžích. A teď v tom vláčku je strojvůdce a topič. Ten topič se dívá na toho lyžaře, který jede 15 metrů před tou lokomotivou. On se na ně dívá a říká tomu strojvůdci, vidíš to, Franto? Já jsem ti to říkal hned, že to nejsou koleje. Taky povídá paní Kraválová, povídá, poslechni, starej, taky bychom mohli jít letos na nějakou maškární merendu. Co myslíš, jakou si vybereme masku? Povídá pan Kravál, víš co? Marie, půjdeme za to, za nákladní vlak. Ona říká, prosím tě, co je to za masku, nákladní vlak. On říká, no to je ohromná maska, představ si, já budu kouřit, ty budeš stát a vykládat. To se potkali dva a ten jeden povídá, prosím vás, tady máte stovku, skočte mě tady naproti do trafiky pro drobný. On říká, tudle, vy mě mezi tím utečete. Potkala babička Karlička. A Karliček pláče, povídá babička, proč pak plačeš, Karličku? On říká, ale náš tatínek se praštil kladivem do palce. No ty jsi hodný, že tak lituješ, tatíčka. On říká, to ne, ale já jsem se mu smál. To taky přijela skupina brigádníků a říká, předsedo, jsme tady. Nemáme lopaty, nemáme motiky, nemáme hrábě, nemáme nic. Předseda říká, my taky nemáme. No, opříte se zatím o něco jiného. Potkala paní Šnuprnáklová, pana Pišvejce a povídá, tak pane Pišvejc, co pak jste koupil letos manželce k Vánocům? Jak jste jí překvapil? A on povídá, koupil jsem jí kamna.

0: A byla překvapena, no strašně, my totiž máme ústřední topení.
1: Říká se, že humor je solí života a kdo je jím řádně prosolen, tomu tělo vydrží až do smrti. Žel i Rudínkovi nevydrželo moc dlouho. Zatímco špatné anekdoty umírají na úbytě už při porodu, ty jeho dobré přežívají celé věky. Kdysi třeba říkával, je možné poslat tchýni do kosmu? Je. A nakonec je to mnohem slušnější. Slečno, a co bych vám musel dát, abych vás mohl políbit? Vy? Jedině narkózu. Slečno, neviděli jsme se v zoo? Je to možné, pane? V které kleci jste byl? Takovéto anekdoty jsme našli ve scénářích, které používal ke svým vystoupením Ruda Stolař. A on pro vás bude mít i ty další.
0: Anekdoty se vypráví proto, protože ane, ane, ane.

0: kousek salámu. Prodavačce vtipem rozjasnil jsem líc, salámu hned měl jsem o kousíček víc. A co jsem mi řekl? Nic, povídám slečno, vy jste taková smutná na světě, tolik věcí, kterým se lze pochutí zasmát. Já zrovna tady u té vaší masny vidím takový veselý případ, utíká muž a má ruku takhle z nahoře. 2 metry za ním jde druhý a má tuto ruku tak nahoře. 2 metry za tím druhým jde třetí a má obě ruce tak nahoře. Jedna paní spráskla ruce a říká, bože chlapci, co se vám to stalo? To je nějaká nemoc, nebo je to nějaký nový pozdrav? A ten první se obrátí a říká, sákra chlapi, my jsme ten trám zapomněli. Anekdoty, jí má každý rád. Anekdoty, dovedou rozesmát. Taky přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl králíka. Má to být samec nebo samice? On říká, to je jedno, jen ať to má hodně mladý. Anekdoty, jí má každý rád. Anekdoty, dovedou rozesmát. Přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl gramofonovou desku. Máte sebou starou? On říká, ne, já jsem ještě svobodný. Anekdoty, jí má každý rád. Anekdoty, dovedou rozesmát. Přišla jedna paní k doktorovi a říká, pane doktore, mně se zdá, že blázním. Pan doktor ji vzal na prohlídku a říká, ženská, vy jste blázen, teď vám nic není. Anekdoty, jí má každý rád. Anekdoty, dovedou rozesmát. Přiběhl muž na nádraží a volá, nováček, nováček. Tam jeden vystrčí hlavu z vlaku, on jde za ním a bác mu jednu. To říká, co mě bijete, jste nováček? On říká, ne. Tak co vystrkujete hlavu? Anekdoty, jí má každý rád. Anekdoty, dovedou rozesmát. Přišel muž na nádraží a povídá, prosím vás, pane přednosto, pojede ještě nějaký vlak? Přednosta říká, no samozřejmě, teď vidíte, že jsou koleje natažené. Dovedou rozesmát. Přišel muž na nádraží a povídá, pane přednosto, prosím vás, chytnu ještě vlak, co jde do Prahy. On říká, no to záleží na tom, jak umíte utíkat, je to půl hodiny, co odjede. Anekdoty, jí má každý rád. Povídá ho z restaurací, pane vrchní, ten řízek je tak tvrdý a nejsem stavu ukousnout, zavolejte mi vedoucího podniku. Vrchní říká, to je zbytečné, ten to taky neukousne. Anekdoty, jí má každý rád. Povídá host v restauraci, pane vrchní, tady v tom kafé mi plave moucha. Vrchní říká, co chcete za 2,50, aby vám tam plaval salamandr?
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes si připomínáme, že dobrý humor pochází i z Brna. Právě tam se zrodili všichni ti komici a možná i ty anekdoty a scénky, které pak vymysleli a kterými bavili kdysi posluchači Českého rozhlasu. A přistupme k dalšímu, už čtvrtému komikovi z města Brna. Tentokrát je hlavní osobností Jiří Štuchal.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v tomto městě 20. listopadu roku 1912 a odmaturoval v roce 1930 na brněnské reálce a nastoupil jako úředník u zemské banky. Záhy si taky splnil svůj sen a nastoupil v roce 1944 jako profesionál do brněnského rozhlasu. Tam se představil jako zpravodaj a v letech 45 až 54 jako referent a taky jako konferenciér komediálních a zábavných pořadů i pásem. Uměl i rozdávat rady, proč jsou smích a anekdoty důležité.
2: Víte, mužský má být zábavný. Jenom si vzpomeňte, jak to začínalo, když jste se svou paní šel na první noční výlet. To jste byl špásovný, pravda? To jste si uvědomoval, že v dobývání srdce ženského špásovná ústnatost nejlíp boří hradby zdrženlivosti a zábran. To jste si to tenkrát šupajdil na rande, v duchu jste si přeříkával mírně košilatou anekdotu a pak, až jste byli sami, jste ji brilantně vypověděl do ouška. A tehdy vaše budoucí jen vyjekla na polo dobita s vůdnickou vaší žartovností.
3: Vy jste děsný, takový hambatý věci.
2: A pak jste změkl, poněvadž si zapomněla dát ruku přes ústa, která, jak jste ohledáním svými ústy zjistil, byla měkká a horká. A to, co bylo dále, no to je tisíce anekdot. A vy si nevzpomínáte ani na jednu? Vidíte. No, nevymlouvejte se, že neumíte vypravovat anekdoty a že proto si je ani nepamatujete. Právě proto, že neumíte vypravovat anekdoty, byste měl obveselovat své bližní svou nemohoucností. Vždyť to znáte. Když někdo načisto poplení a zničí anekdotu, tak je z toho náhodou ještě větší legrace. A řekněme, že byste někde takovému popletovi vypravovali tuto známou anekdotu. Drama choulostivého muže. Jeli dva muži na motocyklu. Ten vzadu, aby mu nebylo zima a neprofouklo ho to, tak si zapnul svrchník obráceně. Zkrátka knoflíky dozadu. A liboval si. Nefoukalo to. Ale stalo se něco nepříjemného. Na jednom rigolu spadl z motorky. Ten, co řídil, jel klidně dál. Tak asi po dvou kilometrech na to přišel. Utočil mašinu a jel zpátky. Z dálky už viděl zhluk lidí. Přijel, zastavil a ptá se. Proboha, stalo se mu něco? A oni mu odpověděli. Na to, že vítej, ze začátku dýchal, ale když jsme mu chtěli otočit hlavu na správné místo, tak to nevydržal. A ten popleta ovšem bude tu anekdotu vykládat docela jinak.
4: Počkej, prima,
2: jenom co si spal. Aha, jo, tak to jeli dva na motorce, no... Jo, měli v obráceně zapnutý zimníky a ten, co jel vzadu, ten spadl, nebo ten, co řídil, přece to bylo jináč, jo, to taky to, tak ten, co jel dál, se vrátil a
4: on už byl člověče mrtvej,
2: ne, nebo jo. Jo, protože no zkrátka lidi říkali, že si vyvrkl hlavu. Je, té, co? Té bašta, co? Všichni se smějí. Hlavně známí a příbuzní. on vždycky všechno tak zdemoluje.
0: Jiří Štuchal stál mimo jiné u zrodu a probíhání mezinárodních a koprodukčních pořadů a podniků. Ve své době se těšil opravdu mimořádné divácké a posluchačské popularitě. Byl i spisovatelem, autorem desítek anekdot, humoristických příběhů, vtipných satir a vydával je knižně i časopisecky. Byl také znám jako skvělý imitátor Vlasty Buriana. A ještě jedna perlička, jeho ženou bývala zpěvačka Věra Racková. Dlouhá léta byl pan Štuchal hlavní hvězdou zájezdových estrád, ve kterých proslul i svou konferenciérskou, slovní a imitační schopností.
2: Co kdybychom tak zabrousili kousíček dál? Vole, co kdybychom tak trochu se podívali na Piccadilly Square? Well, léto jsem totiž, drazí kluci a holky, vy víte, že v anglických novinách občas proskočí nějaká taková zajímavá zpráva, kterou my u nás čteme. A to je moc nice. Zajímavá zpráva třeba, tady byla nedávno v novinách anglických taková zpráva, že se měla konat výroční schůze britských jasnovidců, kteří vidí do budoucnosti, ale byla pro nepředvídané příčiny odložena. Jsou zajímavé zprávy třeba o lordstvu, jak si lordstvo ještě žije. No my chvála Bohu, nemáme lordy, ale takový lord, víte, on má samozřejmě své sloužící. Byl takový jeden lord, myslím, že se jmenoval Bumbleton. Už nevím přesně jméno. A o něm se vypráví, že přišel jednou do zahradní restaurace. A v té zahradní restauraci drzá slepice, jak jste slyšeli, slepice jsou drze většinou, vyskočila lordovi Bumbletonovi na stůl a ten zavolal: restauratore, zavolejte mi ho sloužícího Johna, ať udělá křt. No, ladies and gentlemen, o něm se vypráví, o lordu Pembertonovi, ještě jedna zajímavá historka. Lord Pemberton se mu trošičku zvedl adrenalin v krvi, rozčilil se, zazvonil a řekl: John, odcházím rozezlen, praskněte za mnou dveřmi. Je o něm také známo, že je člověk neobyčejně citově založený a jednou zazvonil žebrák u dveří zámku, zavolal Johna a řekl: John, vyhoďte toho chudáka, já se na to nemohu dívat. Ale cudný a puritánský je vždycky lord. Šel jednou po Piccadilly Square a tam nějaká dívka nápadně oblečená ho oslovila velmi laskavě, slovem miláčku. Byl z toho velice skoprnělý a odešel do časopisu, který odbíral, aby tam podal inzerát. Říkal: mohl bych podat, prosím, inzerát. Byl samozřejmě přijat v Lídně a on diktoval tento inzerát: prosím, onu dámu, která mě oslovila na Piccadilly Square slovy miláčku, kam jdeš, aby laskavě vzala na vědomí, že jsem šel do jockey klubu.

0: Později i Jiřímu Štuchalovi bylo Brno malé a přesídlil do Prahy, kde také ve věku nedožitých 67 let v březnu roku 79 umírá. Taková byla tedy ta dnešní výprava na Moravu za moravskými komiky. I když mluvili česky, jako vždycky. Mějte se hezky a zas příště u dalšího dílu, ať už věnovaného jednomu nebo vícero komikům, se těší Patrik Rozehnal. A dnes nám zbyde ještě čas na jednu umělkyni, také Moravandu, Evu Pilarovou. Mějte se.
1: Tak jeď, jen vař, jen vař. Padnem tam do těch starých putik, tam hudba má svůj rajc. Swing, rock and roll a pak beat, beat, beat. Tak točte se, kočky, a ty koukej, hraj!

šel, to měl. Byl to déšť, ne, ani gin. S vodou můj miláček, plete si právo rá, pak takhle floj, hoj! Jo, můj Žíž by dneska měl vodárnu, měl by co neměl, měl by co.

0: Swing, swing,
1: swing,
0: swing,
1: swing.
0: 喂队，喂队，喂队，喂队，嗨，一巴姆，
1: 一，
0: 哎，slow G。

0: Cum a pěkně vaš, sednout hrncům a pěkně vaš, sednout hrncům a pěkně vaš.
1: A co bude k obědu teď?
0: Sleď
1: tě pámbu.
0: Dík.
1: Ať slouží.
0: Začni, válej, česný, hodlas, tvink.

0: chtěl snad víc? O ne, ne, ne, on Mojžíš věděl, proč vědro s vodou v té studni měl. Well, well, well, co k obědu teď? Ach, sleď.
1: Tak dobrou.
0: Díky.
1: Ať slouží. Swing, swing, swing.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Vítám vás u sobotní noční linky Českého rozhlasu. Ze zlínského studia vás zdraví Jarka Barboříková. Dnes budeme mluvit o chvílích, které asi nikdo z nás nechce zažít. O konci vztahu, rozchodu nebo rozvodu. O okamžiku, kdy se společné my najednou změní na já a člověk musí hledat cestu dál. Nikdo asi nevstupuje do vztahu s představou, že jednou skončí. Plánujeme společnou budoucnost, zvykáme si na přítomnost druhého, máme společné vzpomínky, místa, přátelé, děti, celý kus života. A potom může přijít chvíle, kdy je najednou všechno jinak. A právě na to se vás dnes chci ptát. Jak se po rozchodu nebo rozvodu dá znovu najít radost a naděje? Máte zkušenost vy, svůj vlastní, nebo znáte dobře příběh někoho vašeho blízkého, kdo si něčím takovým prošel? Co vám nebo někomu pomohlo v době, kdy bylo nejhůř? Rodina, přátelé, práce, začíná člověk více sportovat, cestovat, změní prostředí, najde si nový koníček? Vzpomínáte si na okamžik, kdy jste si poprvé uvědomili, už je mi zase dobře, že se ráno probudíte a první myšlenka už nepatří tomu, co skončilo, že se zase dokážete na něco těšit? Dnešní noční linka bude nejenom o koncích, bude také o nových začátcích, o tom, že člověk může přijít o vztah, který pro něj znamenal celý svět, a přesto si časem vybudovat svět nový. 731 800 900, to je telefon na mě. Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo na rozhlas.cz/linka, což je náš web. Tak do toho. Jsem Jarka Barboříková a budu moc ráda, když dnešní noc strávíte se mnou do 1 hodiny.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Nikdo asi nevstupuje do vztahu s představou, že jednou skončí. Nechceme zůstat sami, nechceme prožívat rozchod ani rozvod, loučit se s člověkem, se kterým jsme plánovali společnou budoucnost. Jenže život někdy rozhodne jinak. A když se to stane, stojíme před otázkou, jak se s novou situací vyrovnat a především, jak začít znovu. A právě o tom si budeme dnes povídat ve vysílání Českého rozhlasu. A vítám paní Lidku, která volá z Jižní Moravy. Liduško, vítejte. Vy už jste mi říkala, že to nemůžete říct, protože by to bylo nedlouho. No, musíme se dostat do 5 minut. Tak.
1: No, to my jsme kecali do ráma.
0: Zkusme to nějak zhrnout. Povídejte.
1: No, tak moje první láska začala v útlém věku, protože nás seznámila jeho sestra, s kterou jsem chodila do školy. Ano, jmenoval se František a ta jako ta láska byla tak nedosilná. Já jsem ho vždycky a do smrti a budu ho vždycky, pokud žiju a budu třeba mět ještě nějakou známu srovnávat s ostatníma. Že jsme se znali vlastně od 15 let až vlastně do smrti, protože nevzali nikdy, ale chodili jsme spolu, kde se pohádali vás, zase kde se dali dohromady.
0: Liduško, já vás poprosím, slumte to rádio.
1: Ano, ještě.
0: A potom nám teda vysvětlete, co se dělo. Vy jste se teda nevzali, kamarádili jste se, nebo jste byli partneri?
1: Ne, my jsme spolu chodili, jak opravdu, to byla první a nejčistší.
0: Liduško, prosím, stlumte to rádio. Musíte stlumit rádio.
1: Už se stalo, no.
0: Dobře.
1: Takže, znáte to, první zamilování, že to vám nikdo nevene.
0: A teď mi teda řekněte, proč jste se rozešli.
1: Nikdy neumírá. No, protože já jsem to netušila nikdy až pár let před smrtí jeho, že jsem se to dozvěděla, co jsem byla vdaná dávno. A jsem chodili, nespolu chodili, ale on se ke mně nikdy nedovolil, jak dneska ti mladí, znáte to. Mají se 2 hodiny, šup do postele, že? Takže ne, to pak za ručičku a pusu, to bylo všechno,
0: no,
1: jo?
0: Co jste se teda
1: ale
0: dozvěděla?
1: Ale opravdu jsme se měli rádi.
0: Později.
1: No, když já se potom poznala manžela, s kterým jsme byli 43 let, a toho mě vzal covid, bohužel, před 5 lety, no a potom, když se ta přišla, když ta jeho maminka mě měla radši, jak vlastní dítě, to sama řekla.
0: Tak už nás nenapínejte, Liduško. Co jste se dozvěděla?
1: Ta mě řekla vlastně, ještě je chudina, ta mě řekla, že můj otec tam byl u nich a že si prostě nepřál, aby jsme my dva spolu jako chodili. Nevím teda, proč on mě říká vždycky František, že oni byli chudí, jako proti nám, že my jsme byli jako jenom 2 sourozenci a jich bylo, on byl 9 dětí, druhý nejstarší, jako ne úplně nejstarší, ale druhý. No, a já jsem vždycky srovnávala s ostatní barka, protože maminka mě strašila. Říká, uděli si někde při všaké stromu a uvidíš, jak znáš to. Já říkám, ho, to je špatně, že vidět, že ho neznali. Takže jsem vždycky srovnávala s ostatní barka.
0: No, takže vy jste se rozešli, ale skutečný důvod jste neznala a po letech jste zjistila, že za vaším přítelem přišel tatínek a řekl mu, že si nepřeje, abyste spolu byli. Tak to muselo být po tolika letech silné zjištění, máte to hodně teda v srdci, na paměti, když vás to napadlo i právě u tohoto tématu. a právě tento příběh sdílíte, tak to chápu, že teda silná káva. Ten důvod teda možná ty finance, jak říkáte. Říkáte, že to řekla jeho maminka, takže vlastně vy jste o tom spolu nemluvili.
1: Nikdy. Ne, mě to potom, on to potvrdil a mě sám říkal, že jako my jsme byli vždycky chudí proti vám. Já říkám, ne, pak naopak si myslím, že jste byli bohatí o to, že vás bylo tolik sourozenců, že já jsem, to se v tom mě vždycky chybělo, já jsem vždycky mamice říkala, mami, ale to je nespravedlivé, víš, jsme jenom dva vedle, jako byli sousedovi, děti tam měli čtyři, jo, a tři babičky měli ještě, tak jsem vždycky říkala, naopak tě jsi bohatší jak já, protože mě právě ti sourozenci chyběli, my jsme byli jenom dva. Taky. To jste dnes se nevzali, jenom vzala jsem si jiného, toho bral taky, jako měl nás ráze, kde se stíkali, když jsem dojela do Karolinky domů, tak jsem ho nešla navštívit s manželem, takže nás bral.
0: Mm-hmm. No tak, Liduško, děkuju moc, že jste se s námi podělila o svůj příběh. Bylo v něm kousek smutku nad tím, co mohlo být, kdyby tehdy do vašeho vztahu nezasáhl tatínek. Tak vám přeju, ať na to dávnou lásku vzpomínáte s úsměvem na to, co je hezké, co jste prožili, jak říkáte, svého manžela potom jste našla. Tak opatrujte se, zavolejte zase někdy příště. Ano?
1: Láska v mém životě.
0: Naslyšenou, paní Liduško.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní téma zní, jak znovu najít radost a naději po rozchodu. Možná právě váš příběh ukáže někomu, kdo dnes prožívá těžké období, že i po konci jednoho vztahu může přijít nový začátek. Teď zaspívá Karel Gott, Darinka Rollingsová, krásnou písničku Zvonky štěstí. 23 hodin, 13 minut, s vámi je Jarka Barboříková. Krásnou noc přeju.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Ta dnes patří příběhům o chvílích, kdy v našem životě skončila láska, o které jsme si možná mysleli, že vydrží navždy. Jak jste se po rozchodu nebo rozvodu dokázali znovu postavit na nohy vy? Teď se ptám paní Lenky, která volá od Brna. Halo, halo, slyšíme se, Leni?
1: Neslyšíme, to se ztratilo.
0: No, tak byla jste s námi ve vysílání, ale jenom na moment, pak se to opravdu ztratilo, tak zkusím to tady napravit.
1: No, to se
0: napravit.
1: Já, to se
0: ano,
1: ztratilo.
0: Výborně. Teď vás slyšíme a slyšíme dobře, tak povídejte, co máte k tématu.
1: Dobrý den, já mám takový příběh, že jsem poznala přítela, byli jsme spolu 20 let, jenomže já jsem ho ztratila, on mě umřel v necelých 63 letech. Ale on to tady nejde, předtím byl ženatý, manželka se na něho vykašlala, lítala za chlapama a prostě nevařila mu, neprala nic a já jsem se ho ujmula.
0: Mm-hmm. Tak dnešní téma zní, jak jste se dokázali vypořádat s rozvodem nebo s rozchodem, tak váš muž tady odešel nikoli od vás, ale odešel tady do nebe, jestli jsme to pochopili dobře. Tak jaké
1: ano.
0: To potom bylo překonat tady tu velkou
1: ztrátu,
0: těžkost?
1: To je těžký, protože to zemřel loni v prosincu a je to teprve 9 měsíců, co zemřel, tak to dopasovat mi jsou těžko.
0: A kdo vám pomáhá? Nebo co vám
1: Nikdo,
0: pomáhá?
1: Já jsem na to sama.
0: Jak to, nemáte žádné blízké? Rodinu, ne, přátelé?
1: Nemám. Tak. Protože se brácha se na mě vykašlal kvůli tomu, že on z začátku pil a teď se vůbec se mnou mluvit a já jsem ho to odnaučila.
0: No a naučila jste se tedy časem být sama? Nebo pro vás ta samota zůstává těžká?
1: Ano, tak mám problémy s chozením a s rukou. Já jsem po mozkové příhodě. Já jsem spadla a měla jsem krvácení silný do mozku.
0: Jsou chvíle, kdy se s manželem v duchu ještě povídáte?
1: No, mám tady jeho fotku a třeba rozjíhám svíčku a povykládám si s ním. A
0: dokážete si udělat radost i sama pro sebe? Máte nějaké cesty, jak se dostat vždycky z nějakého splínu? Co vám pomáhá?
1: Hrob každý den a no, je to škoda, no, mohl žít. On spadl a zomil si vratel jako v páteř, tady vzadu ten atlas a přestal mu fungovat mozek a srdce. Jenomže sanitka přijela mě, on po druhý večer se mi volal, přijela ve 3:45, a on spadl na záchodě a oni otáhli jak slona a prostě mu oblížili, no.
0: Přemýšlela jste někdy nad tím, že by do vašeho života mohl vstoupit ještě někdo další?
1: Nepřemýšlela, zatím ne. Zatím je to čerstvá rána, zatím ne.
0: Tak buďte tomu otevřená, protože ať to bude kamarád, partner nebo kamarádka, tak jakákoliv lidská blízkost je pro člověka dobrá. Hlavně v těch chvílích, které prožíváte vy. No tak vám přejeme, aby každý ten den byl o něco veselejší.
1: Mám přijet, že umírá, jak byl zapojený na těch přístrojech, tam byla ale 6,5 hodiny a při té příležitosti řekla jsem, Miláčku, já jdu brzo za tebou. Slyšel to doktor, no. Marika, co nedělejte.
0: Leni, tak děkuju moc za tu otevřenost, přeju vám, aby i život, který teď kráčíte sama, byl pořád hezký, abyste našla spoustu důvodů k úsměvu a abyste kolem sebe našla ty, kteří vám pomohou. No, když budete chtít, jsme tady my, Noční linka, kdykoliv zavolejte, my si popovídáme rádi. Ať se vám daří. To byla paní Lenka, která volala od Brna, toto je Helenka Vondráčková, která zaspívá písničku Taneční střevíce a pak se budu těšit opět na někoho z vás. Pojďme připomenout téma, to zní, jak znovu najít radost a naději po rozchodu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Moc hezká písnička, Helena Vondráčková. Za okamžik bude zpívat třeba Daniel Landa nebo kapela Damians, ale teď textové příspěvky, které píšete na e-mail linka@rozhlas.cz anebo na naši webovou stránku nočnilinka.cz. Tak paní Alena, 58 let. Po 22 letech manželství mi muž oznámil, že odchází za jinou ženou. Myslela jsem si, že se mi v tu chvíli zhroutil celý život a už nikdy nebudu šťastná. Nejhorší byly večery, kdy jsem zůstávala sama doma a pořád přemýšlela, co jsem udělala špatně. Hodně mi pomohla moje sestra, která mě doslova vytáhla mezi lidi. Začala jsem s ní chodit na výlety, později jsem se přihlásila na kurz angličtiny. Najednou jsem zjistila, že se zase dokážu na něco těšit. Nového partnera nemám, ale po několika letech můžu říct, že jsem spokojená i sama. Kdybych mohla něco vzkázat člověku krátce po rozchodu, řekla bych mu, nechtějte po sobě, abyste byli v pořádku hned. Dejte si čas. Paní Aleko, děkujeme za ten příběh. Možná ta poslední věta stojí za zapamatování. Některé věci zkrátka potřebují čas. A pan Petr z Prahy nám poslal, po rozvodu jsem zůstal sám v domě, kde jsme s bývalou ženou vychovávali dvě děti. Ze začátku mi každý kout něco připomínal a vážně jsem přemýšlel, že dům prodám. Nakonec jsem to neudělal a místo toho jsem začal měnit věci kolem sebe. Upravil jsem zahradu, pořídil si psa a po letech jsem zase vytáhl kolo. Právě na cyklistickém výletě jsem poznal partu lidí, se kterými jezdím dodnes. Novou lásku jsem nehledal, ale před 2 lety přišla sama a dnes mám vedle sebe ženu, se kterou je mi moc dobře. Zpětně vidím, že rozvod nebyl konec mého života, i když mi to tak tehdy přepadalo. Byl to konec jedné jeho části a začátek jiné. Děkujeme i panu Petrovi, je to hezká připomínka toho, že nový začátek někdy přijde právě ve chvíli, kdy už ho třeba přestaneme usilovně hledat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ono se říká, že čas zahojí všechny rány, jenže ve chvíli, kdy nás někdo opustí, tomu často příliš nevěříme. Kdy jste vy pocítili druhou radost ze života? Volejte noční linku.

0: Dobrý večer, máme 2 minuty po 11:30. Někdy za sebou zavřeme jedny dveře a dlouho netušíme, jestli se před námi vůbec nějaké další otevřou. Co vám po konci vztahu pomohlo uvěřit, že život může být zase hezký? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu. A povídat se s námi bude paní Marie z Pardubického kraje. Vítejte.
1: Dobrý večer. Mně před 13 lety zemřel manžel. Nikdy bych si nepomyslela, protože už mě bylo 70 roku, tak nikdy jsem si nepomyslela, nebo 70, ne, ještě nebylo, 68. No a nikdy jsem si nemyslela, že bych s někým znovu začala, prostě nic, protože byl hodný, byli jsme spolu 48 roku skoro a říkala jsem si, teď už bych si s nikým nic prostě jako nezačínala, nemá to cenu v těchto letech. A po 4 letech úmrtí byla jsem z toho taky celá pryč, jak ta paní Lenka říkala, nešťastná. No a šla jsem na rehabilitaci a tam byl pán, který měl po operaci druhý kloub. No, tak jsme tam jako začali chodit na venek, ale nejenom my dva. Taková ta naše partička, jako jsme chodili na kafe a na zákusek. No a on mi řekl tenkrát, byl taky vdovec a byl vdovec rok. No a on mi tenkrát říkal, že až přijede domů, že se přijede podívat, kde bydlím. Já jsem tomu nevěřila, protože to bylo 50 kilometrů. No a on opravdu za 14 dní přijel. Měli jsme spolu krásných 9 let, opravdu pěkných, ale jako jsme spolu nežili, nebydleli. On měl barák a bydlel tam s dcerou a já jsem u syna taky, jako máme barák, tak jsem bydlím se synem. No bohužel, co vždycky přijel v sobotu, protože měl i slepičky a to, tak to tam nemohl nechat samotný. Tak buď to jsem tam třeba já, když pro mě přijel na týden, třeba jsem tam byla týden u

0: uklidila jsem mu tam všechno a vyprala prostě. Jako se mně to líbilo, že ani spolu nebydlíme, že prostě mám takový jako volnost, nemám takový povinnosti už. No a co čert nechtěl, oslavil v září loni 80. a přesně za měsíc umřel. Bylo to další rána, protože normálně jsme s tím nikdo nepočítali, ale jako dobrých těch 9 měsíců.
1: Počkejte,
0: jako pěkné,
1: let nebo měsíců?
0: 9 let, já říkám měsíců. Ne?
1: Jednou jste řekla let a teď měsíců, tak
0: ne,
1: jenom abychom si to upřesnili.
0: 9 let.
1: Tady to zní líp.
0: No,
1: přesně tak, to je vlastně krásný příběh o tom, že láska může do života přijít ještě jednou, i když ji člověk vůbec nehledá. Mrzí mě, že tady odešel, ale byl to vlastně zázrak, že jste potkala dva takové muže svého života.
0: No, ano. Říkám, nikdy to nikomu...
1: To nikdo nepotká třeba ani jednoho za celý život.
0: Aby neostával sám, teď nemusí s ním bydlet, prostě povypráví si toho za celý týden spolu dost a zas to jde dál a prostě už teď bych nikoho nehledala, že jo, protože mě přes 80. A kdyby ta paní Lenka chtěla na mě číslo telefonu, tak ho klidně dejte. Já bych ji z toho rozmluvila trochu. A ona je ještě po mně, zase proti mně mladá. A nikomu nedoporučuju. Když by měl možnost, ono dneska je těžko sehnat v tomhle letech někoho. Jako prostě, když je někdo už starší, tak ať to je pán, nebo akor dneska v té době, když jsou sami ty takový podvodníci a všechno možný. Ale prostě najdou se. Tohle to bylo, jako že jsme se přímo viděli a jinak nechtěla jsem nikdy nikoho, prostě kdyby mě někdo někdy řekl, budeš někoho mít, nevěřila jsem tomu a opravdu příjemné i všechno, prostě jsme si tam asi padli do oka. Opravdu přijeli, když jsem tomu nevěřila, bylo to 50 kilometrů, tak jsem tomu ani nechtěla věřit. Ale opravdu každý týden semka jezdil.
1: No, možná právě toto si z vašeho příběhu můžeme odnést. Nezavírat dveře předem tomu, co ještě může přijít. Člověk nikdy neví, koho potká a jakou hezkou kapitolu mu život ještě nachystá.
0: A kdyby ta paní Lenka se mě ozvala, byla bych ráda.
1: Tak vydržte na telefonu, já si od vás vezmu telefon a uvidíme, jestli vás dokážeme propojit. Naslyšenou, paní Maria.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl potlesk pro Daniela Landu. Za 3 minuty máme 11:45. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A dnes si povídáme o tom, co přišlo potom, když první smutek z rozchodu a zklamání začaly pomalu mizet. Přinesl vám rozchod nakonec do života něco, co byste bez něj možná nikdy nepoznali? Paní Marie je s námi, dnes je to sama Marie. Tentokrát voláme, nebo voláte někde od Prahy, pamatuju si to dobře?
1: Ano, z Černošic ubytovny.
0: Vítejte ve vysílání a povídejte, co máte k tématu.
1: Já vás všechny zdravím, přeju příjemný večer nebo dobrý den. Já vám teďka povím, opravdu se to stalo. Já prostě, abych byla třeba včas v práci, tak jsem byla různě po podnájmech a privátech. A ten první, to jsem byla u rodiny, kde měli 2 holčičky, 2 chlapečky. Ta paní neměla kus ruky po úraze a ten pán měl, tím se narodil, dětskou ruku. A já jsem jim tam jako pomáhala, jo, a ten pán časem začal pít. Prostě tu rodinu už nemohl zabezpečit, začali se hádat. Jo, a co teďka? Takže i policajti tam kolikrát byli a dopadlo to tak, že nakonec ten jeden policajt si tu paní vzal a měl s ní, ona mu dala syna potom ještě. Takhle to dopadlo. To je opravdu pravda. Tohle se stalo. Tak tam dlouho chodili dělat pořádek, až si ji odved, jestli má dětskama, vzal si ji a měl s ní kluka. Takže ona začala úplně nový život, úplně jiný, a pak se měla dobře. My jsme nechodili po bazarech, aby jsme sehnali na dítě kočárek a tak dále a tak dále. A pokud jde o mě, když umřel partner, já jsem se z toho nikdy nedostala, bohužel byl to druhý partner, ale držela mě práce a prvnímu partneru, ale jsem vděčná, i když jsme se rozešli, vypadalo to všechno, že to klapne, neklaplo. V tom druhém případě to vypadalo, že to bude špatný, počítala jsem, že se třeba rozejdeme. Vydrželo to 25 let do jeho smrti. Ale tomu prvnímu partneru jsem vděčná, protože já jsem předtím měla napadení. 2x, 3x to bylo takový horší. Byla jsem prostě v nesprávnou dobu na nesprávném místě. Jo, to ranní vstávání, ty noční a chození kolem té trati a takhle. A, takže já jsem...
0: Paní Marie, máme to pochopit tak, že ten manžel vás napadl, ten první partner, anebo někdo cizí?
1: Ne, to byl cizí. Mm-hmm. První partner byl dobrý, ale nechtěl moji matku, když byla nemocná. Já jsem se ho neptala, já jsem si ji dovezla do jeho bytu, měli jsme před svatbou a prostě jsme se radši pak rozešli. Buď on nebo matka, tak matka. Matka to vyhrála.
0: No to
1: takhle,
0: je
1: jo, ale stejně tomu prvnímu jsem vděčná za to, jo, že to takhle se mnou zkusil, protože jak říkám, já jsem předtím byla napadená, nedošlo teda úplně k tomu nejhoršímu, jo, ale já jsem byla vyšokovaná, já jsem se těch mužů bála. Teď jsem nebyla nic moc, byla jsem nespolečenská, takže já bych zůstala úplně sama. A on mě vlastně z toho vytah. Jo, ale potom bohužel jako se to stalo s tou maminkou a já jsem se musela rozhodnout. Předtím jsem stála při něm, no ale pak, když bylo tohle, tak jsem se postavila na stranu té matky. Sehnala si svůj byt.
0: Dobře, paní Marie, a mluvili jste potom s tím partnerem někdy v pozdějším období? Řekl vám třeba někdy, že toho lituje?
1: No takhle, on byl o 14 let, byl starší než já. Nebyl vyžilý, já jsem se tenkrát hodně spletla. Já jsem chtěla někoho prostě, aby byl na tom podobně jako já. Jo, no my jsme se vydávali, ale radši jsem nechtěla. Já jsem pak měla velice hodného partnera. Já jsem vydržela být akorát rok sama po tom rozchodu. Jo, a pak jsem měla toho druhého a ten mi to úplně všechno vynahradil. Ale bohužel dávali mu 3 roky života a byla jsem s ním 25 let, ale nevzali jsme se nikdy. Děti jsme neměli. Jo, takže já jsem se začala tahat po těch ubytovnách, privátech, mě držela ta práce akorát. No, já jsem se toho nedostala. A pokud teda, tak ať se ty ženský toho nebojejí. Jo, ty starší pánové, tam už musí být opravdu láska k tomu chlapovi. To už není na nějaký sex. Akorát u někoho třeba jsou výjimky. Jo, ať se toho nebojejí, ono je spoustu jiných prostě...
0: To je hezké povzbuzení, Marie. Já myslím, že vám rozumíme. Můžou si prostě najít nějakého parťáka do života. Jste teda důkazem toho, že když jeden vztah skončí, vůbec to neznamená, že člověka už nic krásného nečeká, a právě naopak. Krásných 25 let na vás čekalo. Děkujeme za milé povídání, za návštěvu. Zachovejte dál přízeň Noční lince. Poslechněte si kapelu Damians a taky příběhy ostatních. Loučíme se. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Asi každý se s rozvodem vyrovnává jinak a žádný univerzální návod neexistuje. Co zabralo právě u vás a co byste dnes doporučili někomu, kdo má čerstvě zlomené srdce? Volá pan František ze Židlochovic. Vítejte.
1: Ano, dobrý večer, paní Jaruško, já vás zdravím v rozhlase a zdravím všechny posluchače do Čelinkýho rádia.
0: Děkuji, povídejte.
1: Dívejte se, já vám to řeknu asi tak, podle mě, my už jsme s manželkou 64 roku, my jsme se nikdy nehádali, nebo nedohadovali jsme se o nějakým rozvodu, nebo jo, to u nás nikdy nepadlo. Já si myslím, že jsme si každý dělali v té rodině svou práci. Manželka doma, já zase se po té práci, jo, po těch kuškách, tak jsme každé dělali svoje a hlavně si myslím, že nám to pasovalo v ložnici, v posteli. To, víte, kdo by se tomu zasmál, ale je to důležitá věc. Neodporovat si někdy něco takového, jo, když by to na nás přišlo. Takže tam, já podle mě, to byl hlavní důvod, že nám to vydrželo, ale samozřejmě už nás to opustilo, tady ty hradovánky v posteli, ale dávám tomu takový prostě důraz, tam to musí pasovat, v každém případě. Myslím si, že hodně lidí se rozvedlo kvůli tomuto, jako jo, kvůli tomuto důvodu. No, takže takhle to vidím. Moje jako to dlouhé trvání toho našeho manželství, jo?
0: Dobře, Františku, můžete si stlumit to rádio? Já jsem si říkala, až bude nějaký příznačný moment, že vás o to poprosím a než to stlumíte, tak řeknu, no tak, jak bych to řekla, tak kulantně, partnerská chemie zkrátka musí podle vás fungovat.
1: Ano. Tak furt si máme rád, já si myslím, já mám rád babičku rád, protože když vidím, že chátráme, jako majo, už ještě bych rád překonal všechny ty nemoci starých lidí, jo, no už začínáme trochu hůř chodit, víte, ale doby, co nás ještě čeká, necítím se na to, že bych měl zítra umřít, jo, ale může se stát všechno. Ale klidně bych rád překonal všechny ty nedohy starých lidí, no, prostě být tady co ne, když už, už je nám taky do roku, že 84, no, takový ty, víte, já to, když to sleduju, ty lidi z kulák spadne, zlomí si klíční kost, zlomí si takhle a pak si marodí, jo, no. My zatím těch nemocí, těch tady lidí nemáme, takový ten cukr trochu cholesterol a to chození, jo. No, jinak si myslím, že dobře vidíme, dobře slyšíme a...
0: A dobře no, se k sobě chováte, Františku. Já bych možná ještě dodala jedno pravidlo, nikdy nenechat slunce zapadnout, když ještě nezapadla hádka. Do západu slunce by měl být doma zase mír, se říká. No. Tak děkuju za to sdílení, za tu hezkou upřímnost. Ať se vám daří, ať u vás doma všechno funguje.
1: No, snažím se, možná se stále hodně, víte, a když to trochu najevo, že mám rád, no a tak, no. Tak jo, tak děkuju, dobrou noc, ať si jo, Jarušku.
0: Je minuta po půlnoci, za okamžik odstartujeme další hodinu noční linky.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, krásnou noc. Je před námi druhá vysílací hodina dnešní noční linky. Ze zlínského studia Českého rozhlasu vás zdraví Jarka Barbuříková a budeme si opět povídat o tom, jak po konci jednoho vztahu znovu najít radost, naději a časem otevřít dveře i někomu dalšímu. A už první hodina ukázala, jak rozdílné mohou být vaše příběhy. Někdo zůstal sám, někdo potkal novou lásku ve chvíli, kdy ji vůbec nehledal. A zazněla tu i jedna pěkná rada, nezavírat dveře tomu, co nám život ještě může přinést. Jak to bylo u vás? Co vám pomohlo znovu se těšit, důvěřovat, žít naplno a třeba se i zamilovat? Volejte mi do noční linky 731 800 900. Druhá hodina našeho společného povídání začíná právě teď. Je s vámi Jarka Barbuříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: máme 9 minut po půlnoci. Konec vztahu může člověku na nějakou dobu vzít pevnou půdu pod nohama. Kdo nebo co vám tehdy pomohlo najít jistotu a chuť jít dál? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a odpovídat bude pan Václav, který volá do zlínského studia z Berouna. Václave, teď jsme ve vysílání, až teď začíná.
1: Takže poprvé jsem se ženil v 21 letech, měli jsme syna a dceru a po 12 letech manželství první manželka zjistila, že si v životě nic neužila. Takže po takovým dalším dvouletým trápení jsem požádal o rozvod a okresní soud tenkrát za hlubokého komunismu mi do vlastní péče přisknul 8letého syna a 11letou dceru. 17 měsíců jsem byl máma, táta na plný úvazek.
0: Václave, můžu se doptat, i když je to teda brzo, obvykle se ptám na konci. Jak to, že vám je dali do péče? Nebylo to tehdy běžné? Ne?
1: Prosím, ano, nebylo to běžné, ale říkám znovu, že manželka po 13 letech zjistila, že si v životě nic neužila. Takže začala užívat.
0: Takže
1: a to,
0: ne, nejevila jakoby zájem, takže šli k...
1: Tak, no moment, já budu povídat. Chvíli, vidíte?
0: No, promiňte.
1: Ano, já vám to vysvětlím za chvilku. Za chvilku poznáte, proč. Jo?
0: Dobře.
1: Takže po 17 měsíců jsem byl máma, táta. Vařil jsem, odolával v paneláku se 7 bytama útokem různých babiček a tak, který se pak dokázali, nebo kterým jsem dokázal, že umím ohřít i dobrou kaši a další věci. A pak jsem se jednou dostal do takového trošku mírného povídání, možná trochu i sporu s paní učitelkou mého syna. Byl jsem za ní ve škole, chvíli jsme si povídali, půjčil jsem jí kapesník, pak jsme se sešli na druhé povídání o knihách, o takovýchhle věcech. Nakonec vám můžu říct, že s tou paní učitelkou jsme letos na MDŽ 8. března oslavili 41. rok manželství. Manželka měla dvě děti, já jsem měl dvě děti a naše další druhé manželství mělo dohromady 4 děti. Dneska jsou to teda dospělé lidi, ale celou dobu, co jsme spolu žili nebo co žijeme, jsme neměli jediný problém v tom, že moje děti, tvoje děti, byly to naše děti. Všechny manželka, díky tomu, že byla učitelka, krásně vychovala. Děti mají dneska velice slušné povolání a já vám můžu říct, že jste se ptala, proč tenkrát soud rozhodl? Můžu odpovědět?
0: Ano.
1: Když vám řeknu, že jsem 40 let ženat a manželka, respektive máma, no máma, já říkám rodička, prvních dětí je 40 let neviděla.
0: No, to mě teda teď úplně posadilo.
1: Takže,
0: na zad... No.
1: Takže tady máte to vysvětlení, víc povídat nebudu. Já nemusím a nechci. No. To už jsem dávno všechno zapomněl.
0: Rozumím, jsem... ale toto je teda něco. Vy jste nespojili jenom dva životy, ale rovnou dvě celé rodiny. Vy dvě děti, ona dvě děti a najednou vás bylo 6. To musela být velká změna. Z nuly na 100.
1: Tak báječně, tak jsme si to užili. Dneska máme teda všechny děti vdaný, dvě jsou, nebo daný ženatý, jsou v cizině, ale všichni mají velice slušné životní postavení, takže to všechno zase díky té mé manželce, s kterou teďko žiju a s kterou se připravuju a zítra ráno odjíždíme na 4 týdny do lázní.
0: To dá. Tak vám přeju, ať vám ta vaše velká rodina dělá pořád radost a děkuju, že jste zavolal do dnešní noční linky. Moc si užijte s manželkou lásky.
1: Divadlo, ale i cestování, takže jsme za těch 40 let poznali 21 států světa.
0: Klobouk dolů. Václave, opatrujte se, zavolejte
1: tak
0: zase.
1: Já ještě musím říct jednu větu. Já jsem pracovala, manželka vychovávala.
0: No.
1: A do dneška jí za to musím být vděčný, stejně tak, jako jsou děti.
0: Fungovalo to, dokázali jste se zžít a bylo to asi podle představ vás
1: tak.
0: A tak
1: ano,
0: to má být. Každému
1: tak.
0: Pasuje něco jiného.
1: byli jsme jedna rodina, která měla čtyři rovnocenné děti. Děti dneska mají bráchu, ségru, ani nevíme, které komu patří.
0: Dobře. Opatrujte se a přeju krásné...
1: Vidíte, že se ten váš dnešní název toho povídání skutečně naplnil celým životem.
0: Mm-hmm. Ano, já jsem za to moc vděčná. Snad tady někdo bude absorbovat tu naději a tu inspiraci do svého vlastního života. Vám přeju ještě spoustu společných radostí s manželkou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Paní Marie je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Vítejte, přejeme vám krásnou noc.
1: Dobrý večer, já jsem se zbudila na vás dneska dost dlouho. Slyšela jsem poslední příběh.
0: Ale dovolala jste se, to je dobře. Mluvíme o tom, co nás dokáže po rozchodu nebo po rozvodu opět vrátit do života. Tak jaký je váš recept?
1: I byl teda nádherný ten příběh, ale vůbec mu ho nezávidím, pánovi, přeju ho. Já to řeknu krátce. Já jsem měla to štěstí, že jsem se svým manželem žila 62 let. Od 6. třídy láska trvala, od 6. měšťanky. A nikdy nás nenapadlo, nikdy. Opravdu nikdy. Ne, že by bylo, nebyly nějaký dohady nebo něco obyčejně kvůli hloupostem nebo kvůli dětem něco. A řekl, že mě řekl, že nás jsem všecko doma zkazila, děti a kočky, psi. A já jsem vždycky se smála a říkala jsem nejvíc tebe nebo takový. Ale jenom to řeknu krátce, že když jsme spolu 62 let, když mě zemřel, šlo to strašně rychle. A v té době už by mě, když mě nám bylo přes 80 let, tak mě jako nikdy už nenapadlo, že bych něco scháněla. Ale víte co, je to štěstí, když se to povede po druhý, ale já si myslím, že nejlepším štěstím pro mě bylo, že jsme to tak dlouho vydrželi, i když teďka to je, teďka už to je takové, na to vzpomínáte, ale opravdu je na to dobrý všecko, i když jsme opravdu
0: rozumíme,
1: jsme si pocestovali,
0: určitě,
1: prožili jsme to krásně a nelituju toho, musela jsem si na to zavolat. Je to nádherný, když se to dá vydržet. Já nevím, jestli bych měla odvahu něco dalšího začínat. Ovšem, věřím tomu, že kdyby mě bylo málo, že asi bych, ale měla bych z toho strach. Přeju každému, komu to vydrží. O to horší to pak je, když se musíte rozloučit. Když člověk pak je 6 let už vdovou a musím schánět kamarádky a mám 7 pravnoučat a takže mám teda starosti, radosti a myslím si, že dneska ty mladí lidi to berou lehčejc, já nevím. Já když vzpomínám na svou třídu, na svý spolužáky, tak abych vám řekla pravdu, tak většina z naší třídy, nebo snad nepamatuju, asi jeden nebo dva se rozvedli, jinak to prožili všechny. My jsme byli snad jinačí tenkrát. Nevím, nedovedu to pochopit, ale bohužel. Tím bych asi skončila.
0: Dobře. No tak vy jste vlastně tu svou velkou lásku našla, prožila, dnes už nikoho hledat nepotřebujete. Důležité je, že jste našla způsob, jak být spokojená i sama se svou širokou rodinou.
1: Ano, ano. Musí mít ovšem oba dva, nesmí být jeden, že se hnedka urazí a hned je konec, ne. A naučila jsem se to, že jsem věděla, kdy nemám mlčet, ale můžu mlčet a kdy jako prostě si to říct, až když se to srovná za chviličku. A nikdy to netrvalo dlouho. Mějte se moc hezky, strašně ráda vás poslouchám, když se stačím zbudit. Obyčejně se budím na 11. Dnes to bylo na půlnoc.
0: Dnes jste se vzbudila, ještě k tomu i dovolala. Tak zase příště. Naslyšenou, paní
1: Mějte Marla. Se moc hezky, nashledanou a všem přeju dobrou noc.
0: To byla paní Marie z Hradce Králové, toto je Věra Špinarová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi. Povídáme si o žárlivosti. Povídáme si o tom, že znovu někomu otevřít svoje srdce může být po velkém zklamání pořádně těžké. Jak jste překonali třeba tu žárlivost nebo strach, nebo to, že další vztah může skončit stejně špatně? Jak znovu najít radost po rozvodu nebo po rozchodu? Na to se ptáme i...
1: Jaruško.
0: Ano, paní Vlastinky. Už jste ve vysílání, povídejte, co máte k tématu. Co jste prožila, nebo někdo z vašich blízkých, o čem chcete vyprávět?
1: Paní Jaruško.
0: Ano, už jsme ve vysílání,
1: povídejte. Já vás špatně slyším.
0: My vás slyšíme dobře.
1: Já vás špatně. Tady je Vlastina z Krnova.
0: Povídejte.
1: Já vás zdravím všechny. A pozdravuju, prosím vás, Pepina na Valachy a vítám jeho paní zpátky z nemocnice. Operace dopadla dobře, přeju hodně zdravíčka a radosti s manželem. A teď bych tomu tématu. Brala jsem se, nežme. Já jsem měla 22 roku a byli jsme spolu 22 let. Po 22 letech jsme se rozvedli, protože manžel si našel přítelkyni a mě zůstalo 4 děti a jeden je 6000 chlapec, kterého jsem vychovávala. No... Pak jsem si našla druhýho, asi po 8 letech, ale bohužel to se mi zabil v autě a zůstal mě syn po něm. No, tak jsem to doklepala, jsou na důchodě, jsou na vozíku. Je mi velice smutno a nejbýt Českého rozhlasu Olomouc,

0: Velko.
1: Já myslím vlastnínko, že určitě ne, protože nějaké takové vzájemné sdílení nemusí být o fyzické kráse nebo fyzických schopnostech, ale úplně o něčem jiném, o té lidské blízkosti. Takže nějakou cestu, kdybyste našla, jak na to, tak to by bylo prima.
0: Špatně slyšet na ruku, já vás neslyším skoro.
1: My slyšíme každé vaše slovo, nebojte vlastinko, slyšíme moc dobře.
0: Jo.
1: Tak kde vám najdem toho parťáka? Co? Kde se hledá parťák? Podle vás.
0: No, přijmula by partnera, jakoby to neodluje alkoholu. To je největší nesvár. Proto jsem se rozvedla se čtyřma dětma, zůstaly mi čtyři děti. A pak kolem paneláku se batolil takovej opuštěný chlapeček, měl 3,5 roku. Já jsem se ho ujala, nakonec mi říkal maminko, vyučil se a šel do světa, že jeho tatka je v Ostravě, že mu našel práci, on se vyučil jako zedník. No a bohužel zůstal s ním a nevím vůbec, kde zůstal, jak zůstal, co se s ním stalo, vůbec nevím nic. Ani on, ani ten otec nedal vědět.
1: No, tak to by bylo krásné vypátrat ho a třeba se s ním znovu sejít. Třeba dokážete najít způsob, jak to udělat. Vlastníko, překročili jsme čas, musíme se rozloučit, dopovídáme si to příště, co říkáte? A se mi teď řeknete, že mě neslyšíte, jako skoro pokaždé, tak víte co, pustíme si písničku a já zkusím ještě mimo éter si s vámi popovídat, jestli ta spojení bude lepší. Jaromír Nohavica, jiné to nebude. V noční lince Českého rozhlasu.

Jeden rok a nebo už jen den, na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitoncema

0: krásně mu to hraje a zpívá. To byl Dalibor Janda, Vchází bez vyznání. Posloucháte dál Noční linku Českého rozhlasu a pokračujeme v tématu, co nás dokáže po rozvodu nebo po rozchodu vrátit zpátky do života. Rozchod neznamená jenom ztrátu partnera. Často se s ním mění celý náš dosavadní svět. Jak dlouho vám trvalo, než jste se vytvořili život, ve kterém vám bylo zase dobře? Na to se teď ptáme paní Ivetky z Olomouce. To je další naše posluchačka, další volající.
1: Ano, děkuji. Já zdravím všechny lidičky, krásnou noc a chtěla bych říci, co má se státi, stane se. Já jsem se vdávala v 19. Jo, už jsem to říkala do noční linky jedno, měla jsem dvě holčičky, manžel studoval 5 let, já jsem fakt živila rodinu, pak měl rok vojnu. Já jsem ten vztah držela 32 let, protože jsme žili za komunismu a tenkrát se opravdu to tak bylo, že děti z rozvedených manželství se nedostaly na žádnou školu. Tak já jsem držela ten vztah, já jsem se vdávala z lásky tedy a myslela jsem si, že vydržíme spolu celý život. Ale to jsem si jenom myslela, bláhově, jako mladá holka. Já jsem to držela 32 let, kvůli těm dětskám, jo? Aby ty holky se dostaly na školy. Taky se dostaly. Díky mně. Oni to nevidí, nechápou, jo? Oni to dnes nevidí. To je jedno. Oni vystudovali obě dvě vysoké školy. Ta jedna má 2 univerzity v Americe. Právnickou univerzitu. Vystudovala trestní právo. Druhá vystudovala, ta plakala, že se nedostala na práva, protože byly dvojčata, že? Takže ona, jedna se dostala, ta druhá plakala, 3 roky byla doma, brečela, že se nedostala taky na práva. Já říkám, tak umíš anglicky, tak zkus něco jiného.
0: No, tak zkusme se vrátit
1: říkám,
0: k tématu.
1: Si k tématu, ano. Aha. Takže nakonec jsme se teda rozvedli, já to zkrátím. Holky vystudovali, obě dvě mají výšky. Vysoké školy, mají dobré zaměstnání. Nakonec jsme se tedy rozvedli, já jsem se nechtěla rozvádět, ale manžel si dělal, co chtěl, řeknu to do éteru, ten si dělal, co chtěl, na nic se mě neptal, lítal po světě a tak dále, surfoval, no, tak jsme se rozvedli a teď chci říci, já jsem zůstala sama, jo, a teďka taková ta nejistota, že, v té duši. A potkala jsem jednoho pána, a s ním mě seznámil můj Belgičák černý, když jsem byla v tom stěhování, jo, tak mě s ním seznámil v hospudce, bylo vedro tenkrát, léto, červen, to byly vedra, tak já jsem si šla tam do jedné hospudky dát pivo, říkám si, dám pivo, já už na všechno kašlu, už jsem ten život vzdávala. A ten Belgičák na něho vyskočil, já říkám, co to děláš? Jo, na něho vyskočil v dobrým, ne, že by ho chtěl pokoucat. V dobrým. A říkám, co to děláš dolů? A ona se známil a my jsme potom žili několik let s tím pánem. Jo, my jsme se vytáhli z Brindy oba dva. Já jsem byla sama, on byl sám. Já jsem ho vytáhla z ubytovny a potom říkám, nebudeme žít spolu, že bychom dali ty příjmy nějak dohromady, ať co nemáme všechno tak drahý, tak jsme spolu žili asi, já nevím, 13 let nebo 10 let. A potom on furt taky lítal, jo, on byl takovej nevyrovnaný, hrozně, já jsem chtěla zázemí, jistotu a on byl takový rozlítaný, on měl takový nálady, on vždycky utekl třeba na 4 dny, pak se zase vracel a já jsem byla taková nejistá. A teď jednoho dne jdu do železářství, poslouchejte, co se mně stalo. No. Fakt, co má se stát, i stane se. Já jsem si šla kopit lavor, stála jsem v tom železářství a říkám, berete karty? Ona říká, ta vedoucí. Ne, nebereme, naproti máte bankomat. Říkám, dobře, tak já tam půjdu. A tam stál jeden pán a on říká, nikam nechoďte, já vám ten labor koupím. Říkám, no to nemůžete. A ta vedoucí, no to nemůžete udělat, to nemůžete udělat. Stál 176 korun. On říká, ne, já ji ho koupím. Světle zelený, krásný labor. On mě ho koupil a do dneška jsme spolu, jakože se navštěvujeme, já jsem ve svém, teda on je ve svém. On si mě chce vzít za ženu, ale já pořád váhám a já jsem kozoroh od nás, to je takový svobodomyslný znamení, jo, že mám ráda ten vzduch, tu volnost, jo, přitom hledám zázemí. Takže do dneška jsme spolu, on mě strašně pomáhá, má mě rád, i finančně mě jako drží, jo. Když potřebuju peníze, on mě fakt jako půjčí, dá, ne půjčí, on mě dá prostě nějaký finance. Já mám 3 pejsky, jo, navštěvujeme se, prostě mě má rád, jo. Takže tak jsem dopadla a když poslouchám ty příběhy těch lidí, úplně pláču, jo, to je nádherný, co říkal ten pan František, jo, 64 let spolu. Tak jsem si to představovala, když
0: takže,
1: jsem si brala
0: Ivetko,
1: své...
0: Takže, pochopila své jsem to, že vy jste vlastně dala šanci hned několikrát, 3krát.
1: Mhm.
0: Každý ano. Z těch vztahů byl úplně jiný, no. Možná ty dva si byly malinko podobní, ti muži.
1: No,
0: takový,
1: no. Ne, ten druhý, ten byl nevyrovnaný hodně. Mm-hmm. A teďka mám muže, co mě fakt má rád, opravdově, a pomáhá mi. Sice nejsme jako manželé, já žiju ve svým, já jsem tady u lesa sama, s pejskama na dědině, on žije ve svým, jo, on bydlí ve Slavoníně.
0: Máte každý to svoje. Tak se to chtělo několik životních pokusů, ale nakonec přišel ten pravý. To je krásné. Já děkuju, že jste se nám svěřila, že jste zavolala. Bohužel jsme přetáhli čas, Ivetko. Já jsem se vás snažila trošku popohánět, ale myslím si, že jsme řekli všechno. Vidíte, dobrali jsme se cíle.
1: No.
0: Tak to je hlavní.
1: Děkuji.
0: Krásný noční čas přeju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Znovu někomu otevřít srdce může být po velkém zklamání pořádně těžké. Jak jste překonali strach, že další vztah může skončit stejně? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a vítám pana Tadeáše z České Lípy. Vítejte.
1: Zdravím vás, zdravím všechny posluchače z Plzeňského regionálního vysílání. No tak já jsem, když to bylo 20 v roce 2008, když jsem do lidského reaktovali na stěny.
0: Tadeáše, my vás neslyšíme úplně nejlíp. Můžete zkusit začít ještě jednou?
1: Teď je to lepší?
0: Ano, to je úplně něco jiného. Dobré, povídejte.
1: Jo. Zdravím všechny posluchače regionálního vysílání. Chtěl jsem říct v roce 2008, protože jsem byl na starší ženy, ve 20 letech jsem potkal starší ženu, bohužel, ale mě využívala jenom, protože chtěla získat majetek po mém otci a prostě peníze z vejplaty a podobně. Po 8,5 letech prostě jsem se s ní rozešel. Potkal jsem kamarádku invalidní, ve vztahu přímo nejsme, ale ona je invalidní, protože přežila vlakové neštěstí, které zažila v 95. roce u Poličky. Aha. A pomáháme si vzájemně a jsme si dost blízcí, jako. Takže jako na vztah jako takovej už nemám i díky mému zdravotnímu handicapu, který bohužel mám po létech, ale vrátil jsem se k svému otci, níž mě bývalá přítelkyně rozkmocila a máme dobrý vztah. S celou rodinou jsem se dal dohromady. No a jsem docela až na to zdraví teď relativně spokojen.
0: No tady až já můžu se zeptat teda na tu osobní otázku, o kolik let byla starší ta paní?
1: O 29.
0: No tak, teď bylo trošku ticho.
1: No.
0: To je dost.
1: To je dost, no. A dneska říkám, mám tu kamarádku a jsme spokojení, no. Tak mám svýho tátu, který ho mám moc rád, jako. A mrzí mě, že právě jsme byli rozmocení a dokonce jsme spolu vedli i soudní spor o nemovitosti a všechno se zahladilo, jako.
0: Mhm. A to teda
1: táta věděl, že zatím já nejsem a prostě mě přijal s otevřenou náručí opět.
0: Tak to je moudrý tatínek, protože to musela být pro něj velká rána, prožívat teda nějaké takové trauma, ale on se na to dokázal teda povznést a
1: říkal, že dost se pro mě nabrečil.
0: No tak to chápu a je úžasné, když se dají takové vztahy napravit. Já si myslím, že to je obrovskou inspirací pro naše posluchače, protože mnozí nemají ideální vztahy se svými dětmi, my o tom mluvíme často tady, tak je krásné slyšet, že to jde po letech napravit.
1: A ta kamarádka Markéta z toho vlaku osudného, který 24. června 1995 havaroval u Poličky, tak je velkou oporou.
0: Ano. To si myslím pamatujeme. Tak děkuju vám za vaši přízeň. Zavolejte zase příště, když bude téma, které vám sedne. Vytočte noční linku a přijďte.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: To byl pan Tadeáš. Je 1 hodina ráno a naše dnešní noční linka se uzavírá. 2 hodiny jsme společně sdíleli příběhy o lásce, které skončily o ztrátách, samotě, ale především o odvaze znovu se nadechnout a jít dál. Děkuji vám za otevřenost, za vaše vzpomínky i za chvíle, kdy jsme se společně zasmáli. Možná si z dnešní noci odnesete jedno. Nový začátek nemusí přijít hned a nemusí vypadat tak, jak jsme si představovali, ale nikdy nevíme, co hezké nás ještě někde čeká. Od mikrofonu ve zlínském studiu se s vámi loučí Jarka Barboříková. Přeji klidnou, krásnou noc, milou neděli a hlavně, ať máte ve svém životě pořád na co a na koho se těšit.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. K čemu by byl ale takový vtip třeba Švýcarům? Jim se i tak vede dobře. Němci jsou zase v Evropě známí tím, že nemají smysl pro humor, ale tahle pověst se drží jen díky houževnatému úsilí německých redaktorů, profesorů a učitelů, kteří ji střeží jako oko v hlavě. V Evropě prý mají největší smysl pro humor Španělé a Italové. My Češi říkáme, že máme stejný humor jako Britové, ale paradoxně, oni se našim vtipům vůbec nesmějí. Tak tedy zahajuji hodinu českého humoru jen a jen pro nás, pro Čechy. Zábavu nad klasickými filmy, skeči a televizními estrádami vám přeje Patrik Rozehnal. Tentokrát se o pozvednuté koutky úst postará muž, který se narodil 19. června roku 1924 v Praze. A čím se stal?
2: Už je to tady.
1: Ano, měl bych prozradit, že jste se stal hercem, komikem.
2: Já jsem bás. Bás.
1: A jak tak koukám, tak docela plodný, co?
2: No, mám jednu dceru.
1: To jsem ani nevěděl.
2: A ty máš nějaké děti?
1: Já, bohužel ne. Naší rodinu potkala nehoda a zahynuly při ní všechny ženy.
2: Je to opravdu rána osudu, příteli, že v jednom okamžiku ztratit manželku, tchýni a švagrovou.
1: No, a k tomu ještě tohle počasí. No, raději se věnujme životu Luďka Kopřivy. On nás bude bavit celou hodinu.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty.
1: Luděk Kopřiva byl mistrem zejména menších rolí, ale všichni se ho pamatujeme v těch opravdu výrazných. Vynikal v komických a satirických postavách, které doplňoval svým charakteristickým hlasem a vzhledem. Angažoval se ve filmu, televizi i rozhlase, i v dabingu. A na úvod, jak už bývá naším zvykem, začneme z vesela. Prostě to takzvaně rovnou rozbalíme. I s Otou Šimánkem ve scénce nazvané U zubaře.
2: Doktor Jukajda?
3: Polední přestávka. Trháme až od 2.
2: Je to vaše peněženka?
4: No ne. No drahý příteli, kde jste ji našel?
2: Je tady dole před domem, teda před střediskem, že?
4: Je
2: to všecko?
3: Všecko. Poctivému nálezci přináleží poctivá odměna.
2: Ne, to vyloučeno, to byste mě urazil.
3: No, tak tedy aspoň stopečku gruzináč.
2: Ne, děkuju. Ne, opravdu děkuju, já nesmím.
3: Co pak játra?
2: Trabant.
3: Auta ta nás připraví o spoustu rozkoší, jako ledviny a játra. Čím bych se vám ovšem odměnil, příteli?
2: Ne, o tom vůbec nepřemýšlejte. Jsem rád, že jsem vás poznal a že jsem vám mohl udělat radost. To je všecko. Tak nashledanou.
3: Je moment, usmějte se ještě jedno.
4: Zuby!
3: Vážený pane, ještě jsem nepoznal člověka, který by nepotřeboval prohlédnout chrup. Podívejte se, dneska to budete mít bez objednávky, bez čekání. Prosím, račte se, posaďte.
2: Ale pane doktore, tak, já na to nejsem duševně připraven.
3: Jen se posaďte hezky.
2: Pane doktore, ale já se... Ale pane doktore...
3: Tak, řekněte a...
4: Aha.
3: A... Ta dolní stolička tam musí ven.
2: Co,
3: ta...
2: pane doktore, já přišel na tu peněženku.
3: Sečte, nebo bych byl nucen vás přikurtovat. Tak, to je totiž ve vašem zájmu. Chápejte, kdybyste mi klepnul do kleštiček, tak byste si mohl případně urazit nosánek. Tak.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já jsem vám taky za to nesmírně zavázán, rozumíte? A proto se vám musím revanžovat. Tak a hezky, možná, že to bude chviličku bolet. Tak, ale ne tak nahlas, příteli, vždyť ještě netrhá. To jsem zvědav, co budete dělat, až budu trhat doopravdy.
2: Co to děláte?
3: Některý pacient totiž strašně řve.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já vím, vždyť je to taky v pořádku. Držte se pěkně, hezky, tak? Já se jenom chviličku zapsu, tak je.
2: Wahu!
3: Ano, počasí je dneska opravdu hezké.
2: Zabijáku!
3: Jo. Trošku to lechtá, že ano?
2: Gangsta!
3: Ano. Já neslyším, to mi řeknete až potom. No, je, no vidíte a už je ven.
1: Luděk Kopřiva vlastním jménem Ludvík Kopřiva se narodil 19. června roku 1924 v Praze. Vyrůstal tedy v období první republiky, v době, která byla tedy kulturně mimořádně živá a která silně formovala celou jeho generaci. O jeho rodině se bohužel nedochovalo mnoho podrobností, ale víme, že vyrůstal v poměrně obyčejném měšťanském prostředí, kde se cenila pracovitost, disciplína a vzdělání. Už od mládí měl blízko k umění, humoru a herectví. Scénky a role zvládal vždycky na výbornou. Ale anekdoty většinou, jak se říká, zvojtil. Třeba i při jednom rozhlasovém natáčení mu to prostě nešlo. A to u toho bylo i publikum, které ho povzbuzovalo. Jen si to poslechněte.
3: Takže se na schůzce abituji, už je to tady. Kde je ta Bohdalová? táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával pozor.
0: Ještě jednou asi, že?
5: Ještě.
6: Pokračuj.
3: Já to ale stejně neřeknu. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával.

0: Takhle mám vypadat Silvestr.
1: Tak ještě jednou. Takže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, pravý druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty jsi už... No jasně, vždyť ty jsi si už ani ve škole nikdy nedával pozor.
2: Nebyl ovšem jediným, komu to při natáčení nešlo. Teď Jitka Molavcová.
3: Tatínku, zeptal se jeden malý chlapeček, proč jsi se ženil? A on říká, no přece, aby si se narodil Jaroušku. A...
4: Počkej, to začíná
5: aby slidně. Aby si se narodil, Jaroušku.
4: To není moje příhoda. To ona jenom zařadila to jméno tam tak.
3: Aby si se narodil, Jaroušku. A Jaroušek se zeptá, a proč jsi si vzal naší maminku? A tatínek se podíval na svoji manželku a řekl, vidíš, ani to dítě to nechápe.

0: Svůj debut před kamerami si Ludvík, tedy Luděk Kopřiva, odbyl už v roce 1949 menší postavičkou natěrače Pepíka v osvětovém Tomanově filmu I andělé ztrácejí trpělivost. Z důvodu tehdejších mimo pražských angažmá se k soustavné filmové práci dostal až o 15 let později rolí kolegy v krátkém příběhu školy Famu kouzelná noc. To se psal rok 1964 a po další čtyřleté přestávce to byla postava žoviálního pana Pepíka v krátkometrážní Švankmajerově Grotesce zahrada. Od té doby se stal vyhledávaným představitelem různých menších a často komediálně laděných postav. Hrál kanovníka Jindřicha v Královském omylu, učitele v pohádkové komedii Dívka na koštěti, Sajdla v dramatu Případ pro začínajícího kata, a nebo i jeho amerického velvyslance ve sci-fi komedii Miloše Macourka a Václava Vorlíčka, což takhle dáci špenát.
1: A doufám, excelence, že budete mým svědkem.
2: Bude mi ctí, Doňo Izabel. Ale abych řekl pravdu, moc tomu nerozumím. Přijeli jste přece do Prahy kvůli tomu přístroji.
1: Ano, a při té příležitosti se tady chceme vzít.
2: Tady na půdě velvyslanectví?
1: Ano.
3: To je složitá historie, excelence. Doňa Izabela zdědila po svém manželovi veliký majetek a nebo štíkův bratr pan Carlos López.
1: Šílený zuřivec.
3: Nemá Doňu příliš v lásce, chápejte. Nebýt jí, byl by dnes majetek jeho.
2: Chápu. Prostě jste přijeli do Prahy kvůli tomu přístroji a při té příležitosti...
1: Správně, excelence.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Od slavné písničky ke slavnému herci malých rolí Kluďku Kopřivovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kopřiva nebyl přímo typem bouřeváka, který by na sebe za každou cenu strhával pozornost. Naopak, působil spíš nenápadně, ale měl obrovský pozorovací talent. Dokázal přesně odkoukat gesta, mluvu i drobné lidské slabosti, což se mu později nesmírně hodilo při vytváření komických figur. Dětství prožil ještě ve stínu hospodářské krize a dospívání pak poznamenala druhá světová válka. Právě válečná léta v mnoha umělcích probudila potřebu humoru jako obrany proti těžké době. Kopřiva si tehdy definitivně uvědomil, že chce stát na jevišti. Po válce proto vystudoval státní konzervatoř v Praze a následně pokračoval na DAMU, kterou dokončil v roce 1948. Už během studií bylo jasné, že nejde o klasického představitele romantických hrdinů, neměl vzhled filmového milovníka, ale disponoval mimořádně výrazným komickým talentem a nezaměnitelným hlasovým projevem, což později využil třeba i v pohádkových rolích. Dokázal to třeba postavou Rampelníka ve Zlaté Přadleně v pohádce Věry Jordánové z roku 1975.
2: Mý jméno neuhodne, i kdyby hádala od rána do večera až do smrti.

0: koukám, že jsem tě naučil přepěkně příst.
1: Po absolutoriu získal první angažmá v Ostravě. Právě tam se herecky vyprofiloval. Později přešel Luděk Kopřiva do Plzně a nakonec se zakotvil v pražském divadle EF Buriana, kde strávil velkou část svého profesního života. Film ho začal obsazovat především do drobných, ale výrazných rolí. Režiséři totiž rychle pochopili, že i když dostane jen pár minut prostoru, divák si ho zapamatuje. Stejně tak dokázal svůj herecký talent využít i v rozhlase a ve scénkách. Tady je ta s názvem Putovní láhev. Kromě něj uslyšíte třeba Evu Klepáčovou a taky Dalimila Klapku.
2: Copak, pane Malca? Máte něco na srdci?
3: Takový problém. Spíš problémeček.
2: Nějaká nemoc v rodině?
3: No depak, všecko v pořádku. Babička je k neutahání. Ale chtěl jsem na sobotu a na neděli vyrazit konečně do přírody.
2: Pane Marca.
3: No s rodinou, samozřejmě.
2: Já vím.
3: No nadýchat se čerstvýho ozónu. A rád bych vyrazil už v pátek. Znáte to, auto bude mít jako poruchu, strčím ho do opravy a ten jeden den bych měl k dobru.
2: Tím se nikde nechlubte, já o nič nevím, pane Marca.
3: Já taky nikomu ani muk, ale vám to přece musím říct. V pátek se totiž bere záloha. Tak jsem si myslel, kdybyste to mohla zavonačit, abych ty prachy dostal už ve čtvrtek.
2: Pane Marca, víte dobře, že to nejde.
3: Ale paní Jeřinko, proč by to nešlo, když vy budete chtít? Já to taky nechci jen tak, uděláte si večer s manželem samozřejmě. A je to, když o nic nejde.
2: A co to děláte, někdo sem vtrhne?
3: A je to v suchu, ten jeden den přece nehraje roli.
2: Že jste to vy, pane Máce, ale prosím vás, nikdy ani slovo měla bych z toho malé. A stavte se, já vám to připravím, jo?
3: Děkuju, Jiřinko. Kdyby mě hledal starej, tak jsem vedle. Já totiž jdu zavolat mamině.
2: Koňak. A pětihvězdičkovej. Páni, ten se ale praštil přes kapsu. A asi mu na tom moc záleží. Já ti dám maminu.
4: Tady tu máte nějaký kadrel, soudružka Drábková.
2: Ale nemůžu zavřít registraturu. V jednom kuse to padá, mám tam důležitý spisy. Musíte to spravit, pane Vosáhlo.
4: Podejte mi tašku.
2: Co to?
4: Kladivo. No
2: a kdy pak se k nám přijdete podívat na opravu toho gauče, pane Vosáhlo?
4: No, já jsem na tom teď... letě s časem. Šroubovák.
2: Už mi to slibujete rok?
4: No, není materiální, to je...
2: Takovej odborník jako vy s tím přece musí být hotovej za půl dne a materiál, to je no, pro vás maličkost, ne?
4: Půl dne sem, půl dne tam máte večer, kleště. Kdybych se nemusel v práci zdržovat s takovejhlema blbostma, už jste měla opravených 10 gaučů. Kleště.
2: Já to přece nechci zadarmo, pane Vosáhlo.
4: To se rozumí, že brigádně mě do toho nelec.
2: A co takhle? Tenhle pátek, no.
4: No jo, to musím opravit vrata od garáže. Šroubovák.
2: Nedalo se to odločit na pondělí.
4: Ergo, to je materiál tohle.
2: Malá pozornost za vaši ochotu.
4: Tak já v pátek jsem u vás, nikomu ani mouk. Váš gauč jsem nikdy neviděl.
2: Děkuju vám. Jo, a kdyby mě někdo hledal, tak jsem si odskočila do uštárny, jo?
4: Jo.
2: Ještě jednou vám moc děkuju.
4: Ergo, to je materiál to.
5: A sakra, Vosáhlo. Vás člověk najde v podniku už jako štyrlíste.
6: A mě pošlou soudruho vedoucí tam makam jako kač.
5: Tak byste mohl konečně opravit ta vrata od garáže. Přece tam nebudu věčně stát a držet ruku na zámku, aby nás někdo nevykrál.
4: No, já jsem to měl připravený na pátek.
7: Měl? Jak to měl? Chraň vás Bůh, soudruhu, abyste to odložil na příští týden.
4: No, já vím, že je to důležitý.
7: No?
4: No tak jestli budu mít dneska chvilku čas, já tam skočím.
5: No, Vosáhlo, to je slovo. Ovšem, přes časy za to nebudou.
4: Proto já bych se neodvážil žádat soudru vedoucí. No. Já bych takhle, kdybyste mi v pátek dopoledne mohl dát volno.
7: Kde pak ne? S tím nechci nic mít. Zrovna se po vás bude někdo schánět a...
4: No, tak jsem šel fasovat materiál do skrátky. Jde o pár hodin.
7: Ne.
4: Já bych to taky nechtěl zadarmo, já... Já bych si dovolil tady ne.
7: Zbláznil jste se, no soudru, zbláznil jste se, prosím vás.
4: No tak ne, no.
5: Počkejte, tak to teda... Jo, já jsem myslel, že je to pivo.
4: Hlavně, že to máte pod kabátem. Já jdu na ty vrata.
5: Jo, běžte.
7: Hele, pětihvězdičkovej. Páni, ti opraváři si ale žijí.
8: Nesete mi ty výkazy, kozinka?
5: Ještě ne, soudru řediteli. Já jsem zrovna zařizoval ta vrata a... Jak si ale všecko bude ještě dnes, ještě dnes.
8: Čert ven vrata, já potřebuji výkazy, už jste mi je měl dát včera.
5: Zítra budou, soudru řediteli, já nastavím celou noc a...
8: Jestli z toho budu mít nějaký malér, tak si mě nepřejte.
5: Ale chraň, soudru řediteli, jsme nad plánem, to prosím, nebudou výkazy, to bude přímo prezent.
8: Co to máte pod tím kabátem, kozinka?
5: Taky prezent. Řediteli, to je, nerad bych urazil, ale máte prý narozeniny a tak taková malá, jaksi pozornost, to od kolektivu, pochopitelně.
8: Ano. Jak jste na to přišli? Já jsem měl narozeniny v lednu.
5: A my máme všecko v merku, my všecko hlídáme.
8: Ano, až na ty výkazy, že jo?
5: No,
8: tak víte co? Hezky se vyspěte. No a přijeste ty výkazy v pondělí.
5: Ano.
8: A jestli je tam někde máce, tak mě ho zavolejte.
5: Zajiste, soudru, že sedíte, zajiste.
9: Někam vyrazíme, soudru, řediteli.
8: Jo, zítra. Na služební cestu a vrátíme se až pondělí.
3: A do Prčic.
8: Ne, do Plzně.
3: Já jsem chtěl vyrazit s rodinou do přírody.
8: Ale to já taky mám. Jenže to se nedá nic dělat, služba je služba. Ale víte co? Aby vás to tak nebolelo. Tadyhle máte flašku.
10: To je snad sen.

0: pozor, ke startu se připrav... Je, pardon, já jsem vám zapomněl říci, že na start vás teď přivede Helena Vondráčková. Z ničehož nic.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: ne skandály jako u některých jiných herců, ale kolegové zmiňovali, že uměl po představení posedět velmi dlouho. Přesto nikdy nepatřil mezi bouřlivé hospodské rváče, spíš mezi ty melancholické, tiché pijáky. Měl pověst zvláštního samotářského člověka. Byl velmi spořivý, někdy až úzkostlivě. Někteří kolegové vzpomínali, že nosil staré oblečení mnoho let a nerad utrácel peníze, i když byl známým hercem. Zároveň byl prý posedlý pořádkem v textech a rekvizitách. Dopřejme si opět další scénku, a tedy herecký kousek vedle Jiřího Líra. Ocitáme se v Seznamce.
1: To mám...
2: Pardon.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, pane šéf, prosím vás.
1: Prosím.
2: Já bych byl moc rád, kdyby vaše seznamka byla velmi diskrétní stran mýho rozhodnutí stran sňatku. Doufám, že byste tam měl nějakou nevěstu pro mě.
1: No samozřejmě, jistě, naše seznamka je vždycky, pane, diskrétní, vždycky seriózní.
2: Děkuji.
1: Ano, odebírejte nevěsty jen u odborníků, prosím, ano. Náš ženich, náš host,
2: ano.
1: Tedy u nás, jistě, že... Ovšem, nevěsty nám bohužel došly, optejte se, prosím, příští týden, ano. Naschledan.
2: Hele, šéfe, tady je menší obálčička. Možná, že potom, až se do ní mrknete, by se tam nějaká ta nevěstinka našla, ne?
1: Ano, dovolíte, to mám 7, 8, 9, 10.
2: No.
1: Ano, to by stačilo, samozřejmě. Podívám se, samozřejmě, že se podívám.
2: No.
1: Já jinak sice úplatky neberu, ale tohle to je spíš jaksi... Od pána pozornost.
2: Ano.
1: Tak. Dovolil byste, já bych si vás trošičku poměřil, ano.
2: Ano.
1: Kvůli kybernetu. Ano,
2: aha.
1: Tak. Prosím, ano, to máme. Hlavička je v pořádku.
2: Ano.
1: Kdybyste si trošičku stoupnul.
2: Ano, prosím.
1: Ano, výška. To by taky souhlasilo, kdyby se pán potom trošičku přikrčil. Ano, Hned bych se tedy podíval, ano, měl bych tady pro vás,
2: no.
1: Tady, prosím, bohatá,
2: no.
1: Hezká,
2: no.
1: Moudrá,
2: jo.
1: Jen trošičku starší.
2: A je, to není nic pro mě, starší, na to já kašlu.
1: Kašlete na nic,
2: jo.
1: Samozřejmě to vám chválím, ano, tak tedy tady. Mladička,
2: no.
1: Skoro zajíček,
2: no.
1: A už bohatá.
2: Jo.
1: Ano, hezonka,
2: jo.
1: Trochu docela nepatrně hloupá.
2: A je. To není nic pro mě. Na to já kašlu.
1: Jistě, proč taky ne? Co s takovou hloupou tou, že ano? Tak tady, prosím. Chytrá, mladá,
2: no.
1: Hezká, chudá, kašlete.
2: A je, jistě, na chudou kašlu.
1: Ano, tak tady. Bohatá,
2: no.
1: Mladá, inteligentní, trošku šeretka.
2: Já vím,
1: kašlejte,
2: no.
1: Na ní, kašlejte. A normálně nemáme na pultu vůbec nic, a jak si to lidi chválej. No ale, že s váma cejtím, pane, tak tuhle,
2: no.
1: Si schovávám pro nejhorší časy pro sebe, víte. Ale ať se nežením, ať nemají děti maminku, náš ženich, náš host, prosím, tak. Mladá, krásná, bohatá, moudrá,
2: no.
1: Cizí státní příslušnost.
2: No, prosím, to je to, co já hledám.
1: No, vidíte, má bohužel takovou docela maličkou chybičku.
2: Jakou?
1: Kašle na vás.

0: Kopřiva patřil k těm hercům, kteří nikdy nebyli typickými prvními milovníky. Přesto si je publikum pamatovalo možná víc než ty hlavní protagonisty. Obrovský úspěch zaznamenal třeba ve filmu Pane, vy jste vdova režiséra Václava Vorlíčka, kde stvárnil afektovaného režiséra Branda.
1: Slunce skrylo svou tvář za horu Ive. Přišla hodina vaší smrti.
2: Pro Krista, Bugenheime, co tam lezete?

0: dovolte, já jsem myslel...
1: Jo tak, vy jste myslel. Vy přece nikdy nemyslíte. Tak to laskavě dodržujte.
2: Tady naši ukázku zastavíme, protože bych chtěl prozradit jednu zajímavost. Na filmu spolupracoval legendární filmový a televizní pyrotechnik Jiří Berger. Kromě jiných scén měl rozstřelit Ivě Janžurové, tedy Evelíně Kelétyové, na hlavě diadém. Režisér Václav Vorlíček mu tedy volal 2 dny předem a říkal, že si má vzít něco na střílení, protože Iva nechce mít na hlavě pyrotechniku. A tak si od kamaráda půjčil malorážku. Když ji Iva viděla, tak zvolala: Ježiši Maria, to ne. Ale nakonec si ozdobu na hlavu nasadila a Jiří z 15 metrů střelil.
1: Prosím, pokračujeme.
2: Chcete slyšet, jak to dopadlo?
1: Vemte to od zbohem, přátelé. Kdo tam dal ty vostry? Rekvizitář sem! Chlape, já vás dám zavřít. Víte, co se mohlo stát?
3: Jak je vám? Milostivá paní.
4: Evelino.
3: Jak je vám?
4: Mohl mě zabít.
3: To je šok.
2: Zásah se skutečně povedl. A režisér Václav Vorlíček řekl: Ivo, děkuji ti, bylo to krásné. A Iva Janžurová prohlásila: ne, pojedeme to ještě jednou. Zahrála jsem to blbě, měla jsem strach. Taková to byla herečka.
1: Myslím, že jsme pro dnešek skončili.
2: Ale zpátky k Luďku Kopřivovi. Výrazně zaujal i ve snímku, jak svět přichází o básníky jako přecitlivělý choreograf Hugo. Diváci si ho oblíbili i v televizních seriálech jako Létající Čestmír, Křeček v noční košili nebo i Rozpaky kuchaře Svatopluka, kde se objevil v jednom z posledních dílů jako kontrolor, který provádí inventarizaci. Přichází s balíkem společně se Zdenou Hadrbolcovou.
1: Soudruhovedoucí.
3: Ano.
1: Jste ochoten jít s námi a identifikovat ten předmět jaksi na místě?
5: No jistě. Jsem ochoten jít s vámi a províst to, jak vy jste řekl.
1: Identifikovat.
5: Ano.
1: Tak jdeme. Prosím.
5: Prosím, jde, pozor.
1: Dovolení. Pojď.
6: Prosím. Gábel neboli vidlice PČ 6653 /4. Ano, ano, ano. Ano, 6653/4.
1: Děkuji. Patří vám to, ne?
5: Ne.
1: No, tak to musíme rozbalit.
5: Prosím.
1: Prosím.
2: No, balík samozřejmě pod režijním dohledem Františka Filipa rozbalili.
5: Opatrně, nepoškodil.
2: A během toho zjistili, že nejde o žádnou vidličku, ale spíš velkou vidlici. Jenže tu zemědělskou, kterou se třeba kydáhnu anebo přendává sláma.
1: Račte. Račte. Co je tady k vyhnání? Jak jste mohla připustit, prosím? Jak jste mohla připustit takovouhle blamáž?
6: Ale soudruhu vedoucí, já jsem to přeložila správně, jenomže to mělo ve slovníku 2 významy.
1: Co to je 2 významy? Neexistuje 2 významy, prosím vás, pro naši práci musíme přece znát vždycky jenom 1 význam. To si pamatujte, 2 významy.
7: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

mez. Kdo zvojí naše duše hladovějící, kuchař s bílou čepicí. Jsme lidé různých názorů, jsme z rozdílného těsta. Když dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám děla hodné. Mi dává.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A nakonec jsme si nechali asi tu nejznámější roli Luďka Kopřivy, tu filmovou, faráře Otíka. Přinesla mu nesmrtelný status, a to v trilogii Slunce, seno, jahody, Slunce, seno a pár facek a Slunce, seno, erotika režiséra Zdeňka Trošky. Otík byl dobrosrdečný vesnický kněz, který neustále bojoval s drbnami, klepy a mravním úpadkem celé vesnice.
2: A proto poučme se a posilněme se opět z utrpení svatých, milé sestry. Nepochybně to bude pro nás všechny nezapomenutelný.
1: Kopřiva tuhle postavu pojal geniálně. Jako člověka přehnaně zbožného, ale zároveň lidského a komicky bezmocného. Jeho výrazy Sodoma Gomora nebo Paneko Mária Podsrpenská zlidověly natolik, že je lidé používají dodnes. A Zdeněk Troška často vyprávěl i historky z natáčení spojené s Luďkem Kopřivou.
3: Luděk Kopřiva měl chvilinku pauzu v natáčení a on si šel v tom kostýmu toho faráře, v té sutaně a s tím kolárkem, si šel pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi před kostelem pod Lipami. A jde a v tom momentě tam přijíždí 5 nebo 4 auta takhle a z nich vystupují svátečně odění lidé a maminka mladá s dítětem v povijánu, jeli ke křtu. A ta babička jedna, která se takhle jako lámala z toho auta ven, tak se podívala proti světlu takhle, od koho kostela přichází pan farář, říká, pochválen pán Ježíš Kristus, velebný pane, tak už jsme tady, pochřtíte nám Vojtíška, víte? A ten Kopřiva říká, což o to, já vám ho rád pokřtím, ale bude vám to hovno platné. A ty lidi stuhli, ty vůbec nevěřili svýmu sluchu. Jakéže to slovo splynulo z úst toho muže svatého. On se začal smát, říká, ne, já to moc omlouvám. Prosím vás, já nejsem kněz. Já jsem herec, my tady natáčíme Slunce, seno. Pan farář už na vás čeká v zákristi. No tak se tomu zasmáli a udělali skupinové foto, kde pan farář Otík drží Vojtíška v povijánu. Luděk byl bezvadný, protože on mi říkal, Zdenečku, tolik figur jsem zahrál ve filmu a na divadle, ale žádná mě nepřinesla tak velikou slávu, jako farář Otík ve Slunci. Já kamkoliv přijdu, lidi se na mě smějou, říkají, holky, pojďte sem, je tady farář Otík. Já přijdu na finanční úřad a o mě zavaří kafe a nesou mě tam rakvičku nebo věneček, nebo něco takového, rozumíš? A on říká, a všechny ty průšvihy, které já kde udělám, tuhle jsem v Plzni, to zrovna bylo, vyjel někam do zákazu vjezdu. Pozvala se píšela, tam policajt ukazuje, řidič zastavil u chodníku, tak jsem zastavil, on ke mně takhle jde, já jsem vysrčil hlavu z okna, on se na mě podívá a říká, Sodoma Gomora velebnosti, jeďte.
1: Uvedení filmu Slunce, seno už Luďkovi Kopřivovi nikdo neřekl jinak než velebnosti. Role se na něj přilepila natolik silně, že zastínila mnoho jeho jiných výkonů.
2: Podívej, já vám chci nabídnout pomoc. To je moje křesťanská povinnost, rozumíte?
4: No, je a proč?
2: Ve vaší prekární situaci, co se stalo, nemůže se odestat. Naštěstí je tu svátost manželská a svatba může být prakticky hned a v našem kostelku. Už jsem učinil příslušné kroky a všecko bude jinak.
1: Jedna z historik dokonce říká, že nesnášel, když někdo kazil záběry kvůli smíchu. Zatímco u troškových komedií bývala na place často uvolněná nálada, Kopřiva bral natáčení téměř divadelně vážně. Když někdo opakovaně zkazil scénu, uměl se prý naštvat a procedit něco ve stylu tak buď to hrajeme, nebo jedeme rovnou do hospody.
5: Netrýkáno.
6: Anděl, opravdický anděl.
7: No, kam čumíš, dětku, jeden bláznivej? Se podívej, jak to mám odřený. Co na to můžu vybodnout? Když se na tom neumíš, tak na to nelez!
1: V soukromí byl Luděk Kopřiva údajně úplně jiný než farář Otík. Nebyl asketický ani přehnaně spořádaný. Měl taky pověst bohéma a milovníka žen. Podle vzpomínek nebyl zrovna vzorem manželské věrnosti. Za mlada byl překvapivě charismatický a ženám se líbil mnohem víc, než by se z jeho pozdějších filmových rolí zdálo. Současně byl ale velmi žárlivý a citově komplikovaný. Jeho první žena Olga zemřela na rakovinu, což ho silně poznamenalo. Dlouho se s její smrtí nedokázal vyrovnat, až ve vyšším věku našel novou partnerku Evu, se kterou prožil poslední roky svého života. Děti ale nikdy neměli. V téhle chvíli už je myslím čas na další scénku, třeba s Josefem Dvořákem. Básníka je nutno hasit.
4: Dobrý den, pane redaktore.
5: Dobrý.
4: Já jsem přišel jsem...
5: No to mi nemusíte opakovat pořád. Já vidím, že vás nepřinesli, no.
4: Přišel jste dveřmi. Vlastně ano.
5: Víte.
4: A ještě, proč jsem přišel?
5: No na to se mě neptejte.
4: No ne, to chci říct já vám. Já vám to řeknu rovnou. Já jsem totiž seděl s vaším ředitelem. A
5: ano?
4: Mám vás od něho pozdravovat. Co nejsrdečněji.
5: No počkejte. To jako to... ředitel jako řekl, že vy mě máte pozdravovat?
4: Ano.
5: Můj ředitel, teda náš ředitel, já nemám svýho ředitele, že? Náš ředitel nechává mě pozdravovat, no tak to děkuju, to...
4: Co nejsrdečněji,
5: to je bezvalí. Tak se posaďte.
4: Děkuju, já už sedím, pane redaktor. Tak tedy, já jsem vám tady něco dones, kdybyste se na to mohl podívat.
5: Jo, no koukám, to je překvapení, to je balíček takovej, že? Je to trošku upatlaný, no.
4: No dovolte.
5: Počkejte, já čichnu, v tom je maso, že? To je maso, a to je pořádný balík. No to je nejmíň půlka kance. No. Taková milá pozornost našich lesů. A to vy sám, bum bum.
4: Kde pak, já ne bum bum, já abstinent. To od tvůrčího zápasu, totiž abyste rozuměl... Já jsem básník. Básník. Sice mladej.
5: No jo, to jste si tím jistý? Mladej, no tak dobře. No tak mladej, ale plodnej, jak koukám.
4: No, mám jednu dceru. Sice nevlastní, vyženil jsem.
5: Ale no tak to neplačte, nenaříkejte. Já jsem myslel plodné jako vaše dílo, takhle, víte? Ale ono to vypadá jako román. Ukažte to. Teofil, prášek, hoř, svíčko mýho milování.
4: Hoř, svíčko mého milování, to je titulek.
5: No, to je moc hezký titulek. To, když to takhle bude pokračovat, tak to... Ví to už i mech, zahořel jsem láskou k Emilii Práškové bytem v Nezmoklech.
4: To je vyjádření lásky k manželce. To je obraz, co?
5: No, vy musíte mít hodně rád, víte? Hořím láskou k Emilii Karafiátové bytem tamtéž.
4: Ano, to je tchýně. Kromě začátku je celá báseň takhle ve volným verši.
5: No, je to moc pěkný, teda ten verš je volný až příliš. Te... A tchýně, počkejte, tchýně, to je nějaká nevěra tam?
4: Ne, to je básnický rozlet. Jsem volný jako pták a hořím láskou.
5: No, kdyby se tak chtěl ulítnout. Hořím láskou k Bětce Práškové bytem tamtéž.
4: To je švagrova.
5: Člověče, vy takhle masakrujete celou rodinu. A co bratr?
4: Jo, bratr. Ten je teďka na vojenském cvičení, tak jsem mu chtěl udělat radost.
5: No tak ten se zblázní radostí teda. Človíčku, to je sexuální volnost v rodině. Vy to jak někde ve Švédsku. Vy tadyhle chvilku manželka, chvilku tchýně, chvilku švagrová. Tam si vyměňují manželky.
4: A já si vždycky myslel, že tvořím zrodný hroudy a ono je to světový.
5: Ale vy pokračujete hořím láskou k Juditě Hrachové bytem tamtéž.
4: Ano, ředitelka školky. Já hořím láskou k Emě Kaprové bytem tamtéž.
5: To je rybářka určitě, že?
4: Ne, to je trafikantka. To kvůli Spartám. Já pak hořím láskou.
5: Čeče, já vy hoříte láskou, já se z vás blázním. Já hořím láskou, já vás furt slyším, já hořím láskou, já hořím láskou. Já
8: si, vidíte?
5: Ale já si to... snad kvůli vás vemu tadyhle asbestový rukavice, nebo co já se...
8: Já to věděl, že vás to chytne. No vidíte, moje poezie zvítězila. No, a teď už vám můžu prozradit, že vašeho šéfa vůbec neznám a že už, už protekci nepotřebuji.
1: Na sklonku života začal Luděk Kopřiva bojovat s Parkinsonovou chorobou. Nemoc mu postupně brala sílu, pohyb i energii. Herec, který celý život sršel komikou a pohybovou přesností, najednou těžce nesl třes rukou a fyzické omezení. Poslední roky prožil v ústraní v obci Čtyřkoly na Benešovsku se svou druhou ženou Evou. Už téměř nevystupoval na veřejnosti a stáhl se z hereckého života. Parkinsonova nemoc postupovala velmi rychle a psychicky ho vyčerpávala. Luděk Kopřiva zemřel 2. října roku 2004 ve věku 80 let. Jeho odchod zasáhl nejenom kolegy, ale i několik generací diváků, pro které byl symbolem laskavého českého humoru. A právě takový máme v našem pořadu rádi. Tak zas příště. Mějte se krásně.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.